0: toužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý cechíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jaký ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná, a ho mrsknu daleko od břehu.
0: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, který ho zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku neutopitelná, zařval Hasan
0: a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všecko nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny,
0: zlobil se Hasan.
1: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
0: Popatý za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pust tu ženu. Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se 3 hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval:
1: Pusťte mě šavli, efendi. Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna.
0: Velice se rozčílil Silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel Nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně na mol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, Nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejně. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chechtá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel Nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k Nubici. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí,

0: Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavila smál a pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.
1: Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalým a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí 2 domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla ji o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zhasl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou. Rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem.

a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirko a pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce, v tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička. Nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou zázi, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo zamrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To si děláš, Ričku? Nestydíš se?
2: Co pak to tady tropíte?
1: Cvičíme žerička, pane Spejble. V poslušnosti.
2: Jak v poslušnosti?
3: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
2: A poslechl?
3: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
2: Za to párku se dotkl až hamba, co?
3: No, to se máš čím chlubit, Jerry.
2: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
3: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
1: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
2: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
1: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
3: Obecný?
2: No ty nevíš, co je to obecný?
3: No abych nevěděl, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z Hurvínka nemůžu vzpomenout.
1: Neví.
2: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
1: Obecný je... Já to mám na jazyku.
2: No.
1: Obecný je...
2: Ceník. Ale ne, cel...
1: Celerový.
2: Celkový přece, všeobecně platný.
3: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
1: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
3: Všeobecně platný, tatí.
2: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
3: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
2: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
1: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
2: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
3: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
1: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
2: Já se z vás zblázním.
3: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
1: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní si vymyslí.
3: To je taky přísloví.
1: To je taky přísloví.
3: To je doopravdy přísloví.
1: No, to je doopravdy přísloví.
3: Je, už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
2: Říkám snad, že ho honí?
3: Ty ne, tatí, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
1: No, musel.
3: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
1: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
3: Ano. A někdo ten závod zahlédl?
1: No.
3: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
1: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
2: Kdo? Zajíc krávě?
1: Ano.
3: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
2: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
1: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
3: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
2: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
3: Zajíc ne.
2: Tak kdo, kráva?
3: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
1: Ano, jako se zajícem.
2: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, Hurvínka nedohoní.
1: Se nedohoní, to by se poznalo.
2: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
3: Ne, nerozumíme.
1: No tedy mluv laskavě za sebe, Hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
2: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
1: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
2: Postižená husa.
1: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
2: No ovšem, mladá dáma.
1: A vy byste mě strčil na pytáč.
2: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
3: Nejvíc kýhá.
2: Říká se kejhá, ty popleto.
1: Ať si tady kejhá ta postižená husa, pane Spejble. Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám, nekejhá.
3: vám.
2: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
1: No, přece zakejhá ta postižená husa.
3: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
2: No, kdo to vztáhl na sebe?
1: Postižená Mánička.
2: Sláva.
3: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
2: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
3: To dá rozum. Není na to trénovaná.
2: Ne? Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
1: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
2: Správně. Ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
3: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
1: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
3: Inu, dělej, co dělej.

O 12 měsících. V jedné vsi na pokraji Krkonošských hor žila vdova po drvoštěpu Jakubovi s dvěma dcerami. Jedno děvče si přivedla sebou, druhé se narodilo, když se s ní Jakub oženil. Možná by ani nevadilo, že v chaloupce nikdy nebylo dost peněz, kdyby tu bylo aspoň trochu štěstí, které sebou nese vzájemná úcta, láska a obyčejné lidské porozumění. Drvoštěp trávíval celé dny v lese a ani netušil, co se doma děje. Své vlastní dceři vdova všeho bohatě popřála, i když to bylo děvče mrzuté, nevlídné a neustále zakaboněné. Za to z Drvoštěpovy dcery, která byla milá a vlídná, si udělala služku. Nakonec musela Anička, tak se jmenovala, posluhovat i své nevlastní sestře Doře. Byla ale tak skromná, že si ani otci nikdy nepostěžovala. Byl už pozdní večer. Jak by se Anička nadála, že bude muset putovat do zasněžených hor? Zima přišla toho roku záhy a tu zlou matku napadlo, co zlého by Aničce v takovém chladu připravila. Anička právě podojila krávu a její sestra Dora chtivě popíjela hladkou, teplou smetanu. A najednou dostala podivný nápad. Kdyby prý tak v té smetaně měla zralé a sladké jahody. Zvlášť, když za dveřmi fučí, až se dveře třesou. No a jak by nefučilo, když je podle kalendáře i podle počasí venku právě leden, jeden z nejmrazivějších měsíců v roce. Jahod se ti zachtělo, Dorinko, ale to přece... Zakoktala se její matka. Ale najednou dostala tuze nepěkný nápad. Je tady konec konců Anča. Nic zvláštního na práci nemá. Tati ty jahody jistě velmi ráda přinese. A tak se stalo. No co koukáš jako sůva z nudlí? Osopila se na Aničku. To bys snad ani vlastní sestře posloužit nechtěla. Seber se, vezmi si vlňák, košík a alou na jahody. Ale ať jsou čerstvé a šťavnaté. V lese na Mítince už čekalo 12 mužíků. 12 měsíčků. Nejstarší promluvil. Vím o tobě, že máš ráda lesy a všechno, co do našeho království náleží. Za tvoji dobrotu máš i náš dík. Přidej také svoji nadílku, bratře. Kývl na 11. v řadě. A na jeho pokyn se začalo ze stromů sypat listí, které se, sotva se ho Andulka dotkla, měnilo ve zlaté dukáty. Ten dárek ti za nás všechny dává, bratr Listopad. Ale teď už běž, řekl stařec. Máš víc, než si asi očekávala. V tu chvíli všech 12 mužů zmizelo. A zůstaly jen jahody, Anička je sezbírala. Na chvíli myslila, že se jí snad všechno jenom zdálo. Ohniště však jiskřilo a od něho vedly stopy na všechny strany. Ve sněhu jich bylo dobře vidět. Byla to tedy pravda. A těch 12, to muselo být 12 měsíců. Brodila se hustým sněhem zpátky. Dukáty, které napadaly ze stromů, svázala do šátku, jahody také a radovala se, jak tatínka potěší. Jako zázrakem se před ní najednou objevila jejich chaloupka a na zápraží zlostně dupající macecha. Tak co, neseš? Tázala se jedovatě. Nesu, hlásila Andulka. Co mi to budeš povídat? Stekala se bába. Teď v lednu a jahody, kde bys je vzala? Měla jsem štěstí, pokrčila Anička rameny. Bylo tam pár hodných lidí a ti mi pomohli. A ještě mi dali něco od cesty. Protože nedovedla lhát, přiznala, že jí navíc dali nějaké peníze. To muselo být, povídala, 12 měsíců, o kterých se povídá, že se vždy v lednu u ohně v lese scházejí, aby se poradili, jaký bude příští rok. Peníze? Zvolala macecha a oči jí zasvítily. Hned vběhla do chalupy a povídá Doře. Doro, seber se a utíkej do lesa. Najdeš tam 12 dětků, kteří rozdávají peníze. No tak upaluj, dokud tam ještě jsou. To se ví, Doře se do mrazivého dne příliš nechtělo. Ale matka jí pobízela, aby si pospíšila. Dokud tam prý ty dětkové u ohně sedí.
Se vzteklým bručením se vydala na cestu. Chvíli šla po Andulčiných stopách. V hlubokém navátém sněhu se však stopy brzy ztratily. Tak pokračovala, jak se říká, rovnou za nosem, až zahlédla oheň. Přišla blíž, zadupala a začala ječet. Kam se to přede mnou schováváte? V lese a tak daleko. Vítám tě, děvenko, řekl ten starý, ale zapomněla si pozdravit. Co bys ještě nechtěl, dětku? Vedla Dora svou. Říkala matka, že mi dáte nějaké peníze. To je pravda, řekl ten, který vypadal jako nejstarší. Něco ti dát můžeme. Záleží na tom, jak se k nám zachováš. Za to, jaká jsi a jak se chováš ke své sestřičce, jeden z nás ti může něco dát. Otočil se k jednomu ze sedících mužů. Co říkáš, bratře Únore? Rozumím ti, bratříčku, ozval se ten, kterému říkali Únor. Dám jí to, čeho mám nejvíc. Zafičel studený vítr, tak studený, až se Dora otřásla a z třpitivých větví i šedivých oblaků se začal sypat sníh. Najednou ho bylo všude plno. Voda v potoce, u kterého ještě před chvílí rostly jahody, se proměnila v led. Chmíří se měnilo v husté kadeřavé vločky. Dora se chvěla zimou, nic už ale nemohlo té vzpupné holce pomoci. Závěje kolem ní narůstaly, až jí sníh zakryl úplně a Andulka se zlou hospodyní se drzé a vzteklé Dory, která nevěděla, co je to zdvořilost, nikdy nedočkali.

Takhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

za situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v koji, v troji. Volám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce. Řekla to, že ne, prý je ložené, že tam u ní zůstanou.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: navíc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s hejlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
2: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Pozdrav do Lodíši.
4: Kde je?
3: Tamhle.
5: Kde je?

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem spojenci.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.
3: V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Je to je škoda, že už je po všem.
3: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
4: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si jich vybrat v pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no vlastně spousty.
5: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, to jistě neznáš.
2: Jak si housenka pletla kabátek?
5: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
6: co pak je teď v módě?
5: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
2: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
5: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
7: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
5: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil Zlatohlávek.
2: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
5: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
2: To já bych nikdy nechtěla být jiná, nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmívá?
4: Pardon, to já ne.
2: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
5: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
8: Já ne, Ferdo.
5: A co pak si kobylka, Pytlíku?
8: A kobylka? Jaká kobylka?
5: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.

A byl srpen. Tam dole v pšenici zněly srpy a ten vřes byl v plném květu, tak krásně zardělý až do tmava a také bílý jako mléko. Brouček se stavoval pokaždé na okamžik u Janinky, však potom tatínka a kmotřička dohonil. A nebo letěl sám, však cestu už znal. A Janinka mu říkala, jen Broučku všeho nech a pěkně sviť. A Brouček, že ano, a letěl. Půl měsíček začínal svítit, povětří se samými broučky až třpitilo. A když Brouček přiletěl do zahrady u toho krásného domu, byla tam pod širým nebem slavnost. Pod jasanem stál dlouhanánský stůl, u něho seděla ta velká paní s kadeřemi a Fréda a Pavlíček a Ela a hromada jiných děvčátek, větších i menších, a hoši tam také byli. Jedli buchty a pili něco ze šálečků a Ela měla na hlavě krásný věnec. A jenom ona a nikdo jiný. Brouček si sedl na hrušku na samý vrcholek a díval se a poslouchal. A když si je tak všechny prohlížel, ten bělovlasý Pavlíček se mu přece ze všeho líbil nejvíc. A už od stolu vstávali a že si budou hrát. A už se chtěli rozbíhat. Ale ta velká paní, ne, milé děti, nejdříve Pánu Bohu pěkně poděkujeme. A Elinka se modlila nahlas tu pěknou modlitbičku. A teď, že nač si mají hrát? Vzali se do kruhu za ruce, ta velká paní také, chodili kolem a zpívali. Vyletěla holubička ze skály, la la la la la la la. Ale Pavlíčkovi se to jaksi nelíbilo, aby přihráli na slepou bábu. A když tak běhali a tu slepou bábu šťouchali, sletěl Brouček z hrušky a pěkně jim svítil. Však bez toho už nebylo dobře vidět. A když byl Pavlíček tou slepou bábou, tomu Brouček svítil, že až někdy o něj zavadil. A Pavlíček měl zavázané oči a jakoby neviděl, ale on byl vykuk a přece viděl. A ta slepá bába už ho také nějak mrzela. On, když Brouček za zdrobátko o něj zavadil, strhl šátek z očí, chytl z hlavy ten kulatý černý klobouček a ze vší síly jim pomylem Broučkovi praštil. Skutečně ho trefil tak nehorázně. A bylo po Broučkovi. Celé jedno křídelko zůstalo na kloboučku sedět a ten ostatní Brouček spadl tam do růžového keře a zůstal viset za trn. Dětem se už nechtělo hrát. Přestali jakoby nic a šli domů. Ale s Broučkem byl konec. Ani s sebou nénul. A tak tam visel a visel a maminka nevěděla nic a Janinka nevěděla nic. Až pak za dlouhou chvíli, jako by v něm přece ještě dušička byla a on trošičku zavzdychal, ale docela potichu. Tu však letěl nějaký Brouček a že se mu zdálo, jako by byl někdo zasténal, díval se a svítil si a tu ho viděl, toho Broučka. Visel na trnu, takový rozbitý, pravé křídelko bylo celé pryč, ani sebou nehnul. Ten cizí Brouček ho budil. Broučku, probuď se, ale on nic. A ještě ho budil, no tak Broučku, probuď se. Ale on pořád nic a nic. Až pak za dlouhou chvíli zas trošičku zavzdechl. A tak ten Brouček
zavolal ještě jednoho broučka a ten honem nabral v trávě rosy a šplíchnul ji broučkovi do očí. Ale brouček sebou ani nehnul. A tak ten brouček ještě jednou letěl pro rosu a ještě jednou pořád ji šplíchal broučkovi do očí. Až brouček oči trochu otevřel a upřeně se na něj díval. No broučku, čípak si. Ale brouček nic. Broučku, kde pak zůstáváte? Ale brouček zas nic. Víď, broučku, vy zůstáváte tam za potokem pod Jalovcem. Víď? A brouček jakoby trošku kývnul očima, ale už je zase zavřel a bylo dočista po něm. Tak je to on, já jsem si to hned myslel, povídal ten první brouček. Když jsem poprvé letěl, tak mi ho tatínek ukazoval. Letěl s ním jeho tatínek a kmotříček a ten zůstává tam nedaleko našich pod dubem. A tatínek povídal, že ten malý brouček zůstává pod Jalovcem a pak mi jednou ten Jalovec ukázal. A takže ho tam pod Jalovec zanesou. Zavolali ještě dva kamarády, udělali taková malá nosidélka, ustlali na ně trochu měkounkého mechu, natrhali ho na hrušce u samé země a milého broučka na to položili. Ale brouček nevěděl o ničem a nesli ho pomalu a opatrně. A už byli za potokem, už byli u samého Jalovce a kdo jim to jde naproti, to je broučková maminka. Drží v ruce džbán a jde na palouk pro rosu. Ona se hned lekla, ale když nevěděla, co to je. Máte vy jakého broučka? Ptali se jí broučci. I arcit, že máme. No, budeť bychom neměli. Tak se pojďte podívat. I pro pana krále, co pak to je? Zvolala maminka a šla se podívat. Ale ještě u něho nebyla a už to viděla. A vzkřikla a padla na zem a byla jako mrtvá. A tak broučci zanesli nejdřív broučka do chaloupky a položili ho na postel. A pak přivedli maminku. Ona se zatím vzpamatovala, ale nemohla ze sebe ani slova vyrazit. Až pak se dala do takového pláče. Ach, on snad byl přece neposlušný. A prosila broučky, aby skočili tamhle pod dub pro kmotřičku a pro berušku. A oni že ano, a letěli rovnou cestou pod dub. Do chaloupky se však nemohli dostat. Oni byli obě někde tam vzadu na dvorku a tak tloukli na dveře a beruška přiběhla otevřít. Kdo pak to tluče? Já. Kdo pak je to? To jsem já, brouček, tadyhle nedaleko z roští. Máme vám něco vyřídit. Tak beruška mu otvírala a kmotřička zatím také přišla. Aby priste přišli hned pod Jalovec. S broučkem je zlé. Jak to kmotřička slyšela, honem, honem pod Jalovec. A tu jim maminka lomila rukama naproti. Ach, on snad byl přece neposlušný. On snad byl přece neposlušný. Ach. A spěchali do světnice a tu ležel brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidélko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. A tu teprv počali všechny tři plakat. A plakali a lomili rukama a plakali. Ale brouček o ničem nevěděl a ani sebou nehnul. A když tak plakali, tu někdo spěchal k chaloupce pod Jalovec. Byla to Janinka.
A nikdo jí to nepověděl, ale ona, jako by to věděla, už měla dvě lahvičky sebou. Tu jednu s olejem a tu druhou s vínem. Janinka spěchala do světnice a tu ležel Brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidelko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy, ale nelomila rukama. Co pak vy Broučka tak necháte a nebudete nic dělat? Honem, Beruško, přines do džbánu rosy, honem! A Beruška honem běžela, nabrala do džbánu rosu a Janinka ji honem na Broučka stříkala a šplíchala. Ale Brouček sebou ani nehnul. A Janinka počínala už mít strach. Slzy se jí zasypaly z očí jako hrachy. A ještě stříkala a tím vínem milého Broučka omývala. A když ho tak zomývala, Brouček pootevřel oči a upřeně se na ní díval. Ach, to měla radost a to měli radost. Ale Brouček ani nepromluvil a už jim zas pod rukama omdléval. A tak ho Janinka zas omývala. Pak vzala tu druhou lahvičku a nalila mu do ran oleje. A když mu ten olej do těch ran lila, tu najednou přiletěl tatínek s kmotříčkem. Slunko ještě nevycházelo, ale kdo si jim řekl, že je s Broučkem zle? A ubohý tatínek byl celý pryč. Plakal a naříkal a zas plakal a předhazoval si, že přece neměl nechávat Broučka tak samotného. Kmotříček ho chlácholil, vždyť prý všichni Broučci lítají sami a oni, že také nikdy s nikým nelítali, ale nechali všeho a letěli honem domů. A tu bylo pláče, maminka zas plakala, kmotříčka plakala, Beruška plakala, tatínek plakal, kmotříček také plakal, jenom Janinka neplakala, ale celého Broučka olejem potírala. Brouček však o ničem nevěděl, ale už nebyl jako mrtvý, ale jako by spal. A Brouček pořád spal a maminka měla pořád strach, že snad přece umřel. Ale když se počínalo rozednívat, tu se Brouček probudil a otevřel oči. Janinka se na něho usmívala. Chtěl něco říci, ale nemohl. Chce se ti pít, viď, Broučku, ptala se Janinka. Brouček kývl očima a maminka mu honem podala koflíček s rosou. Brouček se napil a usnul. A když se zas probudil, už se trošku usmíval. A tak se to pořád lepšilo. Už zase mluvil, ale jen slabonce, že ho bylo sotva slyšet. A když jim vypravoval, jak se mu to tam v zahradě stalo, tu maminka pořád bědovala. Ach, on byl neposlušný. A tatínek se vadil, ale Janinka se na něj pěkně dívala a neříkala nic. A už se měl Brouček zas dobře. Maminka mu snášela, co jen mohla, kmotříčka mu posílala po Berušce jahody a vařené švestky a Janinka se chodila den jak den na něho dívat a vždycky měla něco sebou, kousek medu nebo kapínečku vína, aby se Brouček posílil. Však už mu křidelko zas rostlo, ale bylo takové slabonké a aby lítal, nebylo ani pomyšlení. Počkej, jen počkej, říkala Janinka, když u něho sedávala v trávě. Do jara se zotavíš, zas poletíš a budeš pěkně svítit.
Však už byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenže se ještě sejdou pod Jalovcem, protože brouček nemohl dosud na krok z domu. A tak se sešli kmotříček a kmotříčka, Beruška a Janinka. Pak tatínek ještě pozval toho broučka z Roští, který broučka tenkrát nesl na nosidelkách domů, i jeho tatínka. A tak si sedli kolem kamen, však už byla zima, a povídali si. Brouček seděl vedle Janinky, ale neříkal nic. Maminka přinesla koláče s tvarohem a smákem, ale brouček pořád nic. Pak šla maminka s Beruškou ven a když za chvilku zas přišli, tu nesli celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil tatínek. Kohoutek už byl připravený, vzal honem kladívečko, stopku vyrazil, kohoutek nasadil a natočil do křišťálového koflíčku, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. Beruška skočila sečbánem na palouk pro rosu a tak si nalévali a natáčeli, pili a povídali. Ale brouček pořád nic. A počalo loučení. Pěkně se líbali a pánu bohu poroučeli. Brouček se jaksi bál a díval se na Janinku. A Janince se sypali z očí slzy jako hrachy. Když byl brouček ještě moc slabý. A tak se rozešli. Kmotříček a kmotříčka a Beruška letěli pod dub, ten mladý brouček s tatínkem tam za dub do Roští, Janínka tam k lesu do Vřesu a tatínek a maminka a brouček stáli pod Jalovcem před chaloupkou a dívali se za nimi. Když už je nebylo vidět, musel si brouček hned lehnout do postýlky. Tatínek pak s maminkou se sami dali do práce. Nejdřív přenášeli z komory do kuchyňky hrách a kroupy a jáhly a krupici a mouku a čočku a jiskřičku másla, aby to měla maminka všechno po ruce. Pak nanosili do kuchyňky a do síně dříví, co se ho tam vešlo. Potom všechno všudy pěkně měkonkým mechem ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali mechem dveře a okna a teď ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. A tak si povídali, že už kolikrát bylo zlé a že zas bylo dobře a usnuli. A spali, a spali, a spali. Ach, dobře se jim to spalo.

0: Dobrodružství u moře. Jednoho dne poklepal pan Fousek na barometr. Vypadá to, že dnes bude hezky, poznamenal. Co byste řekli výletu k moři? Všichni členové rodiny jeho návrh s nadšením přijali a v mžiku byl celý dům vzhůru nohama. Paní Ptáčková krájela obrovskou horu sendvičů a pan Fousek chystal auto. Jonathan s Juditkou hledali plavky a Paddington si šel do pokoje zabalit. Výlet, kterého se účastnil Paddington, byl vždycky náročný na přípravu, protože medvěd trval na tom, že si sebou vezme všechny své věci. Postupem času se jeho majetek poměrně značně rozrostl a tak měl kromě kufru i elegantní sportovní tašku s iniciálami MP a papírový sáček na různé drobnosti. Na léto mu paní Fousková pořídila slamák. Byl velmi poddajný, což se Paddingtonovi líbilo, protože když ohnul krempu nahoru nebo dolů, snadno změnil jeho tvar a bylo to jako mít několik klobouků v jednom. Až dorazíme do Bright Sea, řekla paní Fousková, koupíme ti kyblíček a lopatku, abys mohl stavět hrady z písku. A taky půjdeme na molo, těšil se Jonathan. Na molo bývá spousta zábavných automatů. Měl by si vzít sebou dostatek mincí. A taky si můžeme jít zaplavat, dodala Juditka. Umíš plavat, ne?
1: Obávám se, že moc dobře ne, odpověděl Paddington. Víte, já jsem ještě nikdy u moře nebyl.
0: Nikdy si nebyl u moře. Všichni nechali všeho, co zrovna dělali, a překvapeně se na Paddingtona zadívali.
1: Nikdy, potvrdil Paddington.
0: Všichni se shodli na tom, že musí být skvělé jet poprvé v životě k moři. Dokonce i paní Ptáčková se přidala a vyprávěla o tom, jak byla před mnoha lety poprvé v Bright Sea. Vyprávěli mu o všech těch báječných věcech, které tam uvidí, a Paddington se začal moc těšit. Když vyráželi, bylo v autě plno. Paní Ptáčková, Juditka a Jonathan seděli vzadu, pan Fousek řídil a paní Fousková s Paddingtonem seděli vedle něj. Paddington rád jezdil vpředu, obzvlášť, když bylo otevřené okénko a on mohl vystrkovat hlavu ven a chladit se větříkem. Po menším zdržení, kdy Paddingtonovi na okraji Londýna odletěl klobouk, byli konečně na cestě. Už cítíš moře, Paddingtone? Zeptala se po chvíli paní Fousková. Paddington vystrčil hlavu z auta a začichal. Něco rozhodně cítím. V tom případě čichej dál, řekl pan Fousek, protože už tam skoro jsme. A měl pravdu. Jen co vyjeli na kopec, zahnuli za roh a znovu se pustili dolů. Už ho v dálce zahlédli. Celé se třpitilo v raním slunci. Paddington vytřeštil oči. Podívejte se na všechny ty lodě na tom blátě, vykřikl a packou ukázal směrem k pláži. Všichni se rozesmáli. To není bláto.

jak si odškrtával věci ze seznamu, podávala paní předměty Paddingtonovi, kterého v tu chvíli mrzelo, že má jen dvě tlapky. Kruh měl kolem pasu a pořád mu sklouzával až ke kolenům. Na nose mu nejistě seděly brýle, na hlavě měl slamák, v jedné tlapce držel kyblík s lopatkou a ve druhé kufřík. Fotografii, pane? Paddington se otočil a spatřil rozcuchaného muže s fotoaparátem. Jen za jednu libru, výsledek zaručen. Když nebudete spokojen, vrátím vám peníze. Paddington to chvíli zvažoval. Muž se mu nezamlouval, ale už několik týdnů poctivě šetřil a teď měl něco přes 3 libry. Usoudil, že by bylo pěkné mít fotku. Bude to jen chvilička, ujistil ho muž a zmizel pod černou plachtou na zadní straně fotoaparátu. Pozor, vyletí ptáček! Paddington se rozhlédl. Nikde v dohledu žádného ptáčka neviděl. Obešel fotoaparát a zaklepal pánovi na rameno. Fotograf, který vypadal, jako by něco hledal, nadskočil a vylezl spod plachty. Jak vás mám asi vyfotit, když nestojíte přede mnou? Zeptal se zarmouceně. Teď jsem vyplýtval desku a to vychytrale se na Paddingtona podíval. Vás bude stát libru. Paddington se na něj ostře zahleděl. Řekl jste, že vyletí ptáček, prohlásil. A nevyletěl. Nejspíš se radši schoval, když viděl tvůj odporný rypák, utrhl se na něj muž. A co bude s tou librou? Paddington se na něj zadíval ještě ostřeji. Nejspíš si ji někam odnesl ten váš ptáček. Ha, ha, ha, zasmál se jiný fotograf, který celou situaci sledoval se vzrůstajícím zájmem. Ten tě dobře napálil, Vašku. To ti patří za to, že tu fotíš bez licence. A teď koukej zmizet, než zavolám policii. Chvíli sledoval, jak si první fotograf balí vybavení a šine se směrem k molu a pak se otočil na Paddingtona. Neuvěřitelní drzouni, řekl. Připravují počestné lidi o práci. To jsi udělal jedině dobře, že jsi mu nic nezaplatil. A jestli mi dovolíš, rád bych tě za odměnu sám vyfotografoval. Fouskovi se po sobě podívali. Když já nevím, řekla paní Fousková, mně se zdá, že Paddington jde do všeho moc po hlavě. To proto, že je to medvěd, podotkla paní Ptáčková ponuře. Medvědi mají hlavy veliké. Vedla ostatní na pláž a na písku za vlnolamem rozložila deku. Vyjde to asi na stejno, jestli zůstaneme tady nebo jinde, prohlásila. Navíc budeme přesně vědět, kam se vrátit a nikdo se nestratí. Je odliv, řekl pan Fousek, takže je to bezpečné na koupání. Otočil se na Paddingtona. Půjdeš do vody, Paddingtone? Paddington se zahleděl na moře. Možná bych se mohl trochu vycachtat. Tak si pospěš, volala Juditka. A vezmi si kyblík a lopatku, ať můžeš stavět hrady. No tohle, Jonatán ukázal na plakát, připíchnutý na zdi za nimi. Podívejte. Koná se tu soutěž ve stavění hradů z písku. Pane jo, první cena za největší hrad je 10 liber. Mohli bychom jeden postavit všichni dohromady, navrhla Juditka. Vsadím se, že my 3 postavíme větší, než kdo kdy viděl. Myslím, že se to nesmí, řekla paní Fousková s pohledem upřeným na plakát. Píše se tu, že každý musí postavit vlastní. Juditka zklamaně protáhla obličej. No, já to zkusím tak jako tak. Pospěšte si vy dva, pojďte se vykoupat a po obědě se můžeme pustit do stavění. Rozběhla se po písku a těsně za ní se hnali Jonatán s Paddingtonem. Lépe řečeno, Jonatán běžel za ní, ale Paddingtonovi se po několika metrech svezl na fukovací kruh kolem nohou a on se zabořil hlavou napřed do písku. Paddingtone, nech si tu ten kufr, volala paní Fousková. Nemůžeš ho brát do moře, byl by celý mokrý a zničil by se. Paddington schlíple zanechal svůj majetek u paní Fouskové a pak se vydal po pláži za ostatními. Když tam dorazil, byli už Jonatán s Juditkou daleko od břehu a tak zůstal sedět na kraji moře a nechával se omývat vlnkami. Byl to příjemný pocit. Ze začátku mu sice byla trochu zima, ale brzy se zahřál a usoudil, že u moře je krásně. Doplaval o kus dál, lehl si na kruh a nechal se vlnkami unášet zpátky ke břehu. 10 liber. Kdybych tak...

0: vyhrál celých 10 liber. Zavřel oči. Představoval si krásný písečný hrad. Takový, jako viděl v knihách, s cimbuřím, věžemi a příkopem. Zvětšoval se a zvětšoval a všichni na pláži se přišli podívat a podpořit ho. Několik lidí říkalo, že v životě takhle veliký hrad neviděli a najednou ho někdo pocákal vodou a on se vytrhl ze snění. Pojď, Paddingtone, řekla mu Juditka, válíš se tu na slunci a spíš jako dudek. Je čas k obědu a potom budeme mít spoustu práce. Paddingtone byl zklamaný. Hrad, o kterém se mu zdálo, byl překrásný. Určitě by vyhrál první cenu. Promnul si oči a vydal se za Juditkou a Jonatánem na pláž, kde už paní Ptáčková rozbalila sendviče. Šunkové, vaječné a sírové pro všechny ostatní a speciální marmeládové pro Paddingtona. Jako dezert měli zmrzlinu a ovocný salát. Navrhuji, řekl pan Fousek, který si představoval, jak si on sám po obědě zdřímne, že až se najíme, vydáte se každý jiným směrem a postavíte vlastní hrad. Kromě té oficiální si uděláme ještě svou vlastní soutěž. Dám libru tomu, kdo postaví největší hrad. Všem třem se nápad zamlouval. Ale nechoďte moc daleko, volala paní Fousková, když Jonatán, Juditka a Paddingtone vyrazili. Nezapomeňte, že se blíží příliv. Její rady nikdo neposlouchal. Všichni byli příliš zaujati písečnými hrady. Obzvlášť Paddington svíral kyblíček a lopatku velice odhodlaně.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Morifuji. Pohádka japonské poštovní známky. Výrobce zrcadel v městě Edu měl syna. Ale otcovo řemeslo se chlapci valně nelíbilo. Postavím se před zrcadlo a v zrcadle se ukáže můj obraz. Poodstoupím od zrcadla a obraz zmizí. Chtěl bych se vyučit umění, které obraz uchová. Tak vstoupil Katsushika Hokusai, jak se chlapec jmenoval, do dílny mistra Shunsho, tiskaře a učitele kresby. Pod jeho vedením kreslil na papír návrhy divadelních kostýmů a tisků podobizny herců a hereček. Ale ani tady se mladíkovi nelíbilo. Papír, i když nese obraz všelijaké rozmanité krásy, je smrtelný. Rozhodl se proto, že se vyučí umění uiko-e. Umění uiko-e bylo umění vznešené. Buddhističtí mniši vyřezávali výjevy z Buddhova života do dřevěných špalíčků a ty přetiskovali jako doprovodné obrázky k textům posvátných náboženských knih. I když je papír smrtelný, obraz vyřezaný do dřeva má život delší a dá se tisknout znova a znova na další papír. Obraz, byť výjev ze života pomíjivého, prchavého, zůstane ve dřevě jako stálé poselství o tom, co umělec řezbář viděl a cítil. I vstoupil mládenec do dílny, kde se rodily knihy. Rodily se ze souhry čtyř. Malíř maloval, rytec ryl kresbu do dřeva, tiskař přetiskl dřevořezbu na papír a vydavatel se postaral o konečnou podobu knihy. Mladík byl v tiskařské dílně malířem i dřevorytcem. Kreslil tenkým štětcem na hedvábný papír, ten nalepil na špalíček sakurového dřeva a pak svou kresbu do dřeva přeryl. Tiskař přenesl dřevořezbu na papír s vlákem čínského papírovníku. Vybarveny do barevné krásy byly ty listy příbuzné kráse japonské přírody, proměnlivé od jara do podzimu i jemné jako brokátové látky. Postavy dřevorytů ožívaly v mysli mladého umělce v příběhy.

0: bezkvapkových světů. Květy na jejich kimonech se rozvíjely, voněly, měnily se v zahrady plné kouzel. A mladý umělec zatoužil vyjít z dílny zavisněnými příběhy ven do široké krajiny. Tak se stal tulákem v ostrovní říši. Společníky mu byli štětec, tuš, ostrý nožík, souprava dlátek s hlubšími i jemnějšími žlábky a dřevodala spanilá sakura. V pohádkové říši, kam se odstěhoval z obyčejného světa, rozprávěl s vílami, které si hráli ve vodopádech, až doputoval k posvátné hoře Fuji. Když se chystal nakreslit horu, aby přenesl její podobu na špalíček sakury, poslala k němu hora spanilou dívku. Umělci se zdála krásnější než všechny gejši, které v čajovnách nalévali unavenému poutníkovi čaj. Dívka řekla, jsem poselkyně hory Fuji. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, abys nedělal marnou práci. I když tvé nožíky mají jemnost a ostří měsíčního paprsku, nedokážou vyrýt do dřeva krásu hory Fuji. Katsushika Hokusai odpověděl. Vyřiď své paní hoře Fuji, že umělce vábí krása tím víc, čím těžší jej dostihnout. Podíval se k hoře, která vstávala do nebeské modři, jakoby tanečnice zdravila zdviženými pažemi vycházející slunce. Fuji je krásná. Vybarvím jí suknici sytě červenou barvou tan a zasněženou hlavu vybarvím jemně růžovou barvou beni. Slunce ji oprášilo zlatým pelem. Až přitisknu dřevoryt na hedvábný papír, popráším list měděnými pilinami. Pokračoval v práci a sám se podivoval tomu, jak se od hodiny k hodině podoba hory mění. Však už tu byla poselkyně znovu. Lítiči krásy, moje paní hora Fuji, posvátná všem lidem ostrovní říše, se zlobí černým hněvem. Umělec odpověděl. Hněv tvé paní je černý jako vlasy gejš a blesky z něj trčí jako jehlice, jež poutají účesy žen. Pro větší lesk jsem namíchal barvu s kryhem. Zálibně se díval na první i druhý list s obrazem hory Fuji. Hora Fuji po ránu, Fuji před bouří. Krásná v obojí podobě. Než slunce přeplulo oblohu, byla u Katsushiky víla poselkyně s třetím vzkazem. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, aby ses nepokoušel uvěznit její krásu v dřevěném obraze. I kdyby ti sakura dala dobré dřevo a ty si je vyhladil do hladkosti zrcadla, nebude vězněm hora Fuji, ale ty sám. Věz, že moje paní má bohatší šatník než všechny císařské milostnice a ty se budeš honit za jejími proměnlivými podobami, až se k hoře Fuji připoutáš k nevysvobození. Víla rozevřela svou náruč. Znáš pohádky o vílách? Já jsem jedna z nich. Vezmi si mne a nepokoušej se polapit do svého díla horu Fuji. Ale Katsushika Hokusai neměl oči pro její krásu. Miluji horu Fuji, řekl víle. Má paní, hora Fuji ti posílá poslední varování. Chceš-li být doživotně milencem hory, věz, že má paní je žárlivá, promění na tvých obrazech vlny mořských příbojů, které si maloval v ramena chobotnice a těmi zahubí každou krasavici, kterou bys v budoucnu namaloval. Umělec odpověděl. Teď neruš. chci zachytit horu Fuji v převleku z měsíční záře.
1: Buď tedy doživotním vězněm hory Fuji!
0: Tak se stal dřevorytec Kasushika Hokusai doživotním poutníkem za krásou hory Fuji. Když byl na konci své životní pouti, zůstalo po něm album 100 podob hory Fuji a poslední vzkaz hoře. Má paní Fuji, chtěl jsem ve dřevě zachytit krásu té země, již si císařovnou. Síly mi vyschly a suchý, lehčí než podzimní list, se vznesu do volnosti. Zůstaneš věčně krásná a listy v mém albu jsou odleskem krásy prchavých.

Fidži se dostali na japonské poštovní známky a jejich bezpočet. A na všech je hora Fuji jiná.

0: o prolhané princezně. V jednom království, co není vůbec nějak daleko a už vůbec ne za sedmero řekami, žila princezna, která byla strašně, ale strašně ulhaná. Vlastně všechno, co řekla, si vymýšlela. Třeba dojedla kuře k obědu a šla za chůvou. Chůva se zeptala, co pak bylo dobrého k obědu? Škubánky, odpověděla ta princezna, jen tak. Prostě proto, že nikdy neříkala pravdu. Ani vám nepovím, jak se vlastně jmenovala, protože to bylo každou chvíli jinak. Říkala si Věruška, Evička, Eulálie, Hanka a někdy dokonce Robert nebo Petr. Jen aby mohla víc a víc lhát. To víte, její královské rodiče to hodně trápilo. Pan tatínek králi často přehnul přes koleno a naplácal jí žezlem, aby holku vychoval. Paní královna se trápila a často si poplakala, po kom, že ta holka je. Tohle, že si nezasloužila. Já jsem po své mamince výlez fialovýma očima, vykřikla ta princezna drze a utekla tropit další neplechu. Když bylo princezně 18, celé království se těšilo, jak se jí zbaví, že se konečně provdá a půjde lhát někam jinam. Na zámku uspořádali veliký ples a sjeli se princové ze všech koutů světa. Dokonce i turecký sultán poslal svého syna, i ruský car a pruský císař. Princezna, to jsem ještě neřekl, byla moc krásná a všem, kdo ji neznali, se moc líbila. Princové netušili, jak je prolhaná, a při pohledu na ní se zamilovali. Do jednoho. Princezna se všemi tančila a pro každého měla líbezný úsměv. Jednomu vypravovala, jak přemohla draka, druhému vychválila své přednosti při řízení země, třetímu líčila svá vítězství na dostizích. Všichni jí byli okouzleni a každý toužil jen potom odvést ji sebou do své říše. Den po plese se konala velká hostina, které se zúčastnili všichni královští hosté, a princezna začala. Tureckému princi řekla, jak ho pomlouval jeho komoří, ruskému careviči vylíčila, že jeho severní soused chtěl mermomoci, aby s ním utekla, a maďarskému následníkovi si postěžoval, že jí chce unést šejk Ibn Al. No to vám byla mela. Pustili se do sebe každý s každým, jen aby ochránili čest princezny a získali její srdce. Jenže to byly hlavy korunované a ne žádní truhlíci. A tak, když potom leželi vedle sebe na marotce, slovo dalo slovo. Všichni si vysvětlili, jak to doopravdy bylo. A místo světové války se konal jen hromadný odjezd. Nezůstal ani jeden. Co teď s princeznou? Na celém světě má zkaženou pověst a nikdo ji nebude chtít. Snad ji teď máme na chvilku doživotně, hrozili se rodiče. Nakonec se rozhodli pro to nejchoulstivější řešení. Nechali na zámek povolat čarodějnici. Princezna byla tou dobou vzteklá, velice uražená, že ji její nápadníci tak lehce prokouchli.
1: Asi jsem to trošku přepískla, řekla si.
0: Ale taky nemuseli utíkat tak honem, například ten snědý princ z východní říše nebyl vůbec ošklivý. Zasnila se, ale jen na chvíli. Když jí rodiče zavolali do svých komnat, byla už opět připravena lhát. Tentokrát však byla překvapena spolu s rodiči, byla v místnosti i obávaná čarodějnice.
1: Zavolali mě sem proto, zaskřehotala čarodějnice, že prý pořád jenom lžeš, děvenko.
0: To není žádná pravda, odpověděla princezna. Za prvé nikdy nelžu a za druhé nejsem žádná děvenka, ale zbrojnož bivoj a přemohl jsem právě v lesích hvozdech divočáka. Maminka královna se rozplakala nad tou nehorázností a dokonce i čarodějnice se zarazila.
1: Tady pomůže jen opravdu silná medicína. Víš, že se říká, že lež má krátké nohy a daleko nedojde? Tak teď si to můžeš vyzkoušet.
0: Udělala ve vzduchu pár čarodějných gest a princezna se začala zcvrkávat a zcvrkávat. Měla nožičky kratší než trpaslík.
1: To je proto, děvenko, aby se lež nemohla rychle šířit, řekla čarodějnice a zmizela.
0: Princezna chtěla běžet za ní, ale mohla jen cupitat miniaturními krůčky po místnosti a vztekle nadávat. No, to víte, královští rodiče tak příkrou medicínou nebyli taky dvakrát nadšení, ale ta holka si o to řekla. Princezna dochlopítala na hradní nádvoří a tam ji potkala děvečka Madlenka.
1: Princezno, co se vám stalo? Vykřikla v hrůze.
0: Princezna odpověděla, jak bylo jejím zvykem.
1: Přišel zlý černokněžník a když jsem odmítl stát se jeho ženou, tak mi uřezal obě nohy. Tu chvíli to ve vzduchu hvízdlo a princezně se nohy o další centimetr zmenšily.
0: Na nádvoří se objevila čarodějnice a řekla jí,
1: za každou vyslovenou lež se vaše nohy zkrátí a za každou řečenou pravdu povyrostou. Sama si vyberte, jak chcete vypadat.
0: Pravda, uběhlo pár let, než z princezny byla zase kráska s dlouhýma nohama. Ale v pohádkách je možné všecko.
1: Dneska prý docela spokojeně žije se svým snědým princem a mluví čistou pravdu. Občas ještě ze zvyku, když něco řekne, podívá se rychle pod sukně.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tulamor junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tulamor senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tulamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tulamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Nashromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tulamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: A všechno se to mrahačí, a kde kdo by mi lál, a to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes, všechno je v rukou bohožích, vždyť dneska je ten ples.

0: Hezky se uveleb, budu ti vyprávět pohádku o myšce hrabalce, žábě kůňkalce, veverce čiperce, zajíčkovi ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
1: Budo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
2: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: Já, myška hrabalka, a kdo jsi ty?
2: Kuňk, já jsem žába kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
1: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
0: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
1: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
3: Já, myška hrabalka.
2: Oink, já, žába, kuňkalka. A kdo jsi ty?
1: Já jsem veverka čiperka, mohla bych bydlet s vámi.
2: To víš, že můžeš, jen pojď dovnitř.
0: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: A zevnitř se ozvalo.
1: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába kuňkalka.
1: Já, veverka čiperka, a kdo jsi ty?
2: Já jsem zajíček ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
1: Ale jistě. Pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
0: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
4: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: A co se ozvalo zevnitř?
1: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába, kuňkalka.
1: Já, veverka, čiperka.
2: Já, zajíček, ušáček, a kdo jsi ty?
4: Já jsem medvěd Bručoun a teď tady budu bydlet já.
0: Zabručel a začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá. Medvěd Bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška hrabalka, žába kuňkalka, veverka čiperka i zajíček ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd Bručoun zůstal u té rozbité boudy

Česká pohádka o kocouru, kohoutu a kose. Jeden otec měl tři syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli již odrostlí, když se jim otec roztonal a pomalu chystal se k smrti. Když viděl, že se přiblížila jeho poslední hodinka, zavolal si své chlapce k loži a pravil. Víte, děti moje, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni a pámů vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože ji uměl dobře sekat. Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale, milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem pomřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte. Já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni tři rádi. A co chtěl jeden, to chtěl také druhý. Proto nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práce nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé tůze hloupí. Když přichází k městu, potká člověka a ten se ho ptá, co nese. No co? Kosu nesu, odpověděl Martin. A co to je? A nač? Tím se tráva požíná. Jakže? Tím se tráva podžírá? Žasl zvědavec, jenž poslední slovo nějak přeslechl. I toť výborná věc. My tady v naší zemi rukama trávu musíme trhat, což stojí nás veliké namáhání. Kdybys chtěl jít k našemu králi, ten by ti toho podžírače jistě dobře zaplatil. Když myslíš, rád to udělám, odpověděl Martin a šel s oním člověkem ke králi, který se tomu nástroji velmi podivil. A hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel. A s ním množství diváků. Ale Martin nebyl hloupý. Vrazil kosu v půli louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, a pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit. Ale jděte a nechte nás o samotě. Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám. Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva. Kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl. Tak dělal den co den, až všechny louky posekal. Když dosekal, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameni. Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá? Ptal se král. A zdali pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých? No, stojí ovšem za víc, ale dávám ho za ty peníze. Pravil sekáč, složil kosu a vzal peníze, šel domů. Král dal kosu postavit do pokoje, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho uprostřed do země a odešli pryč soudce v domění, že to nemá podžírač rád, když se někdo na něho při práci dívá. Poledne se přihnali s obědem, dychtiví spatřiti, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili. To jim bylo divno. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou. Vždyť loni bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel,
Proč asi nechce dělat? Myslel si král a vrtil hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že kosa se louky ani oběda netkla. To je asi očarovaná, řekl král. Dejte jí vysázet 20 ran a neudělá-li ještě nic, zakopáme ji. Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a byřici vysázel 20. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici, ale z kterého všetečku švihla přes nos. On ji očaroval, křičeli všichni. Zakopejte ji! To také učinili. Zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama, jako kdy jindy. Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otci, že jim zanechal tak výnosné dědictví. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj. Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu. Jindí, ale jdi hodně daleko, kde jsou hloupí lidé. V Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Martin. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán. Nesu kohouta, odpověděl Matěj. Takových ptáků zde nemáme. K čemu je dobrý? Ten pták přivolává den. I to tě div divoucí. My musíme po každé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám dělá veliké nepohodlí. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci. Vždyť se můžeme přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi. Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává a když jde spát, jde den také spát. I to by bylo penězi k nezaplacení, jeli tomu tak, jak povídáš. Milostivý králi, můžeme se brzy přesvědčit, řekl Matěj. Dali tedy kohoutovi zlatou posadu a kohout spokojen novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho byl kdokoliv vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic. Byly dvě, kohout zakokrál. Všichni se rozděsili, jaký to divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase kokrál a tak pořád až do 4 hodin, kde se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5000 zlatých a vším, aby ho uctili. Matěj schrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkoulali se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, Michal řekl, nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlédnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste dostali vy. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, že v Čechách by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to nese v pytli. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho. I to je divné zvíře. A k čemu je dobré? Chytá myši, ať jich je cokoliv do mě, všecky je zlapá. I strč horem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po posteli neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu podařilo ze zámku je vypudit. Toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal. Strčil kocoura do pytle a chvátal za pánem. Když přišli ke králi, pán řekl.
Milostivý králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které lapá myši. A kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal. No, je-li to pravda, rád ho koupím. Milostivý králi, jen mi povězte, kde je jich nejvíce a hned se přesvědčíte, jak je můj kocour umí škrtit, řekl Michal. I vedli Michala do komory, kde jich bylo nejvíce, takže se pod nohama jen hemžili. Michal rozvázal pytel, kocouru vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možné jedné utéci. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi vyplatilo 10 000 zlatých. Michal si poskočil, když měl tolik peněz, a s veselou se vracel domů. Za 2 dny po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát, až nebude myší. To nikdo nevěděl a Michal byl ten tam. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím spokojeně cestou, kudy do města přišel. 4. den slyší najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zastaví se tedy, jezdec přijede a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát. Ale Michal mu nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu. Was? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, ten chlap je blázen. A jde s pánem Bohem dál. Všecek uřícen, uprášen, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina. Až kocuru zlapá myši, bude po nás veta. Kdo ti to řekl? Ptal se ulekaný král. Ten člověk, co nám prodal kocoura. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá. A on mi řekl, vás. Hned zvolal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví 2 stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. 2. noc však bylo ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlédl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik. I běží se podívat a tu vidí vojáka ležeti bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je milostivý králi! Ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co stál u okna. Bůh ví, kde běhá a co již lidí zadávil. O, to je neštěstí, to je neštěstí. Hned se všechny domy spozavírali, kde kdo byl, schoval se a král poručil, aby se pluk nejsednatějších vojáků v těžkém brnění přistrojil a na kocoura vytáhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo ani památky. Bratři zatím svorně žili pospolu a poněvadž věděli, že už nemají nač se spoléhati, lépe hospodařili nežli předtím, často říkajíce, zaplať pánbů, že jsme se v mládí něčemu naučili, neboť nyní vidíme, kterak hloupý člověk každou hloupost draze platí, že v mládí moudrosti se nepřiučil, a tak vhodnou dobu zanedbal.

0: No co, na vojnu musí každý kluk, když doroste. Tak jaký pak s tím štráchy, že jo?
1: No, tobě se to, Máničko, směje, ale tehdy vojna trvala třeba i 12 let.
2: No teprsk. A co zatím dělali jejich ženy?
0: Co asi? Buleli.

0: Tak, a teď opakujte po mně. A rychle. Oře, oře, Jan, přiletělo k němu 9 vran. První praví, dobře oře, druhá praví, nedobře oře, třetí praví, dobře oře, čtvrtá praví, nedobře oře, pátá praví, dobře oře, šestá praví, nedobře oře, sedmá praví, dobře oře, osmá praví, nedobře oře, devátá praví, dobře oře, Jan.
1: To je lehký. Oře, oře, Jan, přiletělo k němu 9 vran. První praví, dobře, oře, druhá praví, nedobře, oře, třetí praví, dobře, oře, čtvrtá praví, dobře, oře, ne, oře, dobře.
2: Zmotal to, zmotal to.
1: Směj se, Smíšku, dám ti šišku, směj se ještě, dám ti kleště.
0: Ach, synku, synku.

0: pořád, že má hrvínek o kolečko míň.
1: A kolik jich potom chybí tobě?
0: Mně nechybí žádné, já mám rozumu dost.
2: Ano?
0: Ano.
2: Tak mi řekni, Máničko, co dělali vesničané, když měli z oráno?
0: Jeli na výlet do Prahy.
2: Ty bys tomu dala. Museli zasít, aby měli co sklízet.

Zase bylo ráno. Pavoučkům do probuzení vyhrává zvonkohra stříbrného potůčku. Všichni už byli vzhůru, jen pája spal a spal. Ale co? Po včerejším dobrodružství se zlým houbařem a hodným slimákem si trochu lenošení zasloužil. Strýček Sekáč už zase skákal na silné pavoučí niti přes potok a zpíval si svou ranní písničku vstávat, vstávat, hop a skok, kdo chce letět přes potok. Konečně se pája ve své pavučině posadil a viděl, že není sám. Kolem něho se uvelebili bratranci a kamarádi a uprostřed nich strýček Sekáč. Právě probíral včerejší den. Mládenci, začal. Věřím, že z vás budou znamenití lovci much. Možná, že se někomu z vás dokonce podaří něco, po čem jsem celý život toužil a nikdy se mi to nepoštěstilo. Ulovit zlatou mušku. Pája povyskočil. O zlaté mušce se mu celou noc zdálo. Není to zvláštní? Ale pozor, pokračoval strýček. Všude kolem číhá na nás pavouky fůra nebezpečí. Právě začínají růst houby a les bude plný nepřátel. Pozor na lidi. Víte, jak včera docela bezdůvodně srazil našeho páju ze stromu nějaký kluk. To se může opakovat. Já lidi znám. Zahučeli pavoučci. Správně, pochválil je strýček. A proto vás chci varovat. Na kraji lesa je chata. Jednou jsem se tam vypravil, abych vyzkoumal, jak lidé žijí. A představte si, oni chytají mouchy. Podívili se pavoučci. Ale nejedí je, řekl strýček důrazně. A nesplétají si pavučiny jako my. Místo nich jim u stropu visí taková strašlivě lepkavá věc a ta chytí každou mušku, která se jí dotkne. Říkají tomu mucholapka. Jenže ta mucholapka chytá třeba i nás, pavouky. Ne, vylékali se pavoučci. Strýček si počkal a pak pronesl strašné slovo. Je to vlastně pavoukolapka. A to není všechno. Někteří lidé jsou tak hloupí, že se nás pavouků bojí. Proto jak vidí pavučinu, smetou ji koštětem. Zaučili pavoučci. Strýček se zvedl. A teď jdu na lov, řekl. A vy se také dejte do práce. Pavoučci se poslušně rozešli do svých pavučin číhat na zbloudilé mušky. Taková práce vyžaduje hodně trpělivosti, tedy právě toho, co pájovi nejvíc scházelo. A teď, když slyšel o chatě u lesa, neměl už vůbec stání. Musí se tam podívat. Jen docela maličko a z dálky. Foukal jemný větřík, který ho doslova poponášel ze stromu na strom. Před polednem se pája dostal na konec lesa. Stála tam chata, o které strýček vyprávěl. Pája si ji z dálky prohlížel. No ale nebylo to ono. Když si něco prohlížíte z dálky, neuvidíte tolik, jako když si něco prohlížíte pěkně zblízka. A tak pája krůček za krůčkem došel až k otevřenému oknu. Pak se vysoukal na rám a podíval se dovnitř. Všechno tam vypadalo jinak, než u nich v lese. Všechno bylo záhadné a tajemné. Tolik věcí, přihrádek a skulin tu bylo. Ale člověk doma nebyl. To páju povzbudilo.
jenom očkem mrknu na tu strašlivou mucholapku,

0: A hned se vrátím, řekl si. Pak se vysoukal na okno a skočil dovnitř. Dopadl na kuchyňský stůl. Nad ním se stropu visela mucholapka nebo pavoukolapka? Ne, byla to všechno lapka. Už chytila pár much, motýlka, komára a dvě noční můry, ale zatím žádného pavoučka. Najednou se zvedl průvan a ta věc se rozhoupala. Pája jen tak uskočil. Mucholapka po něm šlehla svým dlouhatánským vyplazeným jazykem. Strýčku, pomoc, vykřikl Pája a skočil pod stůl. Na to se otevřely dveře a do kuchyně vešla paní se smetákem v ruce. Ach, tady je ale pavučin, povzdechla si nahlas. Popadla smeták a začala ometat stěny. Teď teprve si Pája všiml, že u stropu a v rozích stěn je plno malých zaprášených pavoučků. Chudáčci, pomyslel si, proč nebydlí u nás v lese? Ale to už se paní se smetákem hnala i po Pájovi. Pája zachličkoval, vysoukal se k oknu a vyskočil na pěšinu. Utíkal, jako kdyby za ním hořelo. A když se na kraji lesa zastavil, dostal pohlavek. Před ním stál strýček sekáč a byl velice rozlobený. Hned mě napadlo, co provedeš, řekl přísným hlasem. A teď hajdi domů, zítra máš domácí vězení. A tak Pája šlapal domů. Byl rád, že už je zase v bezpečí, ve svém rodném lese. Vůbec strýčkovi nevyčítal, že se na něho hněvá. Věděl, že má pravdu. A dobře už věděl, že jsou i horší věci než domácí vězení.
1: O pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. A tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí. I když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání. A tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte. Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříšníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cházka brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl: vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli. Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil: stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů, Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené hlíny pěkná hora. Ta zarostla pichlavými keři a peklo bylo hotovo. Lucifer potom určil, kde kdo má být, jak má pracovat, kam postaví kotle pro hříšníky, kotle s vroucí smolou a kde všude se rozdělají ohně. Když to všechno postavili, uviděli, že by bez chytrého Lucifera nic nepořídili, a tak si ho zvolili za pekelného vládce. Lucifer potom vládl peklu dlouhá léta k čertí spokojenosti.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že bude štrbce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul ty kadly. Kde pak bouřka? Tak to musím makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá, a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom.
5: Blesk a rána
4: a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek.
5: Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk.
4: Přišel jste tak najednou, šeptla panenka.
5: Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím.
4: Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla.
5: Ne. Já jsem Blesk pracovitý.
4: Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil.
0: A co všechno umíte, Amosi?
5: Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos.
4: To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče.
5: Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka.
4: Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu.
5: Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky.
4: Tak je spravte, Amosi, řekla panenka.
5: Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos.
4: Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka.
5: Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk.
4: Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších, a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
1: Je mi závratně,
0: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A to ho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl navýsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
0: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dozad zatělo drápky zvířátko jménem strach.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: nebo nebyl král?
1: Zvíře jménem Brundibár.

0: nikdo vlastně neví, kde se Brundibár na světě vzal. Povídá se, že ze všeho nejdřív ležel v lese bukový list. Najednou se spod něj opatrně vysoukalo něco malinkého, chlupatého a medově hnědého. Taková něžná hromádka chloupků. Protřelo si to oči a ty oči byly obrovské a černé, jenže zamračené. Takhle to vypravuje malá veverka, co právě běžela kolem. Když ho uviděla, přihopkala blíž a zarazilo ji, jak seka boní. Ahoj, stalo se ti něco? A co jsi vlastně záč vyzvídala?
1: Brum, brum, brum, brum, grr, brum, odpovědělo to nesmírně hlubokým hlasem.
0: Veverka se strašně lekla a odhopkala do lesa, kde vyprávěla ostatním, že potkala strašlivého Brundibára. Byla hrozně vyděšená, jak má strach velké oči a jak se pověst šířila dál a dál. Postupně se z toho stvořeníčka stal děsivý postrach lesa. Brundibár zatím nic netušil, sám se polechal svého hlasu, když ho uslyšel a mrmlal si, co jsem záč, co pak já vím, kde jsem se tu vzal, brum, hrgrsovně. No, to se dalo čekat, že mi život něco takového nachystá. Frňal, brumlal si do kožíšku a začal se rozhlížet kolem. Nic se mu tady nelíbilo. Stromy byly moc stromovité, listy listnaté, tráva zase zelená a slunce rozsvícené. No prostě brumfrňo homoko. Tohle je snad lepší zaspat, rozhodl se a pro jistotu se zavrtal do dírky po suku. Vyděšená zvířátka se zbíhala z celého lesa na palouk, aby se poradila. Veverka se stala nejdůležitějším účastníkem, protože ona jediná to viděla. A tak ve svém vyprávění přeháněla a přibarvovala. Za chvíli se všem zdálo, že se nad nimi styčí hrozivý stín chlupaté obludy a bylo jim docela jasné, že je tu jen proto, aby je všechny postupně sežrala. Maminky k sobě úzkostně tiskly svá mláďata a tatínkové plánovali systém hlídek a obrany.
1: Tak já nevím, mračil se Brundibár ještě víc než normálně. Brahmaně hra, co teď budu dělat? No to je situace. Vždyť já ani nevím, co žeru. A kde to mám hledat? No brhr.
0: Zkusil si namátkou dát do čuváčku nějakou tu borůvku, a tu ke své hrůze zjistil, že ani nemá zoubky. Bylo to takové milé stvořeníčko, které měla pusinku jako motýlci.
1: No tohle, fuj, taj, bručel a prskal, když zkusil oliznout nějaká kvítka. Tohle je strašný život, to mi byl čert dlužen, nic tu nefunguje a vůbec nic se mi nelíbí, Brunner Fenegl.
0: Když se pokoušel naklonit k sobě pampelišku, tak mu zlatým práškem pocukrovala celý obličej. To byste museli slyšet, jak ten nadával a bručel. Pak sklouzl po stéble a upadl na záda a když se s brbláním zvedl, zjistil, že ho tam něco tlačí.
1: Brrr, tam ta hrůza, tady snad nic není normální, teď jsem se ještě odřel, bože mahr.
0: Jak si usahával bolavá zádla, něco na nich našel. Narostla mu totiž křidelka, světlonce modrá, s jemnými chloupky.
1: No tedy, no tohle už je úplný vrchol brhrňo, vrčel a bručel totálně zakaboněný brundibár. A to si neumíte představit, jak dokáže být ve svém bručení důkladný. Zkusil z křidelky nejdřív zatřepat, roztáhnul je, popoletěl. Fungovalo to bezvadně. Za chviličku létal od kytičky ke kytičce. Zase začal brblat. Místo, aby měl radost, že mu to tak krásně létá, stěžoval si na celý svět. Zvířátka během té doby se značnými obtížemi nakonec vybrala starého protřelého lišáka, aby řídil operaci Hurá na Brundibára. Domluvila se totiž na tom, že nemohou žít v neustálém strachu a bát se pustit děti ven. Srdnatě rozhodla, že než by opustila svůj les, raději se nebezpečí postaví čelem. Najdem ho a zlikvidujem. Když budeme držet všichni spolu, tak se nám to musí podařit. Lišák sestavil plán celé akce, určil, kdo zůstane hlídat ženy a děti, ty nejsilnější z lesa postavil do první linie, jmenoval zálohu a pro jistotu sestavil i plán útěku, kdyby nic jiného nezbývalo. Začátek toho velkého tažení byl určen na druhý den ráno, aby se na to všichni ještě vyspali a pro jistotu se rozloučili s rodinami. Vepředu měla jít veverka pyšná na svou důležitost, aby je zavedla na místo, kde viděla strašné Brundibárovo zrození. Brr, brr, brr, flunk, bručel si Brundibár a poletoval po lese. Chrbu, no tak čemu tady, asi tak jsem dobrý, jak se tak koukám okolo, stejně to všechno stojí za starou bačkoru, nic nefunguje, všechno je špatně, co já tady mám dělat, taky už by mě zajímalo, co vlastně žeru, protože hlad mám, až mi škručí břiše brhom do komu. Zvířátka postupovala lesem pomalu a opatrně. Každá praskající větvička je vyděsila. První hopkala veverka, za ní jezerec, vlajkonož, nesl prapor, který včera vyšila paní Datlová. Tady to bylo, drkotala veverka zoubky, protože za tu dobu už i ona uvěřila představě strašného Brundibára a měla stejný strach jako ostatní. Dobře, statečná veverko, teď se vrať k ostatním a tohle už přenech mužům. Poslal jí lišák pryč a určil úžovku, aby prozkoumala prostor před nimi. Vrátila se brzy s hlášením.
0: Je tam, syčela udýchaně už z dálky, je opravdu strašný, veliký jako palouk a oči má přes celou hlavu a strašně zlé.
2: Úžovka totiž ze země špatně rozeznala světlo a stín a tak považovala za Brundibára se skupení stromů. Zvířátka si naposledy nabrousila drápky, popadla klacky a vyrazila obludě vstříc. Veď nás, řekl lišák úžovce, a šlo se. To tedy plazilo. Jak úžasná to byla úleva, když zjistili hadův omyl. Všechno se vysvětlilo a oni stáli teď kousíček od místa, kde Brundibár opravdu zrovna poletoval
0: a nadával a brůčel jako vždycky.
1: Okamžik, něco slyším, sykl lišák, který měl trénované uši. Zní to jako brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pak ho uviděli. Chvíli nevěřícně zírali. No to snad není pravda. Tohle je to bručivé strašidlo, ta stvůra, se kterou se přišli být. První se vzpamatovala Kuna.
3: Ten je roztomilý, takový drobeček. Tak se mi zdá, že strach měl zase jednou velké oči.
1: Lišák se dal do huronského smíchu a byl to smích z úlevy.
3: To je neuvěřitelné.
1: No já tu veverku roztrhnu, nebo snad ani ne, protože za tu legraci to stálo. No tahle budu vyprávět ještě vnoučatů. Křížová výprava na chomáček chlupů. A smáli se a smáli. A všem se jim strašně ulevilo.
0: Kdo je u tebe chomáček chlupů, Brum hrdinu? Překonával v bručení Brundibár i sám sebe. No to je opravdu, no opravdu vrchol. Všechno tady máte špatně, nic nefunguje, všechno se spiklo proti mně, nemám co žrát. Myslel jsem, že se mi už nemá co horšího stát.
1: Pak si klidně přijde zástup nějakých brlchněma, kdo ví čeho, a chechtá se mi ani nevím proč. Já se snad zblázním. Ne, já radši rovnou skočím z kopretiny nebo se oběsím na svlačci, ale tohle už mě vážně nebaví, brho někofu. Domluvil a důstojně odcházel.
3: Těžko skočíš z kopretiny, když umíš létat, chlupáči,
1: vykřikl za ním Ježek, a všichni se zasedali do smíchu.
3: Počkejte, zarazila je Ještěrka. To od nás opravdu nebylo hezké. On přece nemůže za to, že jsme si ho představovali jinak. Všimli jste si, jak vypadal zamračeně a nabručeně? Možná jsme mu mohli pomoct.
4: Tomu není pomoci. Vždyť všechno vidí černě, pomlouvá náš les. A nic mu není dost dobré, takový si naši pomoc nezaslouží.
1: Tak usoudili Síček. Ty máš ale krátkou paměť. To už si asi zapomněl, jak před rokem čekala tvoje paní vajíčka. Létal si nervózní a celé dny jako kakabus. Všichni jsme se tvářili, že nám to nevadí, abychom vám to nedělali těžší. Teď, když teď má starosti někdo jiný, to je ti jedno? Ještěrka pohrdavě mrskla ocáskem a otočila hlavičku.
2: Zvířátka dala Ještěrce zapravdu, že žádný tvoreček by neměl zůstat zakaboněný, a rozhodla se mu pomoci. Dohonila ho a přes veškeré bručení mu nabídla svou pomoc. Vír si uvědomil, že se nezachoval pěkně, a vzpomněl si na vyprávování, které slýchal od maminky. Bylo o rodině chlupatých stvořeníček, která kdysi taky bydlela v lese. Stále byla s něčím nespokojená a všechny kolem otravovala svým brůčením a špatnou náladou. Lesní vláda je tedy vyhnala z lesa a řekla, že se sem nikdy nesmí vrátit. Ale říkalo se, že tu někde zahrabali své vajíčko. A z toho se jednou měl vylíhnout malý protiva a pomstít je.
0: Brhaně, ani mě nehne mstít se za někoho, kdo mě někde zahrabal. Bežereně,
1: Já už mám to brůčení zkrátka v povaze. A neříkala ta tvoje maminka, co ta stvoření vlastně jedla? Zeptal se Brundibár, kterému už hlady brůčelo bříško.
5: Pokud se pamatuju, jak byli sami plní hořkosti, chodili na med lesním včelám.
1: To byl nápad. Víte, kde byste dneska našli Brundibára? Sedí zalezlý v úlu lesních včel. Brůčet si může po libosti, protože v tom hukotu to nikoho neruší. Včelky nemají čas poslouchat jeho stěžování a když je mu nejvíc hořko, mlsá jejich med. Vyrostl a je jak chlupatá koulička, takže včelky všude vyprávějí, že v jejich stromě bydlí strašný Brundibár a nikdo si je netroufá napadnout.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Z únavy pak funí, to jsou zvyky.

unaví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Bez bloud ví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, co je život bez bloud ví.

Grizzly, grizzly, grizzly ví, co je to víc střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku. Pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý schová. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je základ státu. A ještě má rezervy, a ještě má rezervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví,

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: se z toho unaví.
1: Petrova čepice. Bylo to za dob, kdy svatý Petr chodil s pánem Ježíšem po světě. Jednou přišli do jedné vesnice a tam v chaloupce právě křtili chlapce. Kmotry zastavili svatého Petra a chtěli, aby hocha něčím obdaroval. A protože Petr nic neměl, vzali mu kmotry jeho čepici a posadili ji malému chlapci na hlavu. Svatý Petr se rozhněval, ale pán Ježíš pravil: nech jim tu čepici a pojď. A odešli. Chlapeček rostl a říkalo se o něm, že roste do krásy. Když vyrostl, pásl ovce. I šel tím krajem zase pán Ježíš se svatým Petrem. Zastavil se svatý Petr a udiveně se díval na ovce. Otče nebeský, co po světě chodíme, neviděl jsem tak krásné stádo, jako je toto. Ale taky jsem neviděl tak krásného chlapce. Tomu chlapci jsme byli na křtinách a přitom ti kmotry vzali tvoji čepici, řekl pán Ježíš. Svatý Petr se zase rozhněval a poprosil pána Ježíše: prosím, Otče nebeský, učiň, ať je chlapec ošklivý. Pan Ježíš učinil, jak si Petr přál. Chlapec přihnal večer stádo domů a prosil matku, aby mu dala večeři. Matka svého syna nepoznala a zvolala: ty, že jsi můj synek, ten byl krásný a ne takový ohava. Vzala koště a vyhnala ho. Hoch se dal do pláče a šel do lesa. Šel dlouho, až přišel k jednomu poustevníkovi. Měl hlad a tak prosil o kousek chleba. Poustevník se ptal chlapce, odkud přišel, a hoch mu všechno vyprávěl. I dal mu poustevník chleba, a protože měl ovce, ptal se ho, nechtěl-li by u něho sloužit. Chlapec s radostí službu přijal. Domluvili se, že staré ovce zůstanou poustevníkovi, ale polovinu jehňat, která se narodí, dostane chlapec. A jehňata se vydařila. Bylo jich mnoho a měla krásnou dlouhou vlnu. Poustevník se chtěl přesvědčit, je-li hoch poctivý, a tak mu jednou řekl, že musí odejít, a všechno svěřil chlapcovi. A tu šel tím lesem, kde hoch pásl, pán Ježíš se svatým Petrem. Petr obdivoval krásné ovce, ale když mu pán Ježíš řekl, že je to tentýž chlapec, co mu byli na křtinách, a že polovina jehňat je jeho, prosil svatý Petr, aby pán Ježíš učinil, aby jehňata pošla. Otec nebeský jeho přání vyhověl. Chlapec nesl ztrátu trpělivě. Když se poustevník vrátil, všechno mu poctivě řekl a ukázal kůže. A tu mu poustevník poradil, aby šel do města, kůže prodal a za peníze

Vešli na pole krupobytí. Pán Ježíš mu opět učinil povůli. I přišlo krupobytí a pole zůstalo holé jako mlad. Ale i toto neštěstí chlapec snášel trpělivě. A tu mu poustevník poradil, aby šel do města ke králi, který má 3 dcery, a požádal ho, aby mu dal jednu za ženu. A tak se stane synem královským. Chlapec šel. Když přišel do města, přednesl svou prosbu králi. Král zavedl chlapce ke svým 3 dcerám a zeptal se jich, která by se chtěla provdat za tohoto chlapce. Nejstarší zvolala: raději bych se na stromě oběsila, než abych si vzala takového ohavu. Prostřední řekla: raději bych do vody skočila, než bych si vzala takového ošklivce. Vezmu si ho, pravila nejmladší. Není-li hezký, bude alespoň hodný. A tak se slavila svatba. Šel pán Ježíš se svatým Petrem tím městem a přišli taky na tu svatbu. Svatý Petr se ptal pána Ježíše, čí že je to svatba. Toho chlapce, co má tvoji čepici, odpověděl pán Ježíš. A tu svatý Petr poprosil Otce nebeského, aby učinil chlapce tak krásným, jako byl dříve. Ale pán Ježíš dal hochovi takovou krásu, že se celá komnata od ní rozzářila. To tak zarmoutilo nevěstiny starší sestry, že se jedna ze závisti oběsila a druhá utopila. Chlapec byl ale šťasten až do smrti.

o nenošených bačkorkách. Plesk, plesk, plesk. Chodbou znělo cupitání bosých nožek. Kdo znal zvuky tohoto domu, věděl, že tudy zrovna proběhla Anička. Moc šikovná holčička, která umí počítat do 10, zná spoustu písmenek a nádherně zpívá. Jedno se ale ještě nenaučila. Nosit bačkorky. Co se kvůli tomu rodiče nazlobili? Jejich dům byl velký, s dlouhými chladnými chodbami a studenými kamennými schody. Rodiče měli strach, že Anička nastydne, a netěšili je ani věčně černé šlapky punčocháčků. Jenže Anička bačkorky prostě buď neměla, nebo je hledala. Ten den jí je maminka připomínala snad 10krát. Nebo 20krát? Ráno je Anička nechala zakopnuté pod postelí. Při snídani buch, buch, spadly pod stůl a zůstaly tam ležet až do oběda. Po obědě si holčička hrála ve svém pokojíčku a opravdu netušila, jakým záhadným způsobem se bačkorky ocitly v krabici se zvířátky. Našla je snad jen proto, aby je v zápětí nechala u skříně s oblečením. Jak se dostali z pokojíčku do spíže, do druhé horní police, nedokázala vysvětlit už vůbec. Maminku by to však zrovna zajímalo. Tentokrát se doopravdy zlobila. Aničko, dnes budeme mít k svačině borůvky se šleháčkou. Hurá! Zavískla Anička, protože borůvky se šleháčkou prostě milovala. Maminka ovšem přísně pokračovala. Ale jestli tě uvidím ještě jednou,

0: bez bačkorek nedostaneš nic.
1: No jasně,
0: přikývla Anička hlavou. Popravdě řečeno, maminčino varování jí přišlo trochu zbytečné. Takovou dobrotu by si přece nikdy nenechala ujít. Aby jí čekání na oblíbenou lahůdku rychleji uteklo, běžela do pokojíčku učesat panenkám vlasy. Amalce udělala dva culíky, Klárce zapletla dlouhý cop, Sabince ozdobila lokny spoustou barevných skřipečků a Natálce uvázala čelenku s růžovou mašli. Byla to krása. Tak moc se jí panenky v nových účesech líbily, že sebou překvapeně trhla, když se z jídelny ozvalo vytoužené borůvky. Mňam. Brala schody po dvou a už natahovala nedočkavé ručky pro pohár. Maminčin vážný pohled jí však připomněl bačkorky. Na nohou je opravdu neměla. Čelem vzad a mazat. Anička upalovala zpět do pokojíčku. Bačkorky stály způsobně uprostřed místnosti. Ty snad něco chystají. Blesklo holčičce hlavou, aniž věděla proč. A pak se to stalo. Jakmile po bačkorkách natáhla ruku, uskočili a dokonce, Anička by za to dala krk, jako by se tichonce zachichotali. To se mi snad zdá, řekla Anička pobaveně. Tak, konec legrace, jde se na pohár. Jenže když po nich natáhla i druhou ruku, pačkorky hop a byly na stole.
1: To se mi nezdá, zaječela holčička.
0: A pačkorky? Hop na skříň.
1: No tohle, koukejte se skočit,
0: dupla Anička bosou nožkou. Bačkorky se skočily a hop a skok zamířili ke dveřím a potočitém schodišti rovnou na půdu. Anička vyběhla za nimi a odhodlaně vstoupila do teplého příšeří. V paprscích slunce dopadajících sem malým okýnkem se vznášel zvířený prach. Odkud si z kouta se ozvalo lehonké zašustění. Tak, a teď vás mám. Anička třemi skoky přistála na zaprášeném gauči.
2: A nemáš,
0: vysmívalo se zrezivělé péro trčící z gauče. Po bačkorkách ani vidu, ani slechu. Aničku objalo zvláštní strnulé ticho. Zkoumavým pohledem prohledávala každičký kout tohoto dávno zapomenutého království. Chvíli ticha ukončilo prudké vrznutí. Dveře staré skříně se rozlétly a bačkorky vyskočily na proutěný kufr. Anička se vrhla za nimi. Z kufru jeden obrskok a bačkorky se vezou v rozvrzaném kočárku. Anička za nimi. Kočárek zastavil ověšák plný těžkých kabátů a bačkorky peláší dolů z půdy. Anička za nimi. Bačkorky se sklouzly po zábradlí, jedno patro, druhé patro a ukryly se za velký květináč.
1: Kde jen můžou být?
0: Rozhlíží se udýchaná Anička. Jenže na odpočinek nebyl čas. Bačkorky už zase vyrazily a zamířily ke dveřím, za kterými holčička ještě nikdy nebyla. Ke dveřím do sklepa.
1: Aničko, pospěš si.
0: Pozdě. Anička sebrala všechnu odvahu a vstoupila do chladné tmy. Ručkama šmátrá po vlhkých zdech. Bosá chodidla hledají okraje studených, kluzkých schodů. Cinkot zavařovacích sklenic Aničku utvrdil, že bačkorky jsou stále ve sklepě. Tak, ještě dva schody, rychle k polici a už vás... A zase nic. Bačkorky hup-dup po schodech nahoru a jsou fuč. Takhle to dál nejde. Chce to plán. Anička vyběhla do pokojíčku. Tady to všechno začalo. Já si tu na vás počkám. Schovala se za závěs u okna, skoro nedýchala. Čekala. Čekala dlouho. Dlouho. Dlouho. A potom se dveře pokojíčku konečně potichonku otevřely. Bačkorky vstoupily. Z lehunka hubky, hubky doskákaly doprostřed pokoje a skoro by se zdálo, že se rozhlíží nejdříve vlevo, pak vpravo a šup! Jediný skok a Anička do nich vklouzla jako po másle. Jupí! Konečně vás mám na nohou! Radovala se. Sedla si na postel a zálibně si prohlížela své obuté nožky. A protože ji ta honička docela zmohla, lehla si a za chviličku už se jí zdál překrásný sen. O čem? O borůvkách se šlehačkou.

0: chřipky.
1: Při hodině zeměpisu se pan učitel ptá třídy. Děti, kde leží Kuba?
2: Přihlásí se Pepíček a povídá:
0: v posteli a má hrozný kašel.
3: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Kdo jste?
6: Jsme růže.
4: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
3: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila Liška.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den. Kdo jsi?
7: Jsem Liška.
4: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
7: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
4: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
7: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
4: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
7: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem.

0: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
0: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
0: Na jiné planetě.
1: Ano.
0: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
0: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až se mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak se malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
0: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
0: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
0: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem ji chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.

0: je Piggy, já se vám hlásím s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
1: A já vás taky, děti, zdravím, samozřejmě tebe, Piggy, taky.
0: Ahoj.
1: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
1: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Piggy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
1: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
1: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líp běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Piggy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
1: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
1: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
1: Lehce podsadíme pánev, náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ní uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
1: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně dopředu. Skoro pod bříško.
1: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrvaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
1: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýžďový sval, tedy zadek. A také, když si sáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
1: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
1: Tak jo, takže když už to cítí Piggy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu, posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško, šup!
1: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Piggy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: pokojištích. Nemám bříško, někam zmizelo.
1: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Piggy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra,
1: ahoj.

0: Davinko?
1: Ano?
0: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
1: Kterého myslíš?
0: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
1: No, to já...
0: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
1: Jo, tak to byl pštros.
0: Špros?
1: Pštros.
0: Pštros?
1: No, ano.
0: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
1: Ach, jo.
0: A bábinko?
1: No, co je zase?
0: Co je ten pštros zač?
1: No, to je obyvatel Afriky.
0: No, nazdar.
1: Co je?
0: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
1: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
0: Mohla.
1: Ale nemohla.
0: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
1: A to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
0: Zvířat? Snad ptáků, ne?
1: No, ještě ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
0: Ojojo.
1: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
0: No.
1: No?
0: No. I tak třeba...
1: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
0: Že je velký.
1: No a?
0: A tlustý.
1: A?
0: A má silnou a vrásčitou kůži.
1: A proč?
0: Protože se špatně žehlí.
1: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku, a tak.
0: Aha.
1: A Máničko?
0: No.
1: Nech už těch hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
0: Co bych tam dělala?
1: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
0: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
1: A co?
0: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
1: A proč na ten jih odlétají? Aha.
0: Protože pěšky je to daleko. Aha.
1: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
0: To nevím.
1: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: jedá! Dnes je 8. června.
1: A svátek má Medard.
0: To je moc a moc staré jméno, Medard. Dneska už to jméno známe jenom kvůli tomu, že se říká...
1: Medardova kápě 40 dní kape.
0: To znamená, že okolo svátku svatého Medarda na začátku června většinou přijde delší období dešťů.
1: Říká se, pokud prší na Medarda, prší ještě dalších 40 dní.
0: Medardova kápě 40 dní kape. A my jsme našli, že nejdéle pršelo v roce 1954. Každý den, pořád, po celých 22 dnů.
1: Tak, Medardové, jak to bude leto? Všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí a sní své sny jarní pan. Ve spánku se usmívá, tváře jí zrůžověly a teď si rukou pohnula jakoby v kolébavém tanci.
1: Už je čas vstát?
0: Spí, jarní panenko, času dost.
1: Musím se chystat dolů na zem. Musím se chystat na svůj veliký jarní bál.
0: Vždyť ještě dávno neskončil veselý zimní bál tvé sestřičky zimní pany. Spí jen, spí dál.
1: Má sestra nikdy neví, kdy je tance dost. A mě už se oči ani zavírat nechtějí.
0: Jarní pana tichounko vyklouzla z lůžka a malinkou skulinkou mezi oblaky pokradmu nahlídla dolů. Zesmutněla. Zimní bál její sestry byl právě nejveselější. Z kola do kola si podávali zimní panu mládenec Mráz s divokým severákem. Sněhové tanečnice bláznivě vířily nad bělosnou zemí a ledová zrcadla rybníků a řek jiskřile jako zvědavé oči rozdováděných plesových hostí.
2: Spívej, spívej, severáku, meluzíno hraj, protančím ledovou plání, od svítání do svítání, celý bílý kraj, křišťálový kraj.
1: Sestřičko zimní pano,
2: nezdržuj mne od tance.
1: Nech mne taky chvíli si zatančit v lesích a na lukách a mezi modrými vodami.
2: Jarní pana by chtěla jít na svůj jarní bál? A jaké šaty jsi připravila na tu slávu?
1: Moje šaty jsou zelené jako jarní země.
2: Moje bílé jsou mnohem krásnější. Jsem celá od hlavy k patě vyšperkovaná. Jsem královna plesu, rozumíš? Vidíš mé ledové náušnice a moje stříbrné náramky a diamantové prsteny a perlovou čelenku ve vlasech?
1: Nepotřebuju šperky jako ty. Pust mě jen tančit, prosím.
2: Nesluší se, aby jarní pana šla na bál jako nějaká žebračka. Pustím tě, ale ne dřív, dokud si ty své zelené šaty neozdobíš.
1: A čím je mám ozdobit?
2: Natrhej trojí kvítí. Jeden květ do vlasů, druhý květ za pás a třetí do náruče. Dokud je nenajdeš, tančím tady já.
0: Zlá sestra je tahle ta bílá tanečnice. Kde pak má jarní pana najít trojí kvítí na zelené šaty? Vždyť celá země je schoulená hluboko v mrazivých závějích. Vždyť holé větve stromů bolestně vzdychají pod údery větrů. Vždyť louka je bílá pláň. A les je bílá pláň a celý svět je velikou taneční síní zimní pany. Vrať se zpátky, jarní panenko, prospi se ještě.
1: Nemohu spát.
0: Ruce ti prokřehnou, popálí tě mráz, sněhové vločky ti kroky zasypou. Vrať se, jarní panenko, vrať se. Mraky jdou nízko nad zemí. Valí se oblohou sem a tam jako vyplašená stáda. Jen jeden z nich se zastavil na své pouti. Malinký mráček, kulatý a celý jako otrhánek. Oči si utírá. Pro pána jarní panenko, ten otrhánek pláče.
1: Proč pláčeš, mráčku?
3: Jak pak nemám plakat? Jenom se na mne podívej, jak vypadám.
1: Otrhánek si, jen co je pravda. Kabátek samou díru.
3: To jak mne severák celou zimu po nebi proháněl. Zima bude za chvíli ta tam. A jak já se takhle mám objevit na jarní obloze? Takhle.
1: Pojď blíž, maličký. Kabátek spravíme a zas budeš jako nový.
0: Jarní pana, třeba že má ruce s zimou prokřehlé, už z čerstva spravuje mráčkovi jeho parádu. Tu kousek odstřihne, tam záplatu našije a při práci se i trošičku usmívá, že přece jen někdo na její jarní bál nezapomněl.
1: Tak, už vypadáš jako pravý jarní mráček.
4: Děkuji ti, jarní panenko. Však já se na ten tvůj jarní bál něco natěšil. Chystáš se, chystáš?
1: Chystala jsem se, mráčku, ale zimní pana mě dřív k tanci nepustí, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A pod sněhem nekvete ani jediný květ.
4: Že nekvete?
1: Ani lísteček. Všude jen sníh a sníh.
4: Poradím ti za to, že jsi mě šaty vyspravila. Vezmi zbytky, které si odstříhala, a rozházej je kolem sebe po sněhu. A o jarním bále si zamlouvám první taneček. Nezapomeň, první taneček.
0: No, co váháš, jarní pano? Seber si sklína od střižky a rozhoď je kolem sebe. Vidíš? Sníh ta je před očima. Začernal se cípek vlhké země. A teď? Co to? Lístek. A druhý, a třetí. Sněženka vztyčila bílou korunku uprostřed závějí.
1: Mám první kvítek. Ten bude do vlasů. Sněženko sněžná, jako bys mé sestře zimní paně cípeček síly ubrala.
0: Ale tančí dál. Ještě jí severák z náruče nepustil. Už první jarní pramínek se přece jen prokousal ledem a uhání po stráni do údolí.
1: Pramínek, tenoučký jako hedvábná nitka. Ten jistě vyskočil z mojí studánky na kraji lesa. Bývala tady pod Modřínem. Byla a je pryč. Jen pramínek po ní zůstal.
0: Kde je pramínek, tam je i studánka. Musíme ji najít.
1: Je tu jen hromada starého jehličí a loňského listí. Co to?
0: Jakoby studánka od někud z hlouby země promluvila. Hledej, jarní pano. Někde tu přece musí být.
2: Hledej pod jehličím a pod listím. Vysvoboď mě.
1: To tě máme. A jak to vypadáš? Ty, že jsi moje modřínová studánka?
2: To, jak mě severák celou zimu listím a jehličím zasypává. Zima bude co nevidět ta tam, celý svět bude svítit čistotou a jarem, jen já zůstanu zasypaná listím.
1: I nezůstaneš. Vyčistím tě, studánko, že se na jaře zaleskneš jako nejryzejší zrcadlo.
0: A jarní pana znovu a znovu noří ruce do ledové vody. V očích má plno radosti, že studánka na její jarní bál přece jen nezapomněla.
2: Děkuji ti, jarní panenko. Však už se taky jistě chystáš na svůj bál.
1: Chystala bych se, studánko, ale má sestra zimní pana mě dřív nepustí dokola, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A já zatím našla jenom pár sněženek.
2: Poradím ti za to, že jsi mi pomohla. Naber jen mojí vody do dlaně a tou vodou pokrop ledy na mém břehu. A až budeš jarním tancem uhřátá, přijď si jen ke mně osvěžit.
0: Jarní panenka poslechla. Mezi prsty jí proklouzly křišťálové kapky, rozkutálely se vesele po břehu a země jakoby se pousmála tou zázračnou vodou. Jeden za druhým jí úsměvy rozkvetly na tvářích.
1: Fialky, modrá kvítka fialek to jsou. Vidíš je, sestřičko zimní pano? Čas tvého tance už se rychle krátí.
0: Ale tančí dál. Sama tančí. Severák už ji opustil, i meluzína o něm měla. Ale tam, kam se slunce těžko prodírá, v severních sedlech hor, v hlubokých stínech lesů, ještě stále tančí tvá sestra zimní pana. Slunce zdvíhá svou zlatou hlavu den ode dne výš do modré oblohy. A den ode dne se jeho paprsky prokousávají hlouběji do ledových stínů.
1: Ale stejně to není to pravé jarní sluníčko, jak já ho znám.
0: Máš pravdu, jarní panenko. Svítí a jako by nesvítilo. Dívá se a jako by se nedívalo. Hej, sluníčko, slunce, vidíš ty nás vůbec?
4: Dívám se, ale nevidím. Severák mi pocuchal zlaté vlasy.
5: Jeden sem a druhý tam. Vlasy mi visí do očí. Ať se dívám, jak se dívám, nevidím.
1: Jen co je pravda. Takové krásné zlaté vlasy a hlavu máš jako vrabčí hnízdo.
5: Zimu mám svým pohledem zahánět a zatím si nevidím ani na špičku nosu.
1: Pojď jen blíž, sluníčko. Vlasy ti rozpletu a pěkně učešu.
0: A jarní pana bere hřebínek ze smrčí, vlasy sluníčku z očí zhrnuje, češe, češe, rozčesává, za ušima přihlazuje. A než si ráno s polednem ruce podají, sluníčko už zase kouká po světě jako dřív.
1: Tak? Tak to má být. Tak má vypadat opravdické jarní sluníčko.
5: Děkuji ti, jarní panenko. Vidím, že se chystáš na svůj jarní bál.
1: Chystám se, sluníčko. Ale má sestra zimní pana mě nepustí k tanci dřív, dokud nebudu mít trojí kvítí na taneční šaty.
5: Nebýt těch vlasů přes oči, mohla už si mít kvítí devatero. Však mi už to ale, jarní panenko, nějak doženeme.
1: Těžko dohánět. Sestřička zimní pana tančí ještě po horách a na severních stráních.
5: S čerstvavem vlasy, které si mi vyčesala, a rozhodě po horách. Rychle, pospěš si, jarní panenko, ať dohoním, co jsem zameškalo.
0: Jarní pana poslechla. Jeden za druhým rozhazovala horskýma lukama sluneční vlasy zlaté sluneční paprsky, které jí v hřebínku uvázly.
1: Petr Klíč a druhý a třetí Petr Klíče. Rostou jako malá sluníčka. Z každého slunečního vlásku se narodilo u nás dole na zemi nové slunce.
5: Máš sněženky ve vlasech? Fialky za pasem? Natrhej si, jarní panenko, plnou náruč Petr Klíčů.
1: Trojí kvítí. Mám trojí kvítí, jak si má sestra přála. Slyšíš mě, zimní pano?
2: Slyším. A už jsem dotančila. Nohy mě bolí. Tanečníci mě opustili. I moji muzikanti dohráli. Vezmi si své zelené šaty. Máš trojí kvítí, začíná velký jarní bál.
1: Můj velký jarní bál. Probuďte se, stromy a louky, potoky, řeky i studánky. Zpívejte, mraky, a rozkvítejte květy. Veliký jarní bál začíná.
0: Už tančí. Jarní pana v zelených šatech už roztáčí první kolo. Má sněženky ve vlasech, blankitné fialky za pasem a plnou náruč zlatých petrklíčů, plnou náruč maličkých žlutých sluncí. A vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí hlubokým spánkem beze snů sestřička.

0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: nehodí.
1: A ne, ne.
0: Chrotačuník, pašík, kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko.
1: Jo.
0: Chrotačuník, pašík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí raneček.
1: Jo.

leštimilý hoz. Krochtačový pašik, pňourek, kaneček a prasátko. Šmedím, kde se co dá slupnout, dortík nebo lízátko. Krochtačovník, pašik, pňourek, prasátko a kaneček.

zásadko a kaneček a bříško šupsem šuptám. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si to namířil po cestičce, co vede k rybníku. Hlučně tam kvákalo hejno žab. Kvákali velmi rozčileně. Tak jsem natáhl uši a z jejich kvákání jsem si dal dohromady tohle povídání. Na břehu rybníka žili dvě žabí kamarádky. Čilá, veselá žabka jménem Koukalka a líná, mlsná, ukňouraná žabka jménem Fňukalka. Když o nich mluvili jejich maminky, dvě vážné paní žáby, vždycky z toho nakonec byla hádka. První paní žába tvrdila druhé: ha, ha, ta vaše Koukalka, ona je hrozně divoké dítě a pořád k těm svým bláznivinám navádí i mou Fňukalku. Kolikrát už jsem slyšela, jak jí říká: koukej, koukej, Fňukalko, co asi může být tady za tou mezí a tam za tím lesem a tamhle za kopcem. Koukej, koukej, pojď, půjdeme se tam podívat, přesvědčíme se na vlastní oči a už ji táhne pryč, ačkoliv mé něžné Fňukalce se vůbec nechce. Jenomže ona nedokáže říct ne, když jí někdo o něco požádá. Má už takovou milou povahu, prostě ráda vyjde každému vstříc, jenom aby mu udělala radost. Pchákvá, odsekla na to vždycky druhá paní žába. Vaše Fňukalka ať je ráda, že jí má Koukalka vytáhne od rybníka, jinak by zapomněla skákat. Potom si řekli ještě párkrát pchákvá a rozešli se rozhádané. Ale Koukalka s Fňukalkou spolu kamaráděli dál. Tak jednou zas zakuňkala Koukalka. Koukej, koukej, Fňukalko, pojď se dnes se mnou podívat ke statku.
1: Tak jo, když ti to udělá radost, líně souhlasila Fňukalka. Ale ani o kousek dál.
0: Sotva ale doskákali ke statku, čilou Koukalku hned napadlo: Fňukalko, koukej, koukej, ještě není čas na večerní žabí koncert, ještě můžeme doskákat kousek dál, ještě se můžeme kouknout k lesu.
1: Ouvej, už teď mě bolí nohy, nebaví mě pořád jen tak bloumat a koukat po světě.
0: A co by tě tedy bavilo? Ptá se Koukalka a Fňukalka zčista jasna ožila a čiperně povídá:
1: zrovna teď by mě bavilo skočit na okno komory a potom dovnitř.
2: Čichám, čichám a cítím odtud sladkou vůni mléka. Ano. Tam do komory už by opravdu stálo za to se kouknout.
0: Ne, to je nebezpečné, lekla se Koukalka a Fňukalka se už klíbla.
1: Koukalko, ty jsi zbabělá, zbabělce nemám ráda. Jestli nechceš jít se mnou, skočím tam sama.
0: Ne, samotnou tě nepustím, řekla starostlivě Koukalka a Fňukalka se jen už klíbla.
1: Aha, to se ví, bála by ses tu zůstat sama.
0: Pak obě skočili na okno komory a z okna rovnou na okraj velké díže s mlékem.
1: Napij se, je to moc dobré mlíčko, kuňká Fňukalka.
0: Vždyť není naše, odmítla Koukalka.
1: Je naše, protože jsme ho objevili,
0: měla Fňukalka po ruce šikovné vysvětlení. A tak se obě žabky naklonily a pili, ale najednou žbluňk, plác, obě uklouzly a v tu chvíli se obě topily v mléce. Díže byla hluboká, stěny kluzké, nebylo od čeho se odrazit ke skoku ven. Fňukalka i hned spustila strašlivý nářek.
1: Ouvej, Koukalko, s náma je konec a můžeš za to jenom ty. Kdo se chtěl pořád jít někam kouknout? Ty? Nebýt tebe seděla bych teď pěkně doma v pohodlí a kvůli tobě zahynu, utopím se v mléce.
0: Nikdo se neutopí, kvákla Koukalka tiše. Když nestratíme hlavu a budeme plavat, za chvilku nás třeba někdo najde a pomůže nám.
1: Ahoj, kňourala rozčilená fňukalka. Jestli nás někdo najde tady v díži, pochopí, že jsme mlsali jeho mléko a stejně to s námi špatně dopadne. To se raději utopím rovnou.
2: Uklidni se, vzdychla koukalka. Až nás někdo najde, bude dost času přemýšlet o tom, co dělat dál.
1: Ale fňukalka vřískla. To je tady dost bezstarostná odpověď. V takovém strašném okamžiku, nemyslíš?
2: Já myslím jenom na to, že hlavně musíme plavat. Kvákla zas koukalka a fňukalka jen piští.
1: Ty jsi tak umíněná. Říkám ti přece, že to nemá smysl. A já nikdy nedělám věci, které nemají smysl. A proto plavat nebudu. Plavej si sama.
2: Tak dobře, kvákla odevzdaně koukalka. Ale ty mi aspoň vylez na záda. Budu plavat za obě, jsme přece kamarádky.
1: No, prosím, když ti to udělá radost, tohle bych pro tebe udělat mohla,
2: kňourla fňukalka a už šplhá koukalce na záda a přitom vzdychá.
1: Čím to je, že já jsem taková hodná, že nikdy nedokážu nic odmítnout, že vždycky vyjdu vstříc. Ano, i v téhle strašlivé situaci.
2: Zatím koukalka usilovně plavala. Fňukalka chvíli seděla tiše, ale brzy zas spustila nářek.
1: Koukalko, mně se to zdá.

0: Ne, a ještě ke všemu ti to plavání jde nějak pořád hůř a hůř. To mléko tak divně houstne a mně se teď točí hlava zas na druhou stranu a vůbec je to celé tak strašlivě vyčerpávající.
1: Zívá Fňukálka a zčista jasna usnula. Když se probudila, zjistila, že sedí v díži na hroudě másla a vedle spala Koukálka.
0: Asi tím plaváním utloukla z mléka máslo,
1: pomyslela si Fňukálka a hned dostala na Koukálku zlost.
0: Vydaj, ne aby mě hned vzbudila v té chvíli, kdy jsme konečně mohli utéct. Kde pak? Klidně si tady usne.
1: Fňukálka zatřásla Koukálkou a houkla na ní.
0: Vstávej! Jsme zachráněné. Co na mě mžouráš? Ani mi nepoděkuješ, že jsem ti o tom řekla? Tak to už tedy nebudeme, kamarádky.
2: Ne, šeptla Koukálka unaveně. Už ne.
1: A pak hopsali domů každá jinou cestou. Tak tohle vyprávění jsem si vyslechl dnes u rybníka. A představte si, žáby se tam ještě teď hádají, která z těch dvou malých žabek byla v právu.
2: No, já to vím.
1: A vy to jistě víte taky. Dobrou noc.

0: Kapitola 10. V kraji hub.
1: Teď se zas vrátíme do jeskyně fialek,
0: oznámila mi šedozelená.
1: A půjdeme tam s Kratkou. Není to sice moc příjemná cesta, ale už jsme se příliš opozdili.
0: Vešli jsme do úzkého a temného tunelu. Šedozelená mi brzy zmizela v temnu a viděla jsem jen svítící ciferník na jejich hodinkách. Člověk by byl řekl, že to je malá lucerna, která se kývá ve tmě. A šla jsem za tím světlem, jak nejlépe jsem dovedla. Z klenby na nás padaly veliké kapky vody a někdy jsem sklouzla po blátivé půdě, že jsem div neupadla. Potom se tunel rozšířil. Tichem proniklo zatroubení a octli jsme se před padacím mostem nad propastí.
2: Kdo tam?
0: Zvolal někdo hrobovým hlasem.
1: Excelence šedozelená.
2: Heslo, prosím.
1: Čáry máry fuk.
2: Dobře.
0: Zaskřípaly řetězy, padací most se snesl dolů a po něm k nám kráčela veliká krysa s pochodní v ruce. V druhé ruce držela halapartnu a na sobě měla brnění, jaké jsem viděla na rytířích v historických knížkách. Její chraptivý a drsný hlas, jako kdyby vycházel z nějaké studně. Vedla nás rozlehlým podzemím s klenbami s černalými kouřem pochodní. Spalo tam mnoho prapodivně zkroucených hub všech možných barev. Široké klobouky jim visely na křivo až na uši a houby chrápaly, jako když řeže pilou. Maličtí sloni běhali sem a tam a jediným pohybem chobotu narovnávali ty houby, které divže už neklesly.
2: Ach, ich, ty houby.
0: Zasténala krysa.
2: Ty už tak zlenivěli, že mi budete muset poslat alespoň dalších 12 slonů. Tihle jsou už naprosto vyčerpaní.

0: Večer, páni, tou námahou, bylo by od vás velice laskavé, excelence, kdybyste na mne nezapomněla.
1: Dobře, dobře, promluvím o tom s královnou, řekla žába. Ale potřebovala bych průvodce, abychom se brzy dostali k růžové bráně, protože v téhle končině se dobře nevyznám.
2: Krysa probudila jednu zavalitou dobráckou houbu s dřeváky stejně širokými jako celé její tělo, vězící v kaštanově hnědém kabátě. Její veliká hlava se podezřele kývala při každém kroku. Vedla nás mezi opravdovou záplavou hub a přitom povídala.
3: Jmenuji se Chřapáč a jsem jediná houba, která dokáže ujít 2 kilometry a neusnout.
2: Ale myslím, že se jen chlubila, protože už teď zívala a oči se jí zavíraly. Chvilku bojovala proti ospalosti, ale najednou jí hlava klesla tak těžce na ramena, že se odloupla a kutálela po zemi. Rázem otevřela oči a začala volat.
3: Cililink, cililink.
2: Tělo rychle přiběhlo k hlavě, chytilo ji do rukou a nasadilo si ji na krk.
3: Takhle to dělám,
2: řekla nám houba hrdě.
4: Udělám budíčka a hned jsem jako rybička.
2: Ale zase jen vychloubala, protože sotva ušla několik metrů, hlava se jí skutálela k nohám. Tentokrát si ji nenasadila pořádně. Obličej měla otočený dozadu. A tak to vypadalo náramně směšně, když kráčela dopředu a dívala se sama sobě na paty.
3: Při chůzi dostávám závrať,
2: vysvětlovala nám.
3: Takhle nebudu vidět věci před sebou.
4: A dovedu vás mnohem bezpečněji k cíli.
2: Sotva domluvila, hlava jí upadla po třetí a skutálela se až k mým nohám.
3: Víte, tak mi nějak slábnou paže,
2: doznávala, když hlavu sebrala.
3: Až se skoro bojím, že už ji ani nevyzvednu.
2: Ale běda. Teď jí zase upadly nohy a musela si pro ně dojít po rukou. Šedozelená už začínala být netrpělivá, nervózně se podívala na hodinky a houba si toho všimla. Snažila se udržet rukama hlavu zpříma, ale dřímota ji zmohla znovu a tak silně, že houba upadla a přitom jí uletěly obě ruce.
1: Tak už se nenamáhej,
2: dodala žába.
1: Jen nám aspoň pověz, kterým směrem máme jít.
2: Ale tělo houby leželo jako kláda vedle odpadlé hlavy, která začala mocně chrápat.
1: To je pěkné nadělení,
2: řekla šedozelená.
5: Nezabloudíme,
2: ptala jsem se chvějícím se hlasem.
1: Ale kde pak?
2: Zasmála se žába hlasitě.
1: Bude nám to jen déle trvat.
2: Najednou jsem nešťastnou náhodou vrazila do jedné spící houby. Ta se svalila na druhou, ta zase na další, až se celá řada hub zhroutila jako kuželky. Šedozelená se opovržlivě dívala, jak padaly, a svěřila mi svůj plán.
1: Nepošlu jim 12 slůňat,
5: ale 50 ježků a ti je budou bodat do zadečků tak silně, že jim zajde chuť stále si sedat.
2: Potom jsme dál bloudili mezi tou bohatou úrodou hub. Zdálo se mi, že jen chodíme stále dokola a byla jsem z toho zoufalá. Pak jsem si všimla maličkého světélka, které se rozsvěcovalo a zhasínalo v pravidelných přestávkách.
5: To je jistě maják u růžové brány,
2: řekla šedozelená. Ten maják byl vlastně jen starý světelkující červík, který seděl na stéblu trávy a kouřil fajfku. Uctivě vstal a přeskakujícím hláskem pravil.
3: K růžové bráně prosím, třetí pěšina vlevo.

0: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
1: Jo!
2: Musí ho vypnout.
1: Já kdybych byl hlídací prasátko,
0: no,
1: já bych každého vítal.
3: Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to. Kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se za čas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchli do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 000 za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Copak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédly a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka. Začal brát z košů preclíčky a kolečka. Několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.

0: Piggy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, Hanka Kynichová nám ukazuje, jak se skáče přes neviditelné švihadlo.
2: Piggy, já jsem se ti teď úplně lekla, ty jsi nějak při síle, ty jsi nějak odpočatý.
0: Já od té doby, co jsem gymnasta, jsem hrozně v tréninkovém fitu.
2: Já vás, kluci, taky moc zdravím, ani dnes nebudeme zahálet, protože naše setkávání je hlavně o čem? O pohybu. A do příště vám dám jeden úkol. Zeptejte se svých rodičů, kdo to byli Sokolové. Piggy, ty víš, kdo byli Sokolové?
0: Já znám kromě sokolů ještě orly, káňata, supy, vrány.
2: Výborně, tak já se budu moc těšit na to, co rodiče svým dětem řeknou, kdo to byli Sokolové, ale o tom si budeme povídat příště.
0: Si myslíš jiné sokoly než ptáčky,
2: Ano, přesně tak, ale nyní už se budeme věnovat cvičení. A mám připravený trénink se švihadlem. Napadá mě, jestli děti... Piggy, co myslíš? Budou mít doma švihadlo?
0: Já myslím, že holčičky by švihadlo mít mohly, ale možná, že by šla použít třeba nějaká prádelní šňůra nebo kousek provázku.
2: To si myslím, že ne, protože švihadlo musí být trošku těžké, aby se přes něj dalo skákat. Nevadí, nevadí. Do příště si pořídíme švihadlo, my si dnes uděláme imaginární švihadlo. Piggy, vysvětli dětem, co je to imaginární.
0: Je to neviditelné, ale já to vlastně vidím a hraju s tím, jako kdyby to existovalo.
2: Přesně tak. A taky už víme, jak se stojí, když řeknu ve snožení se správným gymnastickým držením těla. Připravte si své tělo. Kotníky určitě máte u sebe, potkali se vám i kolena, stáhly se vám půlky, vtáhlo se vám bříško a...
0: Hlavička tlačí proti stropu a mezi lopatkami je oříšek.
2: A teď si připravíme to imaginární švihadlo do obou rukou. Držíme ho jakoby za zády. Budeme přeskakovat po jedné noze. Takže Piggy vám krásně vysvětlil, co je pravá noha.
0: Hanko, a to musím odšpuntovat kolena, viď?
2: Tak děti, prosím pěkně, ty dopnutá kolena teď lehce pokrčte.
0: Hotovo.
2: Aha, postavíme se na pravou lžícovou nohu.
0: Stojím na pravé noze.
2: A levou mám zdviženou. Rovnováha je první věc, kterou musíte zvládnout. To správná gymnastka musí umět, protože když dělá například íčko, že si dá nohu až úplně někam za ucho, tak se nesmí ztratit
0: z rovnováhy. Hanko, víš, co mi pomáhá, když hlavičkou zatlačím proti stropu, tak přeci jenom stojím líp.
2: A já bych ještě řekla, že jsi to řekl správně. Chtěla jsem být chytrá, ale už mě nenapadlo vůbec nic. Tak v každém případě teď držíme imaginární neviditelné švihadlo a poprvé přes něj přeskočíme. A hop nahoru. A hop nahoru. A hop nahoru. A mě už bolí noha, já si už musím Piggy vyměnit. Au.
0: Dobrá.
2: Au, děti, postavíme se na tu druhou nohu, to je ta levá nožka. A znova zdržím švihadlo za zády a přeskočíme přes něj. Poprvé, po druhé a po třetí.
0: Hanko, to je stejné, jako kdyby člověk skákal jen na jedné noze, prostě hop, hop, hop a přešmiknul si to neviditelné švihadlo pod tou nohou, když je zrovna vyskočená.
2: No přesně tak, ale víš co, ono to je jednoduchý cvičit takto s imaginárním švihadlem. Já mám totiž vyzkoušeno na dětech v tělocvičně, že přeskočit švihadlo dnes není vůbec pro děti lehce zvládnutelná věc a já bych byla moc ráda, kdyby se to naši kluci a holčičky znova naučili. Souhlasíš s tím?
0: Zařadíme si to do gymnastického tréninku.
2: Správně. Takže
0: to znamená sehnat si na příště pravé švihadlo, vy?
2: Aha, pravé švihadlo. Nebudeme to nahrazovat žádnou mašličkou, žádnou prádelní šňůrou, ale to je až na příště. My si dáme teď, protože jsme velký sportovci, ještě jeden trénink. Milé děti, stojíme i s prasátkem Piggy na pravé noze.
0: Na pravé?
2: Nestrácíme rovnováhu a přeskočíme poprvé. Hop,
0: hop.
2: A hop,
0: hop.
2: A hop. A naposled hop, a jdeme přeskočit po levé noze a jdeme na to teď. Poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté a po páté a po šesté. A děti, vy pořád můžete skákat, ale já už teď musím jít domů a budu se na vás zase příště těšit.
0: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
4: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
3: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá:
4: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
3: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
4: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
3: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
4: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
3: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil, a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
4: Přece si nenarazím nos.
3: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3., přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařizové chaloupce veselo celou zimu.

0: Dnes je 8. června.
1: A svátek má Medard.
0: To je moc a moc staré jméno, Medard. Dneska už to jméno známe jenom kvůli tomu, že se říká...
1: Medardova kápě 40 dní kape.
0: To znamená, že okolo svátku svatého Medarda na začátku června většinou přijde delší období dešťů.
1: Říká se, pokud prší na Medarda, prší ještě dalších 40 dní.
0: Medardova kápě 40 dní kape. A my jsme našli, že nejdéle pršelo v roce 1954. Každý den, pořád, po celých 22 dnů.
1: Tak, Medardové, jak to bude letos? Všechno nejlepší.
0: Tygy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Na želízkách na dřevě kloužeme se vesele, až povolí let.

Léčení hrom do police. Jednoho jarního dne byla ráno ještě tma a pršelo. Ale když se Šárka odpoledne vracela ze školy, ukázalo se sluníčko. Šárka se před domem rozloučila s kamarádkou a vrazila do branky, div, že ji nevyvrátila z pantů. Schýbla se k Jezevčíkovi a přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka půjčená z knihovny. Šárka se rozběhla ke dveřím, drcla do nich, až se rozlétly do kořán, zabouchla za sebou, odkopla boty, schodila pláštěnku a vpadla do pokoje. Vůbec jí nevadilo, že tam maminka zrovna má na návštěvě paní Zelinkovou. Hupla jí na záda a vlepila jí mlaskavou pusu. Mamince vyskočil z ruky hrneček s čajem, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stolek a rozletěl se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Maminka si povzdechla. Dávej pozor, holčičko, vidím, že mě máš ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli něco nedržím v ruce. Pozdrav paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr. Přitom sbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. Z kuchyně se ozvala další rána. Maminka se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky visela na zdi jen na jedné skobě. Dolní přihrádku měla zlomenou. Co to tady provádíš? Kdybys dávala trochu pozor, nebyla bys jako hrom do police. Myslela jsem, že jdeš pro hadr, spráskla ruce maminka. Šárka jí s nevinným výrazem vysvětlila, že hadr visel na háčku kousek od poličky a když ho chtěla sundat, vzpomněla si, že v horní přihrádce jsou bombóny. Vylezla na sporák a nohou se trošku opřela o poličku. Vážně netušila, že to spadne. Šárka se rozběhla pro koště. Začala zametat rozsypané koření, jenže si v tom chvatu neuvědomila, že v jedné kořence byl pepř. Maminka se právě vracela pro další konvici čaje a sotva vkročila do dveří, nametla jí Šárka dávku pepře rovnou do obličeje. Maminka kýchla, až jí zadrnčelo víčko na čajové konvici. Šárka se dál rozháněla koštětem. Trvalo chvíli, než se zastavila. Promiň, mami, já jsem si tě nevšimla, nezlob se. Maminka jí ledovým hlasem přikázala, aby šla do svého pokoje. Šárka se opřela do dveří, dveře povolily a porazili paní Zelinkovou, která se šla právě zeptat, jestli jim nemůže s něčím pomoci. Vykřikla a zašátrala kolem sebe rukama, protože jí spadly brýle. Šárka se k ní vrhla a pod nohou se jí ozvalo křupnutí. Moje brýle, zaúpěla paní Zelinková. V 6:30 přišel tatínek, otevřel dveře dětského pokoje a zavolal Šárku k večeři. Ta mu skočila kolem krku a málem ho porazila. U večeře si na sebe dávala pozor a tak nepřevrhla židli ani stůl, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že ukápla mamince na šaty jen maličko omáčky. Držela se, i když pomáhala s nádobím a tentokrát neotloukla a nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno hotovo. Maminka řekla, že už se nezlobí. Šárka pospíchala dát dobrou noc tatínkovi, jenomže v tom spěchu zalomcovala dveřmi, které nešly otevřít. Nakonec povolili. A děvče se kutálelo až ke stolku u okna. Ten se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Maminka se rozplakala. Tu vázu dostala jako svatební dar. Tatínek se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře. Šárka brečela, že už zase zkazila rodičům náladu. Ti se spolu radili, jak by dcerce pomohli.
Maminka vymyslela, že by ji mohli přihlásit do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Tatínek pravil, že bude lepší, když za každou zničenou věc vysolí pokutu z kapesného. Maminka na to řekla, že děti, které prodělali plané neštovice, mohou trpět poruchou rovnováhy. Tatínek připomněl, že Šárka si odbila plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je to nesmysl. On tvrdí, že pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělního kina bude to pravé. Ráno svítilo sluníčko, na stromě za okny seděl drost, naparoval se a povykoval. Šárka vyskočila z postele a rozběhla se k oknu, jenomže včera pohodila uprostřed pokoje kolečkové brusle. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně zakopla a vrazila do okenní tabule, div je nerozbila. Drost uletěl a Šárka se rozbrečela. Začátek dne se moc nevydařil. Tatínek dostal nápad, že zavolají paní Larifáry a poprosí ji o radu. Maminka ho pochválila, ty jsi ale hlavička. Vtiskla mu polibek a tatínek celý rozzářený odešel do práce. Paní Larifáry vyslechla maminčiny nářky a prohlásila, tomu se říká hrom do police, je to běžná dětská choroba. Snad se u mě najde něco, čím se to dá vyléčit. Mám takový kouzelný prášek. Stačí jim před spaním maličko poprášit postel. V noci se prášek vstřebá a až bude Šárka ráno vstávat, všechny pohyby se jí zpomalí. Pošlu vám dávku na 2 dny. To by mohlo stačit. Odpoledne Šárka navzdory svým předsevzetím převrhla mléko, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozšlapala 2 výhonky maminčiny pnoucí růže. Sice se zadušovala, že si příště dá pozor, jenomže za 5 minut krach, bum, bác. Druhý den ráno upustila lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, a vzduchem začaly lítat nožičky párků jako malé vzducholodě. Šárce přistál na ofině šplíchanec o mastku. Otočila kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku a skládanou sukni. Pak Šárka bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a z parapetu se zřítil maminčin filodendron. Květináč se rozbil a hlína se rozsypala po celé předsíni. Jestli ten kouzelný prášek od paní Larifáry nezabere, prohlásil tatínek, budeme se asi muset přestěhovat do betonového krytu, dokud ta holka z toho nevyroste. Maminka namítla, že by jí přece jenom měli přihlásit do baletu. Už vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude provádět v rytmu hudby. Tatínka ta představa pobavila. Odpoledne přinesl Láďa šedivý balíček od paní Larifáry. Byla v něm kulatá dózička se sypátkem. Na ní se černal nápis proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba tímto práškem lehce posypat postel postiženého. Totéž opakujte i následující večer. Maminka utíkala Šárce rozestlat. Vyběhla do jejího pokoje a poprášila jí polštář, deku i prostěradlo. Najednou zjistila, že v dozičce už moc prášku nezbývá, ale řekla si, že začátek je nejdůležitější. Toho dne si šla Šárka lehnout a netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínka s maminkou tlačila noční můra. Co když jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel? Šárka se ráno probudila
a podivila se, že oba rodiče stojí u její postele a upřeně se na ní dívají. S úzkostí v hlase se zeptali, jak se cítí. Jsem ospalá, zívla velice pomalu Šárka. Maminka řekla, ať se oblékne a přijde do kuchyně na palačinky. Ano, zaradovala se Šárka a chtěla vyskočit. Ke svému údivu však majestátně vyplula pokojem jako královna. Ruce a nohy měla příjemně malátné, jako by kráčela velkou vodou. Sedla si do houpacího křesílka a stále měla pocit, jako by se pohybovala ve zpomaleném filmu. Dřív si cpala nohu do ponožky tak neurvalé, až se jí čas od času proklubal palec. Dnes ráno bylo všechno jiné. Noha se k ponožce blížila zvolna. Polehoučku. Šárka si počínala tak opatrně, jako když si maminka navléká silonové punčochy. Šárka přišla na snídani. Opatrně si odsunula židli, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozložila si na klíně ubrousek a pustila se zvolna do jídla. Po snídani sklidila ze stolu a opláchla nádobí. Maminka nevěřila svým očím, když viděla, že její dcera nenacpala talířky se zbytky do ledničky, jak bývalo jejím zvykem. Za chvilku se pro ní stavily kamarádky, že si půjdou společně zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení jen dívat. Teď se ovšem její dcera vznášela ulicí pomalu a zlehka jako víla. Před obědem opatrně odemkla branku a zase ji za sebou tiše zavřela. Brusle si hned uložila do botníku. U jídla nehltala, nenabírala si vařící polévku a neprskala. Místo toho počkala, až jí to trochu vychladne. Měla pocit, že se přímo vznáší. Dala mamince pusu a šla se převléknout. Neproletěla dveřmi jako tornádo, ani nedupala po schodech jako slon, ani nevtrhla dovnitř jako velká voda. Maminka uvažovala, že si snad už konečně může vybalit starožitné vázičky a hrnečky, které před Šárkou poschovávala, a vrátit je na poličky. Zavolala paní Zelinkové a pozvala ji zase na čaj. Paní Zelinková se opatrně blížila k domu. Nebylo divu, že po své poslední návštěvě trochu znejistěla. Šárka byla už na odchodu do kina, ale schválně se chvilku zdržela, aby ji pozdravila a ještě jednou se jí omluvila za rozbité brýle. Paní Zelinková se na ní dívala a nevěřila svým očím. Maminka jí vysvětlila, co se stalo. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetku toho kouzelného prášku taky vypůjčit. Její manžel totiž hraje fotbal. Tuhle o kousek minul bránu a považte, začal rvát jako tygr a ze vsteku na sobě roztrhal tričko, letos už druhé, a to je teprve duben. Maminka jí tedy zbytek prášku přenechala, protože Šárka už ho nejspíš potřebovat nebude.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Pod sem, kde jsi to vzal?
1: Udělal.
0: A z čeho?
1: Ze součástek.
0: A kde jsi vzal ty součástky?
1: V posteli.
2: Neboď drzý chlapče.
1: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
0: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrová.
1: Co, prosím?
0: Hnuj, chlapče, hnuj!
3: Zase jedna neděle. Třetí tenhle měsíc.
4: Až přijede soubor z Varšavy, budeš mít volno celý týden.
3: A co zkoušky?
4: Opravdu nechceš jít někam na večeři?
3: Vašek si vzal do hlavy, že nám doma někdo chybí.
4: Vždyť si mu to přece vysvětlila. Myslel jsem, že je klid.
3: Byl. Než se vdala matka jeho kamaráda.
4: Vaška to zas přejde. Až bude větší, bude mít jiné starosti.
3: Co když nepřejde?
4: Přece mi nezačneš dělat výčitky. Po 4 letech. Nesmíš připustit, aby ti Vašek směl do všeho mluvit.
3: Už jsem mu řeči o svatbě zakázala.
4: Tak je to správný.
3: Je to ještě horší. Včera dal na poličku do koupelny 3. kalíšek s kartáčkem na zuby.
4: Ty to všechno přeceňuješ. Počkám na tebe.
3: Řekla jsem ti, že to nejde.
4: Vašek je u Valentů?
3: Ne, Karla je u nás.
4: Naposledy jsi měla čas před 10 dny?
3: Jestli chceš, tak pojď nahoru. Ty mě to vážně dovedeš ohromně usnadnit.

0: 6 hodin 30 minut.
1: Příští neděli mám volno. Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou, hm?
2: Standa teď nemůže. On teďka jezdí s tím tátou z mlíkárny do Říčan. Má králíky a taky novýho dědu. Mami, já bych chtěl taky dědu. Aspoň jednoho.
1: Radši mi řekni, kde jsi včera roztrhal kalhoty.
2: Já jsem stopoval.
1: Zase psa?
2: Ne, učitele tělocviku.
3: Protože jsem Vaškovi zakázala mluvit o svatbě a náhradním tatínkovi, dokázal mi to připomínat jinak a jeho vynalézavost neznala mezí. Když postavil v koupelně třetí kalíšek s kartáčkem na zuby, beze slova jsem ho schovala. Jenže Kolombo kartáček našel ve skřínce nad vanou plnou namočeného prádla. Když jsem ho přistihla, lekl se tak, že žuchnul do vody.
1: No, Vašku.
2: Jsem detektiv Kolombo. Není ženatej.
1: Víš co, Kolombo, já ti dám vážně pár pohlavků.
2: To bych vydržel. Hlavně, když budeme 3.
1: Podívej, Vašíku. Když ten kartáček pěkně sám schováš a budeš si přát něco rozumného, tak ti to splní, jo?
2: Rozumím. Tak jo, pojedeš se mnou nahoru. Teď o prázdninách.
1: Nemohl bys si přát něco lepšího? Třeba v létě k moři.
2: Proč ty vlastně nechceš jít nikdy nahoru? Protože byl táta horolezec.
1: Protože divadlo nemá zimní prázdniny.
2: Tak si je uděláš.
1: Ty to zařídíš?
2: Jasně.
1: A jak, prosím tě?
2: Koukej.

0: Ty jsi můj šmudlínek.
1: Lítost mě sevřela až v krku. Jenom nevím, jestli to bylo při pohledu na toho vodníčka v pyžamu, jak urputně hájí právo mít v rodině tátu. Nebo jsem už tehdy tušila, že tenhle tichý zápas s Vaškem nebude mít konce a já už nebudu mít sílu čelit situacím, které nedokážu vyřešit.
2: Můžeš vůbec lyžovat?
0: Já lyžovat nesmím. Co kdybych si zlomila nohu? Yes. Promluvíme si o tom jindy.
2: Neboj se, mami, já se ti nezabiju jako táta. Všichni jedou nahoře. Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani psa.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá.
1: A co, když přijdou oba dva?
2: Když na něj u nás jich bylo 6.
1: Na jednu?
2: Ne, po jednom.
0: Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
1: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá. Kudrnatá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
4: Spartakus je největší chlapík starověku a Frigy je pro tebe velká šance. Stmívá se, oba jsou na svobodě. Připrav se. A pojď. Všecko je v muzice, poslouchej. Mě nechce. Jsi šťastná.
5: To nemá smysl. Takhle se nedá zkoušet.
6: Vstávala jsem 6 ráno.
5: Kolik myslíš, že budeš mít takových příležitostí? Než někdo napíše další balet, budeš dávno v důchodu. Všichni si to dovedou zařídit.
6: Všichni mají babičku.
5: Co tvoje matka?
6: Znáš ji. Myslíš si, že kdyby na pár dní odjela, že spadne nemocnice?
4: Jo, ty chceš odjet.
6: Ten týden v únoru, kdy jsou školní prázdniny, nemám představení. Myslela jsem, že kdybys mě pustili, že bych...
4: Po tom, co jsem ti řekl?
6: Všechny zkoušky nahradím. Už skoro vůbec nejsem doma. S tím klukem není k vydržení.
4: To pusť z hlavy. Nepojedeš nikam.
7: Vrchol Džomolung mi svítil v pozdním slunci rudým zlatem. Všechno strádání, všechny oběti byly marné.
0: Ježiši Maria, jdi od toho, prosím tě. Ty řízky byly na neděli.
7: Vysí nad černočernou propastí. Stupačkami se zarývá do boku trhliny. Ale kde je Irvin, jeho kamarád? Tam, za ledovým komínem, leží raněný.
0: Jdi se umít. Že to můžeš poslouchat.
8: Bohové hory. Propuste nás ze svého zajetí.
7: Z téhle strany hory nevede žádná cesta na vrchol.
0: Ty jsi koupil pivo?
7: Mallory ví, že nikdo nepřijde. Taky raněný to ví, ale s nadějí v srdci se snáze umírá.
0: Ptám se tě, proč jsi koupil to pivo?
1: Myslel jsem, že přijde.
0: Kdo?
1: Ministr.
9: Vešla jsem tiše do kuchyně. Vašek nepřítomným pohledem hleděl do dálky a bez dechu poslouchal rozhlasovou četbu o vysokohorské expedici na Mount Everest. Řízky, které sebral z lednice, namáčel do strouhanky, mouky a vajec a stále dokola. V napětí mačkal rukama řídké těstičko, které mu protékalo mezi prsty. Tváře měl celé upatlané. Nevěděla jsem, jestli se mám smát nebo brečet. Pak mě napadla děsivá myšlenka. Když jsem otevřela lednici a našla láhev piva, moje podezření se změnilo v jistotu. Vašek mi pozval domů ženicha.
10: Aničko, máte nejvyšší čas.
0: Víte co, Karličko? Vašek si smizí televizi do svého pokoje. Půl osmé jde Chaplin.
1: Nechci Chaplina! Chci, aby si byla doma, jako správná máma.

0: Dát Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
1: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
1: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
1: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: tak se těm Vaškovým nápadům můžeme klidně zasmát.
1: To je opravdu k popukání dělat řízky pro školníka.
0: Chodíš vůbec večer někam?
1: Do divadla.
0: Proč nezavoláš? Když nebudu mít noční, počkám tu s Vaškem třeba do 11.
1: A večer pojedeš přes celou Prahu.
0: A co Jindřich? Kdyby měl děti, tak neřeknu ani slovo. Ale takhle. Co pak tohle je život, ano?
1: Mám mě rád.
0: Tak proč se konečně nerozvede?
1: Mami, prosím tě, nech toho.
0: No dobře. Tak já si s Jindřichem promluvím sama.
1: Nikdy ses mi do ničeho nepletla. Nebudu se před nikým ponižovat.
0: Jako by tě život už dost nepoučil. Jak dlouho to chceš sama takhle utáhnout? S tebou je to těžký, ano. Půl roku si se mnou nemluvila, když jsem ti tenkrát řekla, že za takových okolností se snad dítě ani nemá narodit. Ne, ty jsi prosadila svou. Neměla si ani tušení, co tě čeká. Promluv si s Jindřichem. Ty se zachráníš jenom, když se vdáš.
1: Ty mě vždycky dovedeš poradit, ale aby si mi pomohla a vzala Vaška na hory, to ne.
0: Už jsem ti řekla, že dovolenou na prázdninový týden dostanou přednostně matky s dětmi.
1: Tak to mám smůlu, že nedělám sestru na chirurgii.
0: No, den nebo dva dny vyšetřím, když budu sloužit 16. Vezmu si Vaška k sobě.
1: Ne, to nejde. V domě mě všichni znají. Ještě by někdo Vaškovi něco napovídal.
0: Stejně se to Vašek jednou dozví. Jak dlouho to ještě před ním utajíš?
1: Spousta dětí žije jenom s matkou. Co pak nejsou rozvedený manželství?
0: Jenže ty nejsi rozvedená.
2: O hroznech, které rostly vysoko. Už dávno neměla liška takový hlad. A jako z udělání nebylo do čeho kousnout. Táhla se schlíple k vesnici, kde doufala ukořistit něco na zub. Cestou přišla k vysoké zdi a přes ní visely hrozny vína. Když liška uviděla zralé plody, v nichž slunce jen jiskřilo, samou chutí se jí začaly zbíhat sliny. Opatrně se rozhlédla a když nikoho neviděla, mlsně natáhla krk a co jí síly stačily, odvážně vyskočila. Ale marně, hrozny rostly příliš vysoko. Liška na ně nedosáhla. Jen jí zuby cvakly na prázdno. Vyskočila podruhé, ještě výš, ale na hrozny zase nedosáhla. Div si jazyk nepřekousla, jak jí znovu zuby cvakly na prázdno. A tak se odrazila po třetí s vysoko nataženým krkem, ale jen slabě rozhoupala nejnižší hrozen a bezmocně se skutálela ke zdi. Zklamaná a zlostná schlíple stáhla ohon a na hrozny se už ani nepodívala. Jen sliny polkla na prázdno a když odcházela, pro útěchu si říkala, to bych tomu dala, zbytečně bych se namáhala, ať si visí. Co je mi po nich? Jistě jsou ještě kyselé, trpké. Kdo by je jedl? V té chvíli se podobala člověku, který haní a pomlouvá v

vše, čeho sám nemůže dosáhnout a co nemůže dokázat.

0: rybky.
1: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
2: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
1: Podivuje se vědec.
2: To je absolutní světová rarita.
3: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.
1: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Jihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Jihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Jihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Jihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
4: Proč tak najednou?
1: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle.
5: Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat.
1: Jihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti.
5: Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne,
1: řekl. A Jihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese.
6: Panešky, mám, zvolal jako pan Liku.
1: Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Jihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
7: Pívám si a tančím. Pojďte zkusit se mnou. A zvládnu to.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou, já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj Piggy,
1: ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů. Piggy,
1: já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru, lopatky jsme lehce zdvihli také.
1: Je to jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmity. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
1: Tak. Já hrozně hmitám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmitů se dýchá a polož se na záda. Tak, milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
1: Hanko, mě se ten pupíček už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.
3: Tak už neotálej, hurvaj, a začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
4: Prosím, ano.
1: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
3: Jak to? No tadyhle to máš. No prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
4: Na počátku písně se ptá ach, synku.
3: Kdo se ptá?
4: Já nevím.
3: Vlastně pravda, to tam není.
4: Básník se ptá.
3: Správně, Máničko, ano, ano. Básník se ptá synka.
4: Kterýho? Velmi krásné jméno je Artur.
3: Jo, Máničko, ano, ano, tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
4: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
3: Táta, to nějak vylepší.
4: Pan otec se dává ptát.
5: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
3: No, vida, a dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
5: Protože měl havárku.
3: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
5: To neříkej, tatuldo. V té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí...
4: Myhne se protiorající, hurvínku.
5: Ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
3: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a...
5: A...
3: No?
5: A neměl rezervu.
3: No asi ne, kdyby měl rezervu.
5: Tak by měl o kolečko víc.
3: No dobře, oral by dál. A nebylo by to, že ano, jak si...
4: Nebyla by písnička, víš?
3: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no, dej ho spravit.
5: Ale kam?
3: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
4: Bez kolečka.
3: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
5: S hospodou.
3: Ale neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
4: Ber to vážně, hurvínku. Život je tak složitý.
3: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to... Že ano.
5: Já taky už tak udlem mládí.
3: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
5: Kolečko.
3: Co kolečko?
5: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
3: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
5: Otec se ptá Artura.
4: I ne, básník praví, že se otec ptá.
3: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
5: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak si vůbec doma? Maničko, ťukni.
4: Orali si.
5: A jestli pak si vůbec oral ty jeden... Tatuldo, ťukni.
3: Ale málo.
5: Třeba málo, ale ťukni.
3: No, orál, ale málo.
5: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
3: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
5: Maničko, ťukni.
4: Kolečko se mi polámalo.
5: No dobrý, Tatuldo, ťukni.
3: Když se ti zlámalo, no?
5: No, Maničko.
4: Dej ho spravit.
5: Tatulda, nauč se, synku. Manička.
4: Hospodařit.
5: No, je to.
4: A je to.
3: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
4: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
5: Ach, moc, Maničko. Oh, uf.

0: dnes je 8. června.
1: A svátek má Medard.
0: To je moc a moc staré jméno, Medard. Dneska už to jméno známe jenom kvůli tomu, že se říká...
1: Medardova kápě 40 dní kape.
0: To znamená, že okolo svátku svatého Medarda na začátku června většinou přijde delší období dešťů.
1: Říká se, pokud prší na Medarda, prší ještě dalších 40 dní.
0: Medardova kápě 40 dní kape. A my jsme našli, že nejdéle pršelo v roce 1954. Každý den, pořád po celých 22 dnů.
1: Tak Medardové, jak to bude letos? Všechno nejlepší.

0: zeleném mraveništi.
1: Ach jo.
0: Ale co pak to, co pak to? To mě vítáte s pláčem?
2: Ach, Ferdo, ty se vracíš do pěkného.
3: Takové neštěstí.
1: Ach jo.
0: Neštěstí? A co pak se stalo? No tak mluvte, kluci.
2: Ukradli nám kukly. 50 kukel. Už se z nich měli hnedlinko narodit nový bráškové.
0: A kdo je ukradl?
3: Nevíme. Loupečníci, ne?
0: Ale trumbelínku, kuřihlásku, proč by loupečníci kradli naše kukly? K čemu?
2: No přece, aby z nich měli nové mravence, jako my.
0: Ale proč by naši mravenci zůstávali v cizím mraveništi? Tak praštění naši nejsou. Pěkně by hned po narození práskli do bot a tradá zpátky domů, no ne?
3: No jo, vlastně no ne.
2: To je vidět, Ferdo, že jsi byl dlouho pryč. Nový mravenec přece vůbec nepozná, že vyleze z kukly v cizím hnízdě a hned tam začne pracovat. Proto mravenci, kteří mají doma málo dělníků, chodí krást kukly, aby si přilepšili.
3: Je. Co budeme dělat?
0: No co, musíme ty lupiče chytit? Vzít jim naše kukly a dát jim na pamětnou, nebo ne?
1: Jo.
3: No jo, ale jak to uděláme?
0: Přineste z hajárny kuklí plínky.
1: Jo.
0: A asi 20 špalíčků dřeva.
1: Jo.
0: Ty špalíčky zabalte do plínek a namažte lepem.
1: Jo.
0: Položte to na sluníčko vedle mraveniště a všichni se schovejme. A nikomu ani muk.
1: Jo.
0: Tiše. Už jdou.

0: Vidor, Stát! Jsme na místě. Podívejte se, jaké krásné kuky tu na nás čekají. Jen si je vzít. Tak si je tedy vezmeme. Každý jednu hr na ně.
1: No co je?
0: Opředu.
2: Veliteli, poslušně hlásím. Jezus Maria, já se nemůžu hnout.
3: Já taky ne.
0: Tisícku sadel, proč ne?
2: Poslušně hlásím, že jsem nějaký přilepený.
3: My taky.
0: Tisíc jahličin, Rome, já se taky nemůžu hnout. Tak dělejte něco.
3: Poslušně hlásíme, že nevíme, co.
0: A to jste vojáci. Vojáci má vždycky vědět rady.
3: Poslušně hlásíme, my ale nevíme.
0: Ale to je vzpoura. Vy zrzaví mravenci, já vás dám zavřít, až budete černí.
4: Dobrý den, pánové, dobrý den. Pěkně vás u nás vítáme. No tak co?
0: Nic.
4: Já myslím, pane generále, že je čas, abyste se vzdal.
0: Já? Nikdy. Leda hned teď.
4: No, řády i kusadla si můžete ponechat, když mi dáte čestné slovo, že neuprchnete.
0: To vám dám rád, pane. Stejně jsem se přilepil jako moucha na mucholapu. Ticho! Nejste na tom o nic líp, nemehla. Co s námi uděláte, pane?
4: No co? Zavřeme vás.
0: Aha.
4: A z vašeho mraveniště si vyžádáme výkupné.
0: Hm?
4: Kukly. A všechny, které v něm jsou.
0: Ale to byste neměl, pane. Už tak je s naším mraveništěm skoro amen. U nás je bída. Mraveniště se nám bortí, potřebujeme zedníky. Máme hlad, potřebujeme lovce. Proto jsme podnikli tuhle výpravu. My nejsme lupiči, jsme jenom nešťastní mravenci. Omlouváme se vám.
4: A co vaše královna?
0: Zahynula.
4: Je.
0: Jedinou naší nadějí jsou dnes poslední dvě kukly, které nám ještě zbyly. Doufáme, že se nám z nich narodí nové královny, pak budeme spaseni.
4: Kuřihlásku a Trumbelínku.
5: Zde jste?
4: Uvolněte zajace. A postříkejte je rosou?
5: Podle rozkazu.
6: Podle rozkazu?
0: Děkujeme vám, šlechetný vojevůče. Je pro mě potěšením být přemožen tak velkorysým sokem.
4: Co? Sokem? Ale nesmysl. Hej, kluci, tak co? Jdeme jim pomoct? První četa, že by opravila mraveniště. Druhá četa nachytá mšice a podojí je. Třetí četa se postará o kukličky. No a já s generálem zkontrolujeme celkový stav.
0: Jo. Chci říct podle rozkazu, pane. A dovolte, abych vás pozval na přátelskou návštěvu do našeho mraveniště, abychom mohli setrvat v delším srdečném rozhovoru.
7: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. U mikrofonu reportér Bělásek Zelný. Vážení přátelé, buďte s námi svědky historické chvíle, kterou dnes prožívá naše rodná Louka. Je to zde, přímo před vchodem do mraveniště, které je slavnostně vyzdobeno vlajkami rezavých mravenců. Je to, vážení přátelé, nádherná podívaná, která mi, a já se za to nestydím, vhání slzy do sosáku. Ano, jsem hrdý na to, že jsem se dožil dne, kdy po létech bojů si mravenci přátelsky podali nohy. Ano, jsem hrdý na to, že jsem hmyz. Hrozící zánik postiženého mraveniště sjednotil rezavé i černé a oni jako jeden jediný obrovský mravenec jdou budovat společné dílo. Slyšte ten jásot, přátelé.
8: Pro sebe i pro ty příští pomáháme mraveništi. Nazdar! Louka zdraví, Pařes! Nazdar! Když se ruka k ruce vyne, mraveniště nezahyne. Nazdar!
7: Ano, nazdar! Váš
6: vážení, jsem dojat. Právě v tomto okamžiku průvod už vchází do mraveniště. V jeho čele vidím samotného Ferdu v přátelském obětí. Ano, ano, s velkým rezavým mravencem. A tak je to správné. Neboť, jak praví velký básník, ten mravenčí se splnil sen. Jdem k dílu všichni spolem. A bude zase bílý den a plno kukel kolem. A nyní už přepojujeme na naše stanoviště v chodbě mraveniště.
4: A co máte tady, příteli?
0: Hajárnu, příteli, se dvěma posledními kuklami.
4: Poslyšte. Jako by tam něco plakalo.
0: Pro pána, že by se už... Generále, jsou to královničky, mají křídla, naši vyhráli, sláva,
9: sláva!
0: A budeme mít nové mravence, spoustu krásných, šťastných mravenců, abychom ještě lépe a ještě radostněji. Ferdo!
10: Pepiku!
9: Nazdar!
11: Levá, pravá, levá, pravá, to je sláva, to je sláva, tanec, křik a květiny, jak se sluší na křtiny. Čmelák bručí, komár piští, všechno pádí k mraveništi, tam a pak zas naspáty, a to je konec pohádky. To je konec pohádky.
12: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Kouzelná loď. Byl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem.
1: Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.
0: Tak královský kancléř poručil, aby po celé říši heroldové rozhlásili.
1: Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.
0: Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl 3 syny. Zavolal si je a řekl, vynaložím vše, co mám, jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit. Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich první vyzkouší takovou loď postavit, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší. Tak se syn vydal z pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl, mám chleba jen pro sebe a své lidi. Tobě nedám nic.
2: A co to tu se svými lidmi děláš?
0: Zeptal se stařík.
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: zavrčel na něj mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali. Když přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánilo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna z pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba.
1: Pro cizí lidi žádný chléb nemám,
0: dostal odpověď. Na to se stařec zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: odvětil mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit. Teď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. Rád vám kousek dám, řekl Honza. Sedněte si sem, ke mně. A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
0: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.
2: Tak, tak,
0: pravil ten muž. Moji 2 bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim, vyprávil Honza. Stařec pokývnul.
2: Já vím, také ty to nikdy nedokážeš, ale protože jsi z vás 3 bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za 3 dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.
0: A opravdu, když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radostí bez sebe.
2: No, nastup si, řekl stařík, a šťastnou cestu.
0: Dříve než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel. Tak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho, na co míříš, příteli?
1: Lovec mu odvětil, chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.
0: Honza mínil, to přece není možné. Ale lovec ho usadil,
1: touhle puškou trefím každého ptáka, který bude 400 hodin cesty odtud.
0: Nechceš jet se mnou? Zeptal se Honza.
1: No, to bych rád, ale nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl mu Honza. Tak se lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně. Nebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se, co pak si to počínáš s tím uchem?
3: Pšt, poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.
0: Tak si poslechni, co říkají na královském zámku, prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil.
3: Vyprávějí si o potřeštěném královském přání. Prý, kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
3: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza, nechal ho nastoupit a jeli dále. Brzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže, proč máš tak velké holínky? Muž odvětil,
1: v těch holínkách jsem rychlejší než vítr.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza a jel s nimi i běžec. Za nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se, proč tam máš zastrčenou tu zátku?
4: To má svůj dobrý důvod, odvětil ten muž. Protože kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych, podělat celé království, no.
0: Aha, řekl mu Honza. A nechceš jít se mnou?
4: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho s ním.
0: Peníze nepotřebuješ, řekl Honza. Jen pojď s námi. Tak muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr. Když Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl, pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi. Tu se král zeptal,
2: sám si ji vyrobil?
0: Ano, odvětil Honza.
2: Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav,
0: poručil mu král.
2: Já jsem tu loď celou postavil. Proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat?
0: To neudělám, odvětil Honza. Když se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil.
2: Musíte mu dát nesplnitelný úkol. Řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.
1: A jaký úkol myslíš, aby byl nesplnitelný? Zeptal se král.
2: Pošlete ho ke studni, která odtud leží 300 hodin cesty, aby vám z ní za 3 hodiny přinesl plný džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí.
0: Tato rada se králi líbila. Nechal si zavolat Honzu a řekl,
2: poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během 3 hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.
0: Staníš se, řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy. Natáhni svoje holínky, volal na běžce a poslal ho pro vodu.
2: Běžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel, času máš dost, chvíli si odpočineš.
0: Položil se pod strom a usnul. Uběhly 2 hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale běžec nikde.
3: tu řekl tomu velkouchému. Poslechni si, kde běžec vězí.
0: Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal.
3: A usnul u studny. Slyším, jak tam chrápe.
0: Tu popadnul lovec pušku. Nabil štěrčíkem a střelil tomu z páči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To běžce probudilo, utíkal dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království. Nyní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se:
1: Nechtěl bys místo princezny a mojí říše třeba zlato?
0: Honza odvětil: To může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď. Tomu král přislíbil, ale potají se nechal zavolat kancléře a řekl:
1: Jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby to zlato zase hezky vzali.
0: Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou. Když byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza velkouchému: Ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku. Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil:
3: Král vyslal zrovna regiment husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.
0: Netrvalo dlouho a rudá jízda byla tu. Honza zavolal na muže se zátkou: Co myslíš? Mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku? I to bylo zbytečné ptání. Muž vytáhnul zátku a tuto z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek. Honza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen.

0: básničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezi tím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejmíň 3 hodiny, než dala Hubertu v pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, panácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla 2 tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
1: Dobrý den, paní Pitlíková. Tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
3: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví. Vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Proceděla paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně se mi vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak ji zavolám.
0: Hubertova maminka se zaradovala.
1: Moc krát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
0: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
1: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
0: Paní Larifari se zamyslela.
5: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
0: Paní Preclíková se podivila.

0: sedačkami a houkačkou s koženými sedadly, na která se vejdou dva kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
1: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
2: To se rozumí.
0: Zasmála se paní Láry Fáry.
2: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
0: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
2: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
0: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
1: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
2: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní. Ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
1: V čem rychlejší?
0: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
2: V tom, že zůstal uvězněný.
0: Řekla paní Láry Fáry.
2: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
1: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
0: Uvažovala Hubertova maminka.
1: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
0: Zamumlala paní Láry Fáry.
2: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
1: Ale co mám dělat?
0: Zabědovala Hubertova maminka.
1: Jak ho budu krmit?
2: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad, a pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem, napíchněte ho na hrábě ze zahrady. pít bude

0: sádice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
1: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
2: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
1: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
3: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
2: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
1: Přerušila ho paní Preclíková.
2: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
1: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
3: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
2: To víš, že je, tatínku.
1: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
2: Huberte, co tam provádíš?
4: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
2: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
1: Zeptala se maminka. Hubert řekl.
4: Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace.
1: Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
0: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
1: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Larifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Larifáry a ona na něj zavolala.
0: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
1: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
0: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Láry Fáry.
1: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadélka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice a v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Láry Fáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc. Thank you.

0: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
1: Svěží dech, prosím.
2: Dávej pozor, ožních!

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde nežně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Nažně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík si nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali: Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal: Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali a stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli, tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi:
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl: Prosím tě, umíš tě vůbec zacházet? A fík řekl:
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, teda to byl skvělej stroj.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Sakra.
0: Ahoj, Hanko, Hanko. Je tady Hanka Kinichová, ale Hanka Figi vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Figi. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul,
0: pobral
2: a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
0: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Mm-hmm.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
0: Pak zase zpátky.
2: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
0: musím
2: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když to jsem nevadí. Se snažil.
2: Ale my
0: a
2: jsme
0: ještě
2: také...
0: jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat,
0: a ještě
2: ale
0: jsme
2: dají
0: prolézali,
2: se špatně vysvětlit.
0: Prolézali
2: to
0: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu.
0: Jo,
2: ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Figi, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzala?
2: Tu zase hodíš mě,
0: hop.
2: A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop. Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme. Chytím obruč a bude závěr.
0: Ukolím se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem ladnej.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostat dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
0: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně. Narovnáme se.
0: Hraje taky hudba?
2: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě.
0: Přehazuju,
2: neskýhám hudbu. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, bum, a je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
0: medaile
2: nějakou sestavičku pro vás.
0: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj!

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Co pak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička. Teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marceline domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Tiki kalendář! Jedá! Dnes je 8. června.
2: A svátek má Medard.
1: To je moc a moc staré jméno, Medard. Dneska už to jméno známe jenom kvůli tomu, že se říká...
2: Medardova kápě 40 dní kape.
1: To znamená, že okolo svátku svatého Medarda na začátku června většinou přijde delší období dešťů.
2: Říká se, pokud prší na Medarda, prší ještě dalších 40 dní.
1: Medardova kápě 40 dní kape. A my jsme našli, že nejdéle pršelo v roce 1954. Každý den pořád po celých 22 dnů.
2: Tak, Medardové, jak to bude letos? Všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Kanárských ostrovech, svaz chovatelů kanárů uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han,

0: očka, kanár jása neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, ham, na kanárských ostrovech, svaz chovatelů kanárů.

Pohádka o Dušanovi, který stále brblal a odvlouval. Dušan byl celkem milý a slušný chlapeček, jen měl špatnou vlastnost. Všechno, co se dalo, obrblal a všem odmlouval. Nebylo to nic divného, kdyby se to dělo jednou za týden. Ale on brblal a odmlouval každý den od rána do večera, až to nakonec nikdo nevydržel a všichni se z něho zbláznili. První se zbláznila teta Marta, sestřenice maminčiny babičky. Rozhodla se, že půjde pro Dušana do školky a potom spolu půjdou na zmrzlinu. Někde v parku si sednou na lavičku, budou lízat zmrzlinu a ona mu bude vypravovat o ptáčcích, květinách a veselých zvířátkách. Všichni tetu Martu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili jí, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Marta si nasadila pěkný letní klobouk, vzala si nový deštník a netrpělivě se rozběhla do školky pro milého a slušného chlapečka Dušana. Dušan se nejprve tvářil vesele a spokojeně. Rovnou ze školky se nechal odvést k prvnímu zmrzlináři, dal si naložit obrovskou zmrzlinu a teprve, když se s tetou Martou posadil na lavičku v parku, pustil se do brblání. Nejprve obrbl zmrzlinu, protože jí nestačil lízat a tekla mu po prstech. Potom velmi rázně obrblal všechny ptáčky, květiny i veselá zvířátka. Teta Marta překvapením otevřela ústa, ale nestačila nic říct, protože Dušan už stihl obrblat její letní klobouk a nový deštník. Potom ještě něco ošklivě odbrbl staré babce, která šla okolo a zeptala se ho, jak se jmenuje a jestli mu chutná zmrzlina. Teta Marta překvapeně a s hrůzou vyskočila z lavičky a chtěla Dušana napomenout, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila, utekla a už ji nikdo nikdy neviděl, jen někde našli její pěkný letní klobouk. Druhá se zbláznila teta Duchna, nejmladší sestra otcovi Kmotry. Ta se rozhodla, že vezme Dušana do zoologické zahrady. Ukáže mu tam tygry, lvy a medvědy a přitom ho nějakým šikovným trikem odnaučí brblat a odmlouvat. Všichni tetu Duchnu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Duchna si oblékla veselou barevnou sukni, vzala obrovskou kabelku, nacpala jí čokoládu a bombóny, chytla Dušana za ruku a už s ním utíkala do zoologické zahrady. Dušan se nejprve tvářil milé a slušně. Cpal se bombóny a pozorně poslouchal tetu Duchnu, která u každé klece se zvířaty nahlas mluvila a vesele se oháněla kabelkou. Potom však přišli ke kleci selvy a Dušan začal brblat. Povídal, že lvi smrdí a on není na smradlavý lvi vůbec zvědavý. A stejně není zvědavý ani na medvědy, protože určitě smrdí víc než lvi. Teta Duchna překvapením vyvalila oči a říkala, že medvědi určitě nesmrdí, protože se často koupou a krom toho jezdí na kole a hrají fotbal. Stačí, když zajdou ke kleci s medvědy a přesvědčí se na vlastní oči. Dušan říkal, že nikam nejde a krom toho smrdí i opice, koně, hadi, papoušci, žirafy i želvy. Celá zoologická zahrada smrdí a nejvíc smrdí teta Duchna a on chce jít domů a hotovo. Teta Duchna překvapeně vyjekla. Upustila kabelku a chytila se za srdce. Chtěla ještě něco říct nebo zakřičet, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila a tak, jak byla celá zblázněná a bez kabelky, se rozběhla, utekla ze zoologické zahrady a víc jí nikdo neviděl, jen někde našli její veselou barevnou sukni. Po této události bylo jasné, že dřív nebo později se zblázní každý,
kdo bude poslouchat Dušanovo brblání a odmlouvání. Někteří si polekali a odstěhovali se pryč. Jiní navrhovali, aby Dušana svěřili do rukou odborníka proti odmlouvání. Další chtěli Dušana okamžitě odvést do ústavu pro neposlušné děti, kde si s ním profesor Samojed už nějak poradí a vyléčí ho z brblání a odmlouvání. Proti tomu se však postavili maminka a tatínek. Říkali, že v neděli bude tetě Huntě 80 let a všichni jsou k ní pozváni na oslavu. Jak to bude vypadat, když tam půjdou bez Dušana a řeknou, že ho dali do nějakého ústavu pro neposlušné děti k strašnému profesoru Samojedovi? Po těchto slovech všichni zesmutněli a potom se dohodli, že Dušana odvezou do ústavu až po oslavě narozenin tety Hunty. V neděli si tedy všichni oblékli sváteční šaty, vzali množství dárků a květin a společně se vydali k tetě Huntě. Už cestou se zbláznila teta Aneška, švagrová otcova bratra. V autobuse si sedla vedle Dušana a snažila se ho zabavit tím, že ho krmila bonbóny a z okna mu ukazovala různé zajímavé věci. Domy, stromy, auta, mraky, lidi a trávu. Dušanovi se to nejdříve líbilo, ale potom začal brblat a říkal, že autobus jede příliš pomalu a všem se nějak divně natřásají hlavy a tetě Anešce se z toho natřásání už určitě v hlavě všecko pomotalo. Teta Aneška se z těchto slov hned zbláznila. Museli jí z autobusu vyložit a nechat sedět v příkopě u cesty. Autobus nakonec zůstal na okraji města před starodávným zděným domem. Všichni se vyřítili ven a s velkým dupáním, funěním a křikem vyběhli po schodech nahoru do 8. poschodí, kde bydlela teta Hunta. Dušan samozřejmě začal odmlouvat. Říkal, že nezvládne jít nahoru po schodech a nejraději by jel výtahem. Strýc Pavel, který byl nejmladším bratrem maminčiny sestřenice, se nabídl, že odnese Dušana na zádech. Všichni ho od tohoto nápadu odrazovali. Klečili před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal. Ale nepomohlo to. Strýc Pavel si naložil Dušana na záda a velmi odvážně začal šlapat po schodech nahoru. Ale už ve třetím patře se z Dušanova brblání zbláznil, složil ho na zem a s divnými výkřiky se někam rozběhl a nikdo ho už více neviděl, neslyšel a ani nepotkal. Dušan musel do 8. poschodí vyjít sám, protože všichni se před jeho odblouváním schovali u tety Hunty. Teta Hunta je očekávala s otevřenou náručí. Staroba způsobila, že byla úplně hluchá, ale to jí nevadilo a z příchodu gratulantů se velmi radovala. Všichni ji objímali, líbali a přáli k narozeninám. Potom si sedli za slavnostně prostřený stůl a začali jíst polévku, hřízky a brambory. Na Dušana zapomněli a doufali, že někde zabloudil nebo ho sežrala nějaká masožravá šelma. Doufali však marně. Ještě ani pořádně nedojedli polévku, když z chodby zaslechli velký křik. Největší odvahu projevil strýc Felix, nejmladší syn tety Hunty. Opatrně pootevřel dveře a zjistil, že na chodbě stojí zástup sousedů z vedlejších bytů. Všichni rozčleně křičeli a mávali rukama. Před nimi stál Dušan a brblal a odmlouval tak, až to sousedi nevydrželi. Všichni najednou se zbláznili a se zježenými vlasy se rozutekli na všechny strany. Zbláznil se i strýc Felix a hned po něm i teta Marie, která ze zvědavosti vyšla na chodbu, aby se podívala, co se děje. Teta Hunta se Dušanovi zalíbila. Nechala si od něho popřát k narozeninám a posadila ho k slavnosti prostřenému stolu hned vedle sebe, aby ho mohla krmit všemi dobrotami, které navařila a napekla. Všichni zaraženě mlčeli a čekali, co se stane. Nestalo se však nic. Dušanovi cestu vyhládlo a proto se s radostí spal a nikoho si nevšímal. Všichni si ulehčeně oddechli. Rychle dojedli řízky a brambory, nalili si víno a pustili se do debaty o Dušanově brblání a odmlouvání. Všichni se dívali na Dušana, jak se spokojeně krmí jablečným koláčem a čekali, co bude dál.
Nakonec se strýc Tonda, muž maminčiny starší sestry, rozhodl, že pro obveselení všech zahraje na tahací harmoniku. Všichni ho od toho nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal, že teta Hunta je i tak hluchá a úplně bude stačit, když budou svorně potichu otvírat ústa. Ale nepomohlo to. Strýc Tonda vybalil z pouzdra tahací harmoniku a začal na ní hrát. Dušan se tvářil mile a slušně. Zdálo se, že proti hudbě a zpěvu nic nemá, a proto se i ostatní příbuzní odvážili přidat ke strýci Tondovi a za chvilku už všichni společně zpívali veselé písničky. Celou zkázu začala teta Emma, sestřenice maminčina kmotra. Teta Emma se nenápadně posadila vedle Dušana a zeptala se ho, jestli se mu líbí písničky. Dušan řekl, že ano. Potom se ho zeptala, jestli by si nechtěl nějakou písničku zaspívat. Dušan zakroutil hlavou. Teta Emma řekla, že zpívání je lehké a že zpívat dokáže každý. Ona začne zpívat a Dušan se k ní přidá a uvidí, jak je to snadné. Hned se pustila do zpěvu a s veselým úsměvem zpívala píseň, kterou hrál strýc Tonda. Dušanovi se to nelíbilo. Hned se pustil do brblání a říkal, že teta Emma nespívá, ale skřehotá a její hlas mu připomíná tlustou žábu. Krom toho jsou jí vidět všechny plomby a v nose všechny chlupy. Teta Emma s překvapením jen vyboulila oči. Z úst jí už nevycházela píseň, ale zvláštní bublání a možná chtěla něco i říct, ale nestihla to. Zbláznila se, spadla pod stůl, odkud po čtyřech vyběhla na chodbu, z chodby na schodiště a odtud někam pryč do neznáma. Okamžitě se strhla panika. Všichni vyskočili a snažili se zachránit před zblázněním. Některým se to nepodařilo a zbláznili se hned za stolem. Jiní se zbláznili, když vstávali, další na chodbě. Strýc Tonda se zbláznil při zpěvu a i s harmonikou vyběhl na ulici, naskočil do tramvaje a od té doby se s ní vozí, hraje veselé písničky a odmítá vystoupit. Někteří příbuzní utíkali až za město a skryli se v lese. Další, celý zbláznění, utíkali bez kabátů a čepic s vlajícími košilemi, kravatami a sukněmi až do sousedního města a odtud ještě dále do jiných států, světadílů a kontinentů a už je nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel. V bytě zůstali jen teta Hunta a Dušan. Teta Hunta ještě stále kývala rukou do taktu a otvírala ústa, jako by zpívala písničku strýce Tondy. Ona jediná se nezbláznila, protože byla hluchá a Dušanovo brblání a odmlouvání neslyšela. A tak se stalo, že Dušan zůstal u tety Hunty. Teta Hunta si myslela, že příbuzní ho tam nechali jako pomocníka v domácnosti a od té doby musel stále uklízet, mít nádobí, zametat a chodit do obchodu na nákupy. Mohl brblat a odmlouvat, jak chtěl, teta Hunta ho neslyšela a dokonce, když chtěl dostat najíst, musel jí zaspívat pěknou, veselou písničku. Teta Hunta se od té doby spokojeně usmívala, rukou mu mávala do taktu a určitě byla šťastná.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tetelí se vzduch.
1: Tetelí se vzduch.
0: Je prý tady duch.
1: Je prý tady duch.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Máme na to čuch.
1: Máme na to čuch.
0: Kde takový duch?
1: Kde takový duch?
0: Spí a loví.
1: Spí a loví.
2: Je, je, je.
1: Snadno zjistí.
0: Snadno.
1: Jehličí a listí.
0: Jehličí.
1: Jsme totiž specialisti.
0: Specialisti.
1: Na duchy.
0: Na duchy.
1: To nemáte potuchy.
0: To nemáte potuchy.
3: Jednou se u nás konaly olympijské hry. To jsou takové závody, kde se sejdou ti nejlepší sportovci z celého světa a závodí tak dlouho, až se ukáže, kdo z nich je nejlepší. Třeba se háže těžkou koulí a kdo hodí nejdál, dostane zlatou medaili a ta je moc vzácná. Nebo se jezdí na kole, běhá, skáče do výšky i do dálky, plave, hraje fotbal nebo jiná hra s balónem, prostě všechno možné. A kdo vyhraje, dostane vždycky zlatou medaili, druhý stříbrnou a třetí bronzovou. A pak už nikdo nic. To všechno je ovšem v létě. Pak je ještě jedna olympiáda v zimě, ale o té teď nemluvíme. A každý sportovec cvičí a cvičí, aby byl na olympiádě ze všech nejlepší. A když vyhraje někdo od nás, tak se lidé moc radují. A on pak musí jít k panu prezidentovi a ten mu za všechny poděkuje a ještě takový vítěz dostane nějaké penízky. A když má třeba dítě, tak mu může koupit nějaký krásný dárek. A mamince taky, a ovšem, nesmí zapomenout ani na sebe. Nebo koupí dárek všem dohromady, třeba dům nebo auto a tak. A to ještě není všechno. Všichni lidé se dívají v televizi, jak on pěkně vyhrál. A pak, když se vrátí domů, tak vlastně takový olympijský vítěz ani žádné auto nepotřebuje, protože na něho už čekají a volají sláva a nazdar a nosí ho pořád na ramenou, kam si řekne. A říkají mu náš zlatý kluk nebo holka, podle toho, kdo to je. Takže to má moc dobré, ale předtím se musí moc a moc namáhat a trénovat, až je z toho někdy celý schvácený. No a tenkrát, když byla ta olympiáda u nás, tak se všichni těšili, že zase budeme mít nějakou tu medaili a že by jich mohlo být i víc. Jeden pán a dvě paní od nás, že určitě vyhrají. A všichni lidé budou mít radost a zapomenou, že sami třeba mají nějaké trápení. A tak závody začaly. Tatínek se chodil každý den dívat, i s maminkou. Vy jste ještě nebyli na světě, takže se hned po práci sebrali a rychle na ten stadion, kde to všechno skákalo, jezdilo, plavalo, kopalo a házelo. Tatínek bral sebou jídlo na celý den. Na záda batoh, do něho dva bochníky chleba, pro každého jeden. Pak tam měl rajčata, sýry a mléko, dvě láhve. V jedné ruce měl tašku, tam byly sáčky s ovocem. A v druhé ruce měl taky tašku a v té nesl kastroly a v nich rýži a brambory a maso a polívku a krupicovou kaši a vůbec, co se tak do kastrolu dává. Na vrchu byla bábovka z kuřecího masa. Pak měl taky bundu s velikými kapsami a tam měl dva velké melouny a láhve s limonádou, kdyby měli s maminkou žízeň. Maminka měla sebou pletení a knížku, kdyby jí nějaký závod moc nebavil, anebo kdyby se na to nemohla dívat. To se stávalo, když byl třeba zápas v boxování nebo tak, to se mamince nelíbilo, že se lidé bijí po hlavě. Vždycky říkala, Ježišinku, že si nedají pokoj, ještě jim poteče krev. A když pak krev tekla, Tak se maminka smála a povídala, vidíš ty knedlo, já jsem ti to říkala, neposlechls a teď to máš. A tatínek na to, no to víš, na světě by bylo hned líp, kdyby tě všichni poslechli. A maminka se ptala, jak to tatínek myslí. A on řekl, přesně tak, jak to říkám. A maminka řekla, no proto. A dali si hubičku. Tak se dívali na ty závody, jedli a pili a maminka říkávala tatínkovi, ty bys už mohl taky klidně závodit, máš svaly jako čert, smála se. On totiž tatínek, jak nosil všechno to jídlo, už tak zesílil, že měl postavu jako ti závodníci. A strašnou sílu měl. Doma třeba zvedl maminku jednou rukou a to přitom seděla na židli a pletla, nebo háčkovala. Ale mně se to vždycky plete, tak říkám, že pletla. Jenže dny ubíhaly, závody pomalu končily a my jsme pořád nic nevyhráli. Lidé už byli smutní a pan prezident je musel utěšovat. Ke všemu začalo pršet a bylo škaredě. V poslední den ta paní, co se počítalo, že vyhraje, spadla a zlomila si malíček a už nemohla závodit. A ti dva páni od nás jedli před závodem bonbóny. A to se nesmí. A od těch bonbónů se jim zkazily zuby a už taky nemohli závodit. Co teď? Tatínek jen tak z legrace, aby rozveselil maminku, říkával, že já jsem do toho nešel. Možná bych něco vyhrál a byl by pokoj. Maminka jenom smutně utrousila. Děláš si legraci, ale možná máš pravdu. A už byl poslední závod. A v tom se z ampliónu ozval hlas. Vážení občané, vypadá to, že jsme nic nevyhráli a ani nevyhrajeme. Celý svět se nám bude smát a strouhat mrkvičku. Co si počneme, vážení spoluobčané? Je-li mezi vámi tady na stadioně někdo, kdo by se mohl přihlásit do posledního závodu a měl třeba štěstí a získal nějakou tu medaili, ten by zachránil naši republiku a vůbec. Kdo si myslí, že by to mohl zkusit, ať zvedne ruku. Hovoří k vám prezident vlasti. No samozřejmě bylo ticho jak v hrobě, všechny ruce zůstaly dole. A tu povídá maminka tatínkovi do ucha. Běž a zkus to, na nejvíc prohraješ, ale aspoň to zkusíš. Však nemusíš vyhrát, hlavně, že se zúčastníš. Pěkně to maminka řekla, však se to od té doby pořád říká jako takové rčení. A vzala tatínkovu ruku a zvedla ji. Všichni začali křičet sláva a...

běžel kolem stadionu, aby všechny pozdravil. A přitom mu změřili nový světový rekord. Tak zase všichni, a tatínek měl takovou radost, že se rozběhl a vyskočil strašně daleko a vysoko a zase dva nové světové rekordy. Tak tatínek vyhrál 4 zlaté medaile. Pan prezident mu děkoval a lidé tatínka donesli na ramenou až k mamince. A tatínek povídá, bez maminky bych to nedokázal. A maminka mu dala pusu. A to bylo všechno, co tatínek dostal, protože se prý přihlásil pozdě a žádné peníze už nezbyly. To ale mamince a tatínkovi nevadí, protože mají vás a to je ta největší výhra. Tak a teď jděte spát, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek.

0: Kapitola 3. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval okamžitě na městský úřad.
3: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
1: Úředník odpověděl.
4: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
1: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy zmuchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
2: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
1: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
2: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
1: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
2: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
2: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
2: Led je tvrdý. Ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
1: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik dní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
1: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.

0: Asi po 5 dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké kapesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi, a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn! Zaznělo ze svítilny a odpadky zmizely.
2: Výborně! Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné,
0: řekl si profesor Kurama.
2: Zkusím to ještě jednou.
1: Zvůn!
2: Co to?
1: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
2: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No dobře, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
2: Tak, kde pak máme staré odpadky?
1: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
3: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
2: Promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál, ale pobuda mu zastoupil cestu.
3: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
1: Spustil na pana profesora vyzývavě.
2: Co po mně chcete, člověče?
3: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat.
1: Odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
3: Co pak to máte pěkného v ruce?
2: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
3: Ale to je zajímavá věcička, to byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
1: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
3: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn!
0: Na to šup zmizeli strážníci i s policejním vozem.
2: Co to tropíte za hlouposti? I hned mi vraťte můj přístroj.
1: Volal pan profesor na pobudu a hnal se za ním. Ale tulák ho udeřil, až chudák profesor upadl a běžel dál městem.
3: Vida, tamhle je policejní komisařství. Pro mne je to přece naprosto zbytečná věc. Co kdybych to zkusil?
0: Zachechtal se otrapa.
1: Zvůn! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
1: Tulákovi zablesklo v očích.
3: Co tam tak zvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
1: Zvůn!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
1: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
4: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
3: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
1: Zvůn! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
3: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé, k čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
1: Zvůn! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
2: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
1: Dal se do běhu za pobudou.
2: Počkejte!
1: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
3: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si otrapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
1: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
1: A svítilna se obrátila proti němu. Zzuun! Tulák zmizel.
2: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
1: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
1: Zzuun!
0: Škola se objevila na svém místě.
1: Zzuun! Zzuun! Zzuun! Zzuun!
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
2: Co mám udělat s tím pobudou?
1: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
5: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn. Můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
1: Naříkala babička.
2: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
1: Zzuun!
0: Před nimi se objevil tulák.
1: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrhla.
5: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
1: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
1: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.
0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést?
1: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
2: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě.
0: Prohlásil profesor Kurama.
1: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

0: Piggy vtip.
1: Potkají se dva psy a jeden říká:
2: Uf, kam jdeš?
1: Druhý na to:
3: Uf, k doktorovi, s blechami.
2: První pes: No vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.
4: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá: Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda, nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A Klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zas. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte,

0: zrychlit cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček!
2: A to je moc dobře. Děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a plácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Je, víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
0: A opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Je lžícová ruka.
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Anko, nechytil.
2: Jejda, no tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
0: Mám.
2: To už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil, takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška, máte sražené kotníky a kolena u sebe.
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také, hop, a přehodíme do levé.
0: Hanko,
2: výborné,
0: mám.
2: Piggy drží míček, nespadl mu a teď z té levé ruky, pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravé, přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to je teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou, držíme.
0: No tak. Já zase vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: To půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou, 3, 2, 1, vyhodím míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima. Ahoj.
3: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sykl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
0: Sakra, o čem to mluvíš?
3: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši, a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
0: Ne, řekl Ramses.
3: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam do té krysí díry.
0: Proč?
3: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
0: Už ne, kamaráde,
3: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
0: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
1: Tiki kalendář! Jadá! Dnes je 8. června.
4: A svátek má Medard.
1: To je moc a moc staré jméno, Medard. Dneska už to jméno známe jenom kvůli tomu, že se říká...
4: Medardova kápě 40 dní kape.
1: To znamená, že okolo svátku svatého Medarda na začátku června většinou přijde delší období dešťů.
4: Říká se, pokud prší na Medarda, prší ještě dalších 40 dní.
1: Medardova kápě 40 dní kape. A my jsme našli, že nejdéle pršelo v roce 1954. Každý den, pořád, po celých 22 dnů.
4: Tak Medardové, jak to bude letos? Všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let a zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu, a vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu. Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotva že viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí. Černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny. Skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládali pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce. Přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily, a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá: že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl, a po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: to ji máš tedy, abys věděl, jaká ta kabela. Když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej, až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří. Přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sice vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily, a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl, a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on, že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, dva páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbili, povídá knížeti: dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tvářích zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hambou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry. Hodná a tichá. Učiněná dobrota. Co ty, má drahá? Ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hamby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho. Takový je ošklivý. Ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se na kvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí, a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil a čert ho odnesl zase nazpátek. Když přišel den svatby, Milina byla chudáček všecka utrápená. Pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz šesti spřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stály v knížecí zahradě, kolem ní svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlop nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: "No, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha?" Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal: "Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane." Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do pekel.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce. Když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo jí to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce.

kasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel křivku, schovanou v jejich větvích. Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil, a rovnou řekl: krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: táto, kam zdal oči? Vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici: máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: jak obřík Břeťa vyrostl.
1: Pohádka na Br, po které si musíme pamatovat, že břečťan se nejí, protože je jedovatý, ale obříkům z pohádky břečťan nevadí.
0: Na břehu Vltavy žil obřík Břeťa. Nebyl tak velký, jak obři bývají. Nebyl ani tak velký, jako břízka, co pod ní rád sedával. Byl to jen malý obříček, co chtěl být jako jiní obři, ale ne a ne vyrůst. Jednou v březnu Břeťa zase seděl pod břízkou a něco mu břinklo o hlavu. Byla to březová větvička. Břeťa povídá: Břízo, já mám obří potíže a ty po mně házíš větvičkami. Bříza odpověděla: Břeťo, to já, aby se ti v hlavě rozbřesklo. Nevíš, že obři rostou po čaji z břízy a břečťanu? Najdi nej

0: vyší břízu a natrhej listy. Pak budeš velký jako ta bříza. A dej do čaje 2 listy břečťanu. Obřík běžel podél břehu hledat nejvyšší břízu. Brodil se vodou, zabředával do bahna, až potkal ptáka břehouše. Břehouši, pomoz mi, hledám nejvyšší břízu a 2 listy břečťanu. Ale dobře koukej, kam šlapu, abych tě nezašlápl, jsem totiž obřík břeťa. Břehouš se smál. Z tvých obřích nohou strach nemám, ale pomohu ti. Tady máš 2 listy břečťanu. O vysoké bříze však nevím. Břeťa šel dál. Uviděl bobříka. Bobříku, pomoz mi. Hledám nejvyšší břízu, abych byl velký jako ona. Ale dobře koukej, kam šlapu, nerad bych tě zašlápl, jsem totiž obřík břeťa. Bobřík se smál, tvých obřích nohou se nebojím, sám mám větší. Ale pomohu ti, jdi do břežan, tam jsou břízy vysoké až do mraků. Břeťa šel do břežan. Na konci břežanského údolí rostly břízy až do nebe. Listí bylo vysoko a Břeťa na ně nedosáhl. Potkal dědu Břicháčka. Dědo Břicháčku, pomoz mi. Potřebuji listí z téhle břízy. Ale dobře se dívej, kam šlapu. Jsem totiž obřík Břeťa. Děda Břicháček se smál, až se za břicho popadal. Ty, že bys mě zašlápl, takový obříček. Ale pomohu ti. Půjčím ti žebřík. Břeťa vylezl na žebřík, natrhal listí, udělal březový čaj, hodil do něj 2 listy břečťanu, vypil čaj a vyrostl až do mraků. Byl rád. A pozval břehouše, bobříka a dědu Břicháčka na oslavu. Všichni se radovali s Břeťou, ale moc dobře koukali, kam Břeťa šlape, aby je náhodou nezašlápl.
1: Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova. Černé oči jděte

No vstát však musíte ráno vstát. Ráno, ráno, raníčko. Ráno, ráno, raníčko.

Škoda chlapců na stokrát. Škoda chlapců na stokrát. Tak, teď natáhnu znovu pérko v krabičce a černé

0: vtipk.
1: Malý Jirka volá ze dvora.
2: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
0: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
2: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
0: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.
3: Co to je?
4: To je váš kluk, pane Lotrato.
3: Morce z hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisejí pleny.
5: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
3: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
5: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
3: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu dám.
6: Správně.
3: Protože na to má.
6: Správně.
7: Dáme klukovi školy.
8: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
9: Když zdálu píš písmena,

0: učí se francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochy nénecky.
1: Když bude mluvit plynně, může.

Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy.
0: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
0: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
0: Nevím.
2: Lenost.
0: Ne, tomu se neříká lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
0: Hugo,
2: a to já nemám ráda.
0: Říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí,

paní Fousková, když balíček otevřeli a podívali se, co je uvnitř. Krásný nový nákupní košík na kolečkách a se zvonkem na jedné straně, aby mohl Paddington zvonit, až bude přicházet. Paddington se podrbal na hlavě. Vůbec nevím, co dřív? Opatrně položil košík k ostatním dárkům. Budu muset napsat spoustu děkovných dopisů. Možná by bylo lepší nechat to na zítra, navrhla paní Fousková rychle. Kdykoliv totiž Paddington něco psal, podařilo se mu obvykle dostat víc inkoustu na sebe než na papír. A teď zrovna vypadal nezvykle upraveně, protože se den předtím důkladně vykoupal a tak by bylo škoda to zkazit. Paddington se zatvářil zklamaně, psal dopisy rád. Možná bych mohl paní Ptáčkové pomoci v kuchyni, zadoufal. Popravdě řečeno, vykoukla paní Ptáčková z kuchyně, právě jsem všechno dodělala, ale jestli chceš, můžeš vylízat misku. Na chvíle, kdy jí Paddington pomáhal v kuchyni, měla špatné vzpomínky. Ale nepředspi se, varovala ho, ať ti zbude místo na tohle. To byl okamžik, kdy Paddington poprvé spatřil svůj dort. Jeho oči byly i obvykle velké a kulaté, ale teď se tak zvětšily a zakulatily, že se paní Ptáčková začervenala pýchou. Výjimečné příležitosti vyžadují výjimečné věci, prohlásila a odběhla směrem k jídelně. Po zbytek dne honili Paddingtona z jedné části domu do druhé, aby nepřekážel při přípravě oslavy. Paní Fousková uklízela. Paní Ptáčková se oháněla v kuchyni. Jonatán a Juditka chystali výzdobu. Všichni měli něco na práci, kromě Paddingtona. Myslel jsem si, že jsou to moje narozeniny, zamručil, když ho už po páté vyhnali do salonu, poté co v kuchyni vysypal na podlahu krabici kuliček. To jsou, zlatíčko, uklidňovala ho paní Fousková nervózně, ale tvůj úkol přijde na řadu až později. Začínala litovat, že mu předtím řekli, že mají medvědi ročně dvoje narozeniny. Už teď se děsila těch příštích. Co kdybys vyhlížel z okna pošťáka? Navrhla a zvedla ho na parapet. Jenže to se Paddingtonovi moc nezamlouvalo. A nebo, napadlo ji, by si mohl nacvičit nějaké kouzelnické triky na večer. Paddington totiž mimo jiné od Fouskových dostal kouzelnickou sadu. Byla z obchodního domu Barkridge a byla docela drahá. Patřil k ní speciální kouzelnický stolek, velká tajemná truhla, ve které věci mizely, když jste postupovali podle návodu, kouzelnická hůlka a balíček karet. Paddington to všechno vysypal na podlahu, sedl si doprostřed a začal studovat návod. Seděl tam dlouho, pečlivě zkoumal obrázky a nákresy a všechno si pročetl raději dvakrát, aby měl jistotu, že mu nic neuniklo. Čas od času si nepřítomně namáčel tlapku do sklenice marmelády. Pak si vzpomněl, že má vlastně narozeniny a že se chystá velká hostina. A tak vstál, postavil sklenici na kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla. Bylo tam popsáno, jak mávat hůlkou a správně vyslovovat abrakadabra. Paddington se postavil a s knihou v jedné tlapce několikrát zamával hůlkou ve vzduchu. Také zkusil říci abrakadabra. Rozhlédl se kolem. Zdálo se, že se nic nestalo. Už to chtěl vyzkoušet znovu, když v tom mu málem vypadly oči z důlků. Sklenice marmelády, kterou před chvílí položil na kouzelnický stůl, byla pryč. Rychle prolistoval knihu. O mizení marmelády tam rozhodně nic nebylo. A co hůř, nebylo tam nic o tom, jak ji vrátit zpět. Paddington dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíchneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo,

0: nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda, pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Paddingtona a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Paddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil Fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš, takhle, a teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? A nikoho nikdy nenapadlo, že s malou hyenou si nacvičuje smích jejich příští král. Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
1: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
0: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
1: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
0: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
1: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
0: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
1: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
2: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
0: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
2: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
3: Uhni, tohle je moje cesta,
2: huhňal a ošklivě se mračil.
0: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
3: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
2: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím, trním, močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
3: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
2: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
0: Pak ještě jednou. A pak znovu skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem.
2: Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
4: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
4: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
2: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
4: Nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nebývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
0: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky.
2: Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Čup, čup. Šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: No, no jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Pigim.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... tím tentonon stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech, totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé s nudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku. Takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho.

sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod neprášky, jsou to hrášky, bez tebe.

Alabastrová ručička. Do jedné vesnice přišli dva vysloužilí vojáci a prosili o službu. Jeden byl ještě dosti při síle. Druhý ale, nebožák, byl celý zmrzačený. Protož také službu nedostal a sedláci ho jen z milosrdenství mezi sebou podrželi. První dostal se ale hned k jednomu sedláku. Když nastaly přástvy, chodili tam oba dva a děvčata je ráda viděla. Ten starý uměl povídat lecjaké pěkné báchorky a příběhy a druhý prováděl šprýmy a taškářské kousky, které se byl na vojně naučil, že se začasté všichni smíchem div nepopukali. Mezi děvčaty byla také jedna stará pana, již to se veselý vysloužilec zalíbil. Měla sice chaloupku, ostatně ale nic jiného, než voják si myslel. Lepší trocha, nežli nic. Něco si vydělám, ona ze svého přidá a budeme přece živi. Namluvil si ji a také vzal. On sloužil, ona nádeničila a tak se dost bídně protloukali. Přitom při všem ale neztratili veselou mysl, ani když jim malá strávnička přibyla. Sedláci je měli rádi a selky pomáhali, kde mohli. A když děvče vzrostlo, nejedlo ani jeden den doma, protože si je pokaždé některá kamarádka k obědu pozvala. Léta ubíhala. Zuzanka kvetla jako luční kvítí a byla jí plná ves. Tak jako rodiče, měli lidé i jí rádi, neboť každému pomohla. Nechtí pobídl k jakékoliv práci. Nejvíce ale užila od starého Martina, toho mrzáka, co s otcem do vsi přišel. S nímž každé sousto chleba dělila. Jí kvůli seděl někdy na pasece třeba půl dne a povídal dětem pohádky. Nejmilejší vyražení Zuzančino bylo, když mohla v lese, po polích a po lukách běhat a zpívat. To jí bylo nade všecko. Nedaleko vesnice stál starý hrad, jehož zdi již mechem porostlé byly. Mezi těmi zdmi seděla Zuzanka někdy půl dne. Pletla věnečky a zpívala. Tak jí minul 15. rok. Bylo to večer před svatým Janem Křtitelem a po vesnici ozýval se hluk a křik chasy, která se hnala s dřívím pálit oheň svatojanský na vrchu nedaleko starého hradu. Nejprvnější nahoře byla Zuzanka. Když se hranice narovnala a zapálila, popadla se chasa za ruce a začala okolo ohně skákat a zpívat. Když pospívali, přeskakovali plamen. Tu se stalo, že Zuzanka do něčeho zakopla. Schýbne se, zdvihne to a vidí malou alabastrovou ručičku. Zahoď to, je to kouzlo, křičela chasa. Ne, nezahazuj to, namítal starý voják, který se s chasou navrch přikulhal. Navlíkni si ji na něco a zavěs na krk. To ti přinese štěstí. Zuzanka moudrého rádce uposlechla. Navlékla si ručičku na pentli a zavěsila na krk. Bylo po ohni a děvčata i chlapci brali se domů. Holky, nechoďme ještě domů. Je tak krásná noc, pojďme na hrad. Nabízela Zuzanka svým kamarádkám, nemajíc chuti do úzké sednice se zavřít. Co tě napadá? Nevíš, že je svatojanská noc, kdy kouzelnice rejdy tropí? Odpovídala děvčata. Ale Zuzanka se nedala odstrašit.
šla s Chasou až do vsi. Ale potom se vrátila na starý hrad. Sedla na sedátko, které si sama udělala, a koukala na hvězdnatou oblohu, až jí oči zacházely. Tu slyší zdáli muziku, tak krásnou, tak vábnou, že se jí radostí srdce chvělo. Blíž a blíže zněly laskavé zvuky a ze starého hradu vycházeli skvostně odění hudebníci, kteří ze svých nástrojů tak libé tóny vyluzovali. Za nimi šla paní a pán, na hlavách se jim leskly zlaté koruny a na sobě měli šaty drahé kmentové. Potom kráčelo služebnictvo. Po dvou, krásné pany a panoši. Všichni ve skvostném oděvu. Po stranách nesli sloužící planoucí pochodně. Když kolem dokola zámek obešli, zastavili se naproti Zuzance, která si ani vyložit nemohla, kde se tuto panstvo vzalo. Sličná královna zakývala na ní prstem a Zuzanka se ani chvilku nerozmýšlela, nýbrž přiskočila k tajné družině a šla po boku paní, která ji až do hradu za ruku vedla. Tu se otevřela v jednom koutě brána a panstvo tam vešlo. Několik kroků odráželo se světlo pochodní od třpitící se stěny klenuté chodby, která dolů vedla. Ale najednou se octli v krásné zahradě, v níž stál alabastrový zámek, zlatem vykládaný. Květiny té nejrozmanitější krásy a stromy tížené ovocem vydychovaly nejlíbeznější vůni. Zuzanka by se byla nejraději do měkkého trávníku vrhla a v těch voných kalíškách tvář koupala, ale bála se královny. Jakoby naplněn dýmem voného jantaru, plynul tu lehký vzduch a Zuzanka ho celou duší do sebe sála. Zlaté dveře u alabastrového zámku se otevřely. Družina i s králem poklonila se královně a zmizela. Královna prováděla potom Zuzanku po zahradě. Vše to dálo se mlčky. Tu přišli k Mirtovému keři. Královna utrhla proutek, spletla ho do věnečku a položila Zuzance na hlavu pravíc. Ten věnec si nech ode mne na památku. Zítra jdi s otcem na hrad. A kde nyní stojím, tam ať kope. Žádnému nepovídejte, co najdete, a ve vesnici déle nezůstaňte. Po těch slovech vzala královna omámenou Zuzanku za ruku a vedla ji zase touž cestou ven až k staré bráně. Potom najednou zmizela a Zuzanka běžela domů. Milý bože, myslela si cestou, tolikrát jsem již ten hrad prolezla a nikdy jsem tu bránu neviděla. Toť je divná věc. Kde se to všecko jen vzalo? Když přišla domů, rodiče již spali, neboť byla právě hodina z půlnoci. Potichmo sundala věneček, strčila ho pod polštář a lehla na lože. Slunce stálo již vysoko a svítilo do malých okének, když matka Zuzanku budila. To neví, kdy dolože a ráno se jí nechce vstávat, huboval otec. Zuzanka si mnula oči a přemýšlela, co se jí zdálo. Já ani nevím, rodiče,
co se to se mnou dálo? Byl-li sen, a nebo se mi to opravdu stalo? Ale počkejte, vždyť jsem si ten zelený věneček pod hlavu strčila. Děvče sáhlo pod podušku a vytáhlo mirtový věneček z jednoho proutku uvitý. Ale ne zelený, nýbrž z ryzího zlata. Matka i otec spráskli rukama a teprve se Zuzanky ptali, kde byla a co se jí přihodilo. Kamarád ti dobře poradil, abys tu ručičku si nechala. Ta je pro štěstí. A na tom místě leží zajisté poklad, řekl na to otec. Jen jestli jsi to místo nezapomněla? O to se nebojte, pravila Zuzanka. A chcete-li, půjdeme tam hned. Ne, teď jsou lidé v poli a viděli by nás. Až v poledne. O pravém polední šla Zuzanka s otcem k starému hradu. Od brány se uhnula hned stranou, kudy v noci s družinou šla, a tu viděla mezi křovím ještě jednu nízkou zeď a v ní malý průchod, který se zdál být v noci branou. Sotva jim prolezli, octli se v kulatém dvoře, porostlém travou a nízkým chrastím. Zde stál ten stromek, řekla Zuzanka a postavila se k šípku na píď vysokému. Zde kopejte, tatíčku. Otec poslechl a začal ihned na tom místě kopat. Ahle, sotva trochu země odkryl, viděl truhlu železem kovanou. Byla hodně veliká a otec ji ani pohnouti nemohl. Ale jakmile se jí Zuzanka dotkla, odnesli ji beze všeho násilí. Ve dvoře narovnali na ní kamenů a šli domů, aby je žádný neviděl, co nesou. Teprv o soumraku pro ni došli a do chalupy odnesli. Truhla byla plničká zlata. Víš, co mi je nejvíce líto? Že nemohu dát z toho kamarádovi a těm sedlákům, co nám v nouzi pomohli. Řekněte, tatíčku, že jste dědil. A když ne jinému, aspoň dejte starému Martinovi několik zlatých. Máš pravdu. Zítra jdu do města, koupím koně a vy si to zatím zde složte. Až přijdu, řeknu, že jsem dostal v městě dobrou službu. Že tam půjdeme. A Martin, aby zůstával zatím v naší chalupě. Když se více nevrátíme, zůstane jemu. A po čase, kdo ví, co se stane. Ale huby si dejte na petlici, to vám povídám. Druhý den šel otec do města, koupil koně a vůz a najal si pěkný dům. Když přijel domů, bylo koukání. Že si veze chudý chalupník koně a vůz. Slyší se, že dostal dobrou službu a že se do města odstěhuje, přáli mu to někteří. A někteří také ne, jak to již bývá. Vedle jejich chalupy stál statek a v něm bydlel sedlák a selka. Hrozně všeteční a závistivý. Těm to hlavu mátlo. Kde vzal asi soused peníze na koně a vůz? To nemůže být, aby mu je někdo byl zapůjčil. Za tou příčinou šla selka k sousedce a začala se jí naleda co ptát. A konečně ve vší důvěrnosti i na to, kde přišel soused ke koním a k vozu. Ale chalupnice měla rozum.
Inu, milá sousedko, já vám to povím. Ale neříkejte žádnému nic. Můj muž zdědil několik tisíc zlatých po jednom strýci. A tedy nám bude lépe. Vidíte, co to naše děvče tu kouzelnou ručičku našlo? Máme štěstí. A já bych ji nedala za mnoho peněz. Selka šla domů a řekla to sedlákovi, pobízejíc ho, aby si na Zuzanku počíhal a ručičku jí ukradl. Ten nebyl k tomu líný, neboť nepřál také ani božího světla nikomu. U souseda se zatím nakládalo na vůz a starý Martin si tam svých několik drchniček odnesl. Otec Zuzančin chtěl ještě večer do nejbližšího městečka dorazit a proto se také po práci se všemi loučil. Zuzanka plakala. A když měli již odjíždět, vzpomněla si ještě, že doběhne na Starý Hrad a naposled, že si tam zaspívá. Řekla to tátovi a zlý soused, který nedaleko stál, zaslechnuv to, otočil se honem a šel napřed. Myslil si, že se mu jeho záměr tam nejlépe povede. Ale to neslyšel, když ji táta od toho zrazoval a pravil, že se tam všichni zastaví a otčenášek za udělené dobrodění pomodlí. Sedlák stál u Starého Hradu schován a čekal. Tu slyší řehot koňský a vidí z dály zrovna k sobě běžet koně bez uzdého. Myslí si, že je to kůň z vesnice a že se splašil. Jde mu tedy naproti, aby ho chytil, a kůň, jako krotký, k němu kráčí. I pro pána krále, to ti je moje liska. Který čert tě pustil? Vykřikl sedlák a uchopil kobylu za hřívu. Ale kůň se s ním vznesl najednou do povětří. Třikrát s bezduchým sedlákem hrad obkroužil a zmizel, aniž byla kdy více po závistném sedláku jaká památka. Nedlouho potom stála na hradě Zuzanka s otcem a matkou a loučila se se svým nejmilejším místečkem. A děkovala v duchu dobré královně za její dobrodění. Martin čekal u vozu. A když i jemu s pánem Bohem dávali, plakali nejvíce. A otec mu dal několik tolarů na přilepšenou, povídaje mu pohádku o dědictví. Když přijela rodina do města, koupilo se hned nářadí, šatstvo, najali se služky a učitelky i učitelové pro Zuzanku, by se něčemu naučila. Než minula 3 léta, nebyl by žádný selské děvče v ní poznal. Byla moudrá v každém ohledu, přitom krásná a až příliš dobrá. Ač se s ní rodiče neukazovali a nedvořili, přece nezůstala ukryta jako fialka pod křovím. Mnoho ženichů se o ní ucházelo. A mezi nimi také bohatý a hezký šlechtic, který se Zuzance nejvíce zalíbil. Žádný nebyl proti tomu. A tedy se beze všech překážek vše smluvilo. A svatební den byl určen. Oblečena v drahém rouchu, ozdobena zlatým věncem mirtovým, jejž i s ručičkou co nejdražší památky chovala, jela Zuzanka na oddavky. Tu přistoupí na cestě k vozu chudý mrzák, prose o malý dárek. Nevěsta poručila, aby zastavili, bystře na žebráka pohlédla
a poznala starého Martina. Hbitě skočí dolů a vezme ho za ruku pravíc. Co pak mne neznáš, Martine? Já jsem Zuzanka. Pojď, pojď, sedni si k nám do vozu a povídej, jak se ti vedlo, co jsme se neviděli. Jak bych mohl držet tak krásnou, tak bohatou nevěstu za svou milou Zuzanku? Do vozu k vám nesednu. Ale plakal bych radostí, že jste si tak krásná pana mne chudého žebráka všimla. Pánbů vám dá štěstí za to, že jste zůstala dobrá jako kdy jindy. Zatím skočil i otec s matkou z druhého vozu a srdečnou radost měli, když Martina viděli. Chtěj neb nechtěj, musel aspoň k ním si sednout. Kdyby byl ženich Zuzanku zrovna dost nemiloval, byla by jeho láska v tom okamžení jistě toho největšího stupně dosáhla. Neboť se opět přesvědčil, jak milé stvoření se mu za ženu dostane. Po cestě žaloval Martin svému kamarádu, že se mu po něm již tuze stýskalo. Že měl nouzy, a tedy že se vydal na cestu, aby jej do své smrti ještě jednou spatřil. Chaloupka, že je v dobrých rukou, tak ujišťoval. Kamarád mu ale povídal, aby se již o nic nestaral. Že zůstane u nich do smrti. A tak se i stalo. Starý Martin se více do vesnice nenavrátil, neboť brzy na to umřel. Snad samou rozkoší. Zuzančin otec koupil vesnici, v které byla dcera zrozena, a nedaleko starého hradu dal vystavět pěkný zámek, v kterém potom všichni svorně a spokojeně žili. Sedlákům odplatil desateronásobně, co mu kdy dobrého udělali. Alabastrová ručička a zlatý věnec zůstali největší poklad rodiny.

0: Malý Indián se ptá náčelníka.
1: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména, jako Bill, Jack nebo Joe, a my Indiáni taková divná?
0: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
1: Líbí.
0: Nebo Divoký bizon?
1: Taky.
0: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?

0: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hihlík. Egon, tu není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak tulíka osvobodit,

jenom jednou za to táče. Spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: Kresla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
4: A teď ještě jednou.
3: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrá.

0: divoká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám, čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki nebojí. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička, a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: nejkrásněji umí luční pohádky vyprávět mravenčí babička. Bydlí v mraveništi u lesa a od rána do soumraku hlídá a opatruje mravenčí drobotino. Každé mraveniště má svou hlídací babičku. Zatímco mravenčí tatínkové a maminky pilně staví a rozšiřují své komůrky, hlídací babička si láme hlavu, jak mravenčí děti zabavit. Právě teď se chystá vyprávět pohádku o mravenčím království.
1: Tu známe z paměti, jinou neumíš, babí.
0: Tohle byl mraveneček Béďa. Je uličník a neposeda a věčně jsou s ním potíže. Mravenčí hlídací babička se kapánek zamračila, ale byla trpělivá. No dobře, řekla. Když nechcete o mravenčím království, budu vyprávět o kouzelných kusadlech.
1: To je promrňata.
0: A jakou tedy chceš, Béďo? Začala hlídací babičku přecházet trpělivost.
1: Když my bychom radši ven.
0: Ven? Ani nápad. Mravenčí babička ví, že by se jí mravenčí kluci a holčičky na to tata postráceli ve vysoké trávě.
1: Nestratíme se, čestně, bábí. Jenom si chvíli zahrajeme na honičku nebo na pikolu. Bábí.
0: Mravenčí hlídací babička má měkké srdce. Nemůže to úpěnlivé žadonění poslouchat. V tom se ostatně od lidských babiček ani trochu neliší. A tak jdou všichni ven na louku. Ale nejdřív musí mravenečkové babičce nožičkou dáním slíbit, že se budou držet na doslech a pohromadě.
1: Jasně, že pohromadě, babí. Čestné mravenčí, ať mě kusadlo upadne, jestli se na krok zatoulám. A co kdybych se zatoulal na 3 kroky? Nebo na 5 kroků? Na 5 kroků jsem žádné mravenčí nedával. Jen nakouknout tamhle za tu krtinu.
0: Béďo, vrať se.
1: Ale, neslyším.
0: Vrať se, nebo se ztratíš.
1: Však se zase najdu.
0: Béďo.
1: Nejsem mimino, abych se pořád držel babičky za sukni. Trochu se po naší louce porozhlédnu.
0: A tak se neposlucha Béďa, místo aby hrál s ostatními na pikolu, vydal na průzkum. Přelezá stébla, přes kamínky se lopotí a krok za krokem se vzdaluje od mraveniště i hlídací babičky.
1: Pánečku, u nás na louce je toho k vidění, pořád se něco děje. A já bych měl poslouchat pohádky.
0: Toulavý mraveneček neví, kam koukat dřív. Z jara bývá totiž pohádková louka nejmedovější a nejstrakatější. Všecko, co má pusu, kusadla či sosáček, si libuje na vonavé pastvě. Od kalíšku ke kalíšku se lopotí medová včelička. Zajíc březňáček si vyhupsnul z mlází na jetelovou laskominku a na tenkém travním stéble se jako na houpačce houpá zelená luční kobylka.
2: Houpy, houpy, my se máme, po ránu se pohoupáme. Houpy, hou, a houpy, hou, trávou zelenou. Houpy, hou, a houpy, hou, rosou studenou. Je.
0: Kobylka se odrazila. Skočila šipkou rovnou do rosy.
2: Toto studí, toto lechtá.
0: Cachtá si v duhových kapičkách jednu nožku po druhé.
2: Žádnou nožku, mám nohy, samý sval.
0: Promiň, vždyť já vím, ve skákání se ti nikdo nevyrovná. Musím vám prozradit, že tahle kobylka vyhrává všechny závody ve skoku i v běhu.
2: Samé první místo a těch medailí, co mám.
0: Čert ví, jak to dělá, že je pokaždé první. Možná, že zná nějaké skákavé zaklínadlo. Nebo má třeba čarovné 7mílové boty.
2: Hlouposti, žádné čáry máry. Vyhrávám, protože cvičím. Pilně, pravidelně a hlavně s chutí. Já si cvičím, jak jen mohu. Levou nohu, pravou nohu. Krčím, trčím od boku, pak si dám pár poskoků, přední nohou, zadní nohou. Chceš-li vyhrát, taky cvič, hopla, a hop, přip, a přední, zadní, pozor, zadní, pozor, pozor.
0: A je pryč, kam se jen poděla?
2: tady jsem.
0: Panečku, to byl skok. Přes celou louku až skoro k lesu. Z rovínka k tomu, jak u něj stojí mraveniště.
1: Ach, je, mináčku, já padnu, je mi neú, kde jste kdo?
2: Jakoby někdo naříkal, nebo se mi to jen zdá?
0: Kobylka se ponořila do travin, kouká, pátrá.
2: Hele, mravenec, kam spěcháš, chudinko brabenečku?
1: Já nejsem žádný brabeneček.
2: A kdo tedy?
1: Jsem mravenec Béďa a nezdržuj ty...
2: Jsem luční kobylka.
1: Tak mě, kobylko, nezdržuj, pospíchám.
2: A kam pak?
1: Domů, do mraveniště.
2: Kde je tvé mraveniště?
1: To právě nevím.
2: Že ty jsi, Béďo, zabloudil?
1: Nějak jsem v tom pralese ztratil směr.
2: To nic, vyskočím nahoru a kouknu se, kudy vede k vám domů nejkratší cesta.
0: Jedním skokem se kobylka vyhoupla do kvítku pampelišky jako na rozhlednu. Béďovi spadl kámen se srdce. Každé mraveniště totiž na noc zamyká vrchní vrátný mravenec. A to se pak nikdo do rána nedostane dovnitř ani ven. Běda mravenečkovi, který se nestačí do slunka západu vrátit. Zbyde mu jen zlá tma a zima, co číhá na tuláky před zavřenými dveřmi domova.
1: Nemůžu za to, že jsem se ztratil.
0: Utekl. Žádné ztratil. Máš štěstí, že ti kobylka pomůže.
2: Béďo.
1: Tak co?
2: Mraveniště je daleko, až na opačném konci louky.
1: Na kterém konci, kobylko?
2: Na tom, co zapadá sluníčko.
1: Sluníčko, pro pána sluníčko, za chvíli zapadne, musím spěchat.
2: Tímhle tempem se do mraveniště nedostaneš ani do rána.
1: Co si počnu?
2: Ještě jsem tu přece já. Vyskoč mi na hřbet a pořádně se drž.
1: Já pojedu na koní.
0: Mraveneček Béďa zavískl, uvelebil se kobylce na zádech, kobylka hodila hlavou a jeli.

0: nám to dnes spolu hraje jako znat.
1: Sluníčko ještě nestačilo ani večerní rosou louku pokropit, když kobylka s Béďou dorazila před mraveniště. Však už tam byla po zatoulaném mravenečkovi přená ramná schánka.
2: Chudinka Béďa, tone v slzách, hlídací babička, vždyť ani netuší, jaké úklady na něj v lese číhají, kde je mu chudáčkovi konec, že já ho pouštila z očí, že já se nechala přemluvit.
1: A všichni mravenci, mladí i staří, maminky, tatínkové, kluci a holčičky se hemží v trávě jako černá zrníčka máku, hledají, volají a vykřikují. Jen co ho najdeme, my mu to spočítáme, my ho odnaučíme toulání.
3: Ty jsi to vymňoukl, Béďo. Celé mraveniště je kvůli tobě vzhůru nohama. Nefňukej a jdi si slíznout, co jsi snad robil.
4: Ale...
3: Co ale? Sesedej a uháněj domů, neposlucho.
4: Když mě se nechce, nech mě ještě chvíli u sebe, kobylko.
3: Ani nápad, šup dolů. Co pak nevidíš, jakou mají o tebe starost?
4: Ale...
1: A jak se tak dohadovali a handrkovali? Sluníčko hups za čepičku hor a najednou tu byla tma. Vrchní vrátný mravenec zavřel bránu mraveniště na tři západy a Béďa zůstal venku.
3: Tak a máš to. Do rána už se domů nedostaneš, i kdybys stokrát chtěl.
4: Abys věděla, už domů nechci. Ani teď, ani ráno.
3: Co to plácáš, hloupý kluku?
4: Když mi zavřeli dveře před nosem, nikoho se doprošovat nebudu.
3: Co chceš dělat?
4: Budu tvůj kamarád, kobylko. Zůstanu u tebe, smím. Můžeme se spolu vydat do světa.
3: Což o to, kamaráda, já už si dlouho přeju. Zvlášť, když je to takový jezdec jako ty. Jenže to nejde jen tak si zmizet do světa.
4: Však se vrátím, jen co spolu ten svět objedeme.
3: Nějak si troufáš.
4: Objedeme spolu svět, potom budu celému mraveništi vyprávět, co jsme spolu viděli a zažili. Všichni mi budou závidět a ještě rádi mi otevřou bránu i po západu slunce. Vrchní vrátný mravenec se mi bude klanět až k zemi. Jen račte dál, slavný pane cestovateli. Všichni už na vás čekají a nemohou se dočkat, aby slyšeli o vašich dobrodružstvích a statečných činech.
3: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
4: Pěkně prosím, kobylko, neodháněj mě od sebe.
3: No dobrá, jenže na objíždění světa nemám čas. Musím pilně cvičit a když chceš, můžeš cvičit se mnou.
4: Na co cvičit?
3: Na velké luční dostihy. Konají se u nás na louce vždycky jednou za rok, když je nejdelší den a nejkratší noc.
4: Když budeme cvičit spolu, určitě ty dostihy vyhrajeme. Budu teď tvůj závodní jezdec.
3: Opravdu se nechceš vrátit domů?
4: Ani náhodou. Být závodním jezdcem je mnohem lepší, než chodit na procházky s hlídací babičkou a hrát si smrňaty na pikolu.
3: Jak myslíš, Béďo? Sám ses rozhodl.
4: Tak je, kobylko, a tryskem.
0: Hyje, hod a čehy. Můj koník má rychlé běhy. Běž, koníčku, tryskem leď. Objedeme spolu svět. Hyje, čehý hod, jako o závod.
4: A jedem!
1: A tak se toulavý mraveneček Béďa začal učit na závodního jezdce. Trénovali s kobylkou skoky do výšky i do dálky, přes příkop i přes překážky. Jezdili klusem i cvalem, krokem i tryskem. A když kobylka náhodou někdy vyhodila a Béďa se skulil do trávy, zatnul zuby a ani nepípnul. Takový se z ní stal sportovní mraveneček. A když přišel den, kdy se konal velký luční dostih, hádejte, jak to dopadlo. Můžete si teď sednout a lámat si hlavy, kdo asi ten závod vyhrál. Kdo by na to snad nepřišel, tomu to prozradím. Jenže až příště. Protože pohádka o lučním závodění se nám ještě schovává pod zelenou ostřicí naší pohádkové louky.

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa. Nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět a ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? švábky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Je! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justina na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady. Brambořík, latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Je!
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom. Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
0: Bravo, krásná báseň. Uduševněla.
2: Děkuji.

0: Slovensko auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: V nej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli, kolobežke, nasaďme si prilbu hneď, ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si

0: odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
1: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
0: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
1: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
0: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostův dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr odejít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl:
2: Neztrácej čas. Když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné.
0: Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to mu věnovala flétnu.
1: Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže.
0: Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli: Až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat.
2: Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit.
0: Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal
2: a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když plně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začali zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.

0: zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty! Když jsi tu rostla po okolí,
1: z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
1: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal? Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
2: Ale to bylo pohádce.

0: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdo si zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si,
1: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
0: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jisto jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

0: básnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo, jo, jo.

0: prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě. Jdou lidé do kostela, dívají se, co to dělá.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu, povídá maminka, podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala,

neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bod voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala. Budeme muset toho našeho chlapce potrestat. On totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž, ta lež, má opravdu krátké nohy.

0: 6. kapitola Květinová vílí louka.
1: Za pár chvil narazili na východ z podzemí. Skřítek výletník je zavedl správně. Když odhrnuli lehký duhový závěs, byli jako uvidění. Zírala Buča. Hleděl překvapeně Pupíno a hrnul se vpřed hlava nehlava, úplně jako slon v porcelánu. Adélce šlápl na nohu, Buču a Blážu žduchnul a Bimbulinku nechtěně nabral ze zadu chobotem a zvedl ji do výšky. Víla měla naštěstí křídla, tak odletěla kousek dál. Na louce bylo mnoho krásných květin. Rostly ve vzorně vyrovnaných zahrádkách, o které se staraly překrásné barevné víly. Skoro každá měla na starosti kytičky v barvě svých šatů. Nejblíže měla zahrádku víla Bylinka. Měla skromné zelené šatičky a její zahrádka voněla zelenými bylinkami.
2: Ahoj, Bylinko,
1: pozdravila jí Bimbulinka.
2: Můžeme se u tebe na chvíli zastavit? Kamarádi by si rádi prohlédli naši louku.
3: Beze všeho,
1: souhlasila usměvavá Bylinka a hned začala vykládat.
3: Tady máme meduňku. Krásně voní a pomáhá při usínání. Máta je hned vedle. Ta pomáhá od bolavého bříška. Odvar ze šalvěje odhání bolení v krku. Kostival je na bolavé nožky. Z toho vyrábíme mastičku. Chodí si pro ní dokonce i pan profesor a taky stonožka a pošťák krák.
1: Sotva to dořekla, uviděla stonožku, která už z dálky volala.
4: Už mi došla, potřebuju další, je to učiněný zázrak.
1: Zatímco víla Bylinka s úsměvem obsloužila starou paní stonožku, skřítek výletník si dělal poznámky do svého zápisníčku a do mapy si zakreslil značku pro lékárnu. Taky Adélka hned vytáhla pastelky a jednotlivé bylinky se snažila co nejpřesněji nakreslit. Určitě se bude hodit, když je na louce pozná. Nikdo si přitom nevšimnul, že Pupíno se zatím válí v záhonku s kostivalem.
5: Co to děláš?
1: Napomenula ho Adélka. Víla Bimbulinka si s děšením zakryla ústa, ale Bylinka se nepřestávala usmívat.
6: No co? Bolí mě nohy, tak se léčím.
1: Hájil se slon.
3: Ale takhle to nefunguje. Pomáhá jen kostivalová mastička,
1: vysvětlila Víla.
3: Teď musím celý záhonek zalít, aby se rostlinky vzpamatovaly.
5: My ti pomůžeme,
1: navrhla soucitně Adélka a hrnula se pro malou zelenou konvičku, kterou měla Víla nachystanou na zalévání. Pupíno ji ale předběhl, nabral vodu do chobotu a záhon pěkně postříkal. Když odcházeli, Bylinka mu za to darovala zelený kelímek s kostivalovou mastičkou. Všimli si, že kolem nich poletuje žlutá víla. Byla to zvědavá balbínka.
7: Nechcete se podívat ke mně?
1: Zeptala se zvonivým hláskem a v letu pohodila rozevlátými žlutými šatičkami. Až je jejich záře skoro oslepila. Pupíno i skřítek výletník horlivě pokyvovali hlavou. Balbínka se jim moc líbila. Bimbulinka ale byla v rozpacích. Teď jim chtěla ukázat svou růžovou zahrádku. Ale nedalo se nic dělat. Nemohli přece balbínku odmítnout.
7: To jsou narcisy a tohle Petr Klíče,
1: ukazovala jim své krásné květiny.
7: Čichněte si k pampeliškám a ke žlutým tulipánům,
1: nabádala je. Adélka si přičichla opatrně, jen tak slehinka, ale Pupíno to trochu přehnal Ze všech sil chobotem nasál vůni, která ho pošimrala v nose, a on pak kýchnul tak silně, že se všechny květinky ohnuly k zemi jako při vichřici. Balbínka na to vyděšeně zírala a pak se rozplakala.
7: Moje kytičky!
1: Zatímco se Pupíno rozpačitě omlouval, Bimbulinka Balbínku utěšovala a Adélka se hned snažila ohnuté květiny narovnávat. Některé bylo potřeba podepřít klacíkem. Bláža však dostala nápad.
8: Kdyby se do květin fouklo z druhé strany, jistě by se zvedly.
1: Buča souhlasila a obě začaly ze všech sil foukat.
6: Pusťte mě k tomu.
1: Kasal se Pupíno.
7: Jen to ne.
1: Hořekovala Balbínka, ale slon se nedal odbít. Chobot namířil proti povadlým květinám a při prvním silném fouknutí začaly květiny zvědavě zvedat hlavičky. Za chvíli bylo všechno jako dřív.
2: A teď se pojďte podívat ke mně,
1: škemrala Bimbulinka. Protože všichni souhlasili, zavedla je na svou zahrádku. Teď tam hospodařila její kamarádka Bublinka. Měla taky růžové šaty a starala se o růžové květy růží, gerber a karafiátů.
9: Ahoj, už se svrátila,
1: zajímala se kamarádka. Bimbulinka přikývla a hned se doslova vrhla ke svým květinám, které už dlouho neviděla. Čechrala jim o květní lístky, hladila stonky a zpívala jim písničky. Její kamarádka zatím Adélce, plyšovým kamarádům a Skřítkovi výletníkovi ukazovala zahrádku. Nezapomněla ani na růžový vřes. Adélka si celou zahradu i s růžovými výlami namalovala do svého bloku.
2: Mohli byste mi pomoci zajít pro vodu?
1: Zeptala se najednou Bimbulinka. Podívala se na prázdný sud, pak na oblohu a dodala.
2: Vypadá to, že dnes už nezaprší.
7: My ti pomůžeme,
1: navrhla Adélka.
6: A rádi,
1: připojil se Pupíno. Většinou býval lenivý, ale ta omamná květinová vůně na něho asi působila blahodárně. Bimbulinka se usmála.
2: Stačí, když pošlete vodu potrubím. Růžovým. Kulikvak vám už nějak poradí.
4: Kdo?
1: Zajímala se Buča.
2: Žabák Kulikvak. Jak ho znám, určitě vám hned sám nabídne pomoc.
7: A kde je rybník?
1: Chtěla vědět Adélka. Než Bimbulinka nebo její kamarádka odpověděla, Skřítek výletník už měl prst zabořený ve své mapě.
10: Tady je to! Za lípou vpravo, pak po louce dolů a jsme tam. To najdeme, nebojte!
1: A tak se rozloučili a v čele s výletníkem se vydali hledat rybník Kvákáč, aby růžové víle Bimbulince poslali vodu pro její květiny.

0: Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Že by mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných škvorů o hodný kus přiblížila a gorily rozeznali, že to, co považovali za bzučení, je pochodový zpěv. Ozýval se tisíci a tisíci hlasy.
1: Jeden tiplík kouše škrábe, přitom volá, vzdej se srabe, a když nás jde armáda, koukáme všem na záda.
0: Pokaždé, když zpěv na okamžik ustál, bylo slyšet rázné povely velitelů té hmyzí armády.
1: Levá, levá, levá.
0: Gorily se na sebe zmateně podívali. Tiplíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Šinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
1: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.
0: V zápětí tisíce tiplíků začali jeden přes druhého vykřikovat
1: Hamba, fuj!
0: To, aby ukázali, co si myslí o termitech. Do toho jejich velitelé znovu rázně udávali tempo.
1: Levá, levá, levá.
0: Co budeme dělat? Zeptala se Kidživu. Nikdo ji neodpověděl. Všichni sledovali tipličí armádu, která se rozdělila do pěti proudů a každý z nich zamířil jiným směrem. Chtějí obsadit celý pavilon, řekl Richard. Usilovně přemýšlel, co by šlo proti jejich invazi podniknout, ale vůbec nic ho nenapadalo. Aspoň tedy za svá široká záda schoval mláďata. Když se pět tipličích divizí rozvinulo po pavilonu, jejich generálové zavelili.
1: Zastavit!
0: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
1: Levá, levá, zastavit stát!
0: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
1: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
0: Šinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lidoop, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Šinda. Převalila se a rozmáčkla celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Šinda. Richard však rozhodně řekl. Ani nápad, přece jim nenecháme náš pavilon. A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Šinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Šinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jakoby nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se Moja a Tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a Moja šla za ním. Jenže po pár krocích se tatu zastavil. Hele, ukazoval Moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába. Brr, ta je hnusná, otřásla se Moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži. Kde se tady vzala? Podívala se Moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejmíň 10. To ještě chybělo, pomyslela si. V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory. Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Šinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá. Jedovatá? Uskočila Moja. Kdyby ses jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Šinda. Moja i tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže Moje ta další nezvaná návštěva nešla z hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jde pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, vztyčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
2: Co si to dovolujete?
0: Kvák. Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
2: Byla jsem, kvák, pozvána,
0: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně Moju napomínala. Nech jí, u všech bílých goril, nech jí na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená. A bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s Mojou udiveně kroutili hlavami. Babička se z těch tiplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
2: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
0: Zeptala se jedna z ropuch.
3: Ale to je nějaká novinka.
4: Nějaká novinka?
0: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
2: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dykobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
0: Zasmály se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také Moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
2: A o Velíkovi to víte?
0: Zeptala se další ropucha.
2: O tom popleteném lvovi?
3: Co?
0: Zvědavě opáčeli všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
2: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál, ale Vilík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já ji rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná straka.
0: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
2: Ovšem, zvolala ropucha růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
0: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byly ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
1: Správný tiplík kouši škrábe, přitom volá, zdej se srabe!
0: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpaly. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
1: Po tom slavném postupu přišla chvíle k ústupu, bude jenom taktický.
0: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se,
3: jak ho Milena spolkla.
0: Zbylí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
2: Není vůbec záč,
0: prohlásila ropucha růžena.
2: My děkujeme vám, byl to opravdu vydařený večírek.
0: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl. Ale ropuchy měly moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

0: Biggy hádanka. Vystrč hlavu, hošíčku.
1: Šup.
0: A už je v košíčku. Co je to? Kdo pak ví?
1: Malej klouček.
0: Malej klouzek by to mohl být.
1: S kloboučkem.
0: Ne.
1: Malej klouček s kloboučkem.
0: Chodil jsi někdy po lese s košíčkem a říkal jsi, kdo pak má to hlavičky, vystrčte je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
1: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
0: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují lanýže. Ale my v Čechách máme hříbky. Je to hříbek.
2: Já to radši zaspívám. Když komára ženili, joj, joj, ženili, krapky víc.

vybrali, joj, joj, vybrali, za 100 zlatých prodali, joj, joj, prodali.

0: chudáček, komár.
1: Jaký chudáček? Neměl se chtít ženit. To jsou pak ty konce. Chtěl se komár ženiti. Chtěl sobě brát mušku. Přiletělo hovado. Chtělo být za družku.
0: Počkej, počkej, počkej. Co nám to tu vykládáš? Prosím tě, od kdy hovada létají?
1: Ale já nemyslím hovado.
2: No proto.
1: Jako je třeba kráva. Ale hovado, jako je ovád.
0: Jo, tak.
2: Jo, takhle.
1: A nepřerušujte mě pořád. Pokračuju. Cuky, cuky, hovado k hovadu. Nemač se nám do řádu. Vezmu-li já sekirku, já ti utnu hlavu.
0: Mně.
1: Ale ne, hovadovi, teda ovádovi. A šel komár do šenku.
0: Ubožátko chudý.
1: Upadl tam přes slánku. Vyrazil si zuby.
2: Šmankote, to je úplnej horor.
1: To jo? A co teprve?

0: To jsou teda konce, co, bábinko?
1: No, tak, tak. Ale aby jsme si tady nevyprávěli jen o samých hrůzách, povím vám jednu historku, která je sice také svatební, ale veselější než ty předchozí.
0: No, tak povídej.
1: Oženil se mraveneček, vzal si ženu mušku, posadil ji na lavičku, dal jí cucat hrušku. Postavil ji vedle vrby, aby pěkně stála, dal jí housle do ručičky, aby si tam hrála.
2: A ta blešička byla maličká, vážila 6 kilo každá nožička.
3: Ani, 6kilová blecha, to je teda kousek.
0: No.
3: A o té vám taky něco prozradím. Vandrovala blecha, potkala ji veš. Kam ty, milá blecho, kam ty vandruješ?
0: Já vandruju do Mlínice, mlinářovi do Čepice. Musím tam být.

0: tam být i dnes, dnes, dnes, mám tam být i dnes.
1: Počkejte, počkejte, a tuhle znáte? Jel starý hrčka, zapřáhl cvrčka, cvrček mu zdechl, zapřáhl blechu, blecha mu skákala, až o je zlámala, zapřáhl vši, ty mu dobře šli.
2: Krása, krása. A co teprve to, co se stalo u křeče?
3: A co?
4: Co?
2: U křeče vlk seče. Liška pohrabuje, zajíc na vůz dává,
3: blecha našlapuje.
2: Blecha z vozu skočila na zajíce s pěstí. Počkej, kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
1: Jejda.
2: Co je, pane Spejble, že se tak škrábete?
1: Ale pořádně něco svědí. Žery? Prosím tě, běž dál, ano?
5: Žeričku, jdi dál, taťulda má blechy.
1: No pozor, tak jsem to nemyslel.
2: Ale víte, že mě taky pořád něco svědí. To bude tím, že si tady stále vyprávíme o komárech nebo o blechách.
1: Jo, to je fakt. Víte co? Změníme téma.
2: Povídáme si o létě. Máme za sebou senoseč i výmlad. No tak už na nás čeká jenom sklizeň ovoce.
6: Když se ti líbí můj hlas, tak mi k němu hraj.

0: sluníčko.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a viděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš?
5: Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: To je Tulík, můj bratr žije. Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat.
2: Musím to povědět otci.
5: Jen běž, řekl profesor, ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl.
2: Zeptáme se Jihlíka,
5: křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku.
2: Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
6: Lichožrout mé ségry Božky.
7: Tlusté břicho, žádné nožky.
6: Z párů dělá licháče,

0: Zas k sousedům, v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Piggy vtip. Tati, kdo je to pesimista?
2: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
1: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
3: Opak optimisty.
1: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten, co se má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
3: Vidí všude mráčky.
1: No, my jsme optimisti.
3: No jasně.

0: veveřata s mlsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš, jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krokonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla si?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív a tě houpe, říkala. Představ si, děs, běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě, sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šupo, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Máslo, tady je, koukej, máslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Uh-huh. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo.
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné

0: to si měla, vážně dobrý nápad, Laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
1: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
0: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
1: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tajemná postava. Aneb, když strach má velké oči. Ne, neubližuj mi. Pomoc! Maminka hladila Ferdu po tváři. Ferdo, Ferdo, vzbuď se. Seděla u jeho postýlky a starostlivě si ho prohlížela. Něco škaredého se ti zdálo? Ferda procitl. Byl ve svém pokojíčku, přikrytý peřinou a celý se třásl. Měl ošklivý sen. Procházel se v lese, po tmě, sám. Nevěděl, kde je. Najednou se u jednoho stromu objevila šedá, vysoká postava. Nebylo ji vidět do tváře a vydávala zvláštní zvuky. Ferda chtěl utéct, ale nohy jako by mu přirostly k zemi. Nemohl se pohnout. Postava se přibližovala a natahovala po něm ruce. Právě ve chvíli, kdy se ho téměř dotýkala, její maminka probudila. Naštěstí. Tu noc už Ferda nemohl usnout. Bál se, že se strašidlo ze snu vrátí. Ráno přišel Ferda na snídani se zalepenýma očima, zíval na celé kolo a mračil se. Bouchnul dveřmi a jen zamumlal. Brý ráno. Taky ti přeju dobré ráno, Ferdo. Kakao už máš na stole. Na, ještě si vezmi vánočku. Maminka podávala Ferdovi snídani a usmívala se. Nechci, nemám hlad. Oceknul jí. Ale copak, copak, tady se někdo špatně vyspal. Nech mě. Oceknul Ferda znovu. Měl špatnou náladu a byl unavený. Maminka si hned nevzpomněla na noční příhodu a nechápala, proč je na ní takový. Tak já ti tady chystám snídani a těším se, až vstaneš a ty se ke mně chováš takhle? Můžeš mi vysvětlit, co ti hned brzo po ránu zkazilo náladu? Ferda mlčel. Nechtěl o zlém snu mluvit. Měl špatné svědomí. Až ráno si uvědomil, že tajemnou postavu už někdy dříve viděl. Jednou odpoledne, když se dívala na pohádku, všimnul si na televizi DVDčka s barevným obalem. Nikdy dřív ho doma neviděl. měl zakázáno pouštět si bez dovolení rodičů jakékoliv filmy. Porušil to. Tajně. A právě tehdy ve filmu pro dospělé strašidlo viděl. No tak čekám, povídej, trvala na svém maminka. Jak jsem měl v noci ten sen, mami, víš, já... Lezlo to z něj jak z chlupaté deky. Já se tajně dívala na váš film a... Aha, řekla významně maminka. Takže už sám víš, proč takové filmy nejsou pro děti. Naštěstí to byl jen sen. Ráno se probudíš a zjistíš, že nic z toho, co jsi viděl nebo cítil, není pravda. Až půjdeš dneska spát, mysli na něco hezkého. Třeba na to, jak jsme byli na výletě. Nebo na Vánoce. Pak Ferdu pohladila po tváři a dala mu pusu na nos. Teď si utíkej hrát, ty, malej uličníku. Příjemné věci vždy rychle uběhnou. Ferda si skoro celý den hrál. Nejdřív doma, potom venku s kamarády a odpoledne šel s maminkou na nákup. Sluníčko pomalu zapadalo, blížil se večer. Začalo se stmívat a blížila se chvíle, kdy měl jít Ferda spát. Tu chvíli se snažil oddálit, co to jen šlo. Dlouho si čistil zuby, uklízel hračky, šel se vyčůrat, pak napít, pak zase vyčůrat a po přečtení pohádky chtěl další. Maminku ale neoblomil. Sama už byla unavená. Nechám po otevřené dveře a rozsvícenou lampičku, ano? A kdyby si ti zase něco ošklivého zdálo, zavolej mě. Dobrou noc, Ferdo, sladké sny. Tiše odešla. Ferda se rozhlížel po pokojíčku. Lampička svítila jen trošku, takže nebyla úplná tma, ale ani úplné světlo. Vše bylo na svém místě tak, jak to znal. Přesto měl zvláštní pocit. Bál se. Zaslechnul tiché bzučení. Byla to moucha, která se objevovala vždy, když měl strach. A byla tu zase. Bzučívala tak nepříjemně, až z toho bolívala ouška.
1: Víš, že to nejsme sami? Měl bys začít volat maminku.
0: Ferda se podíval do rohu. Byla tam. Ta postava z lesa. Ale vypadala ještě strašidelněji. Byla mohutnější. Měla ještě větší ruce. A její oči žlutě svítily. Ferda začal strašně křičet. Maminka přiběhla během chvilky.
1: Co se stalo?
0: Ptala se.
1: Bylo tady. To strašidlo támhle. Támhle stálo.
0: Ferda ukazoval do prázdného rohu pokojíčku. Víš co, Ferdo, řekla maminka a posadila se na okraj postele. Kdyby se ti zase zdálo, že tam někoho vidíš, zavři oči a třikrát tleskni. Je to takové staré kouzlo, které mě naučila moje maminka. A jí zase její maminka. Když jsem byla malá, taky se mi v pokojíčku jedno takové strašidlo objevovalo. Tenhle trik ale vždycky zabere. Uvidíš, že jakmile se znovu podíváš, nikdo tu nebude. Ferda zavřel oči a tleskl poprvé. Teď je to strašidlo menší, tleskni znovu. Ferda tleskl podruhé. Teď je ještě menší. Ferda tleskl potřetí a teď už je úplně pryč. Zalez si pod peřinu a přečteme ještě jednu pohádku pro lepší usínání. Ano? Po pohádce si popřáli dobrou noc a maminka šla za tatínkem. Ferda zůstal v pokojíčku zase sám. Nasoukal se pod peřinu. Vykukovali mu jen oči. Podíval se do jednoho rohu, nic. Podíval se do dalšího, nic. Když se podíval do třetího, lekl se. Zase tam byla strašidelná postava. Už nekřičel. Zavřel pevně víčka, počítal a tleskal. Jedna, dva, tři. Otevřel oči. Uf, oddechl si nahlas. Je pryč. Kouzlo opravdu fungovalo. Maminka měla pravdu. Tajemná postava se ve Ferdově pokojíčku ještě párkrát objevila. Vždy na ní ale použil zaklínadlo s počítáním. Po čase se postava přestala objevovat úplně. Asi ji to už nebavilo. Ferda na ní zapomněl. A když někdy zahlédl mouchu strach, udělal na ní tudle a zahnal ji pryč.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic si nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo, uvažoval Macourek. Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to prozkoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, brankou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Žuu! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stál na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale Snad by se dala přesvědčit.
2: Nevěř tomu.
1: Prala by se. Kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme ji učili plavat,
0: připomněl Camfourek. A docela to stačilo.
1: No tak dobře. Myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek.
0: A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
1: Páni, ten je přesný,
0: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu.
1: Pozor, nešahat, je čerstvě natřený.
2: Ale až uschne, tak si zakopem.
1: Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
0: Ušklíbl se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
2: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
0: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam.
3: Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo.
0: To pravé místo bylo na zahradě. U cesty křoví, zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
1: Sem,
0: ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
1: Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
0: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla, i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech, a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
1: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal.
0: Napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
1: Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by ječela.
2: Tak tu myš opatříme.
1: A natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Vohrys, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
3: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou.
0: A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
1: Zdrej!
3: vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Camfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek. Jenže Vohrys. Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek. Ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do lítka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy. Kdo pak ví, odpoví.
1: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu z plechu. A začalo pršet a to vyskoukáme to bubenické číslo.
2: To bude asi déšť.
1: Déšť je to. Máš pravdu.
3: Motýl Emanuel poletoval nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívla si a řekla: nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby ji vyvedl z lesa, aby ji tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek.
4: Má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu hrát.
3: Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá:
4: jsem veverka barka, doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
5: To já nemůžu, řekla panenka, oříšek by mě porazil.
4: I to je jedno,
3: mávla tlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal a volal. Jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
4: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
3: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
4: Jen račte, vítá tě, Emanueli.
3: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl: promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
4: Líp si to ani nemohl říct,
3: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
5: To je můj cylindr, řekl Emanuel.
4: Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
3: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7. chuť. Bylo tichoučko. Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť. A Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až z hora Zborovice ozval hlásek a volá: Emanueli, pojď honem nahoru, než mě Veverka Barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

0: Digi básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
2: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovací nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mi je zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo, co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo, co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo, co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo, co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo, co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo, co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale nerušuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já se to nemůžu, že jo, někdo kous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka sem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo kous, co je někdo. No, kočka, co je někdo kous, koho, co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: Ne, žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda někdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin?
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak si ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100x šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100x?
1: Protože ho psal 100x, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda...
0: Vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100x napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200x.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o

0: Piggy vtip.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, cimpr, cimpr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky?
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál?
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek. A sůl. Mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosímke, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak. Hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je točo.
0: No to říká to točo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. Točo. No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. Točo, točo, točo, točo,
0: no, no, jo, no, jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude točo.
0: Aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme. Skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nára, mě to je salátek, jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenější. No,
1: protože je tak výborně rozcimprcamprovaný. No, je to toča.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatí, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň napoví?

0: Pyšná Maruša. Kdysi žila v havířské dědině vdova s jedinou dcerou Marušou. Maruša byla děvče jako květ, ale jakmile ji některý z mládenců o ruku požádal, jako by píchl do vosího hnízda. Maruša nechtěla o žádném chlapci z vesnice ani slyšet. Celé tucty jich už od vrátek odehnala. Matka jí znovu a znovu domlouvala a dcera jí znovu a znovu odmlouvala. Jeden nebo druhý, všichni mají prsty jako suky, dlaně hrubé jako skůry a nehty od kamení ulámané.
1: Já chci muže jemňoučkého, jenom toho jediného.
0: Matka se už pomalu styděla vyjít po ránu s motykou na pole a večer s putýnkou ke studni pro vodu. Ženské se na ní dívaly úkosem. Zlobilo je, že Maruša v ženiších jako v hrachu přebírá. Ale ta se jen smála a na řeči nehleděla.
1: Jen ať se matko nestarají, říkala. Však já si počkám na toho jediného, pána převzácného. V kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi prsten. A kameny na tom prstenu se budou třpitit jako hvězdy na nebi.
0: Tak to šlo pořád dokola. Nakonec mládenci přestali před vrátky postávat. Jen jeden ji nedokázal ze srdce vytřást. Jmenoval se Janek. Kudy chodil? Tudy na Marušu myslel. Myslel na ni sotva po rozednění, kahanec, krumpáč a kladívko popadl. Myslel na ni cestou ke skále. Myslel na ni, když skálu lámal. A myslel na ni, když se za tmy do dědiny vracel. Janka musel mít každý rád. Chaloupku měl čistou a před vrátky záhon růží. A pracovat uměl. Radost poslouchat. Vždyť skála pod jeho kladívkem zněla jako kovadlina. I Marušině matce se Janek zamlouval. Tím víc jí mrzelo, že dcera je den ode dne pyšnější a zatvrzelejší. Dny ubíhaly a nic se nemělo k lepšímu. Janek se trápil a Maruša se smála. Až jednou k poledni zastavil u nich znenadání kočár. Byl celý měděný, kola měl měděná a k měděné oji byl zapřažen pár měděných koní. Z kočáru vyskočil mladý pán v měděném odění a povídá.
1: K téhle zahrádce, matko, roste krásný květ a já bych ten květ rád do svého sadu přesadil.
2: Vzácný pane, polekala se matka, jaký květ by se vám tu mohl zalíbit? Vždyť já mám zahrádku chudobnou, samý jíl a kámen.
1: Tvoje dcera,
0: usmál se měděný pán a ukázal matce zlatý prsten. To je ten květ, který chci do svého domu přesadit. Maruša vyšla před vrátka. Změřila si měděného ženicha pyšným pohledem. Na zlatý prsten ani nepohlédla a řekla.
2: Nadarmo si k nám cestu vážil. Vyslechnu jen jediného, pána převzácného. Ve stříbrném kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi stříbrný pás, co bude svítit jako měsíc na nebi.
1: Dobrá, vyřídím mu to,
0: uklonil se měděný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl měděným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Dny běžely jako voda. Janek se nepřestával trápit a Maruša si pospěvovala. A jednou, zase k poledni, zastavil před vrátky znenadání kočár. Byl celý ze stříbra. Kola měl ze stříbra. a ke stříbrné oji byl zapřažen pár stříbrných koní. Z kočáru vystoupil mladý pán ve stříbrném odění a povídá. Slyšel jsem, že na téhle zahrádce, matko, roste tuze vzácný květ.
2: Vzácný pane, vylekala se matka, jaký květ by se vám mohl na mé kamenité zahrádce zalíbit?
0: Tvoje dcera, usmál se stříbrný pán a ukázal matce zlatý pás. Donesl se mi její vzkaz a jdu si tedy pro ni. Maruša vyšla před vrátka, už okénkem si stříbrného ženicha prohlédla. Stříbrný pás, který jí přinesl darem, se jasně třpitil. Ale Maruša se jen na podpatku otočila a řekla.
1: Snad jsem ti něco takového vzkázala. Už si nevzpomínám, myslím však na jiného, pána převzácného. Ve zlatém kočáře si pro mě přijede a zlaté střevíčky, co září jako slunce na nebi, mi obuje.
0: Dobrá, vyřídím mu to. Uklonil se stříbrný pán a hned nasedl do kočáru, švihl stříbrným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Janek se zatím ostrým krumpáčem a zvonivým kladívkem stále hlouběji do skály prokousával. Pracoval sám. Nikdo z chlapců mu nestačil. Jeho kladívko bylo slyšet po celé dědině. Janek hledal zlatou žílu. A ta se skrývala až v samém srdci skály. Těžká práce ho těšila. Pomáhala mu zapomenout na pyšnou Marušu. Ale večer, když se hvězdičky kutálely po nebi jako zlaté ořechy, bývalo mu smutno. Janek se trápil a Maruša si pospěvovala na zahrádce. A jednou, opolední, zastavil před zahrádkou kočár. Přijel tak sprutka, že Maruša ani nestačila skočit do chaloupky. Jen se schovala za keř a nechala matku, aby se vzácnou návštěvou promluvila. Kočár zářil, až oči bolely. Byl celý ze zlata. Kola měl zlatá a ke zlaté oji byl zapřažen pár zlatých koní. Po zlatých schůdcích sestoupil mladý pán ve zlatém odění a povídá. Na tvé zahrádce, matko, vyrostl krásný květ a já bych ho do svého sadu nejraději přesadil.
2: Převzácný pane, zhrozila se matka. Nevím, o jakém květu to hovoříš. Vždyť má zahrádka je samý jíl a kámen.
0: Ano, o tvé dceři mluvím. Usmál se zlatý pán a ukázal matce pár zlatých střevíčků. Až si tyhle střevíčky obuje, zavezuji daleko a hluboko. Až tam, kde není nic než zlato. Matka se zachvěla podivným chladem. Zlatý ženich se stále usmíval, ale jeho úsměv neuměl zahřát. Byl studený jako zlato. I Maruša pocítila strach. Vyšla k matce, ale nedokázala ze sebe vypravit jediné slovo. Vzácný pán jí rychle nazul zlaté střevíčky a vysadil ji do kočáru. Pak švihl zlatým bičem a kočár, jako by se do skály propadl. Když byli hluboko a daleko, zlatí koně zaržáli a zastavili se před kamennou bránou. Zlatý ženich tleskl a brána se sama od sebe otevřela. Dobře si s nevěsto ženicha vyvolila, řekl. Jsem králem těchto skal, se mnou budeš žít ve zlatě a živa budeš zlatem. Maruša chtěla promluvit, ale ústa jako by jí zamrzla. Pojď, usmál se zlatý král. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad?
1: a žízeň.
0: Maruša jen přikývla a král podruhé tleskl. Otevřela se druhá kamenná brána. A v tom okamžení se kolkolem rozlil jas, až oči slzely. Ženich s nevěstou vstoupili do hodovní komnaty. Na zlatém stole spočívala na podnostech zlatá kuřata a zlaté bochánky, zlaté hrušky a poháry, ve kterých zvonily perly. Ženich se posadil ke stolu a bez okolků se zakousl do hromady zlata. Pak zvedl pohár a sousto zapil jemnými perlami.
2: Maruše vyhrkly z očí slzy. Z celého srdce zatoužila po krajíčku chleba.
0: V tu chvíli zlatý král tleskl po třetí. Před nevěstou se objevily tři pecny chleba. Jeden měděný, druhý stříbrný a třetí zlatý.
1: Očisté krásy přecházely, ale žaludek se svíral hladem. Ženich se velice podivoval, že Maruša nemůže ani drobeček ze zlatého pecnu pozřít, ani perlou žízeň uhasit. Nijak ji však do jídla nenutil. Dokonce dovolil, aby vstala od stolu a odešla do své komnaty. Na druhý den k ní vstoupil, v ruce držel zlaté jablko a s chutí z něho ukusoval.
3: Pojď, řekl. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň.
0: Ale Maruša, už celá zesláblá, jen zavrtěla hlavou. Král ji do jídla nenutil. Sám se odebral ke svatební tabuli. Maruša zatím bloudila temnými skalními chodbami. Hledala cestu domů. Kdesi hluboko v podzemí byl i Janek. I jemu bylo smutno. Potom, co Maruša odešla z dědiny, zůstával ve skále dlouho do noci a kopal a kopal. Zvonění jeho kladívka však do vesnice nedolehlo. Janek byl velice daleko a velice hluboko. Byl už skoro v samém srdci skály. Jednou, když kladívko položil, aby setřel z čela pot, uslyšel za skalní stěnou tichonký pláč. Pláč se ozýval z hlubiny skály, odinut než kde ho čekalo bohatství. Ale Janek se dlouho nerozmýšlel. Nechal zlato zlatem a začal kopat v místech, odkud vycházel tichý nářek. Vůbec nelitoval, že se od zlaté žíly vzdaluje. Vždyť lidské slzy jsou cennější nad všechno zlato. Kopal a kopal, dokud krumpáč neotupil. Kladívko už také dosloužilo. Janek musel poslední kámen vylomit holýma rukama. Všechny nechty si přitom ulámal. Ale když jej vylomil, spatřil v temné chodbě dívku. Byla hladem a žalostí tak strápená, že ji mládenec ani poznat nemohl. Ale byla to ona. Byla to pyšná Maruša. Hodný Janek jí hrubou dlaní slzy osušil. Pak jí v dlaních přinesl vodu ze skalní studánky. A nakonec sáhl do mošny a rozlomil z kývu chleba. Své jediné jídlo na celý den. Maruša krajíc popadla a ještě než poslední drobeček sezobla, Janek jí odpustil. Vždyť slzy všechnu bývalou píchu z její tváře smily. Odvedl si ji domů a brzo se slavila chudička, ale veselá svatba. Měděný, stříbrný ani zlatý návštěvník z hory se už ve vsi neobjevil. Za to Janek se k hoře a započaté práci vrátil. A když konečně narazil na zlatou žílu, přibyla do jejich chaloupky vedle radosti a lásky i hojnost.

0: Jak chtěl Trautenberg vydří kožich.
1: To se jednou vydal Trautenberg na procházku, aby mu po obědě vytrávilo. Za ním Hajný, ověšený jak vánoční stromeček. Přes jedno rameno na popruhu stoličku, to aby milost pán, kdyby ráčil odpočívat, nemusel sedět na holé zemi. Přes druhé rameno Houni, to aby milost pána neofouklo, kdyby snad zafoukalo.
0: V košíku koláče a šípkové víno, kdyby se milost pán nevrátil do svačiny, nebo ho nedej pánbů, přepadl po cestě hlad.
1: A ještě v kapsách. Pixlička šňupavého tabáku, sváteční doutník a lahvička bylinkové kápky pro všechny případy.
2: Jako by šli na veliký vandr. A jak znám milost pána, dojdou nejvejš k potoku.
0: Ještě, že Kubíček nemusí za nimi s trakařem. To kdyby snad milost pán nemohl dojít zpátky.
1: Slunce se kulatilo na nebeské báni a dohánilo, co přes zimu zmeškalo.
3: Himmel, Herrgott, to slunce se snad zbláznilo, pálí jako čert.
4: Ono se asi, milost pane, prosím, pěkně probudilo do vesela. Člověk někdy taky vstane a má radost jen tak z ničeho nic a je do všeho jako drak.
3: Nech si ty svý moudrá a dej sem stoličku. A taky víno. To je žízeň.
1: Trautenberg vytáhl půl čbánku vína na jeden klůt, zajedl půl tuctem koláčů a jak se tak při tom posilňování rozhlíží, zabrousí mu pohled k potoku.
3: Co se to hemží u ty starý vrby?
4: Vydří mláďata, milost pane. Každý jaro se jich tu narodí hromada.
1: Ono je to moc šikovný místo. Mělký břeh, hluboká tůnika.
3: Tak, každý jaro tady běhá hromada kožíšku a že já potřebuju novej kožich, to tě nenapadne? Tak teďka je s Kubou pěkně pochytáte, do podzima vyrostou a v zimě budu mít kožich, že mi ho bude sám Štěpanický baron závidět.
4: Milost pane, to přeci nejde. Brat, má mě maličký, to já si nemůžu vzít na svědomí.
3: Hajnej, jak pak by se ti líbil můj parádní kožich?
1: To, ten váš kožich?
3: No.
1: To musí být hotový. Kamínka. Vítr ho neprofoukne, mráz neuštípne.
3: Tak když ty vydřata chytíš, dostaneš ho i s límcem. A už žádný řeči, jde se domů pro pytel.
1: Trautenberg rázuje jako k ohni a za ním Hajný. Jako v mrákotách. Takový kožich, to je nejlepší medicína na starý kosti. Ale zase ty ubohý vidřičky.
0: Anče doprala. Kuba natáhl šňůry od švestky k jabloni a od jabloně k hrušce a když přišla Anče s košem běloučkého prádla, podával jí kolíčky. Šlo jim to jako z partesů.
3: Všeho nechat, Kubo, Hajnej, postavte ohrádku do ohrádky, necky, škopky, vědra, Anče, nosit vodu.
0: A kdy pověsím prádlo? Milost pane, vždyť mě do večera neuschne.
3: Mlčet a dělat.
0: Hajnej, neofouklo milost pána bláznivý povětří?
1: Ani se neptej. Anče se urazila, že nestojí Hajnému ani za odpověď. Zavřela se na výměnku a nevylezla, ani když Kuba s Hajným ohrádku už postavili, s pytlem a sítěmi vyrazili ze dvora s Trautenbergem v čele.
0: Už z dálky viděli, jak se vydřátka honí, kočkují, piští, jako všechna mláďata.
3: Hajnej, síť, Kubo, pytel, opatrně, potichu, teď!
1: Síť dopadla a pod ní se zmítají v jednom chumlu mláďata i matka vidra. Křičí a naříkají, že to Hajnému rve uši a Kuba je honem strká do pytle, aby se na to nemusel koukat.
5: Stejně to na kožich nestačí.
3: Když jsou tady, jsou i jinde. Ode dneška budete chodit kolem všech struh a potoku a jak uvidíte vidru, chytit a přinést. Aspoň těmhle nebude smutno.
5: No je každému moc do smíchu, když ho zavřou.
0: Tou dobou obhlížel Krakonoš strouhy, potoky a potůčky, jestli po té zimě moc nedivočí. Oni jsou někdy horší než děti, když vyletí ze školy. Jde, tu holí prošťouchne nános listí, aby voda mohla téct. Tu narovná olši, které tání podemlelo břeh a přikryje jí drnem holé kořeny. Tu vytáhne suchou větev, co leží přes potok a chytá na sebe všelijaký neřádstvo. Když tu se přižene divoký vítr a nese sebou vydří nářek a křik. Krakonoš nechá větev větví, nakloní se nad hladinu. Voda je tak rozčilená, vlnky se překřikují, že mu chvíli trvá, než si z toho vybere své.
6: Tak on Trautenberg chytil vidru i smláďaty. Sojko, leď to tam obhlídnout, ať vím, co má pan soused za lubem.
1: Anče co chvíli vykouká z okna. Zvědavost jí nedala. A tu najednou vidí. Kuba vleče na zádech pytel, Hajný jde jako o funuse a Trautenberg jakoby vyhrál pár koní i s kočárem.
2: Kubičku, co to neseš?
5: Kožich.
0: Anče neví, jestli se má zlobit, že se na ní Kubíček tak usápl, nebo si dělat starosti, že snad mluví z cesty. Mohla ho totiž štípnout jedovatá moucha.
3: Žádný řeči dělat, opatrně, ať se jim nic nestane.
5: Už se stalo.
1: Vidra i vidřátka se vykulili z pytle, rozběhli se po ohrádce a když poznali, že se odtud nedostanou, schoulili se chudinky do kouta a samým strachem ani nepískli.
2: Milost pane, co je tohle za nápady? Kdo se s tím tady bude párat? Já nevím, kam dřív skočit. Musím vařit, uklízet, vás od rána do večera obskakovat. A teď máme uhrabovat louky.
3: Mlčet. Nemáme husy, tak se budeš starat o vidry.
2: Nemáme. A proč pak nemáme? Protože milost pán ráčil housátka k snídani, husy k obědu a housera na paštičku k večeři.
3: Himmellau Dondonrwetter, to mám jíst suchý brambory? Kubo! Nachytej ryby, Anče, hodím pár mrkví, Hajnej, hlídat. Zítra se ohlídnete po dalších, ať mám kožich až na paty.
2: Tak kožich, že vám není hamba, milost pane. Však vy se v tom kožichu ještě nehřejete.
1: Práskla dveřmi, až Sojka leknutím vylítla z jabloně a tradá za Krakonošem. Kuba se vytratil na ryby, Hajný schlíple postával u ohrady, když se Anče vrátila s plnou zástěrou mrkví.
2: Tu máte chuďátka, vemte si. No, nechtějí. Hajnej, to přece nejde zničit ty vidřátka kvůli panský marnivosti. Donesem je zpátky. Ať se milost pán postaví třeba na hlavu.
1: Anče, měj rozum. Vždyť nás všechny vyžené. Já bych nad nima taky brečel. Už ani ten kožich, co mě milost pán slíbil, mě netěší.
2: Tak on vám slíbil kožich? Kde vy jste nechal rozum prodat za panskej vypelichanej kožich lidský svědomí? Tak já vám říkám, že ty ubožátka odtud odnesu a můžete na mě třeba vzít flintu.
1: Nechala Hajného Hajným a běží do stodoly pro pytel. A tu najednou Hajný.
3: Pomoc! Pomoc!
2: Ohlídne se. Hajný stojí jako sloup, ruce nad hlavou. A v ohrádce, kde si ještě před chvilkou choulila vidří rodinka, mankota, medvěd. A je doma. Tohle nemohl spískat nikdo jiný než Krakonoš. Jen ať si Hajnej užije strachu. Aspoň pozná, jak je těm chudinkám.
1: A medvěd tláp, tláp, převrátil necky, srazil ohrádku. Hajný na nic nečeká a jedno karé dostavení.
3: Himmel, Auton, co sem lezeš, když jsem tě nevolal? Máš hlídat ohrádku?
4: Milost, pane, medvěd.
3: Hajnej, ty spíl, kde by se tady vzal medvěd?
0: Hajnému hrůzou stuhl jazyk, ruka se mu třese jako osikový list, když ji natahuje k oknu, za kterým se cení medvědí tlum.
3: Pomoc! Medvěd, Hajne! Střílej, střílej! Na medvěda, hlupáku!
1: Hajný střílí na všechny strany. A tak nejdřív spadne se zdi obraz Trautenberkova milost dědečka, pak z police parádní bát a nakonec jelení paroží rovnou Trautenberkovi na hlavu. Ani nestačí zasakrovat a leze pod stůl. A to už medvědí tlapa uhodila do okna a za ní se souká celý medvěd. Hajný praštil flintou a už je ze světnice. Trautenberg vykoukne spod stolu, vidí strašlivou tlapu nad hlavou a v turánu omdlí. Když oči otevře, stojí nad ním Krakonoš.
3: Medvěd, zachraň mě, sousede.
6: A ty bys Trautenbergu nechtěl medvědí kožich? Takový nemá ani císař, pán.
3: Nechtěl, jenom ho vyžeň, prosím tě.
0: A jak ruce spíná, oči v sloup obrací, vůbec ho nenapadne podívat se, kdeže ten medvěd je.
6: Medvědí kožich nechceš? A navíc řádka si stroufl? Tak abys věděl, odneseš je tam, odkud si je vzal a ať tě ani nenapadne pomyslet ještě jednou na vidří kožich.
1: Když Anče s Hajným pomáhali Trautenberkovi s pytlem vydřat na záda, vletí do dvora Kuba, v každé ruce vědro.
5: Tak, tady jsou ty ryby. Co se tu děje?
1: Ale Trautenberg ani neodpoví a pomalu se vleče s těžkým pytlem ze dvora.
5: Tak co se stalo?
0: To je na dlouhý povídání, Kubíčku. Vem ryby, usmažím je na másle. A vy taky pojďte, Hajnej. Už jste vytrestanej dost. Kdybyste viděli milost pána pod tím stolem, ještě teď nemůžu udržet smíchy.
1: Trautenberg donesl vidru s vidřaty k potoku, vysypal je z pytle ven a ani se za nimi neohlédl. Bodejť, kožich je pryč, zleknutí div smrt neměl a ještě je čeládce pro smích. A zas bylo všechno, jak se patří. Trautenberg dal na čas pokoj, Krakonoš se v poklidu staral o své hospodářství a Anče, když měla chvilečku, donesla té vidří drobotině něco na zub za ten strach, co chudáci měli. A za nějaký čas už to nebyla drobotina, ale krásné mladé vidry, srst hustou, lesklou, radost pohledět.
0: Škoda, že se na ně nepřišel podívat Trautenberg. Ten by se teprv užíral. Ono je to tak. Když si někdo zamane na cizí kůži, může být rád, že nepřijde o vlastní.

0: teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zádku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: No, hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zádku?
1: Zádku má... Láhev.
0: Láhev má zátku a kabátek je ze skla. A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.

0: otráva. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco... Zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a... prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečtej! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jinou hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tento nonc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: Kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.
3: Ukřeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí, počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
0: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
5: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
0: A teď si ji zopakujeme.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
5: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
6: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
7: a tam ji najdete.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stránku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby...

0: vtipk.
1: Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
2: Vypadnou stříbrné šaty.
1: Rozlouskne druhý.
2: Vypadnou zlaté šaty.
1: Rozlouskne třetí.
2: Vypadnou diamantové šaty.
1: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
0: Já se snad kvůli té pohádce nenajím.
3: Oh yeah!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sebská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
2: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží,
1: abys ty si mohl pohovět. Ty poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
2: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
1: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Veď chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadiv syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
3: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
1: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
2: Hle blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
1: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Já pro tebe snad

0: Jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: Kapitola čtvrtá.
2: Objevuje nebezpečná dobrodružství Filipka a Dorotky u krále Holibrady.
3: A odvážný zásah chrabré Kunegundy.
4: V jedné zemi žil jednou jeden tak báječný holič, že jeho sláva rostla den ze dne. Není se čemu divit, že každý se dával stříhat a holit jenom u něho, zatímco ostatní holiči pomalu bankrotovali, protože pro nezájem zákazníků byli nuceni zavírat své krámy. Nakonec tento skvělý bradýř zůstal jediným holičem v celé zemi a když zemřel staříčký král, vděční občané učinili Holibradu svým novým králem. Nově zvolený monarcha však svého oblíbeného zaměstnání nezanechal. Právě naopak, ministr tuzemských záležitostí k němu den co den přiváděl aspoň tucet zarostlých občanů, kteří z královských rukou a spod královské břitvy vycházeli absolutně a dokonale oholení. Král Holibrada jim dokonce nenechával na hlavě ani vlásek, třeba jen pro potěšení. Bez ohledu na to, zda šlo o hlavu muže, ženy a nebo dítěte. Nakonec byla o vlasaté lidi veliká nouze, protože veškeré obyvatelstvo, nejen v hlavním městě, ale v celé zemi, bylo holohlavé jako koleno. Když král oholil všechny své poddané, pustil se do stříhání a holení psů, kocourů, zajíců, krav, koní, ba dokonce i housenek. Prostě stříhal všechno, co mu přišlo pod nůžky. Po celé zemi jezdili zvláštní patroly, které přiváděly na královský dvůr každého, kdo by přicházel v úvahu pro stříhání nebo holení. Zatím v královském paláci ve velikém sále král nadarmo brousil svoji nezaměstnanou královskou velebřitvu a toužebně vyhlížel nějaký, třeba jen docela malý vlásek. Do této země zavítali naše děti. Právě si vykračovali po polní cestě, když se v oblacích zvířeného prachu objevil nádherný kočár, na jehož dveřích byly namalovány koruny. Z okénka vystrčil hlavu honosně oděný pán a udiveným dětem oznámil, že se jim dostane cti nejvyšší. Jeho královské veličenstvo jim vlastnoručně ostříhá vlasy. Po kterémž to úkonu budou mít oba tak dokonalý zevnějšek, jakým se pyšní on sám, velevážený ministr královské pokladny. Tu onen pán sejmul svůj slušivý klobouk a odhalil jim hlavu holou jako homole cukru.
5: Děkujeme pěkně, opáčil Filipek. Nám naše vlasy na hlavě vůbec nevadí.
1: Filipek prohrábl rukou svoji zlatou kštici a čtverácky zatahal Dorotku za jeden z jejich hezkých černých copánků.
3: Ve stejném okamžiku se mezi stromy objevila usmívající se kráva Kunegunda a přiblížila se ke kočáru.
4: To je báječné, zvolal holohlavý ministr královské pokladny radostně. Krávu také oholíme. A dřív, než si děti stačili uvědomit, co se vlastně děje, seděli zamčené na klíč v kočáře.
3: Zatímco kráva byla venku přivázaná na řetězu.
4: A povoz rychle pádil kupředu. Za hodinu už byli v královském paláci. Filipka, Dorotku a Kunegundu vedli do paláce po schodech potažených černým sametem. Museli projít přes 100 sálů a 100 koupelen, až nakonec stanuli tváří v tvář samému králi, který v koruně a bílé holičské zástěře právě brousil břitvu. Když spatřil příchozí, jeho urozené oči se radostně zablištěly a slovutný monarcha se dal bez dlouhých caviků do práce.
6: Ach, kráva je největší, nejdříve tedy oholíme ji,
4: prohlásil Zihl a hned začal obrovskou štětkou mydlit Kunegundu.
3: Za hodinu byla kráva od rohu až k ocasu pokryta pěnou.
4: Dojatý král právě bral do ruky břitvu, když se otevřely dveře a do královské holírny vstoupil dvorní maršálek. Svačina je připravena, vaše královská výsosti.
6: Ach, co se podává?
4: Zeptal se král pisklavým hlasem a přerušil práci. Dvorní kuchař uchystal na svačinu koblišky se smetanou. Odpověděl dvorní maršálek v hlubokém úklonu. Když to král uslyšel, olízl se, odhodil břitvu a sotva dechu popadaje spěchal do hodovního sálu a cestou ztratil pantofle prošívané holicími čepelkami. Koblišky se smetanou přece byly jeho zamilovaná pochoutka.
5: Dvořané důstojně kráčeli za monarchou a naše děti zůstaly s namydlenou krávou úplně sami.
3: Zachraňte mě před zneuctěním, zakvílela sopránem Kunegunda. Co si já u boha počnu bez nádherné černé srsti s bílými záplatami? Rychle odtud, zachraňte mě u bohou.
5: Neplač, sličná Kunegundo, zachráníme tě, zašeptal Filipek. Pojďte všichni za mnou, ale docela potichoučku.
4: Všichni tři se pomalu vytratili ze sálu. Seběhli po purpurových schodech a za chvilku už byli v královské zahradě. Naši hrdinové se nepozorovaně proklestili hustými křovisky až k bráně, kde stál strážný s obrovským holicím strojkem v ruce. Zatrasil jim cestu a nechtěl je pustit ven.
1: Musíme ho zneškodnit, rozhodla Dorotka.
4: Stoupla si na špičky a něco zašeptala krávě do ucha.
3: Kunegunda udělala pár kroků směrem ke strážnému a najednou plesk. Přemázla mu oči namydleným ocasem.
4: Zděšený strážný vší silou sevřel víčka a volal o pomoc. Marně se snažil v kapse nahmátnout kapesník, aby si jím z očí vytřel protivně štípající mídlo. Na to právě naši uprchlíci čekali.
5: Využili spásného okamžiku a horem pádem utíkali na ulici.
4: V tom však z paláce zazněly výkřiky. Chyťte je! Zadržte je, lupiči!
3: Nemáme ani chvíli na zbyt. Musíme pryč. Vyhoupněte se na mne. Co na tom, že jsem namydlená? Přerývaným hlasem zvolala kráva.
5: Filipek nejdříve rychle usadil Dorotku a pak se sám vyškrábal Kunegundě na hřbet.
3: Kráva se dala do trysku.
4: Ve stejném okamžiku se s rachotem otevřela brána královské zahrady a na ulici vyběhl celý houf strážných. V čele pronásledovatelů běžel sám král s břitvou v ruce.
5: Pospěš si, Kunegundo, vykřikl Filipek.
3: Bú! Kráva zabučela hrozivým hlasem, nadzvedla ocas a zrychlila tempo.
1: Protože však byla namydlená nejlepším královským holícím mídlem, děti nestačily na jejím hřbetě udržet rovnováhu a každou chvíli sklouzávaly.
4: Chvíle mi se zdálo, že už spadnou na zem, na louku, kde kvetly jenom břitvy a holící strojky.
1: Kdyby Dorotka nedržela Kunegundu vší silou za rohy,
5: A kdyby si Filipek neovázal její ocas kolem pasu?
1: Kdo ví, co by se bylo stalo?
4: Naštěstí však po hodině zběsilého úprku před pronásledovateli, kteří jim stále skoro šlapali na paty,
3: odatná Kunegunda s vypětím posledních svých sil doběhla až k zápraží mlýna.
4: Všichni tři blesku rychle vběhli dovnitř a před nosem svých pronásledovatelů vzlétli k oblakům. Pohotový mlýn vší silou roztočil svá dřevěná ramena a nadělal přitom tolik větru, že král a jeho družina padali k zemi jako podťatí. Jejich přeskvostné šaty byly potrhané, všichni měli na holých hlavách veliké boule. Ti štíhlejší se pod náporem větru vznášeli do povětří a zůstávali viset v korunách stromů. Naši hrdinové se rychle vzdalovali z toho nehostinného kraje, aby dále hledali zemi štěstí a radosti, o které jim vyprávěla moudrá myš.

0: šeptá mrkev mrkvičce, jinde se mi bydlet chce. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Bydlet chce.
0: V přepravci jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Kde je hlína?
0: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný Brno. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Žádný Brno.
0: Mě kráji, nechci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Karotelku.

0: mrkev mrkvičce, teď mě klepne mrkvice.
1: Jak se ukázalo, až na 4 cm zakryla vana celou díru ve stropu jeskyně. Měli opravdu štěstí. Postupně se v jeskyni ocitla všechna zavazadla a maminka pověsila do vchodu vlněnou přikrývku. Myslíš, že tohle bude stačit? Zeptal se mumínek.
2: Ochráníme ji preparací, řekl Šňupálek.
1: A vyndal z kapsy skleničku.
2: Podívejte se, můj opalovací olej z podzemí vydrží jakýkoliv žár.
1: Nebudou na ní skvrny? Zeptala se maminka. Najednou však spráskla tlapkami nad hlavou a vykřikla. Kde je Ondatra?
2: Nechtěla s námi jít, řekl tatínek. Tvrdila, že výlety k ničemu nejsou, a tak jsem jí nenutil. Houpací síť jsem jí nechal k používání.
1: Ano. Ano, vydechla maminka a dala se do chystání večeře na lihovém vařiči. Bylo za 5 minut 7 hodin. Když v jídle dospěli k síru, ozvalo se před jeskyní nějaké škrábání a spod přikrývky vykoukl vousatý čumáček.
2: No ne, tak si přece přišla, řekl mumínek. V té houpací síti začalo být nesnesitelné horko, odpověděla Ondatra. A tak mě napadlo, že v jeskyni třeba bude trochu chladněji.
1: Odšourala se důstojně do kouta a posadila se. Nepotkala si cestou mé kotě? Zeptal se čenich.
2: Ne, řekla Ondatra.
1: Mumínkův tatínek vytáhl hodinky a pravil.
2: No, to bychom měli, je 8 hodin.
1: Stihne mi ještě i moučník, řekla maminka. Čenichu, kam si dal poschodový dort?
3: Tam někam,
1: odpověděl čenich a ukázal do Ondatřina kouta.
3: Kam někam, zeptala se maminka, žádný dort nevidím.
1: A obrátila se na Ondatru s dotazem, neviděla jste dort?
2: Ani kočky, ani dorty, odpověděla Ondatra nazlobeně. Nevidím je, nepojídám. Nemám s nimi co dělat, přemýšlím.
1: Bambul se zasmál a pokračoval v lepení známek do svého alba.
4: Naprosto s vámi souhlasím, zabručel. Jsou to z matky. Samé z matky.
1: Kam se jenom poděl, vybuchla maminka rozčileně. Milý čenichu, snad si celý dort cestou do jeskyně nesnědl.
3: Byl moc velký,
1: odpověděl čenich bez okolků.
3: Tak přece si ho ochutnal, odpověděl mumínek. Jenom hvězdu na vrcholu a stejně byla zpropadeně tvrdá.
1: Ohradil se rázně čenich a zalezl pod matraci. Nechtěl už je vidět. Na dortu byl totiž nápis mému milovanému mumínkovi, nikoli mému milovanému čenichovi. A kotě taky nepřišlo, ačkoliv už minula 8. hodina. Ach bože, zaúpěla muminková maminka a posadila se na židli, neboť se cítila nějak unavená. Se vším je takové trápení. Slečna Ferka upřela pohled na Ondatru.
3: Zvedni se na moment.
2: Sedím a basta, odpověděla Ondatra.
3: Sedíš na muminkově dortu?
1: Upozornila ji slečna Ferka. Pak se Ondatra s neuvěřitelnou rychlostí zvedla a ta hrůza, jak vypadala vzadu.
3: Ta hrůza, jak vypadal dort. No tohle, je to možné, zvolal mumínek, dort na mou počest.
2: Budu teď celý život lepkavá, křičela Ondatra. Vyprošuji si něco takového, je to vaše vina.
1: Uklidněte se, pravila maminka. Vždyť je to stejný dort, jenomže má jinou formu. Nikdo ji však neposlouchal. Šňupálek se dal do smíchu. Čenich si myslel, že se smějí jemu, a tak vylezl spod matrace a zakřičel.
3: Mně můžou být ukradené jakési vaše dorty.
5: když jsou jenom pro muminka a pro mě ne. A když někoho nenapadne, že kočky mají taky rády smetanu a jdu si pro své kotě, jedině jemu na mě záleží.
1: A pak se vrhl ke vchodu, protáhl se pod pokrývkou z jeskyně ven a zmizel.
3: To je strašné, vykřikla maminka. Nápis mému milovanému čenichovi tam samozřejmě měl být taky. Jak jsem jen mohla zapomenout?
1: Musíš mu teď něco velice hezkého dát, pravil tatínek vážně. Maminka přitakala. Rozhodla se, že čenichovi daruje babiččiny smaragdy. Dal by se z nich pro kotě pořídit Věru krásný obojek. Šňupálek nadzvedl přikrývku a vyhlédl z jeskyně.
3: Neměl bych za ním jít, zeptal se.
1: Počkej ještě, odpověděla maminka. Třeba chce být chvilku sám. Jistě se brzy vrátí.
5: No, a co bude se mnou, ozvala se Ondatra. Jak vypadám já, to nezajímá nikoho?
1: Ne, odpověděl mumínek bez váhání. Máme tolik jiných starostí, že to vůbec nepovažujeme za důležité. Čenich byl tak znechucený a rozezlený, že si teprve uprostřed lesa vzpomněl, jaký má strach. Ani větvička se tam nehnula a po stínu ani stopy. Země sálala horkem a praskala pod jeho kroky. Čenicha jedině utěšovalo, že na ostatní určitě udělal velký dojem a že mají špatné svědomí. S bušícím srdcem kráčel stále hlouběji do lesa a přemýšlel, jak bídně se k němu zachovali. Seděli teď schováni v jeho jeskyni a pojídali jakýsi poschodový dort a on, čenich, byl na celém světě jediný, kdo se neschoval, ačkoliv měl strach. Mohli mu být ukradeni. Mohli mu být ukradeni všichni a všechno. Komety taky. Kočky nevyjímaje. Úplně všechno mu mohlo být ukradeno. A kde se vzalo, tu se vzalo kotě se zdviženým ocáskem.
3: Ahoj,
1: řekl čenich chladně a minul je. Za chvíli však ucítil, jak se mu něco hebkého lísá k noze.
3: No ne, ty jsi tady, řekl čenich. Slíbilo si, že přijdeš, ale slib si nedodržel. Můžeš mi být ukradené.
6: Ahoj, ahoj, pozdravil kotě. Zkus, jak jsem hebké.
1: Čenich neodpověděl. Kotě se dalo do předení. To bylo jediné, co bylo v zamlklém lese slyšet. Čenich se rozhlédl a začaly se mu třást nohy. Cesta nikde. Všude samý mech, neměl ani potuchy, kterým směrem leží jeskyně. Do zákusku se nikomu nechtělo, ale nikoli kvůli tomu, že byl plný chlupů. Ondatra seděla v umyvadle s teplou vodou a minuty ubíhaly.
3: Kolik je hodin? Zeptal se mumínek.
1: 8:25, odpověděl mu tatínek.
3: Musím pro něho jít, řekl mumínek.
1: Dej mi hodinky, abych mohl sledovat čas.
6: Ne, nesmí jít,
1: zvolala slečna Ferka. Maminka však řekla, ale vždyť je to potřebné. Spěchej, co můžeš. Mumínek nadzvedl přikrývku zakrývající vchod do jeskyně a vyklouzl ven. Vzduch nad opuštěným pobřežím pálil jako oheň. Mumínek to vzal během a současně volal čenicha. Nikdy se necítil tolik osamělý. Občas se podíval na hodinky. Bylo 9:30. Ještě 11 minut měl čas. Mumínek se přihnal do červeného lesa. Udělal 7 skoků, pak zavolal čenicha, dalších 7 skoků a opět zavolal. Poté se z velké dálky ozvala slabá odpověď. Mumínek si přiložil tlapky k ústům a zakřičel ze všech sil: Čenichu! A čenich mu zase odpověděl, tentokrát z menší vzdálenosti.
2: Když se potkali, neřekli si ani ahoj, jenom běželi. Za nimi skákalo kotě a nad nimi kometa řítící se stále blíž k muminímu údolí ustrnulému hrůzným očekáváním. Ještě 6 minut. V písku se těžko utíkalo, běželi pomalu jako ve zlém snu. Horký vzduch je pálil do očí a v krku jim vysychalo. Konečně spatřili skálu, byla taky červená a tam stála maminka a cosi křičela a mávala tlapkami a oni lezli a lezli. Už jim zbývaly jenom 3 minuty. A najednou se ochladilo. Ocitli se v jeskyni a tam hořela petrolejová lampa, jako by se vůbec nic nestalo.
6: Dovolte, abych vám představil svou kočku,
2: řekl čenich rozechvělým hlasem. A maminka ve velkém spěchu odpověděla, taková krásná kočička, mám pro tebe dárek. Chtěla jsem ti na uvítanou věnovat babiččiny smaragdy, ale v tom schonu jsem na to zapomněla. Můžeš z nich kočičce udělat obojek na krk.
6: Smaragdy? Zvolal čenich. Rodinné památky, kočce, no to je úžasné, já jsem tak šťastný.
2: V téže vteřině se žhnoucí a ohněm zahalená kometa dostala nejblíže k zemi. Petrolejová lampa se převrátila do písku a zhasla. Bylo přesně 8 hodin, 42 minut a 4 vteřiny. Spod přikrývky, která visela ve vchodu a byla preparovaná opalovacím olejem z hlubin země, zářilo oslnivé červené světlo. V jeskyni však panovala neproniknutelná tma. Pevně se navzájem drželi. Zalezli do nejhlubšího zákoutí jeskyně a poslouchali, jak do vany na střeše jejich skrýše bubnuje sprška meteoritů. Ondatra uvízla v umyvadle. Bambul ležel břichem na svém albu se známkami, aby mu je zase neodnesl vítr. Skála kolem nich se celá otřásala a chvěla a kometa vila jako... Jestli tak ovšem nejčela země. Dlouho tiše leželi a drželi se jeden druhého. Venku duněla ozvěna drcených skal a pukající země. Čas se úděsně táhl a každý z nich se cítil dočista opuštěný. Když podle jejich zdání uplynula celá věčnost, zavládlo všude naprosté ticho. Ať poslouchali, jak chtěli, bylo venku opravdu ticho. Maminko, zašeptal mumínek, už země zanikla? Máme to za sebou, odpověděla maminka. Možná jsme zanikli, ale rozhodně to máme za sebou.
6: Divoucí, poznamenal tatínek ve snaze žartovat.
2: Čenich se zasmál a pak zase mlčel. Maminka našla petrolejovou lampu a rozsvítila ji. Když se jeskyně osvětlila, spatřili kotě. Sedělo na písku a mylo se.
6: Bylo to strašlivé, řekla slečna Ferka. Už se nikdy nepodívám na hodinky.
2: Pojdeme si teď lehnout, obrátila se na všechny maminka. O kometě už nebudeme mluvit a zapomeneme na ní. A nikdo se nesmí jít podívat, jak je venku. To můžeme i zítra. Když ulehli a přitáhli si přikrývky přes čenichy, vytáhl Šňupálek svou foukací harmoniku. A když zjistil, že všechny tóny, jak vysoké, tak nízké, jsou opět v pořádku, zahrál jim ukolébavku. Maminka tu písničku znala a tak si ji s ním tichonce zpívala.

Za chvíli panovalo hluboké ticho. Čenich na okamžik procitl. Ucítil na svém čumáčku něco hebkého. Bylo to kotě. Obemkl je svou tlapkou a usnuli oba najednou. Mumínek se probudil a nevěděl, kde je. Jeskyně byla plná neurčitého polosvětla a páchl tu petrolej. Pak si ale na všechno vzpomněl a posadil se. Ostatní dosud spali. Mumínek se přišoural k východu, obezřetně nadzvedl přikrývku, co ho zacláněla, a vyhlédl ven. Červené osvětlení zmizelo. Nebe nemělo vůbec žádnou barvu a vládlo naprosté ticho. Mumínek vylezl ven a posadil se na skálu. Zvedl meteorit, který od sebe odmrštěla kometa, a podíval se na něj. Byl černý, pichlavý a náramně těžký. Mumínek shlédl na dlouhé písčité pobřeží a na bezvodné moře. Všechno bylo stejně bezbarvé a mlčenlivé. Očekával, že v zemi budou strašné díry, prostě nějaké dramatické změny. Nevěděl, co si má myslet, a dostal trochu strach. Ahoj, promluvil na něj šňupálek. Vyšel z jeskyně stejně jako mumínek, posadil se po jeho boku a zapálil si dýmku. Ahoj, ahoj, odpověděl mumínek. Takhle to má vypadat po zániku země? Kam se pohneš, všude prázdno? Nezanikli jsme, pokračoval šňupálek. Kometa nás zřejmě jenom trochu zametla svým ohonem, pak letěla dál do vesmíru. Myslíš, že je všechno jako dřív? Zeptal se mumínek nejistě. Šňupálek ukázal dýmkou před sebe. Podívej támhle, moře. Trochu se vyjasnilo a úplně vzadu na obzoru se něco pohybovalo, něco živého. Seděli potichu a čekali. Nebe zatím ještě zesvětlelo. Vyšlo raní slunce a vypadalo docela jako obvykle. A pak se přivalilo moře. Rozlilo se kolem svých někdejších břehů a čím výš vystupovalo slunce, tím víc se modralo. Vlny se nahrnuly do svých známých hlubin a když si na dně udělali pohodlí, zezelenaly. Všechna plavající, plazící se a lezoucí drobotina, co našla záchranu v bahně, se vesele proháněla v průzračné vodě. Chaluhy a rdest se zvedaly a začaly růst ke slunci. A nad mořem vzlétl rybák a křičel, že je zase nové ráno. Moře se vrací, zvolal mumínkův tatínek. Všichni se už probudili a vyšli z jeskyně, aby se na tu událost podívali. Bambul byl jediný, kdo nežasl, že země stále trvá. Přenesl si své album se známkami dolů na mořský břeh, aby je konečně uvedl do pořádku a pro jistotu položil na jeho rohy meteority. Ostatní se posadili do řady na skálu a obrátili čenichy ke slunci. Jak se ta tvá kočka jmenuje? Zeptala se slečna Ferka. To je tajemství, odpověděl čenich. Kotě mu leželo na klíně, předlo a hledělo na slunce. Tak, pravila mumínková maminka, a teď bychom ten poschodový dort měli odnést domů a sníst ho na verandě. Co pak nepůjdeme domů? Nemyslíte, že les, zahrada a dům tam zůstali? Myslím, že tam všechno zůstalo, prohlásil mumínek. Pojďme se podívat.

0: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
1: Mňau, už víte.
2: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
3: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
2: Já už asi vím. To bude páv.
3: Ano.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla? Vrčí, když pláče, dělá...
0: To nebude ono.
1: Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: To je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čekal by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš. brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam

0: Helgy básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najed jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najed jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst k motříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
1: Piggy vtip.
2: Jirka si stěžuje.
3: Asi mi otekl prst.
2: A jak si to poznal? Ptá se maminka.
3: Nevejde se mi do nosu.
1: Ještě, že je to jen vtip.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
2: Cipísku, přeláduj mi pistol.
1: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno.

0: je většině nejpřednější loupežník. Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci odrumcaj se čisto. Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcaj se vypravil. Pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcaj se rychtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu.
1: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
0: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl.
1: Stojím ti na 3 kroky za zády.
0: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá.
2: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
0: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal.
3: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
2: Kdo je za tím stromem? Zeptal se rychtář Nevrátek.
1: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
0: Rychtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
2: Za to já jsem si doložil. Je v ní 3x přesoušený prach a hlazená olověná koule.
3: Pistol ti nevystřelí, Rumcaj si!
0: Znova křikl za dubem Cipísek.
1: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
0: odpověděl Rumcajs.
1: Počítej nám, Cipísku, do 3 a my na sebe střelíme.
0: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do 2 a nakonec smutně řekl
3: 3.
0: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne.
1: Krucíš!
0: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlhl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi.
1: Tak, rychtáři, a můžeme do repete.
0: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
2: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, není to omyl, slyšíte dobře, vla.

vlastní toho, že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne? Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Šahryjár dal srazit hlavu své nevěrné manželce, brával si každé noci děvče, panu, aby jí vzal panenství, potom jí dal zabíti. A neustal v tom po dobu 3 let, až v onom městě nebylo děvčete schopného sňatku. Potom král rozkázal vezírovi, aby mu přivedli děvče podle jeho zvyku. I vyšel vezír a pátral, ale nenalezl děvčete. Odebral se tedy do svého příbytku zklamán, sklíčen, boje se krále o sebe sama.
1: A vezír králův měl 2 dcery. Starší se jmenovala Šahrazád, to jest svobodného rodu, a mladší se jmenovala Dunjázád. Ta starší četla knihy. Říkalo se, že sebrala 1000 knih z knih dějepisných, týkajících se zašlých národů a dávno zmizelých králů a básníků. Co to je, že tě vidím zklamaného, snášejícího strast a zármutek? Vždyť pravil jeden z básníků: rci tomu, kdo má strasti, že trvání v nich není. Tak jako přejde radost, tak přejde utrpení.
0: Když vezír uslyšel od své dcery tuto řeč, vypravoval jí, co se mu zběhlo s králem, od prvního do posledního.
1: Při bohu, otče můj, provdej mě za toho krále.
0: Zapřísahám tě, nevydávej se nikterak v nebezpečí.
1: Musí to být. I dala Šahrazád příkaz své mladší sestře. Až se odeberu ke králi, pošlu pro tebe. Když potom ke mně přijdeš a uvidíš, že král dokončil se mnou svou věc, řekneš: sestro má, vypravuj mi nějakou povídku a nějaký příběh, jímž bychom si ukrátili noc a bdění. A já ti budu vypravovat povídku, v níž dá-li Bůh, on je vznešený, bude záchrana. Potom její otec vezír se s ní odebral ke králi. Když pak chtěl k ní král vejít, dala se Šahrazád do pláče. O králi, mám mladší sestru a chci se s ní rozloučit.
0: I poslal král pro ní. Ona tedy přišla ke své sestře, objala ji a usedla pod ložem. Král pak šel a vzal Šahrazádě panenství. Potom usedli, aby si pohovořili. Tu pravila Dunjázád: zapřísahám tě při bohu, sestro, vyprávěj nám nějakou povídku, již bychom si ukrátili bdění této noci.
1: I řekla Šahrazád: s láskou a úctou dovolili mi ušlechtilý král.
0: Když to král od nich uslyšel a měl špatnou náladu, zaradoval se, že si poslechne povídku, i dovolil jí to. V noci první pravila Šahrazád:
1: vypravuje se, o šťastný králi, že byl jednou jeden kupec. A ten měl mnoho jmění a jednání v různých městech. Jednoho dne pak nasedl a vyjel, aby vymáhal dluhy v nějakém městě. Tu ho přepadlo vedro. I usedl pod strom a vyňal z kývu chleba a datli. Když dojedl datli, odhodil pecku a hle, octl se u něho i Frýd dlouhé postavy a v ruce měl tasený meč. Vstaň, abych tě zabil, jako si ty zabil mého syna. Kterak jsem zabil tvého syna? Když si snědl tu datli a odhodil si její pecku, padla ta pecka mému synu na prsa, když šel mimo, i zemřel v tu chvíli. My Bohu náležíme a my se k němu vracíme. Zabil-li jsem ho, pak jsem ho nezabil, leč omylem. Chci, abys mi odpustil. Zkrať svou řeč, musím tě zabít. I povalil ho ten džin na zem a zdvihl meč, aby ho ťal. Věz, o Ifrite, že mám dluh a mnoho jmění, děti, manželku a zástavy. Nech mě, abych šel domů, doručil každému oprávněnému, nač má právo, a vrátil se k tobě na počátku roku. I učinil s ním ten džin úmluvu a propustil ho. On se vrátil do svého města, vyřídil všechny své závazky, pověděl to své manželce a svým dětem, udělal pořízení a zůstal u nich až do konce roku. Potom vstal, vykonal omývání, vzal si pod paží svůj rubáš, rozloučil se se svou rodinou a se svými sousedy a vyšel nerad. Oni pak nad ním zdvihli nářek a křik. Pak šel, až dospěl k oné zahradě. Zatímco tam seděl, pláče nad tím, co se mu stalo, hle, přistoupil k němu nějaký starý kmet, maje sebou gazelu řetězem spoutanou. Pozdravil onoho kupce a přál mu dlouhého žití.
0: Proč pak jsi vybral samotný sa toto místo k posedění, což obydlí to džinů není?
1: I spravil ho ten kupec o tom, co se mu zběhlo s oním ifrítem. Tu se podivil ten stařec s gazelou.
0: Při bohu, bratře můj, tvoje věrnost je nesmírná a tvoje vypravování podivuhodné. Kdyby byla ta věc jehlami v oční koutky psána, věru myslícím by výstraha tím byla dána.
1: Potom usedl u něho a dali se do hovoru. A hle, přistoupil k ním druhý stařec. Maje sebou dva psy. I pozdravil je. A ti dva psy byli černí chrti.
0: Proč jste si vybrali toto místo k posedění, což obydlí to džinů není?
1: I pověděli mu ten příběh od prvního do posledního. Ještě dlouho neseděli, když k ním přistoupil třetí stařec. Maje sebou meskyni světle hnědé barvy. I pozdravil je a otázal se jich, proč sedí na tomto místě. Oni mu pověděli ten příběh od prvního do posledního. Ale co se opakuje, to užitku neslibuje. I usedl u nich. A hle, kotouč prachu a ohromná smršť se přihnala zprostřed té stepy. Pak se prach rozhalil a hle, byl to ten džin. V ruce měl tasený meč a jeho oči metaly jiskry. Pak přišel k ním a vytáhl kupce za ruku z jejich středu. Pojď, abych tě zabil, jako jsi ty zabil syna mého a poslední výdech nitra mého. Potom ten kupec zabědoval a zaplakal a ti tři starci zdvihli pláč a bědování. Pak vystoupil z nich první stařec, ten s gazelou, a políbil tomu ifrítovi ruku.
0: O džine a koruno králů džinů, jestliže ti budu vypravovat svůj příběh s touto gazelou a uvidíš, že je podivuhodný, dáš mi třetinu krve tohoto kupce?
1: Ano, o starče, jestliže mi budeš vypravovat ten příběh a uvidím, že je podivuhodný, dám ti třetinu jeho krve.
0: I pravil ten stařec. Věz o ifrýte, že tahle gazela je moje sestřenka, mé maso a má krev. Oženil jsem se s ní, když byla mladá věkem a zůstal jsem s ní asi 30 let. Ale nebyl jsem z ní obdařen dítětem. Vzal jsem si tedy ženinu, i byl jsem z ní obdařen dítětem mužského pohlaví. I rostlo, sílilo a dosáhlo věku 15 let. Tu se mi nahodila výprava do jednoho města. I vydal jsem se na cestu s nádherným zbožím. A moje sestřenka, tahle gazela, se naučila kouzelnictví a věštectví i zaklela toho hocha v tele, onu otrokyni, jeho matku v krávu a odevzdala je pastýři. Já pak jsem přišel po dlouhé době z cesty i tázal jsem se na svého hocha a jeho matku.
1: Tvá žena zemřela a tvůj syn utekl, ale nevím, kam šel.
0: Tak jsem zůstal po dobu jednoho roku jsa zarmoucen v srdci s plačícím okem, až přišel největší boží svátek. Tu jsem poslal k tomu pastýři a rozkázal mu, aby mi přivedl tučnou krávu. I přivedl tučnou krávu a byla to moje otrokyně, kterou zaklela ta gazela. Pak jsem si vykasal podolky, vzal jsem do ruky nůž a chtěl ji podříznout. Tu zařvala, zabědovala a zaplakala. I podívil jsem se tomu a zmocnil jsem nesoucit. Přiveď mi jinou. Ale tahle moje sestřenka zvolala.
1: Podřízni ji. Nemám nad ní krásnější ani tučnější.
0: I rozkázal jsem pastýři, aby ji podřízl a stáhl. On ji tedy podřízl a stáhl, ale nenalezl v ní tuku ani masa, kromě kůže a kostí. I litoval jsem, že jsem ji dal podříznout. Když mi už lítost nebyla nic platná, dal jsem ji pastýři a řekl jsem mu, přiveď mi tučné tele. I přivedl mi mého syna. Když mě ono tele uzřelo, přetrhlo provaz a přiběhlo ke mně, třelo se o mne, bědovalo a plakalo. I zmocnil jsem nesoucit s ním a řekl jsem pastýři, přiveď mi nějakou krávu a tohle nech.
1: Musíš podříznout tohle tele v tento den. Vždyť je to den vznešený, požehnaný, v němž se podřezává jen něco pěkného. A my nemáme mezi telaty tučnějšího ani krásnějšího na dně.
0: Tentokrát neuposlechnu tvé řeči, abych podřízl tohle tele.
1: Při Bohu nesmírném, slitovníku slitovném, musíš je podříznout v tento vznešený den. A nepodřízneš-li je, pak nejsi mým manželem ani já tvou manželkou. Když od ní uslyšel tuto tvrdou řeč, aniž věděl o jejím záměru, přistoupil k tomu teleti a vzal do ruky nůž.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno, i zmlkla v řeči, k níž jí dovolení dáno. I řekl král, při Bohu nezabiju ji, dokud neuslyším konec jejího vypravování, neboť je podivuhodné.
1: Příběhy tisíce a jedné noci.
0: Když nastala noc druhá, pravila Dunjázád. Sestro má dokončí nám vypravování, to jest vypravování o kupci a džinovi.
1: Pravila Šahrazád, s láskou a úctou dovolí-li mi král.
0: I řekl král, vypravuj.
1: Došla mně zvěst o králi blažený a vladaři Bohem správně vedený, že ten stařec s gazelou vypravoval džinovi a ten džin se divil té podivuhodné řeči.
0: Pane králi džinu, to vše se zběhlo, zatímco moje sestřenka, ta gazela, přihlížela, viděla to a říkala, podřízni to tele, vždyť je tučné. Ale mně nebylo lehké je podříznout, nýbrž jsem rozkázal pastýři, aby s ním odešel. Druhého pak dne jsem tam seděl a hle, ten pastýř ke mně přistoupil a pravil, pane můj, řeknu ti něco, z čeho se budeš veselit. Já mám dceru a ta se naučila kouzelnictví za své mladosti od jedné staré ženy. Když si mi včera dal to tele, vešel jsem k ní. Tu pohlédla má dcera na ně a zakryla si tvář.
1: Otče můj, klesla moje čest u tebe, že ke mně přivádíš cizí muže?
0: A kde jsou ti cizí muži?
1: Tohle tele, které máš sebou, je syn našeho pána a je zakletý. Zaklela ho manželka jeho otce, jeho a jeho matku.
0: Když jsem uslyšel o džine od toho pastýře tuto řeč, vyšel jsem s ním, jsa opojen bez vína velkou radostí a veselostí, až jsem přišel k jeho domu. Je pravda, co pravíš o tom teleti?
1: Ano, pane můj, je to tvůj syn.
0: O dívko, vysvobodíš-li ho, náleží ti ode mne, co je v ruce tvého otce zdobytka a peněz.
1: Pane můj, nemám touhy pojmění, leč se dvěma podmínkami. První je, že mě provdáš za něho. A druhá, že zaklej tu, která jeho zaklela, a neli, pak nejsem bezpečná před její šalbou.
0: A máš mít nad to, čeho si žádala, všecko, co je v ruce tvého otce. Tu vzala misku a naplnila ji vodou. Potom nad ní zaříkávala a pokropila jí do tele.
1: Jsi-li tele a stvořil-li tě jím Bůh, on je vznešený, zůstaň v této podobě. Ale jsi-li zaklet, vrať se do své první podoby s dovolením Božím. On je vznešený.
0: A hle, tele se otřáslo a stalo se mým synem. Potom jsem o džine provdal za něho pastýřovu dceru. A ona zaklela mou sestřenku v tuto gazelu. A tohle je můj příběh.
1: I řekl džin, tohle je podivuhodný příběh a dávám ti třetinu jeho krve.
0: V tom přistoupil ten druhý stařec, ten s těmi dvěma psy, chrty, a pravil džinovi. Budu ti vypravovat, co se zběhlo. A uvidíš-li, že to vypravování je podivuhodnější, dáš mi třetinu jeho viny?
1: Bude-li tvé vyprávění podivuhodnější, máš to mít.
0: I pravil mu ten stařec. Věz, pane králi džinu, že tihle dva psi jsou moji bratři a já jsem třetí z nich. Zemřel mi otec a zůstavil nám 3000 dinárů. Já jsem otevřel krám, abych v něm prodával a kupoval, a taktéž ti dva bratři. Ještě jsem tam mnoho neposeděl, když můj starší bratr prodal zásobu svého krámu, nakoupil zboží a vydal se na cestu. Byl pak pryč od nás plný rok. A jednoho dne stanul u mne prozebník. I řekl jsem, naděl Bůh. On mi pravil plačky. Neznáš mne už? Majetek můj za své vzal a stav můj se bídným stal. Tu jsem si ho prohlédl a hle, byl to můj bratr. I uvítal jsem ho, zavedl jsem ho i hned do lázní a oblékl jsem ho. Potom jsem prozkoumal své účty i shledal jsem, že jsem vyzískal 1000 dinárů, takže má jistina činila 2000. I rozdělil jsem to mezi svého bratra a sebe. On pak to vzal potěšen a otevřel si krám. A zůstal jsem tak dny a noci. Poté zas můj druhý bratr prodal, co měl, nakoupil zboží a vydal se na cestu a byl pryč od nás celý rok. Potom ke mně přišel tak, jako přišel jeho starší bratr. Dal se do pláče a pravil, bratře můj, tohle bylo souzeno. A hle, jsem chud, nevládna jediným dirhamem a nahý, nemaje na sobě košile. I vzal jsem ho, o džine, zavedl ho do lázní a oblékl jsem ho v nový úbor. Pak jsem, o ifrite, udělal počet svého krámu i viděl jsem, že jsou toho 2000 dinárů. I chválil jsem stvořitele, sláva jemu, on je vznešený, a dal jsem svému bratru 1000 a mně zbyl 1000. Můj bratr pak šel a otevřel si krám. Potom po nějaké době přistoupili ke mně moji bratři a chtěli, abych se s nimi vydal na cestu. Ale já jsem s tím nesouhlasil, až nám uplynulo 6 let. Bratři moji, nuže já se s vámi vydám na cestu, avšak přineste svoje, abychom spatřili, jaké máte jmění. Ale nenalezl jsem u nich nic, neboť promrhali vše, poněvadž se oddávali jídlu a pití a zábavám. I neřekl jsem nic, nýbrž jsem šel, udělal jsem počet svého krámu. A shledal jsem pak, že mám 6000 dinárů. Tyhle 3000 dinárů náleží mně a vám, abychom jimi obchodovali. A ty druhé 3000 dinárů zakopeme. Možná, že se mi stane, co se stalo vám. Až pak přijdu, budu tu mít 3000 dinárů, abychom si z nich otevřeli krámy. Najali jsme loď a plavili jsme se po dobu plného měsíce. Potom jsme vpluli do jednoho města a utržili jsme na jednom dináru 10 dinárů. I chtěli jsme odplout, když tu jsme nalezli na mořském břehu dívku, jež měla na sobě roztrhané hadry. Ona pak mi políbila ruku.
1: Pane můj, jsi schopen dobrodiní a laskavosti. Odměním se ti za ně.
0: Já miluji dobrodiní a laskavost, i kdyby ses mi neodměnila.
1: Pane můj, ožeň se se mnou a vezmi mě do své země. Vždyť já se ti odevzdávám. Nedej se zmást mým vzezřením.
0: I vzal jsem ji a oděl ji a prostřel jsem jí na lodi krásné lůžko. Potom jsme odpluli a moje srdce si jí vroucně zamilovalo. Ale moji bratři ti na mne žárlili, záviděli mi mé peníze a mé zboží. Vešli ke mně, když jsem spal vedle své manželky, odnesli nás spící a hodili nás do moře. Když moje manželka procitla, otřásla se a stala se ifrítou. Vzala mě na záda a vynesla mě na nějaký ostrov.
1: Tu jsem, tvoje otrokyně. Zachránila jsem tě od smrti s dovolením božím. On je vznešený. Věz, že jsem džinna. Uzdřela jsem tě i zamilovalo si tě mé srdce pro Boha. Ty ses pak se mnou oženil. A nuže, já jsem tě zachránila před utonutím, ale rozhněvala jsem se na tvé bratry. Odletím k ním ještě této noci. Potopím jejich loď a zahubím je.
0: Zapřísahám tě při Bohu, nečiň tak. Vždyť přísloví praví, stačí špatně jednajícímu jeho čin. A oni jsou moji bratři každým způsobem.
1: Při Bohu musím je zabít.
0: I prosil jsem ji o slitování. Potom si mě naložila na záda, vzlétla a složila mě na střechu mého domu. Pak jsem otevřel dveře, vyňal, co jsem ukryl pod zemí, otevřel jsem svůj krám, když jsem byl pozdravil lidi, a nakoupil jsem zboží. Když pak nastal večer, vrátil jsem se domů i nalezl jsem tyto dva psy přivázané ve svém domě. Když mě uzřeli, zdvihli se ke mně, plakali a věšeli se na mě.
1: Tohle jsou tvoji bratři.
0: A kdo s nimi tohle učinil?
1: Já jsem poslala ke své sestře a ona to s nimi učinila. A budou vysvobozeni až po 10 letech.
0: A tohle je můj příběh.
1: I řekl džin, je to podivuhodné vypravování a dávám ti třetinu jeho krve a jeho viny.
0: Pravil ten třetí stařec, ten z Meskyní. Já ti budu vypravovat příběh ještě podivuhodnější, než jsou ty dva. A dáš mi zbytek jeho krve a jeho viny, o džine?
1: Ano, vypravuj.
0: O přemocný panovníku a džinů náčelníku, tahle Meskyně byla moje manželka. I vydal jsem se na cestu a byl jsem od ní vzdálen plný rok. Potom jsem dokončil svou cestu, přišel jsem k ní v noci a tu jsem uzřel černého otroka ležícího s ní na lůžku. Smáli se a líbali se a laškovali spolu. Když mě uzřela, pospíšila si a postavila se ke mně sečbánem, v němž byla voda. Pak promluvila nad ním, pokropila mě a pravila.
1: Vyjdi z této podoby do podoby psí.
0: I stal jsem se i hned psem. Pak mě zapudila z domu. I běžel jsem bez ustání, až jsem dospěl ke krámu jednoho řezníka. Tu jsem přistoupil a jel se žrát kosti. Když mě majitel krámu uzřel, vzal mě do svého domu. Jakmile však mě uviděla řezníkova dcera, zakryla si přede mnou tvář.
1: Přivádíš k nám muže a vstupuješ s ním k nám.
0: Kde je ten muž?
1: Tenhle pes je muž, jejž zaklela jeho žena. Ale já ho mohu vysvobodit.
0: Zapřísahám tě při Bohu, dcero má, vysvoboď ho. I vzala džbán, v němž byla voda, a promluvila nad ním a pokropila mě z něho trochu.
1: Vyjdi z této podoby do své první podoby.
0: I vrátil jsem se do své první podoby. Pak jsem jí políbil ruku a řekl jsem jí, chci, abys zaklela mou manželku, jako ona zaklela mne.
1: Až ji uvidíš spící, pokropí touto vodou a promluv na ní. Ona pak se stane tím, čím si budeš přát.
0: I stala se meskyní a je to tahle, na kterou hledíš svýma očima. O přemocný panovníku a králů, džinů, náčelníku. Ano, při Bohu, tohle je můj příběh a co se mi zběhlo.
1: Když pak ten stařec dokončil své vypravování, zachvěl se džin rozkoší a dal mu třetinu jeho krve.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno i zmlkla v řeči, k níž jí dovolení dáno.

0: To je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve 3 letech čte noviny.
1: Žasné návštěva.
0: Ale kde pak?
1: Říká maminka.
0: On jenom luští křížovky.
2: To byl chytrý chlapeček.
3: On umí číst i psát.
2: Asi poslouchá Pink Radio.

0: Jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
1: Ano. Příklad, Hurweis. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
2: Nelží, dívtko.
1: Tím ji urazíš.
2: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
1: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
2: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
1: Manko, ty se domníváš.
2: Že babinka je na omylu?
3: Kde pán, kurvinku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
2: A co se domnívám?
3: Dománko, no co? No co? Co se vlastně Hurvínek domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
0: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
1: A další věc, Hurweis, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš...
2: Abych nějakou neslíznul.
1: No to taky. Ale koukáš mi do očí, ne kde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi...
2: Pokuřím oku.
1: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká... jako... Počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
3: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
1: Jo, no určitě. Budeš tvrdlikat. To se ví, že mluvíš, ale co řekneš nejdřív?
3: Halo.
1: Ne, představíš se.
3: Svým jménem, že ano.
1: No čím jiným? To se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
3: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
1: No to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
3: No, když já zvedla telefon, tak kdo asi?
1: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
3: Že já? No, co bych se tím tajila, že ano?
1: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
0: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
2: Jak mám taťolovi koukat do očí, když mu telefonu, vystrčím hlavu z telefonu nebo co?
3: Ale vůbec ne. Pan Spejbl musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
0: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
2: Aha.
1: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
0: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, Hurvinku.
2: Teď už to vím.
3: No, teď už to víme.
2: Teď už víme, jak se chovat.
3: Nestačí však znalosti.
2: Musíme tež dodržovat
3: abecedu slušnosti. A vy taky, děti.
4: Vigi hádanka.
5: Vyčaruje co kdo chce.
6: Maso, buchty, ovoce.
5: Také byste chtěli kousek?
6: Jak se volá na obrousek?
7: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
8: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky Obušku z pytle ven.
7: No.
8: Takže na obušek se volalo Obušku z pytle ven.
7: Ale tohle je jiná pohádka.
8: To je skoro stejná pohádka. A volalo se
7: Ubrousku.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky. Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš. Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík. To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil. A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej. Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru? On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále. A tak dále, a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
0: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
0: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
0: Ale má?
1: A koho?
0: Nás,
1: zvolal Hihlík triumfálně.
0: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
1: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor. Kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Dvakrát jed a princezna. Ve španělské zemi žil kdysi dávno jeden voják. Jmenoval se Juan, ale nikdo mu neřekl jinak než dvakrát jed. Ať dělal, co dělal, všechno dělal dvakrát víc než ostatní. Práce udělal za dva, sílu měl za dva, odvahy za dva. Když se smál, smál se vždycky za dva a hlavně za dva jedl. A někdy jedl i za tři nebo za čtyři. A ještě měl hlad a rozhlížel se, kde by co snědl. Juan se nebál nikoho na světě a s každým se uměl vypořádat raz dva. A jestliže popletl hlavu všem děvčatům z celého Španělska, není divu, že se do něj zamilovala samotná princezna, králova dcera. Ucházeli se oni urozenci z celé země, synkové z hraběcích i knížecích rodin, ale princezna myslela jen na Juana a umínila si, že se za jiného nevdá, i kdyby se měl zbořit celý svět.
1: Král už si s ní nevěděl rady. Zavolal Juana a řekl mu přísně. Ty jsi, Juan, řečený dvakrát jed? Juan se postavil do pozoru a mlčel, protože si myslel, že je to zbytečná otázka. Král se obrátil na princeznu a zeptal se. Pověz mi, to je ten voják, co se ti tak líbí? To je on, řekla princezna. A líbí se mi, protože je odvážný, hodný a statečný. Král si chvíli Juana prohlížel a potom řekl. Kdo se chce oženit s princeznou, musí si ji zasloužit. Když splníš, co ti uložím, smíš si princeznu vzít. A teď dobře poslouchej. Slyšel jsem, že daleko v arménské zemi je na vysoké hoře zámek a v tom zámku sídlí duch nejhorší ze všech duchů. Vydej se do Arménie a přines mi z toho zámku něco, co mi dokáže, že jsi tam doopravdy byl. Juan neřekl tak ani tak, obrátil se a rázně vypochodoval z paláce. Na zítří ráno se vydal na cestu. Kráčel pořád rovně za nosem, hvízdal si a těšil se, až zase uvidí princeznu. Na zádech nesl pytel plný chleba, aby neměl po cestě hlad. Když se přiblížilo poledne, vytáhl z pytle velký pecen.
0: Sotva si dvakrát ukousl, objevila se na cestě sehnutá babka. Pohlédla na Juana a řekla, dobrou chuť, vojáčku. Děkuju ti, babičko, řekl Juan a hned dodal, nechceš si vzít se mnou? Abych pravdu řekla, odpověděla babka, zrovna jsem dostala hlad. Posadila se do trávy a Juan jí dal polovinu chleba. Chvíli tak seděli a jedli, až se babička zeptala, kam pak máš vlastně namířeno, vojáčku? A cože tak sám? Juan mávl rukou a řekl, to ti nemůžu povědět, ale je to daleko, moc daleko, až v zemi arménské. V zemi arménské, podivila se babička, to je dál, než si myslíš. To bys mohl jít celý rok ve dne v noci a ještě bys tam nedošel. Ale byl jsi ke mně hodný a já se ti odměním. Ukaž ruku. Juan natáhl ruku, babka mu navlékla na malíček blýskavý prsten a řekla, ten prsten má velikou moc. Když si budeš něco přát, jenom s ním zatoč a hned se ti splní všechno, co chceš. Juan se zasmál. Děkuju ti, babičko. Něco takového jsem zrovna potřeboval. Rozloučil se s babkou a kráčel dál.
1: Brzy došel do mé vsi. Zeptal se lidí, kde je kovárna a za chvíli stál před kovářem. Zahlaholil na pozdrav a řekl. Kováři, ukovej mi kleště, ale pamatuj si, že musí vážit 2 centy. 2 centy, podíval se kovář, přiznám se ti, že něco takového nedokážu. A kdybych to dokázal, k čemu ti budou takové kleště, stejně bys je ani nezvedl. Zvedl, nezvedl, odpověděl Juan. Já už si s nimi poradím. Když tedy dovolíš, udělám si je sám. Popadl v koutě dva veliké kusy železa, přidržel je v ohni a otáčel jimi tak zručně, že se kovář ani nestačil dívat. Za čtvrt hodiny byly kleště hotové. Poslouchej, řekl kovář, když se vzpamatoval, nechceš zůstat se mnou takového pomocníka, abych pohledal? To nejde, odpověděl rázně Juan. Mám před sebou moc dalekou cestu. Žij si tady dobře.
0: Hodil si kleště přes rameno a vyšel z kovárny. Na návsi se zastavil, otočil prstenem na malíčku a řekl pěkně nahlas. Ať jsem v zemi arménské, na zámku nejhoršího ze všech zlých duchů. Sotva to dořekl, vznesl se do vzduchu jako pták. Letěl přes hory a údolí, přes moře i lesy, přes města i osamělé dvorce. Než se nadál, uviděl pod sebou na vysoké skále zlatý zámek a už stál na nádvoří. Přehodil si kleště na druhé rameno a vešel do paláce.
1: V tu chvíli se před ním objevil zlý duch, nejhorší ze všech duchů. Netvářil se nijak přívětivě, ale Juan se nelekl. Ty jsi pán zlatého zámku? Zeptal se zpříma. To jsem, zaskřehotal zlý duch. Co tu pohledáváš, bídný červe? Juan ho místo odpovědi popadl do kleští a pevně sevřel, aby mu zlý duch neutekl. Potom otočil rychle prstenem a řekl, ať jsem zase zpátky na zámku našeho pana krále. A už letěl přes hory a doly, přes moře i lesy, až spatřil v hlubině pod sebou španělskou zemi a v ní královský palác. V mžiku stál před králem. Pane králi, řekl rázně, tady máš nejlepší důkaz, že jsem byl na zámku zlého ducha v zemi arménské. Pro jistotu ti přináším samotného pána zámku, abys mi věřil. Zlý duch se svíjel v kleštích, prskal oheň a tolik páchl sírou, že se král popadl za nos a málem se zalkl. Hned ho pusť, vykřikl na Juana, nebo se udusím. Juan otevřel kleště a zlý duch vyrazil oknem k obloze. Zůstali po něm jen saze na stropě i na stěnách a ostrý pach síry.
0: Juan stál rozkročen před králem a čekal beze slova, až mu král přivede princeznu. Král se však k tomu pořád neměl. Ukázal na obrovité kleště v Juanových rukou a zeptal se, kde jsi vzal ty veliké kleště? Nikde jsem je nevzal. Udělal jsem si je za čtvrt hodiny v jedné vesnické kovárně. Chceš je? Ne, odpověděl rychle král. Jenom si je nech, jsou tvoje. A běž se umýt do kádě s vodou. Páchne z tebe síra a saze máš od hlavy až k patě. Potom si promluvíme, co dál. Juan se šel umýt do kádě s vodou a král zatím honem přemýšlel, co má dělat.
1: Za chvíli stál Juan před ním znovu čistěnký a veselý, zeširoka se usmál na krále a čekal na princeznu. Ale král řekl, odvážný jsi, to uznávám. Rád bych však věděl, jestli jsi také šikovný. Poslouchej dobře, co ti povím. Mám za městem veliký dvorec a v něm je 1000 holubů. Možná jich je o trochu víc, ale 1000 jich je určitě. Jdi tam a přines mi je. Juan se obrátil a rázně vypochodoval z paláce. Šel přes celé město a hvízdal si na cestu. Když došel do královského dvorce, postavil se mezi vrata, otočil prstenem na malíčku a řekl hodně nahlas. Všichni holubi okamžitě ke mně. V tu chvíli se ozval ze všech stran pleskot holubích křídel a Juan zmizel v obrovském hejnu holubů. Usedli mu na ramena, na hlavu a ti, co se už nikam nevešli, kroužili kolem něho.
0: Král právě seděl na trůně a měl radost, jak se Juana zbavil. Náhle uslyšel na schodech pleskot tisíců křídel a vyskočil. Do královské síně vplul obrovský mrak holubů. Co se to děje? Vykřikl zděšeně. Uprostřed vířícího hejna se ozval Juanův rázný hlas. Pane králi, tady máš své holuby. Nechybí ani jeden, můžeš si je spočítat. Honem je pust zpátky, vykřikl král. Už je nechci. Juan otočil prstenem a řekl tiše. Holoubci, vraťte se domů. V tu chvíli byly holuby pryč. Uprostřed síně stál Juan, rovný jako svíčka a usmíval se od ucha k uchu.
1: Vidím, řekl král, že jsi nejenom statečný, ale i šikovný. Jenom bych ještě rád věděl, jestli jsi také tak silný. Teď ti uložím zkoušku síly. Zítra ráno přijdeš k řece a tam mi to v poctivém zápase dokážeš. Juan se zasmál a zvolal veselé. To ti mohu dokázat hned. Přikročil blíž ke králi a rozpřáhl obě ruce. Avšak král zvolal rychle. Zítra je času dost, teď můžeš jít. Juan se obrátil a vyšel rázně z královského paláce.
0: Prošel bránou a zastavil se. Stál mlčky a přemýšlel. Pak zdvihl hlavu a řekl si nahlas. Už to tak vypadá, že mi král bude ukládat jednu zkoušku za druhou, jen aby mi nemusel dát princeznu. Může mě takhle zkoušet měsíc, rok, třeba 10 roků. Tak to tedy ne. Blázna mu dělat nebudu. Otočil prstenem na malíčku a zvolal. Princezno, okamžitě ke mně. V tu chvíli stála před ním princezna. Usmála se na něj šťastně a objala ho. Potom se obrátili k bráně královského paláce zády a odešli spolu do města.

Já bych se ženil jako dnes. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla. Okujas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku. A neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě za trochu lásky.

0: chápečku? Jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
1: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
2: No to už mu právě

tam je důl, kde je důl, tam by běh. Je to mávíšky půl, maličký permoník, kde je důl, tam je důl.

0: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny, ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
1: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí.
0: Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba. Táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejmladší bratr řekl:
2: bratři, rozejděme se. Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí.
0: Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovno. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu jí přece líto a řekl:
2: proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
3: Bojím se tvého psa, panáčku,
0: řekla baba.
3: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
0: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala:
3: peču, peču zajíce, mně zajíc, tobě nic.
0: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil. A než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá. Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem, straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl. Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři, a prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval, podoba mu byla nápadná, i zeptal se ho. Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci? Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou. Byli u nás, řekl pán. Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí. Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný, veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
3: Ráda bych,
0: skuhrala baba.
3: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
0: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy, proutek jí hodil do ohně a křičel. A teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě hned roztrhal. Baba se zaškrtila a řekla.
3: Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil. Nebýt toho, bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
0: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
3: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
0: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi.
1: A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela.
0: Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popela. Z popela vyletěl černý havran. Zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.
4: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle s písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk. Helsing.

Ježíšek se ptá, oral lisy, tatíček se ptá, oral lisy. Oral jsem oral, ale málo. Oral jsem oral, ale málo. Kolečko se mi polámalo, kolečko se mi polámalo. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodářit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, si doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli si oral. Natáhnu pérko a můžeme zpívat.

0: Igy básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jednou. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Fotbal to je hra. Taťoldův večerníček.
1: Ber ho. Neber ho. Podrž ho. Ale ne, nedrž ho.
0: Nadar. Taťuldo, ty se díváš na televizi.
1: No, asi, vidíš, ne?
2: A nedávají náhodou večerníček.
1: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
0: Ne.
2: Si my dneska žádné nemáme.
1: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
0: A budeš se ještě koukat dlouho, Taťuldo?
1: Pozor na něj.
2: Na Horvínka.
0: Proč na mě?
1: Šmanko, to je moula.
2: Horvínek.
1: Co?
2: Že jestli Horvínek.
1: Co je s ním?
2: Jestli je moula.
0: Já?
1: No jo, no.
2: Taky si to myslím. A co vy?
1: Co já?
2: Koukáte na fotbal, že jo?
1: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
2: To se vám nedivím?
0: No baví tě to?
1: No jo, porad. Já, to je něco.
2: Jo. Ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak nový, nový.
1: Máni, kam to lezeš? Nevíte. Prosím tě, stoupni si někam stranou.
2: Proč?
1: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
2: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo?
1: Uvnitř.
2: To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
1: Uvnitř.
2: Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ty jeho kamarádi Pani. Kopají, nechce, že jo?
1: Prosím tě, jak to myslíš?
2: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
1: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
2: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
1: Prosím tě, uhni.
0: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
2: Poštou?
0: No.
1: Máni, uhni.
2: Jo.
0: No.
2: A proč?
1: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
2: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
0: Máni, to neřeš.
1: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
2: Co?
1: Máni, uhni. Stoupni si dál.
2: Už jdu, no.
1: No, konečně. A ty hurvaš taky uhni.
0: No jo, už jdu.
1: Kde máš oči, ty nádhero?
2: Já.
1: A s tebou se nebavím, Máni.
2: Tada.
0: Ten ti to nandal, co?
2: No.
1: Jak to hraješ, ty bambulo?
0: Já nic nehraju.
1: S tebou se nebavím, hurvajs.
0: Tada.
2: Ten ti to nandal, co?
1: Já se na to nemůžu koukat.
2: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
1: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
2: A tak jo, no.
1: To je konec.
2: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
1: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
2: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
1: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
2: Ano, prosím, ale studeným.
1: Cože?
2: To znám totiž z domova. Babinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
1: Já ti dám šokem.
2: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak a se nenastydnete, pane Spejble.
0: To určitě, Taťuldo, to určitě.
1: Co, já?
2: Jo.
0: Tati, a až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
2: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
1: Já tady nebudu.
0: Ty, Máni, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na Taťuldu vymysleli. Televize je naše. teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
2: Moja řeč, zapni honem tu televizi.
0: Provedu.
2: Yes, stihli jsme to.
0: Sláva.
3: Digi hádanka.
4: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
3: Už víte, co to je?

0: Zakazuji ti to.
1: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
0: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
1: Už nemohu. Už se mi nechce.
0: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
1: Mohu se posadit?
0: Nařizuji, aby ses posadil.
1: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
0: Nařizuji ti, aby ses ptal.
1: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
0: Všemu.
1: Všemu?
0: Všemu, co vidíš.
1: A hvězdy vás poslouchají?
0: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
1: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
0: Budeš mít západ slunce.
1: A kdy to bude?
0: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
1: A kdy to bude?
0: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
2: Malý princ zíval. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
1: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
0: Neodcházej, neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
1: A čeho?
0: Ministrem spravedlnosti.
1: Ale vždyť není koho soudit.
0: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
1: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
0: Budeš tady soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
1: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
0: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš pokaždé milost. Stejně je tu jenom jedna.
1: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
0: Ne.
1: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
0: Jmenuji tě svým velvyslancem, velvyslancem, velvyslancem.
2: Dospělí jsou hrozně zvláštní. Pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.
3: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Ahoj holky a kluci, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Šmejdím a šmejdím kolem klávesnice a hledám pro vás zajímavosti a neobvyklosti a odpovědi na vaše otázky. Dnes vám budu povídat, s čím mě překvapil Piggy. Přines si od kachny Justýny katalog cestovní kanceláře a ukazoval mi, kam bych chtěl všude jet, když máme na obzoru ty prázdniny. Tak jsem mu začala hledat na internetu obrázky z různých koutů světa. Znáte ho, divil se úplně všemu, chtěl jet okamžitě úplně všude a pak se najednou zasek na jedné fotce a od ní jsme se už nehnuli. Do mý internetový prázdninový cesty mi totiž přišel obrázek pouště. A uprostřed té pouště byl kaktus. Piggy, protože je hrozně zvědavej, se hned začal vyptávat, jak to vlastně s tím kaktusem je. Jak to, že takhle roste na poušti v suchu a bez vody. Že jemu by takhle všechno uschlo, kdyby nezalejval, a že kachna Justýna by měla záchvat, kdyby to měla na zahrádce takhle vyprahlý, a že ten kaktus to sucho zvládnout nemůže a tak, a co o tom jako vím. Tak jsem se zahryzla do sítě, zašmejdila jsem si, a co myslíte? Haha, tady je odpověď. Není to tak, že by kaktus vodu nepotřeboval. Jako všechno, co je živý, i on potřebuje vodu k přežití. Ale všichni víme, že voda v poušti může být docela problém. Kaktusy si kvůli nedostatku vody vyvinuli speciální schopnost, díky který můžou uchovávat vodu,

která se k ním dostane, a čerpat ji postupně a hodně dlouhou dobu, takže to zase vydrží až do dalšího deště. Většina kaktusů má kořeny celkem nehluboko, skoro až nahoře u země. Je to kvůli tomu, aby dokázali nasát všechnu vodu i z maličkých deštičků. Různý druhy kaktusů se poušti různě přizpůsobily. Třeba takový ty pichlavý kaktusy. Ty trny kdysi bývaly vlastně listy. Vývojem se za tisíce let přeměnily na trny. A ty trny vlastně chrání kaktus. A jak? No přece díky trnům nemůžou kaktusy oždibávat žádný zvířata a ubírat mu tím tak vzácnou vláhu. Kaktusy jsou v poušti vlastně takový malý zázraky. Ví se o nich, že jsou schopní nacucnout hodně vody najednou a pak s ní hezky hospodařit. A tak kaktusy tou vodou, která se v nich schovává, už nejednou zachránili žíznící ztracený cestovatele. Ty jo, tyhle velký rozvětvený kaktusy, co jsou skoro velký jako stromy, ty zásobárny životodárný vody, ty bych teda někdy chtěla vidět. Nedivím se, že z nich byl Piggy tak vyvalený. No, letím šmejdit dál. Mějte se, písklata.

0: Jednoho dne povídal Honzík tátovi. Táto, já už nechci být prostým člověkem. Chci být pánem. Táta na to. O, já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal. Ale víš-li pak, Honzíku, že takový pán musí umět latinsky? Což je o latinu. Půjdu do světa a latinsky se naučím. Myslíš-li si, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkus to. Honza si nabral do kapes hnětánek a šel do světa učit se latinsky. S chutí kráčel přímo za nosem, ale že jakživ nebyl dále než za humny, nemálo se podivil, když vystoupil na první vršek a před sebou uviděl kus krajiny, kterou nemohl ani přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak ho celý asi přejdu. Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv potkal nějakého pána, dával pozor, co říká, neboť si myslel, že je to latinsky. Nejdřív uviděl pána, který stál na záspy a komu si povídal sud kulatý. Jak ta dvě slova Honzík zaslechl, hned si je 10krát zopakoval, aby je nezapomněl. Sud kulatý, sud kulatý, sud kulatý. Šel dál a tu uviděl pána, který ležel v okně. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal Ristupie! Sud kulatý, Ristupie, opakoval si Honzík. Už umím 5 latinských slov? A než se naděju, bude ze mě pán. O 100 kroků dál stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru, říká, tu je kára. Sud kulatý, Ristupie, tu je kára, předříkával si Honzík. A když to dobře uměl, poskočil radostí a povídá sám sobě, já nevím, co ten táta měl, vždyť mi latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho zavedla okolo zahrady, kde právě ryl zahradník. Tu vejde do zahrady pán a zlostně zvolá, tento ryje, sud kulatý Ristupie, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví, přemýšlí a povídá, noč bych se té latiny tolik učil, náš pan kantor neumí o nic víc, a přece je to pán. Kdybych si toho měl pamatovat ještě víc, mohly by se mi myšlenky splést a zapomněl bych jedno pro druhé. Po této moudré úvaze se Honzík otočil na patě a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl vstupovat do dveří. No, jak umíš latinsky? Sud kulatý, Ristupie, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude mluvit jinak než latinsky. Co to žvatláš? Tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo a zeptala se po chvíli, a kde pak si chlapče celý den chodil? Tu je kára, tento rije, zase na to Honza. Což se ti to v hlavě popudilo? Hněvala se máti, ale Honzík spustil od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý Ristupie, tu je kára, tento rije. A že to říkal velmi zčerstva, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma svému muži, tomu našemu klukovi se vzněla v hlavě fantas. Blábolí a neví co. Musela jsem se zeptat starého pastýře, co s ním máme udělat. A už to vím. No a co? Radil mi, abychom mu vlili z výšky a z nenadání na hlavu studenou vodu. To můžeme zkusit hned, protože sedí venku pod stájí všecek zamyšlen. Vezmi vědro studené vody, vylez nahoru na stáj a poklopem ji dolů na něho vlej. Aspoň hned uhlídáme, zdali to pomůže. Máma popadla vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co mu hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava. Táta přišel a jakoby o ničem nevěděl. Divil se, kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával si latinsky. Tu najednou jakoby se nebe roztrhlo a chtělo mě zabít, bědoval Honza. Já myslel, že z česky už mluvit zapomněl. A vida, ono ti to jde docela dobře, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vleknutí všechna latinská slovíčka zapomněl. Pán Bůh sám ti je z hlavy spláchl, protože máš být starým poctivým Honzou a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídá, je uzdraven. A bohdá, že mu fantaz do hlavy víc už nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně, hezky česky a o latině nechtěl ani slyšet.
1: O čertovi drchničkovi.

Hrom a peklo do kredence, zahromoval čert drchnička. Praštil se šitím a šel raději vybírat do kurníku rohatým slepicím čertí vejce. Pošťák, čert třesolír, s netopířími křídly právě doletěl z ranní poštou k satanáši Chvostanovi. Pekelné stroje rachotily, pára syčela, čírťata přikládala polena a taky se učila u mistrů čertů pekelnictví. Čert drchnička chodíval v mládí za pekelnou školu. Z lenosti se čertímu řemeslu nevyučil, až ho zahálka Margulína dostala do své moci. Tak se z něho stal časem líný, ospalý šlak čert pro všechno. Musel zašívat potrhané kožichy, spravovat kopita, látat čertí podšívky a staral se i o rohaté slípky. Šlach čerte, udělej tohle a tamhle to, nelez do pasti, trulante, táhni k rohatým slepicím. A Marbulína se mu jen vysmívala. V pekelné sloji se rozeřvala siréna. Čerti vyskákali z barabizem, pytlů, brlohů, chatrčí, třestili řetězy a pastmi na lidičky. Bleblemele budeme debatovat, bleblemele. Satanáš vypnul kopitem sirénu. Čerti se mu plazili pod žíhanou pláštěnkou. Nejmocnější pekelníče Chvostane, jsme tu jen a jen k tvým službám, bleblemele, bleblemele. Drazí čerti, drahé čertice, píše nám dědeček Mikuláš, bude potřebovat zase naši pomoc. Předvečer svého svátku vyjede s plnými saněmi hraček, dárků a bude je nadílet hodným dětem. Ale potřebuje také čerty, kteří by vyprášili kaťata neposedům, chytačům lelků a líným ospalcům. A kluky, aby drobátko přiučili čertovskému řemeslu. Kdo z čertů se přihlásí dobrovolně, toho pak nebudeme nutit. Čert drchnička kulil dobromyslně oči a drmolil. Moje chvíle přišla. V pekle mě už nečeká radost ani postup. Konečně té zahálce Marbulíně uteču. Na zemi to přece musí být lepší. Vždy jsou tam lidi. Drápy i ocas se mu třásly strachy. Kopito drnčelo, ale chlupatou ruku přece jen zvedl. Ble, ble, mele, já, satanáši, drchnička, safra. No a další? Nikdo se už nepřihlásil. Tak tedy z čertí menažerie za účelem vánoční nadílky poletí s Mikulášem dobrovolníci. Utrhni ucho, vlkouš a drchnička. Ostatní čerti a čertice zpět ke strojům a kotlům. Rozchod. Vytři ke mně. Čertímu trojlístku se ježili ocasy zvědavosti a strachy. Vyčistíte si zuby, vyleštíte kopítka, vidle vykartáčujete kožichy, aby se vás děti nepoděsili a měli vás rády. Opakujte to po mně, drchnička, dvakrát. Když čerti jakž takž vydrmolili úkoly, satanáš pokračoval. Ocasy přistřihnout, rohy a řetězy namazat čertím lůjem a železa pořádně zakovat. Z březových větviček nadělejte proutěný koš metliček a košťat. Dejte se do práce. Nezapomeňte pro mě přivést taky dárček. Ano, no přece dušičky, co už dozrály do pekelných kotlů. Rozumí se, aby to Mikuláš neviděl. Pak hned napsal satanáš Chvostan Mikulášovi, že vyhoví jeho prozbě a čertí brigádu mu zapůjčí. Mikuláše budou očekávat u pekelné brány. Má úcta vždy k službám satanáš Chvostan naschledanou. Pošťák netopír třesolír, dopis sklofnul do zobáku, až ten dopede odletět Mikulášovi.

Mikuláš už se připravoval. Vyspravil si stařičké potrhané roucho. Berlu si vypůjčil od pastýře měsíce a přetřel drobátko žlutou barvou, taky se opravdově blejskala jako zlatá, a scháněl dobré vysoké boty. Jeho válenky byly děravé a na nové neměl nyní divu, když nakoupil dětem tolik hraček a dárků. No což, silné ušterikované fusaklíky od hvězdy večernice to spraví. Konečně se Mikulášovi sáně plné tajemných dárků, hraček a dobrat rozjeli k zemi. U pekelné brány nabral Mikuláš vyfintěné čerty s vidlemi, koštaty a řetězy. Čertiska v jednom kuse bleble mleli. Mikuláše poučil: chlapci, schovejte si strašení až na nadílkové vystoupení. Krasavice zima v bílém kožichu z hranostaje uvítala Mikuláše s celou družinou. Sněhule sypaly mražené perly a safíry, skřítkové zvonily rolničkami, hvězdy na nebi jim mávaly a padaly dolů. Vánoční pohádka začínala. Mikuláš otevřel diář. Tak, pekelná chaso, budeme nadělovat. Všechno je tu o dětech napsáno, hodných i zlobivých. Šú, šá, šú, á, sněhule vynášely za okna ořechy, fíky, jablka, mandarinky, banány, kokosy. Čerti v pytlích nosili hračky, čokolády, cukrlata. Mikuláš zaklepal na diář. Teď pozůrek. Tady dejte jenom pytel s cibulí a česnekem a tam zase s uhlím a bramborami. A k tomu pořádnou metlu. Ble, ble, melele, kleknout, kluku, a pros za odpuštění. Metličky a řetězy tancovali čertí tanec. Řinčení řetězů a ble, ble, melele se ozývali hlavně odtamtud, kde kluci a děvčata chytali ve škole lelky. Pak nosili v žákajdě domů jen pětky bachratky. Tak tady se drchnička opravdu rozlobil jako čert. Hrom a peklo do kredence. Přestaňte se flákat, nebo z vás budou hloupí darmklapové. Zahálka marmulina vás dostane na vidle a jednoho dne se stanete opravdovými šlakčerty. Ani v pekle vás nebudou chtít. Po nadílce se čert drchnička rozhodl, že se přece jen vrátí zpět do pekelné slůje. Aby zahálce marbulíně konečně vyprášil čertovský kožich, tak bude učit čírťata mrňata poctivým čertovinám a lenost vyžene z pekla jako kazičerta. Jak už to v pohádkách chodí, do půlnoci museli všichni zmizet. Mikuláš vyhodil čerty u brány pekelné a pokračoval se sněhulemi v cestě na měsíc. Nemohl se dočkat, až si natřese polštář, zuje válenky a uvelebí své staleté kosti v prachových peřinách. Ach, ty Vánoce. No, kde pak mám diář? Tak už aby tu zase byli.

0: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, ne, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely. No, ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálil, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná držina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe. To není nic nového.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
2: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce, to zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích, jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal, nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním,
1: řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém Kanci místní hospoda, i celé zemanství. A jeho praprasynovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: Nedělní výlet. Jednou v neděli po obědě se rozhodl parní vál, že pojede na výlet. Byl těžký 10 tun, funěl a motor mu dělal dlu, dlu, dlu. A jak tak jede po ulici, u kterého si domů zaslechl tichoučký pláč. I zastavil se parní vál udiveně a povídá dlu, dlu, dlu, kdo pak to tu pláče? A tu se ozval pisklavý hlásek.
1: To jsem já.
0: Mžourá parní vál udiveně oběma reflektory a co nevidí? Za domovními dveřmi pláče malý klíček. I povídá mu parní vál. Dlu, dlu, dlu, proč pak tu pláčeš? A klíček zakňoural.
1: Když já bych chtěl jít na výlet.
0: A parní vál povídá. No tak běž a neplač tu, dlu, dlu, dlu. Ale klíček se zase rozplakal.
1: No jo, ale když já se bojím, jsem tuze maličký, ještě bych někam zapadl nebo se ztratil a už bych se víckrát domů nevrátil. Jenomže já jsem moc důležitý klíček, patřím jednomu děvčátku a to mě nosí s sebou na krku do školy. Ale když jde v neděli s maminkou a s tatínkem na výlet, nechá mě vždycky doma.
0: I poškrabal se parní vál blatníkem na komínu a povídá. Víš ty co? Jestli chceš, můžeš jet na výlet se mnou. Dlu, dlu, dlu. Oba jsme ze železa a tak si budeme aspoň dobře rozumět. Co na tom, že jsi maličký a já velký, no ne? Dlu, dlu, dlu. I zapískal klíček radostně na dírku, vylezl si honem na parní vál a jeli spolu na výlet. Jedou tedy na výlet a rovnou do lesa. Pravda. V lese už bylo plno výletníků a každý si je prohlížel přes zelené brýle, cože je to za dva prapodivné výletníky. A cože tu vlastně chtějí? Ale parní vál všem moudře povídá. Dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Klíček pištěl radostí, protože byl maličký a rozpustilý a tuze se mu líbilo, že jede na parním válu na výlet. Tím by se opravdu nemohl každý pochlubit. Jeli také kolem výletní restaurace. A tu povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, to mám žízeň. Klíček hned zapištěl také.
1: Já mám velikananánskou žízeň.
0: Postavili se tedy do fronty na limonádu. Stojí a čekají. A když na ně konečně přišla řada, povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, dejte mi 1000, vlastně ne, 18 000 limonád, ale studených, dlu, dlu, dlu. A klíček zapištěl.
1: A mně dejte 1, vlastně 3 kapky studené limonády.
0: I spráskl prodavač limonády ruce a povídá. Tak se mi zdá, že na mě jdou z toho vedra mátohy. Kdo to kdy slyšel, takovéhle přání? A já tu mám všeho všudy 3 poslední limonády. I ohlédl se parní vál za sebe a vidí, že za ním stojí z rovínka 3 poslední žíznivé děti. Mávl tedy blatníkem a povídá dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Zajeli do borůvkového lesa, kterým teče bublavý potůček. Tam zastavili, klíček seskočil do borůvčí a snědl od žízně 1 celou borůvku. Hned měl uprostřed tělíčka maličkou bouličku. A to zrovna na tom místě, kde mají klíčky bříško. Jedna borůvka je pro takový klíček až. Za to parní vál vyjel do potůčku a pil. A věřte nebo nevěřte, dobrou půl hodinku netekla potůčkem voda. Konečně si utřel parní vál blatníkem pusu a povídá. Dlu, to jsem měl žízeň. To bylo studené. No, a když tedy oba konečně zahnali žízeň a osvěžili se, zdřímli si nějakou tu hodinku na sluneční pasece. Teprve k večeru, když už si sluníčko začínalo oblékat červené pyžamo a ptáčci si na sobě začali natřásat strakaté peřinky, že půjdou spát, protáhl se klíček i parní vál, trošku si ještě pozívali a jeli zase domů. Po cestě si libovali, jak se jim výlet pěkně vydařil. A hned se také domluvili, že jestli bude příští neděli hezky, pojedou spolu na výlet zase. Ba ano, stali se z nich dobří kamarádi.

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Hrdina Kilimandžára. Hylík si váček s amuletem pověsil na krk. Měl pocit, že z něho vychází teplo a síla afrického slunce. Pan Bono říkal, že takové amulety nosí na prsou afričtí válečníci, aby se jim vyhýbaly nepřátelské šípy. A smál se tomu. Hylíkovi to tedy k smíchu vůbec nepřišlo, ale ani před přítelem Egonem o tom nemluvil. Co kdyby se taky poškleboval? Přišel ho navštívit pozdě odpoledne a viděl, jak si leští svou zlatou trumpetu.
2: Mám dneska večer hraní v jednom baru za řekou, povídá. A co budeš dělat ty?
1: Já půjdu s tebou.
2: Hylíku. Muzikanti jsou na ponocování zvyklí, ale ty musíš jít brzo na kutě, ne?
1: Ne, řekl Hylík. Já chodím spát stejně pozdě, jako ty.
2: Jak to?
1: Ale to už přece musíš vědět. Lichožrout přece přebírá zvyky i zlozvyky svého domácího pána.
2: Takže když ty si ráno čistíš zuby, tak taky zacákáš pastou celou koupelnu jako já.
1: Smál se Egon. My, lichožrouti, si zuby nečistíme, protože se vody štítíme. Urazil se Hylík.
2: Tak promiň.
1: Hylík zarytě mlčel. Pan Vavřinec měl jedinou možnost, jak si ho udobřit. Natáhl si na nohy vzácné licháče, ty z krematoria, a řekl,
2: tak já tě sebou do toho baru vezmu. Jmenuje se Kilimandžáro a je to tam dost hustý.
1: Co to je?
2: Hustý?
1: Ne, to Kilimandžáro.
2: Hora v Africe.
1: Super, řekl Hylík. Kilimandžáro byl dvoupatrový schátralý barák v dolní části města. Okna beze skel, byla zatlučena prkny, nikdo tu už nebydlel. Jen v přízemí dosluhoval rokový klub. V Kilimandžáru pan Vavřinec s malou kapelou hrál jinak než na státním pohřbu, i když o pohřeb vlastně šlo. Byl to poslední koncert před zavřením klubu. Hylík tu musel být schovaný ve futrálu na trubku, který ležel Egonovi u nohou. Na tom Egon trval. V malém sále bylo nakouřeno a narváno. Lidi se tu v polotmě objímali nebo tancovali a ti unavenější seděli na vysokých stoličkách u baru a pospávali. I Hihlík už trochu klímal, ale najednou ho cosi probudilo. Jeho instinkt lichožrouta spustil alarm. Do sálu vtrhlo asi 10 divokých lichožroutů. Vypadali jako smečka kojotů, která jen čeká na povel, aby mohla zaútočit. Oči jim svítily, byly vychrtlí a každý z nich měl v lalůčku ucha zapíchnutý spínací špendlík. Pak se ozvalo krátké, ostré zahvíznutí. Několik lichožroutů vyrazilo k baru, ostatní se ztratili mezi stolky. Ten, co zahvízdal, ten nejvychrtlejší a nejdivočejší, měl špendlík v obou uších. Zůstal stát u vchodu a rozhlížel se. Zdálo se, že větří a hledá si kořist. To byl jistě vůdce smečky. V sále se už zatím ozvalo první vylekané zaječení. Nějaká slečna přišla opruhovanou pod kolenku. Pak další výkřik a zaklení u baru. Dva pivaři nevěřícně koukali jeden druhému na nohy. Ty máš jen jednu ponožku, ale ty taky. Hihlík se nikdy v životě s takovým hromadným přepadením nesetkal. Lichožrouti jsou přece osamělí lovci. Když si nějakou ponožku vyhlídnou, musí se jí zmocnit nenápadně a s jistou elegancí, tak, aby to ten okradený pocítil jako dotek přízraku a tajemství. Ale tahle smečka rvala lidem ponožky násilím a hromadně. Hihlík vyskočil z futrálu. Musel něco udělat, ale nevěděl co. To má snad pomáhat lidem proti lichožroutům. Podíval se ze spodu na Egona, ale ten troubil solo a po prasku v baru si zřejmě vůbec nevšiml. Podupával si do taktu a hlavní kojot uhranutě hleděl na jeho ponožky, na tu černou s karmínovým podkresem a na tu protkanou stříbrnou nitkou. Stačilo pár skoků a už se po nich sápal. Tak to ne! Hihlík vyrazil se skloněnou hlavou. Šéf smečky ten útok nečekal, zavrávoral a chvíli trvalo, než popadl dech. Co si to? Zasyčel. Měl ohromnou sílu. Jednou rukou držel Hihlíka za krk a druhou stahoval Egonovi ponožku. Hihlík mu na tu ruku dupl, rváč se po něm ona loktem a už se váleli v jednom chumlu. Egon se zatím vznášel ve výškách svého trumpetového sola a nevěděl, co se tam dole děje. Kojotovi se už podařilo ukořistit tu s karmínovým podkresem, ale chtěl mít obě. Otočil se na jedné noze a druhou vykopl po Hihlíkovi. Místo něho však nabral jednoho z těch parťáků, kteří mu přispěchali na pomoc. Ten vyletěl do vzduchu a nabral směr rovnou do Egonovy trumpety. Místo jásavé melodie se ozvalo sýpání. Trubka byla ucpaná. Egon nadmul tváře a foukl. Lichožrout vyletěl ven a přistál na barovém věšáku. Teprve teď si pan Vavřinec všiml, že má jen jednu

Zachránil se jen skokem na stolek u baru, kde seděl nějaký zasněný svalovec. Ten úžasem strnul, když takhle kousek před sebou spatřil lichožrouta. Párkrát zamrkal, prudce vytrčil potetovanou paži a chňapl po lávi piva. Hihlík unikl jen o vlásek. Odrazil se a dopadl na barový pult. Barman tu právě z velké sifonové láhve stříkal minerálku do vysokých sklenic s barevnou tekutinou. Hihlík ho odstrčil a namířil prout minerálky na své pronásledovatele. Každý z nás už ví, co na lichožrouty platí. Voda a psy. I teď to platilo. Zmáčená smečka zakvílela a hnala se k východu. Jenom jejich vůdce se na okamžik zastavil, zadíval se na Hihlíka a zasyčel. Já tě dostanu, jakože se kudla Deterony jmenuju. A mě říkají Hihlík, představil se slušně hrdina Kilimandžára. Ty máš ale odvahu, sám proti takové přesile, divil se Egon, když se vraceli domů. Protože mě proti všem nepřátelům chrání tenhle kouzelný amulet, volal Hihlík rozjařeně. Chtěl si váček s amuletem sundat z krku, aby ho Egonovi ukázal. Nebyl tam. Já ho při té bitvě ztratil. Zaúpěl. Egon chtěl kamaráda potěšit. Hihlíku, nevěř na kouzla, když můžeš věřit sám sobě, řekl důrazně a chtěl ještě pokračovat, jenže já ho musím najít, křikl Hihlík a zmizel tak rychle, jak to jen lichožrout umí.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zubají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme zcela jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět, ale co s tím? Nějak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potřij ledem, totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko... To
0: říkáš teda něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí.
0: No? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško, které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
2: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Aha, milí posluchači. To je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek. Tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát. Bye.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňam.

0: hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: ven. Tečky dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. A tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme ve lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Jsme láhev otevřeli.
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšej naspátek. A krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Drž se, krtku, spadneš, drnese to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
4: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník... Rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Kdybychom ten výfuk něčím ucpali.
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. pomarných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
4: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
4: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikostí.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, zajíci, je budeš podávat, a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo.
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motoru rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí. Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No, vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť my nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí. To je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.
1: Tady nás nikdy nenajdou.
2: Dobrodružství bludného plavce. V malé chatrči žila stařena s vnukem. Chudoba jim koukala střechou dovnitř, bída s nimi jedla z jedné misky, protože stařena neměla ani muže, ani syna, kteří by se o ně starali. V eskimácké vsi se o ní povídalo, že je nadána kouzelnou mocí. To byla sice pravda, jenže pokud šlo o nouzi a hlad, v tom jí všechna kouzla nebyla nic platná. Chlapec se musel spokojit s oděvem z kožek ptáků, které s babičkou nachytali do ok. A to bylo něco pro posměváčky. Když útek, jak se hoch jmenoval, vyšel ven, táhli ho nejen kluci, ale i dospělí muži za kabát a pokřikovali na něho, cože to má za úbor. Jen jeden muž jménem Kivik ho měl rád a chránil ho. Ale před posměšky a zlými slovy ho neuchránil. Nejednou se útek vracel s pláčem domů v potrhaném, oškubaném kabátku. Babička mu pak ušila z ptačích kožek nový oblek a prosila lidi, aby nechali chlapce na pokoji. Jenomže její prosby byly málo platné, ba naopak, spíše jakoby oleje do ohně přilévala. Pravda, stará kouzelnice mohla ty, kteří ubližovali jejímu vnukovi, lecjakým způsobem potrestat, ale říkala si, že snad lidé přece jen přijdou sami k rozumu. Ale když všecky prosby a domluvy nepomáhaly a jednou zas přišel útek zvenčí celý rozedraný, rozzlobila se už doopravdy a přísahala krutou pomstu.
3: Ať bouře smete váš posměch a vlny pohltí vaši špatnost,
2: vykřikla s rukama nad hlavou před svou chatrčí. Nemeškala a začala připravovat svou pomstu. Nalila na podlahu trochu vody a poučila útka, co se bude dít a jak si má počínat. Potom mu řekla, aby si do kaluže stoupl. Jakmile to hoch udělal, propadla se pod ním zem a zmizel. Nezmizel však na dobro. Za chvíli se vynořil v podobě mladého tuleně nedaleko mořského břehu a hrál si ve vlnách. Lidé ho uviděli na klidné mořské hladině a volali jeden přes druhého.
4: Tuleň!
5: Podívejte!
4: Tuleň!
2: Muži se ihned chopili kopí, naskákali do kajaků a hurá na tuleně. Útek proměněný v tuleně se rychle ponořil a odplaval dál, jak mu babička nakázala. Lovci za ním. Když musel nad hladinu, aby se nadechl, vynořil se vždycky někde za kajakem, tam zafuněl a zaprskal, aby lovce podráždil a než ti stačili otočit člun a hodit po něm harpunu, byl už zase někde vepředu. A tak to šlo pořád dál, až je odlákal na širé moře. A najednou se z ničeho nic strhla prudká vichřice. Vítr bičoval hladinu, z mraků se lily provazce vod, moře se dalo do pohybu. Vypukla strašlivá bouře. Vlny rostly jedna z druhé. Zdvihaly se do nedohledné výše, lámaly se a padaly zase do hlubin. Marně bojovali muži na kajacích s rozběsněným živlem. Jeden člun za druhým převraceli vlny a pohřbívali jej na mořském dně. Když se bouře utišila, vyplul nad hladinu mladý tuleň. Proměnil se v chlapce útka a suchou nohou kráčel ke břehu. Došel domů a vesele se přivítal s babičkou. Od té doby měl konečně pokoj. Nikdo už se mu neposmíval, nikdo mu netrhal jeho šaty. Protože všichni jeho pronásledovatelé zahynuli. Jenže na moře vyplul i útkův ochránce Kivik. Vrátil se zrovna z lovu a chtěl odnést kus sobího masa útkovi, když pozoroval, že se od pobřeží blíží k moři bouře. A protože měl udatné a šlechetné srdce, nemeškal. Skočil do kajaku a vyrazil za muži, aby je varoval a přiměl k návratu. Nemohl přece tušit, jak se věci mají. A tak se sám ocitl uprostřed rozběsnělého moře, kde po mužích, kteří pronásledovali tuleně, nebylo už ani stopy. Jeho jediného však vlny nesmetly. Kivik s nimi chrabře zápasil, obratně se vyhýbal jejich nárazům a udržoval svůj kajak na hladině. Konečně se vlnobití umoudřilo a Kivikovi se zdálo, že už je z nejhoršího venku. Ale najednou spadla mlha, hustá a neprůhledná jako noc, a Kivik plul a nevěděl kam. 3 dny a 3 noci bloudil mořem nazdař Bůh a nenacházel cestu zpět. Pak se mlha protrhla a osamělý mořeplavec spatřil v dálce tmavé obrysy země. S novou nadějí stočil kajak v tu stranu. Znovu však zasvištěla vichřice a moře se dalo do pohybu, jako by se vařilo v roztopeném kotli. Vlny jako hory smíkaly loďkou nahoru a dolů, pohrávali si s ní jako s hračkou a Kivik bojoval z posledních sil. Hned byl vysoko na spěněných hřbetech a hned zaspadal do závratných propastí. V největším zoufalství si vzpomněl na bílého medvěda, jehož kdysi ušetřil a který slíbil, že se mu odvděčí. A úpěnlivě volal.
5: Bílý medvěde, pomoz mi!
2: Ale bílý medvěd byl na souši a na moře jeho moc nesahala. Kivika ještě nejednou překotila vlna, ale vždycky se zas obratně dostal s kajakem na hladinu. Bojoval už opravdu z posledního a přestával věřit, že se kdy vrátí domů. Ještě naposledy ho moře převrhlo, jako by mu chtělo ukázat, co umí, a najednou se stišilo. Kivik nechtěl věřit, že je naživu. Pádloval po hladině, která se volně kolébala, mraky se rozplynuly a skoro na dosah ruky byla pevnina. Pomalu doplul do malé zátoky a vytáhl kajak na břeh. Po dlouhé době stál zase na suché zemi. Rozhlédl se a uviděl před sebou jakési obydlí. Když se přiblížil na několik kroků, vyšla ven stará žena.
3: Pojď dál,
2: řekla, jako by ho očekávala. Po hostině ho přijala, zula mu mokré boty a punčochy a pověsila je na bydlo u ohně. Potom připravila jídlo a nabídla je hostovi. Kivik s chutí pojedl a odpočinul si. A protože mezitím ponožky uschly, vstal a chtěl je sundat. Jakmile však natáhl ruku, věšák s ponožkami se zdvihl do výšky. Když se posadil, věšák se zase vrátil do původní polohy. Kivik udiveně vzhlédl k stařeně, ale ta dělala jakoby nic.
5: Podej mi ty ponožky.
2: Požádal ji, když mu věšák několikrát uhnul.
3: Podej si je sám. Visí ti před nosem.
2: Odpověděla a vyšla ven. Vstáhl tedy znovu ruku k věšáku, ale ten ihned ucukl.
5: Prosím tě, snad bys mi mohla ty ponožky podat.
2: Zavolal podrážděně na stařenu.
3: Sedni si tam, kde jsem seděla prve já, pak na ně dosáhneš.
2: Křikla na něho zvenčí. Kivik poslechl, ale dopadlo to na vlas stejně jako předtím. Věšák vždycky uhnul. Tohle už se zdálo hostovi podezřelé. Rozhlédl se a spatřil stařenu, jak číhá v koutě u dveří a v ruce se jí cosi leskne.
5: Chce mě asi zabít,
2: napadlo ho.
5: A věšák má odvést mou pozornost.
2: Znovu si vzpomněl na toho, kdo mu slíbil pomoci v nebezpečí a zvolal.
5: Bílý medvěde, pomoz mi!
2: V tu chvíli se na blízku ozvalo medvědí mručení. Napřed slabé, ale každým okamžikem sílilo. Zakrátko byl řev tak silný, až se obydlí otřásalo. Stařena skočila dovnitř a rovnou k věšáku.
3: Tady máš své boty a punčochy.
2: Podávala rychle hostu jeho věci. Kivik je popadl, na nic už nečekal a utíkal ven. Baba za ním třískla dveřmi a přivřela mu konec kabátu. Lovec ale škubl a raději oželel kus kabátu, než aby se dal chytit. Uháněl na břeh, kde čekal jeho kajak. Baba se vzpamatovala a když neviděla nikde medvěda, běžela s nožem v ruce za mužem. Kivik skočil ke kajaku, kde měl kopí, uchopil je a rozpřál se.
5: Už ani krok!
2: Zvolal. Stařena uskočila, upadla a přitom zlomila nůž. Kivik se o ni přestal starat, nasedl do kajaku a odrazil se od břehu. Sotva se vzdálil na několik délek kajaku, uslyšel za sebou mručivý hlas, který slábl, jako by se ztrácel v dalekých prostorách pevniny.
6: Pluj pořád při pobřeží.
2: Promlouval k němu.
6: Ale dej si pozor a nikde raději nevystupuj na břeh a nevcházej do žádných dveří.
2: Kivik kroutil hlavou nad tou medvědí radou. Nerozuměl jí. Že by snad zabloudil k pobřeží krutých stařen? O němž slýchával od některých starců v jeho rodné vsi? Obývali je prý osamělé stařeny, které bývaly v mládí tak zlé, že se s nimi žádný muž neoženil. A teď číhali na trosečníky a zbloudilé plavce a ty pak nutili, aby se s nimi oženili a starali se o ně. A když se takový nešťastník spěčoval, ve své krutosti ho prostě zabili.
5: Ale snad to jsou jen báchorky,
2: uvažoval Kivik.
5: Jak by to mohli starci vědět, když se z pobřeží krutých stařen nikdo nevrátil?
2: Brzy zapomněl na medvědova slova a zase pádloval kdo ví kolik dní a nocí podél pobřeží. A jednou večer, když už byl úplně vysílený, uviděl v dálce světýlko. Připlul blíž, vystoupil na břeh a šel za světlem. Z šera se vyloupla chata a když nahlédl dovnitř, viděl tam dvě ženy. Byl hladový a promrzlý a tak zabušil na dveře. Ve srubu žila matka s dcerou a ta dcera měla velice podivného manžela. Kmen stromu, který tu kdysi vyplavilo moře. Trčely z něho čtyři pahýly po ulomených větvích a to byly mužovi ruce a nohy. Při odlivu ho ženy vynášely na břeh. Moře ho spláchlo a odneslo. A večer se muž, kmen, vracel zpátky a na každém pahýlu měl nabodnutou rybu nebo tuleně. Tak ten dřevěný muž živil svou ženu a její matku. Kivik nepospíchal s návratem. Chtěl si odpočinout po dlouhé bludné pouti. A konečně i na něho zbylo jídla víc než dost a nemusel se o nic starat. Jednoho dne spustili ženy kmen na vodu. A to bylo naposledy, co ho viděli. Odplul a už se nevrátil. Kdo jiný se teď měl starat, aby bylo dost jídla nežli Kivik? Býval dobrý lovec a dosud nezapomněl své lovecké mistrovství. Výjížděl s harpunou na moře a štěstí mu přálo. Šťasten však nebyl. Kde si daleko měl doma ženu a malého synka a toužil se k ním vrátit. Když po nějaké době začala mladá vdova naléhat, aby si ji vzal za ženu, pomyslel si Kivik, že je na čase, aby odtud zmizel. Blížila se však zima a na dlouhou cestu potřeboval několikery rukavice, aby mu neomrzly ruce.
7: Proto vždycky při návratu z moře řekl, že rukavice ztratil a ženy mu ušily nové, které si pak schovával ve špici kajaku. Jednou, když se vrátil z lovu, bylo mu divné, že ho v zátoce nevítají obě ženy, ale jenom stará. Horlivě mu pomáhala s úlovkem a pak chystala jídlo. Na otázku, kde je dcera, odpověděla vyhýbavě, že kam si odešla. A když chtěl vědět kam, řekla stará.
8: Co na tom záleží? Odešla, jako když si odešel můj muž a už nevrátí. Budeme teď žít spolu, sami dva. Budeš mým mužem.
7: Kivik nechtěl věřit svým uším. Mladá vdova ho nelákala a místo ní by se měl oženit se starou babicí. Začal tušit něco nedobrého. Vyšel ven a za chatou uviděl kaluš krve.
5: Ta stará čarodějnice dceru zabila. A to samé jistě udělala i se svým mužem.
7: Blesklo Kivikovi hlavou.
5: Byl to nejspíš nějaký zbloudilý plavec nebo trosečník, kterému se nepodařilo zavčas uprchnout. A mne?
7: Uvažoval Kivik.
5: By dříve či později stihl stejný úděl. Tak přece je to pravda. Jsem na pobřeží krutých stařen.
7: Kivika polila hrůza. Už na nic nečekal a rozběhl se k moři, ke svému kajaku. Ale v té chvíli se za ním vyřítila babice s nožem v ruce.
5: Bílý medvěde, pomoz.
7: Zaprosil Kivik. Kde se vzal, tu se vzal, proti staré čarodějnici vyrazil náhle obrovský bílý medvěd a ta zděšeně prchala zpátky do srubu. Kivik usedl do kajaku a zabořil pádlo do vody.
6: Pamatuj na mou radu.
7: Nesl se za ním medvědí hlas.
6: Nezastavuj u cizího břehu a nevstupuj do žádných dveří. Po třetí bych ti už nemohl pomoci.
7: A Kivik plul nespočet dní a nocí. Přestál několikero bouří a zase zahlédl nad mořem nějaké obydlí. Už chtěl přirazit ke břehu a odpočinout si, ale v poslední chvíli se vzpamatoval a křikl do větru, který vál od moře na pevninu.
5: Neboj se, bílý medvěde, můj věrný ochránče. Po třetí přistane Kivik u domovského břehu.
7: V tom okamžiku cítil, jak se mu do paží vrací síla. Prudce zabral a pádloval neunavně tak dlouho, až se před ním konečně vynořila země, která mu připadala známá. Pak uviděl skály, kolem kterých tolikrát v minulosti vyplouval na moře. Srdce mu poskočilo radostí, blížil se k domovu. Ze břehu ho spozorovali lidé. Zvědavě se dívali, kdo to přijíždí. Zamával na ně a oni ho poznali.
3: Kivik se vrací!
9: Kivik se vrací!
7: Volali radostně. A když vystoupil na zem, zhlukli se kolem něho a bouřlivě ho vítali. Byla mezi nimi i jeho žena a syn, kterého skoro nepoznal, protože za tu dlouhou dobu pořádně vyrostl. A pak tam stál ještě jeden mladý muž. V kožíšku a tuleních válenkách. Útek. Ten se z Kivikova návratu radoval snad ze všech nejvíc.

To šlo jednou 5 kluků do školy. Oni ovšem chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. To nebyla ani první třída, ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo ani nezná. Tak šli a šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou bránku, celou rezavou. Tu zeď však nebylo vůbec vidět, protože byla taková zarostlá psím vínem, že vypadala jako pralesová zeď a ne obyčejná. A říkalo se také, že všichni psi ze širokého okolí, a to bernardíni, křepeláči, stavěči, setři, jezevčíci, pudlíci, foxteriéři, vlčáci a dokonce pes Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl, chodí v noci k té zdi a psí víno trhají a dávají si je do rendlíčků, skleniček, hrnečků a pijí je na svatbě, když ovšem svítí měsíc úplněk. No, a těch 5 kluků se zastavilo u té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř. Ale hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem a velikánskou železnou klíkou, na kterou ani skoro nedosáhli. Pánové, vyndejte všechno z kapes, povídá jeden kluk. A všichni vyndali všechno z kapes a položili to na cestičku. Tak tam byli 2 hřebeny, jeden velký a ohnutý, jeden malý žlutý a 1 foukací harmonika. Ta však nehrála, byla zalepená fialkovým cukrovým a přivázaná na provázku a byl to vlastně parník. Pak tam byly 3 klíčky různě veliké, které se nehodily k žádnému zámku na světě. Taky kus drátu, tvrdá kůrka chleba s máslem, která se vždycky hodí, 4 různé knoflíky, 1 koník ze šachů a 2 živí mravenci, ale o těch se nevědělo, zdali jsou z kapsy nebo už na cestičce byli. Nikdo z kluků se k ním nehlásil. Panové, zkusíme to z klíčky, povídá jeden kluk. A strčil malý klíček do zámku. Klíček hned spadl dovnitř, protože byl asi od pokladničky. No to byl můj, řekl druhý chlapec a dal se do pláče. Nebréč, povídá mu ten první. Až se dostaneme dovnitř, tak ho najdeme. A možná, že ještě lepší, nebo taky poklad. Podejte pro vás. Podali mu pro vás a on ho vsoukal do klíčové dírky. Vsoukal, až pro vás úplně zmizel. Zmizel. Další věci podávejte. Podávali, až tam naházeli všechny věci, ale dveře nic. Když cpali do zámku harmoniku, nemohla se tam vejít. Tlačte všichni, volal jeden kluk. A ti ostatní tlačili a najednou se branka malinko pohnula, kluci se lekli a přestali tlačit. A nic. Bylo ticho. A tak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malilinko a takovým malým prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. Udělala branka a pomalu se otevřela. Ona totiž nebyla vůbec zamčená, ale nevypadala na to. No, jak to má kluk vědět? Tak a zase bylo ticho. Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu a taky nějaké keře a dosti šero. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzali. No, prosím, ještě, že trpaslík byl kamenný. Toho se žádný kluk nemusí bát. Ale v tom. Kluci vyletěli z branky ven a třásli se. Co to bylo? Pod keřem vedle trpaslíka byla roztrhaná žiněnka, lezl z ní seno a z toho sena se vynořil starý zlostný kocour. Byl dosti vypelichaný, ale přesto hrozný.
protože to byl zlomyslný kocour, samotář a občas sprostě nadával. Teď však nenadával, jenom se drze chechtal a chechtal. To jsem vás vyrekal, vy darebáci! To je hloupost, řekli všichni kluci. Teď, když o vás víme, tak se nelekáme. Podívejte se na nás. A to není slušné na někoho vyuknout. Vy jste asi vůbec neslušný kocour. Jste-li vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták. Kdo je smeták, vy uličníci, vy darebáci, vy smetáčci, vy lopatky, kbelíčky, vy vysavači, vy rohošky. No tak to vidíte, už nadává. Je to sprostý kocour. S vámi se vůbec bavit nebudeme, řekli vážně hoši a úprkem se hnali od branky, z níž bylo slyšet řev kocoura. Vy knedlíci, vy lívanci, vy rohlíci, vy brambory, až se všecko ztrácelo v dálce. Kde je můj klíček? Plakal jeden kluk. A kde je můj provázek? Moje knoflíky? Moje harmonika parník? Plakali všichni kluci a přitom pořád utíkali. A kolik je hodin? Plakal ten, co neměl vůbec nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odbili hodiny na věži a si ho slyšeli. Už 8 hodin, zaplakali všichni kluci a utíkali rychleji. To přijdeme pozdě do školy. Plakali a utíkali. A když běželi přes mostní náměstí, potkali 5 slonů. Ti také utíkali a přidali se k ním a říkali, vy si hrajete na honičku, že? My si budeme hrát s vámi a dáme vám babu. Byli to hraví slonové, ne nějací divocí. My si nehrajeme na honičku, my utíkáme do školy a pláčeme, protože přijdeme pozdě a škola už bude zamčená. Když to sloni slyšeli, začali také plakat, protože jim bylo kluku líto, a tak všichni běželi a plakali. A když utíkali školní ulicí, povídá jeden slon. Jak vám jenom pomůžeme? Kde je vaše třída? V prvním poschodí, plakali kluci. Tak to my víme, jak vám pomoci, začali se usmívat hodní sloni. A už doběhli ke škole, kde byly dveře zavřené a bylo slyšet zvonek, že už začala škola. Bylo jej slyšet dobře, protože všechna okna byla otevřená. Sloni chytili každého kluka kolem bříška, naráz je zvedli a oknem je posadili do třídy do lavic. Šlo to snadno, protože je posadili na prázdná místa, ale protože nevěděli, kde kdo sedí, posadili je trochu přeházeně. Ten, co seděl ve druhé lavici, seděl v páté a tak naopak. Ostatní kluci se chtěli podívat, co se děje, ale už nemohli, protože sloni měli v okně jenom choboty a byli strašně rychlí. Tak ti kluci nevěděli, co se stalo, protože taky zároveň vešel pan učitel, položil na stůl knihu a kytičku petrklíčů, nasadil si brýle a řekl: na konci hodiny mě vysvětlíte důvody svého přemístění. A dal Petr klíče do kalamáře s inkoustem, protože si mezi tím sundal brýle, aby viděl na kluky, no a tak zas neviděl na stůl. Tak to je celé o těch slonech.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala.

kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla, Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla, na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla, tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: Tiše, Máníčko, tiše.
1: Co je?
0: Já jsem slyšel kukačku.
1: V hodinách?
0: A ne, na stromě.
1: Tak to nekukala kukačka.
0: Jak to?
1: Ta totiž nikdy nekuká.
0: No a kdo by pak podle tebe kukal, když ne kukačka?
1: No, zamysli se, Hurvinku. Když nekuká ona, kukačka, tak kuká kdo? No?
0: Kominík.
1: Co to plácáš, kominík? Ty už jsi někdy slyšel kukat kominíka?
0: Slyšel?
1: No, povídaj.
0: Zrovna včera. Po chodníku šla nějaká slečna a kominík na ní dělal z komína kuku, aby si všimla, že vymetá a že je užitečný.
1: No jo, no tak dobrá, no, ale to bylo na střeše, víš, no. Ale když něco kuká na stromě, tak to není kominík ani ta kukačka, ale jedině ten kukaččák, sameček od kukačky.
0: A samička nekuká?
1: No.
0: Nikdy?
1: Nikdy.
0: A co tedy dělá, když nekuká?
1: Hledá cizí hnízdo, aby mohla snést vajíčko.
0: Jak cizí?
1: No, protože svoje hnízdo nemá, tak vejce podstrkuje cizím ptákům.
0: No a proč ona hnízdo nemá?
1: Protože ho nepotřebuje. A jestli pak víš proč?
0: Protože bydlí v hodinách.
1: Ale já nemluvím o té dřevěné kukačce, ale o té živé, no. A ta hnízdo nemusí mít, protože ta svoje vejce strčí třeba kosovi, nebo lubostrnadovi, nebo kocholoušovi, no. A ten jí to mláje vysedí a vychová, víš?
0: Páně Máně, ty jsi tak nebezpečně chytrá.
1: Víš, že?
0: Jenže jak to mládě naučí ten chocholouš kukat, no? Když on sám kukat neumí, ha?
1: On ho to nemusí učit. Kukat umí ten ptáčí prcek od narození.
0: Nevěřím.
1: Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím.
1: No.
0: Hele, kuku, kuku.
1: No tak vidíš, kluku.
0: Ty brďo, ona mě snesla kukačka.
1: Co se ptáš? Co pak nevíš, kdo je tvůj rodič?
0: Kukačka?
1: Ne.
0: Strnát?
1: Ne.
0: Chocholouš?
1: Ne. Přece pan Spejbl.
0: Jo. S ním se dělím o hnízdo. Ale nevím, kdo je moje maminka, která mě

0: k němu prskla.
1: Aha, no, tak to já tedy taky nevím. Ale víš co?
2: Ne.
1: Nejlepší bude, když se na to zeptáme přímo pana Spejbla.

0: Původ pásovců. A tady, drahoušku, je jiná povídka z dávných a dávno minulých časů. Asi uprostřed té dávné doby žil na březích hrmutné Amazonky bodavý a pichlavý ježek, který jedl hlemíždě ze skořápek a všelico z jiného. Měl přítelkyni pomalou a vážnou želvu, která také žila na březích hrmutné Amazonky a jedla zelené saláty a jiné věci. A bylo to tak docela v pořádku, drahoušku. Či ne? Ale v téže době, za oněch dávných a dávno minulých časů, žil na březích hrmutné Amazonky také strakatý jaguár. Jedl vše, co mohl chytit. Když se mu nepodařilo chytit jelena nebo opice, jedl žáby a brouky. A když nemohl chytit ani žáby a brouky, šel k matce jaguářici a ta mu vysvětlila, jak jíst ježky a želvy. Říkala mu často a často, mávajíc půvabně ocasem:
1: Synáčku, najdeš-li ježka, musíš ho hodit do vody, kde se rozvine. A chytíš-li želvu, musíš ji vybrat tlapou z krulíře.
0: A bylo to docela správné, drahoušku. Jedné krásné noci na březích hrmutné Amazonky objevil strakatý jaguár bodavého a pichlavého ježka a pomalou a vážnou želvu, jak seděli pod kmenem vyvráceného stromu. Nemohli utéci, a tak bodavý pichlavý se stočil do klubička, protože to byl ježek, a pomalá vážná zatáhla hlavu a nohy do krulíře, jak jen nejdál mohla, protože to byla želva. A bylo to tak docela správné, drahoušku, víš?
1: Teď mě poslouchejte, začal strakat jaguár, protože je to velice důležité. Maminka mi říkala, jestliže najdu ježka, že ho mám hodit do vody, kde se rozvine, a chytím-li želvu, že ji mám vybrat z krulíře tlapou. Kdo teda z vás dvou je ježek a kdo želva, protože to nedovedu rozeznat ani za cenu svých skvrn.
2: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptal se bodavý pichlavý.
2: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když rozvineš želvu, musíš ji vykrunýřovat z vody vyběrákem, a když vytlapuješ ježka, musíš ho hodit na krunýř.
3: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptala se pomalá a vážná želva.
3: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když dáváš vodu ježkovi, musíš ho hodit do své tlapy, a když potkáš želvu, že ji musíš krunýřovat, až se rozvine.
4: Myslím, že to tak vůbec nebylo, odpověděl strakatý jaguár, ale byl již trochu zmaten. Ale řekni to prosím znova a zřetelněji.
2: Když vybíráš vodu tlapou, musíš ji rozbíjet ježkem, radil bodavý pichlavý.
3: Ale, dodala želva, když tlapuješ chytáka, hoď ho do želvy vybírákem.
4: Už mě z vás bolejí skvrny, řekl strakatý jaguár. A kromě toho jsem od vás nechtěl žádnou radu. Chtěl jsem jen vědět, kdo z vás dvou je ježek a kdo želva.
2: To ti nepovím, řekl bodavý pichlavý. Ale můžeš mě vybrat z krulíře, chceš-li?
4: Aha, zvolal strakatý jaguár. Už vím, že ty jsi želva. Myslel si, že to nepoznám. A teď...
0: Strakatý jaguár sekl po ježkovi střepatou tlapou právě v okamžiku, kdy bodavý pichlavý se svinul. Jaguárova střepatá tlapa byla samozřejmě hned plná bodlin a ještě horší bylo, že odhodil ježka daleko a daleko mezi stromy a křoví, kde bylo příliš tma, než aby ho mohl zase najít. Strčil potom střepatou tlapu do tlamy s výsledkem, že bodliny píchaly tím víc. Když konečně mohl zas promluvit, řekl:
4: Teď už vím, že to vůbec nebyla želva, ale...
0: A poškrábal se neporaněnou tlapou na hlavě. Jak poznám, že to druhé je želva?
3: Já jsem přece želva,
0: ozvala se pomalá vážná.
3: Tvá maminka měla docela pravdu, když ti řekla, že mě musíš vybrat tlapou z krunýře. Tak se do toho dej.
4: A před minutkou si povídala, že to tak neříkala.
0: Pravil strakatý jaguár a vykusoval si podliny ze střepaté tlapy.
4: Říkala si, že říkala něco docela jiného.
3: Dobře tedy, mám za to, že říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala něco jiného, ale nevidím v tom rozdíl, protože říkala-li to, co říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala, je to totéž, jako bych já říkala, že ona říkala to, co říkala. Naopak, jestli se domníváš, že ona říkala, že mě máš rozvinout vyběrákem, místo abys mě vytlapoval hodem z krunýře, nemohu si pomoci. Či mohu?
1: Ale říkala si přece, že chceš, abych tě vybral z krunýře tlapou,
0: namítl strakatý jaguár.
3: Promyslíš-li si to, zjistíš, že jsem nic takového neříkala. Řekla jsem, že tvá matka říkala, že mě máš vybrat z krunýře.
0: Pravila pomalá vážná.
1: A co se stane, jestliže to udělám?
0: Ptal se jaguár velmi váhavě a opatrně.
3: Nevím, protože mě dosud nikdo z krunýře nevybral, ale řeknu ti pravdu. Chceš-li mě vidět, jak plavu pryč, stačí, když mě hodíš do vody.
4: Tomu nevěřím, soudil strakatý jaguár. Popletla si všecko, co mi řekla maminka, abych udělal s tím, co se ptala, zda vím jistě, že říkala a co jsem měl udělat, takže teď nevím, zda stojím na hlavě nebo na svém strakatém ocasu. A teď mi říkáš něco, čemu nerozumím a to mě spletlo ještě víc. Maminka mi říkala, že mám jednoho z vás hodit do vody a protože se zdá, že se bojíš vody, myslím, že nechceš, abych tě tam hodil. Skoč tedy do rmutné Amazonky, rychle.
3: Varuji tě, tvá maminka nebude mít z tebe radost. Neříkej jí, že jsem ti to neřekla,
0: pravila pomalá a vážná.
4: Jestliže řekneš ještě jediné slůvko o tom, co maminka říkala,
0: odpověděl jaguár, ale ještě neukončil větu, když pomalá vážná se klidně ponořila do rmutné Amazonky. Dlouhý kus plavala pod vodou a pak vylezla na písčinu, kde bodavý pichlavý na něj čekal.
2: Unikli jsme jenom o chloupek,
0: řekl bodavý pichlavý.
2: Strakatý jaguár se mi nelíbí. Co jsi mu řekla, že jsi?
3: Podle pravdy jsem mu řekla, že jsem opravdická želva, ale on tomu nevěřil a chtěl, abych skočila do vody. A tak ho přesvědčila, že jí opravdu jsem. Když jsem skočila, velmi ho to překvapilo. Teď to šel povědět mamince. Slyšíš ho?
0: Slyšeli ho řvát zas a znova mezi lesy a křovinami na břehu rmutné Amazonky, až k němu přišla maminka.
1: Synku, synku,
0: opakovala bůhví kolikrát půvabně mávajíc ocasem,
1: že zase provedl něco, co si neměl dělat.
4: Chtěl jsem vybrat tlapou něco, co říkalo, že chce být vybráno z krunýře. A mám teď tlapku plnou bodlin,
0: kvílel strakatý jaguár.
1: Synku, synku,
0: opakovala znovu bůhví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem.
1: Podle bodlin v tvé střepaté špinavé tlapě vidím, že to byl ježek. Měl si ho hodit do vody.
4: To jsem udělal s tím druhým tvorem. Ten říkal, že je želva. Já mu nevěřil, ale byla to doopravdy pravda. A ten tvor se ponořil do rmutné Amazonky, odkud už asi nevyleze. A já teď nemám co jíst a myslím, abychom se raději odstěhovali někam jinam. Urmutné Amazonky jsou na mne, na chudáka, všichni moc chytří.
3: Synku, synku,
2: opakovala bůh ví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem. Teď dávej pozor,

0: staral se bodavý pichlavý, skrytý ve stínu širokého listu.
1: Jsem zvědavý, co všechno ještě ví.
2: Želva se nestáčí,
0: pokračovala matka jaguářice a opakovala to bůh ví kolikrát, mávajíc půvabně ocasem.
2: Jen hlavu a nohy vtahuje do krunýře. Podle toho poznáš želvu.
3: Mně se ta stará paní docela a docela nic nelíbí,
0: souhlasila pomalá a vážná želva.
3: Ani strakatý jaguár nemůže zapomenout na takové poučení. Je to velká škoda, že neumíš plavat, bodavý pichlavý.
1: Nemluv na mne,
0: bručel bodavý pichlavý.
1: Raději přemýšlej, oč by bylo lepší, kdyby ses uměla svinout. Ale tohle je pěkná kaše. Poslouchej strakatého.
0: Strakatý jaguár seděl na břehu rmutné Amazonky, vykusoval si bodliny z tlapy a odříkával.
2: Nestáčí se, ale plavat zná, tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná, tak se ježek poznává.
1: Tohle nezapomene ani za uherský měsíc,
0: řekl bodavý pichlavý.
1: Podrž mi trochu bradu, pomalá vážná, zkusím se naučit plavat. Mohlo by mi to být prospěšné.
3: Výborně,
0: řekla pomalá vážná a podpírala bradu bodavého pichlavého, který se hrabal v rmutných vodách Amazonky.
3: Z tebe bude ještě dobrý plavec,
0: chválila ho pomalá vážná.
3: Ale teď mi zase ty můžeš trošinku uvolnit hořejší štít a já zkusím, jak to půjde se stáčením. Mohlo by mi to být prospěšné.
0: Bodavý pichlavý pomohl želvě uvolnit hořejší štít a pomalá vážná se s námahou a usilovným svíjením dokázala trošinku stočit.
2: Výborně,
1: řekl bodavý pichlavý. Ale pro dnešek dost. Jsi celá černá v obličeji. Pojď se mnou laskavě ještě jednou do vody. Chci se naučit plavat na boku, když říkáš, že je to tak lehké.
0: A bodavý pichlavý to zkoušel na boku, zatímco pomalá vážná plavala vedle něho.
3: Výborně,
0: řekla pomalá vážná.
3: Ještě trochu cviku a bude z tebe hotová velryba. Ale teď smím-li tě obtěžovat, povol mi horní i dolní štít ještě o dvě dírky. Zkusím ten úchvatný oblouk, o kterém říkáš, že je tak snadný. To bude strakatý jaguár překvapen.
1: Výborně,
0: pravil bodavý pichlý, ještě celý mokrý rmutnou vodou Amazonky.
1: Prohlašuji, že bych tě ani nerozeznal od některého z našeho rodu. Dvě dírky si řekla, myslím, jo? Trochu víc švihu, prosím. A nechrochtej tolik, nebo nás strakatý jaguár uslyší. Až skončíš, chtěl bych zkusit nadlouho se ponořit do vody, když tvrdíš, že je to tak snadné. To bude strakatý jaguár překvapen.
0: A tak se bodavý pichlavý ponořil a pomalá vážná se ponořila za ním.
3: Výborně,
0: libovala si pomalá vážná.
3: Trochu víc hospodárnosti s dechem a budeš se moci zařídit rovnou na dně Amazonky.

0: Bodar překvapen.
1: Výborně, řekl Bodar vypichlavý. Ale příliš to namáhá tvé destičky na horním štítě. Dříve leželi pěkně vedle sebe a teď přesahuje jedna druhou.
0: To je jen z toho cvičení, namítala pomalá vážná. Také jsem si již všimla, že tvé bodliny jakoby splývaly a že teď vypadáš spíš jako smrková šiška než kaštan, jak si vypadal dřív.
1: Opravdu? Ptal se bodavý pichlavý. To je tím, že se máčím ve vodě. To bude strakatý jaguár překvapen.
2: Pokračovali v cvičeních až do rána a vzájemně si pomáhali. Když slunce bylo již vysoko, odpočívali a sušili se. Tehdy zpozorovali, že oba vypadají docela jinak než dříve.
0: Bodavý pichlavý, řekla želva po snídani, už nejsem taková, jako jsem byla včera. Ale i tak, myslím, mohu pobavit strakatého jaguára.

0: si myslel totéž, souhlasil bodavý pichlavý. Myslím, že šupiny znamenají úžasné zlepšení proti bodlinám, nehledíc ani na to, že dovedu plavat. To bude strakatý jaguar překvapen. Pojďme ho najít.
1: Brzy našli strakatého jaguára, jenž stále ještě cucal střepatou tlapu, kterou si zranil předešlé noci. Byl tak překvapen, že se třikrát a bez zastávky překulil naspátek přes svůj vybarvený ocas.
0: Dobré jitro, pozdravil ho bodavý pichlavý. Jak se dnes vede tvé drahé roztomilé matince?
2: Děkuji, zcela dobře, odpověděl strakatý jaguár. Ale musíš prominout, že právě v téhle chvíli si nemohu vzpomenout na tvé jméno.
0: Trochu nehezké od tebe, řekl bodavý pichlavý. Už proto, že včera touhle dobou se pokoušel vybrat mě tlapou z krunýře.
2: Ale vždyť si žádný neměl. Byly to jen a jen bodliny, řekl trochu dotčeně strakatý jaguár. Já přece vím, co to bylo. Jen se pěkně podívej na mou tlapu.
3: Řekl jsi mi, abych skočila do rmutné Amazonky a utopila se, řekla pomalá vážná. Proč jsi dnes tak nezdvořilý a zapomnětlivý?
0: Nezapomněl jsi, co ti říkala maminka, pravil bodavý pichlavý. Nestáčí se, ale plavat zná. Tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná. Tak se ježek poznává.
1: A oba se svinuli do klubíček a kouleli se kolem strakatého jaguára, že se jim až dělala kola před očima. Tu odešel k mamince.
2: Mami, žaloval. Dnes jsou v lesích dva noví tvorové. Jeden o něm si říkala, že neumí plavat plave a druhý o něm si povídala, že se neumí stáčet, svíjí se do klubička. A oba, myslím, nemají bodliny, poněvadž jsou šupinatí po celém těle, místo aby jeden byl hladký a druhý velmi bodlinatý. Kromě toho se oba koulí dokola a mně je z toho na nic.
4: Synku, synku,
1: opakovala matka jaguářice bůh ví kolikrát půvabně mávajíc ocasem.
4: Ježek je ježek a zůstane ježkem. Želva je želva a nemůže se nikdy stát ničím jiným.
2: No ale to není ježek ani želva. V každém je kousek s obou a já nevím, jak se to jmenuje.
4: Nesmysl, řekla matka jaguářice. Každý má své vlastní jméno. Nazvala bych to pásovec, než zjistím jméno skutečné a nechala bych to na pokoji.
1: Strakatý jaguár učinil, jak mu řekla, zvláště pokud šlo o to, aby to nechal na pokoji. Ale zajímavé je, drahoušku, že od té doby až do dnešního dne každý na březích rmutné Amazonky nazývá jak bodavého pichlavého, tak i pomalou vážnou pásovcem. Na jiných místech žijí ovšem ježci i želvy, jsou i v naší zahradě, ale ten opravdický, starý a chytrý druh, jehož šupiny leží taškovitě, střechovitě jedna na druhé jako šupiny smrkové šišky a který žil na březích rmutné Amazonky v oněch dávných a dávno minulých dobách, se jmenuje pásovec. A je to tak docela v pořádku, viď, drahoušku?
5: Zdraví vás březen. Už vás asi napadlo, že jsem si vybral jméno podle břízy. A podle mne zase lidé říkají zajíčkům, kteří přicházejí na svět v čase mé vlády, březňáčci. A já vám teď povím, jak se kvůli těm svým zajíčkům březňáčkům pohněvala matka zaječice s krtkem.

0: Sluníčko svítilo na všechny paprsky a země v tom teple slastně roztávala. I nastalo hned převeliké hemžení. Odevšad vylézali brouci, myši, kuny, lasičky a hledali nejhezčí místo pro svá nejkrásnější mláďata. Jaká jiná by se taky mohla narodit, když jaro tak pěkně začíná? K tomu všemu jim zpívali ptáci. Ti, kteří přezimovali a radovali se, že už je po zimě, i ti, kteří se vrátili z teplých krajů a radovali se, že už jsou zase doma. Na louce pod lesem hledala zaječice místo pro nový pelíšek, aby do něj nefoukalo, nepršelo, ale aby z něho byl dobrý výhled, co kdyby se kůně zachtělo zaječího masíčka. Taky musela zjistit, jaká je na téhle louce pastva a jestli se tady mláďata budou moci pěkně proběhnout. Nakonec si vybrala suchý plácek pod šípkovým keřem na samém konci šťavnaté louky. Byla z toho hledání a vybírání tak uondaná, že si musela na chvilečku zdřímnout. Jenomže když se probudila, svým zaječím očím nevěřila. Louka byla plná krtčích hromádek. Hej, krtku, jak se tu mají mé děti pást? Vždyť se o ty tvé krtiny zašpiní a kdo je bude pořád umývat? Krtek se urazil. Já dělám jen svoji práci a když se ti to nelíbí, najdi se jinou louku. Ale na to už neměla zaječice čas. Hned druhý den se jí narodila 3 krásná zaječátka a zaječí máma se ze samé radosti zapomněla na krtka zlobit. Stala se však jiná věc. Sousední pole začal rozorávat pluh, který měl 3 radlice. 2 pilně orali, 3. se jen tak tvářila. Hej, volal na ní kos, zaber, takhle nebude pole pořádně zorané.
1: Ale už klíbla se radlice. Co bych se namáhala, ty 2 na to stačí sami.
0: A ulejvala se dál. Za pár týdnů vzrostly na poli 2 řádky husté, 3. na 5 kroků stébelko. Hrůza pohledět. Jak to, že nerostete? Ptal se kos.
2: Nemůžeme. Tlačí nás hroudy a kamení, naříkala zrníčka.
3: A za to může ta líná radlice, zlobil se kos. S tím se musí něco udělat.
0: Jenže co? Kos lítal od lesa k lesu a všude se vyptával, jak těm ubohým zrníčkům pomoci, aby vyrostla, ale nikdo mu neporadil.
2: Já bych možná věděla, řekla nakonec zaječice. Tady pomůže krtek.
3: Tak za ním skoč a popros ho,
0: zavolal na ní kos v letu a spěchal krmit mláďata. Ale zaječice nešla.
2: Jak by taky mohla, když se s krtkem nepohodla?
0: Určitě jí to nezapomněl. Celou noc se převalovala v pelíšku. Hned se zlobila na krtka, že ji vyháněl z louky, hned ho zase bránila. Má přece na louku právo, když se o ní stará.
2: A vlastně je ten krtek chudák. Sám na světě, děti nemá, bydlí pod zemí.
0: Třeba i proto je takový mrzout.
2: Možná by docela rád pomohl těm ubohým zrníčkům, která nemohou kvůli hroudám a kamenům růst.
0: Slunce se ještě protahovalo v peřinách, zaječátka tvrdě spala, když zaječice tiše vyklouzla z pelíšku a spěchala za krtkem.
2: Byla v ní malá dušička. Co když na ní krtek bude křičet? A nebo s ní vůbec nebude chtít mluvit?
0: Ale jak tak běžela kolem pole a viděla to neduživé osení, dodala si odvahy. Zaklepala a poprosila krtka o pomoc.
2: Pomůžu rád, zvolal krtek, šťastný, že se na něj zaječice nezlobí. Jenže sám na takovou práci nestačím.
3: Zavolám kamarády.
0: Zaječice mu sotva stačila poděkovat a už ze všech luk a louček vybíhali krtci rovnou na pole. Do večera bylo skypřené, přímo nadýchané. Kos ještě zalétl poprosit mraky o trochu deště a pak už se zrnka dala sama do práce. Vystrčila klíčky a ty se činily a rostly tak, že za pár dní by je nikdo nerozeznal od těch prvních.
2: A zaječice s krtkem?
3: Od té doby z nich byli nejlepší kamarádi. Zaječí máma vyváděla svá mláďata na okraj pole a vyprávěla jim, jak strýček Krtek pomohl zrníčkům vyrůst. A Krtek nikdy nezapomněl zaječátkům zdůraznit, jak chytrou mají maminku a že není ani tak důležité dokázat všechno sám, jako vědět, na koho se obrátit o pomoc.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky a bude zdaleka až ze dna moře. Právě na mořském dně bydlí velryba. Má tam svůj dům a celé své hospodářství. Na dvorku chová kraby a hvězdice, v ohradě mořské koníky a na kamenech pod skálou škeble. Je to pěkně nezvedená cházka, se kterou mám jen starosti, říká o nich velryba. Kraby pořád lezou, kam nemají, a ještě pospátku. Hvězdice by se jenom toulaly a vůbec jsou lehkomyslné, navíc jim to moc mluví. Mořští koníci jsou zas příliš hluční a bujní. Jenu, abych je všechny neustále hlídala, tedy až na škeble. Ty jsou má radost, moje zlatíčka. Jak jeden dlouhý, sedí si na kamenech pod skálou jako přilepené a přitom ani nepípnou. Čas od času musí velryba odejít z domu, vyplout nahoru na mořskou hladinu, trochu se nadechnout, jak říká, a kouknout na lidi. Jednou se tedy zase chystala na výlet a přikazovala své havěti. Buďte tu hodní, hlavně sem nepouštějte sepí, protože ona vždycky všude maluje svým černým inkoustem, až nám zakalí vodu, doplnili za velrybu kraby. Správně, a vy, hvězdice, vymějte rozum a nešplhejte na oblohu. Hvězdy z vás stejně nebudou, doplnili hvězdice, které ty rady také znali na spaměť. Správně, a vy, mořští koníci, se pěkně paste a nedělejte žádné vylomeniny. Ať nezvíříte bahno, dořekli koníci. Tak hlavně, že všichni moc dobře víte, co máte dělat. Odsekla velryba a otočila se ke škeblím. Škeble, vy jediné máte rozum, dejte mi na ně na všechny pozor, ano? A jako obyčejně, škeble ani nepíply. Ano, všechny škeble svorně mlčely. Mlčení znamená souhlas, to se mi právě na škeblích líbí, že si nepotrpí na zbytečné řeči, jako někteří, řekla velryba, vrhla významný pohled po ostatních, zavřela vodní vrátka a docela spokojeně si odplula. Sotva byla pryč, zelený mořský koník vypískl. Mně se chce uspořádat závody mořských koníků. Voda je hladká, přímo láká, la, la, la, láká, láká. Křičeli ostatní mořští koníci a začali poskakovat z nohy na nohu. Chutí v nich hrála každá žilka. Jen jedna vážná mořská paní koníková připomněla. Pánové, víte, co řekla velryba? Žádné vylomeniny, nemá se vířit bahno. Madám, vždyť velryba je pryč, vyprskl na to její soused. Nic se nedozví. Dozví, nedozví, o to přece nejde. Chcete podvádět? Nepřehánějte, řekl koník a vzdorně pohodil hlavou. Ale tak nějak šikovně, že se mu v ní v tu chvíli urodil nápad. Moc dobrý nápad. Až mu radostí z toho blízklo v očích a vesele prohlásil. Tak se dovolíme, madam... Škeblí, ty nás přece hlídají a když nebudou nic namítat, pak by to snad bylo něco jiného, kývla paní Koníková. Koník hned utíká ke škeblím a povídá. Škeble, škeble, voda je hladká, přímo láká, hej, slyšíte? Smíme si trochu zazávodit, ano, ano. Všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, říkala to i velryba. Zvolal koník a 10 nejpychtivějších závodníků se už staví do řady. Tak pozor! Velí koník, běží se od sasanek ke korálům, ke startu připravit, pozor, teď. Ale ouvej, v cíli je pěkná mela, zdá se, že tam doběhli všichni závodníci najednou. Tak kdo zvítězil? Všichni tvrdí, že právě on, červený, zelený i žlutý mořský koník. Ať to rozsoudí škeble, ty nás přece hlídají. Napadlo kohosi a všichni koníci pokřikují. Škeble, škeble, kdo zvítězil? Já, vidíte, že já, ano. A škeble mlčí. Když s nimi není řeč, musíme běžet znova, rozhodl žlutý koník a už se všichni řadí u sasanek. Hyb, hyb, hurá, hyb, hyb, hurá, je slyšet ze všech stran. Ale v tom do dráhy vplula velryba, zablízkla očima a zvolala. Co to tu vyvádíte? My nic, my se přece hezky paseme, odpověděli koníci, i když někteří sotva popadali dech, oči jim svítily a hřívy měly rozcuchané. To se mi vůbec nezdá, bahno je zvířené, voda zakalená, rozhlížela se velryba. No, paseme se a možná přitom tak trochu tancujeme, lžou dál koníci. To se mi ale vůbec nezdá. Dvorek je plný kalu. Protože jsem připlula chobotnice a malovala do vody svým černým inkoustem, tvrdili koníci. Velryba se otočila ke škeblím. Opravdu tady byla chobotnice, ano? A všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, že? Zachichotal se žlutý koník. Ale velryba se zamračila, jako by se jí to tentokrát nezdálo. A znovu se ptá škeblí naléhavě a důrazně. Opravdu to byla chobotnice? Ano? A všechny škeble svorně mlčí. Ale teď už to velrybu rozčílilo. Ach vy škeble, snad by vás neubilo, kdybyste sem tam utrousili slovíčko. Co z toho máte, že sedíte pořád jako přilepené a jakživ ani nepípnete? Ale všechny škeble svorně mlčely. A tak se velryba pravdu nikdy nedozvěděla, protože tentokrát zmlkli i mořští koníci.
6: Pavoučí les se probudil do pěkného rána. Pája vstal a vypravil se na návštěvu k paní Rosničce. Čekala na něho před zelenou tůňkou. Tiše, máme tu rybáře, šeptala. Pája se rozhlédl a spatřil zavalitého kluka, seděl v místech, kde potok tvořil hlubokou tůňku. Vedle sebe měl sklenici plnou žížal a v ruce udici s háčkem na konci. Zašmátral prsty ve sklenici, vytáhl jednu žížalu. Vypadala divně, byla svázaná na uzel. Páni, vykřikl Pája, to není obyčejná žížala, to je přece žížalák. Ty ho znáš, podivila se Rosnička. Jednou jsem ho potkal, je to vstekloun a protiva. Je svázaný na uzel a proto mu všecko vadí a nikoho nemá rád. I tomu klukovi vadilo, že má návnadu svázanou na uzel a taky zručně rozvázal. Teď se chystal žížaláka nabodnout na háček. Pomoc, ozval se tenký žížalý hlásek. Slyšíte, paní Rosničko, musíme ho zachránit, prosil Pája. Ale jak? A vlastně proč? Když je to vstekloun a protiva, nechápala Rosnička. Já, když někoho slyším volat o pomoc, musím ho zachraňovat, přiznal Pája. Potom se na chvilku zadumal a dostal nápad. Třeba se ten kluk bojí pavouků, pomyslel si v duchu Pája. Vyskočil a zakomíhal se na nitce těsně před obličejem toho malého rybáře. Kluk vyjekl, ohnal se a upustil háček. Žížalák spadl do trávy. Pája se znovu zahoupal klukovi před očima. Sláva! Ten svalík se bál pavouků. Popadl udičku a utíkal pryč. Přitom porazil sklenici a osvobozené žížaly se rychle zavrtávaly do země. Jenom žížalák nikam neutíkal. Jen sebou mrskal a vykřikoval, to je úleva, to je krása, no to je pohodlíčko, já už nejsem na uzel. Prostě byl celý odvázaný. Až pak si všiml Páji a prohlásil dojatě, bráško, já mám rád celý svět, já mám rád i pavouky. Doufám, že ti to vydrží, odpověděl Pája chladně, jak se na hrdinu sluší. Upaluje radši domů, ten kluk se určitě vrátí, řekla Rosnička. Žížalák ještě asi 10krát poděkoval, než zmizel v zemi. A v tom se nad tůňkou objevil popelavý mráček. A ten mráček se třepotal a ševelil. Co to je? Vylekal se Pája. To je hejno knihomolů, odpověděla Rosnička. Hejno knihomolů? To jsem tu ještě nikdy neviděl, podivil se Pája. Jsou z Prahy, jako já, vysvětlovala Rosnička. Vzpomínáš, jak jsem ti vyprávěla o tom úžasném pokoji s tou úžasně velkou knihovnou, kde jsem bydlela v tom úžasném akváriu? Než vás ten zlý pán vyhodil, doplnil Pája. Ano, přikývla Rosnička. A nás taky vyhodil, celou knihovnu vyhodil, knížky dal do sběru a nás vyhnal oknem, hořekovalo hejno knihomolů. Co teď s námi bude? Příroda je tak hrozná, slunce pálí, vítr fouká a nikde tu nejsou žádné knížky, co budeme jíst? Hejno knihomolů naříkalo jedním hlasem a ten hlas zněl asi tak, jako když si průvan listuje stránkami starého slovníku. Pája nerozuměl skoro ničemu a hejno knihomolů dál hořekovalo a vznášelo se nad potokem jako stará šedivá pavučina. Naštěstí Rosnička rozuměla každému slovu a všechno Pájovi vysvětlila. Mol je něco podobného jako noční můrka. V Praze jsme mívali plno molů. Někteří žili v šatníku, jiní v mouce, ale tyhle jsem měla nejradši. Bydleli v knihovně a byli úžasně sečtělí a zdvořilí. Musíme něco vymyslet, jinak tu zemřou hlady. Můžu jim nachytat Nějaké mušky, navrhl Pája. A na to hejno knihomolu znovu spustilo nářek. Mušky bzučí, vzduch se tetelí, plží mlaskají, voda studí, příroda je hrozná. Všude samá tráva nebo stromy a nikde tu neroste žádná kniha, aspoň noviny, kdyby tu byly. Už týden jsme neměli v žaludku ani řádku. Chudinky, řekla Rosnička smutně, docela určitě tu hlady umřou. Ale proč? Nechápal Pája. Nejsou tu žádné knihy, křikla Rosnička už netrpělivě. Knihomolové se živí papírem. Papírem? Obyčejným papírem? Nejraději mají staré slovníky a učené spisy, vysvětlovala Rosnička. Ale v nouzi jsou jim i noviny dobré a vůbec kde jaký kousek papíru. Na to Pája začal poskakovat jako vždycky, když dostal nějaký nápad. Už to mám, v lese se válí plno papíru. Po lidech zůstane všude plno papíru, pytlíky, ocvačiny, staré noviny. Přerušil ho jásot knihomolů. Sláva, v lese se prý válí plno papíru, dokonce i staré noviny, všichni do lesa, jsme zachráněni. Pájo, ty jsi hlavička, pronesla Rosnička, když se hejno knihomolů zatočilo nad potokem a zmizelo v lese. O tobě by měl pan Šrut napsat knížku. To by si knihomolové pošmákli, smál se pavouček Pája. Ale Rosnička se vůbec nesmála. Myslela to docela vážně.

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
3: Co tu děláte? Vysím, pane šéf, co pak to nevidíte?
4: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
5: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační, nechaj nám ho na hraní.
4: ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vlákna provazy a lana na záchranu.
5: Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
1: Tati, ten pán něco ztratil. Jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
4: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
3: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
5: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
1: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
4: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
3: Tak koukejte, pavoučata. Já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
4: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
3: Pardon, zavolal zahambeně pytlík,
4: ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
3: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon, volal pytlík za ním
4: a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
1: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
4: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
5: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál.
4: Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti, a že mu ta paní za to nabila bydlem.
2: Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

O Alíkovi. Počkej, Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox

0: a deští. A protože, výjimeď, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopí k tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smylo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líní povidla.

0: přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín. Tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka. A namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je to moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné, jenže my jsme se vlastně ani nalízli,
0: povídá dost smutně Vochomůrka.
2: Moravská pohádka Čtverobratří. Jeden myslivec měl čtvero synů a ti, jak povyrostli, chtěli jít do světa. Co měl tedy otec dělat? Dal každému postovce a koně a synové jeli potom daleko a daleko až do hor. V těch horách se dělily čtyři cesty. Každá vedla v jinou stranu od buku, jenž tam rostl ze země. U tohoto stromu se bratři zastavili a nejstarší z těch synů řekl: tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat štěstí ve světě. Do toho buku zabodneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady zase sejdeme. Čí nůž bude rezavý, bude to znamení, že ten, komu náleží, je mrtvý. A čí nebude rezavý, ten, že je živ a zdráv. Ostatní bratři poslechli a šli cestou, kterou si zvolili. A nejstarší učinil také tak, když si byli slíbili, že každý z nich bude hledět, aby se přiučil nějakému řemeslu. A tak se také stalo. Jeden se učil správkařem, druhý chytačem, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Když uplynul rok, vraceli se do svého domova. Nejstarší přišel k tomu buku, vytáhl svůj nůž a když viděl ostatní tři nože, ještě tam zaražené, ale čisté, řekl si: chvála Bohu, moji bratři jsou také naživu, ale ještě se nevrátili, kde asi vězí? Když přišel domů, tázal se ho otec: kterému řemeslu si se ve světě vyučil? A syn odpověděl: tatíčku, já jsem se učil správkařem. Správkařem? Podivil se otec. To je tolik jako příštipkářem, Kvůli tomu si, Věru, nemusil chodit do světa.
3: Ale tatíčku, já nejsem jako jiní správkaři. Ať je cokoliv roztrhaného anebo rozbitého, jen řeknu a už je to spraveno, odpověděl syn.
2: Uvidíme, co umíš,
3: pravil otec.
2: Vidíš tu díru na loktě mého kabátu? Sprav ji, když to dovedeš.
3: Syn se nedal pobízet a řekl.
2: Ať je zase loket jako nový. A byl opravdu, takže po díře a po záplatě nebylo ani památky.
3: Na druhý den přišel druhý syn k onomu buku. Vytáhl svůj nůž a když tam viděl ostatní dva nože čisté, řekl, nejstarší bratr už je doma, druzí dva jsou ve světě. A šel také domů, kde ho otec přivítal.
2: A kterému ty ses přiučil řemeslu?
3: Já, otče, jsem chytačem, odpověděl syn.
2: Chytačem? O takovém řemeslu jsem nikdy ani neslyšel. Snad si se nestal pobertou, hrozil se stařec.
3: Moje řemeslo není hříšné, neboj se, tatínku, ujišťoval syn. Však vím, co smím dělat a co ne, abych nepohněval pána Boha.
2: To jsi hodný, hochu, ale abych věděl, co umíš, chytni tam toho běžícího jelena, řekl otec a ukázal oknem ven na stráně, kde jelen právě vyskočil z houští.
3: Syn hned řekl, ať je tady ten jelen, a hned u nich byl. Přišel třetí syn k dubu, vytáhl tam svůj nůž a vyda tam toliko jeden jediný, řekl. Moji dva starší bratři už jsou doma a ve světě jest toliko nejmladší, ale chvála Bohu je zdráv, tak půjdu také domů. I šel. Otec i jeho přivítal a potom se ho hned otázal.
2: A kterému řemeslu ty ses naučil?
3: Já, otče, já jsem hvězdářem, odpověděl syn.
2: To je přece něco kloudného, povídá otec.
3: Ovšem, vždyť kdykoliv se podívám na oblohu, hned vidím, kde jest co i na celé zemi, pochlubil se mladý učenec. Otci se to sice nezdálo být pravdou, ale tentokrát neříkal nic. Čtvrtého dne přišel k dubu nejmladší a vyda tam jenom svůj nůž řekl.
2: Moji bratři už jsou doma a proto půjdu také.
3: Doma uvítal ho otec a hned se tázal.
2: A kterému řemeslu ses ty ve světě přiučil?
3: Já, otče, jsem myslivcem, odpověděl syn.
2: To jsi hodný, pochválil ho otec, že jsi nepohrdnul mým povoláním a následoval jsi mého příkladu.
3: Ale já nejsem takovým myslivcem jako ty, otče, vysvětloval hned nejmladší.
2: Já vše dovedu jinak, neboť nepotřebuji teprve stříleti, ale jen řeknu bác a už to leží.
3: Tomu otec přece věřit nechtěl a proto ukázal oknem ven na zajíce, který právě vyběhl na mítinu a řekl, tak ho zastřel. Nejmladší syn ukázal také tím směrem a jen řekl, bác, už zajíc opravdu udělal dva anebo tři kozelce a zůstal někde ležet.
2: Ale kde? Pochybuje otec. Já ho nevidím.
3: Syn hvězdář hned řekl, za keřem se natáhl. Ale otec pochyboval dále. Ale jak ho dostaneme? Syn chytač povídá, ať je tu. A byl. Jeho kůže však byla plná děr. To je škoda, praví otec, že ta kůže jest tak rozstřílena. Kdo nám za něco dá? Syn správkař, jak to slyšel, hned řekl, ať je celá. A opravdu kůže se zacelila, takže otec pravil. Nyní vidím, hoši, že něco umíte a že se jednou uživíte, až mne tu nebude. I byl rád a proto nic nenamítal proti tomu, když jeho synům z domova se nechtělo. Tak to trvalo nějaký čas, až se do myslivny donesla zpráva, že králi se ztratila princezna a že král slibuje své království dát tomu, kdo mu ji přivede. Když to uslyšeli oni čtyři synové myslivcovi, hned šli ke králi a nabídli se mu, že ji zcela jistě najdou a přivedou. Ale kde je? Pochyboval král. To ti povím dnes večer, až hvězdy vyjdou, slíbil hvězdář králi. A opravdu, jak slunce zapadlo, už oznamoval králi. Tvou dceru unesl drak a vězní ji na ostrově za Červeným mořem. Ráno se pro ni vypravíme. Král sice nedůvěřivě pokyvoval hlavou, ale přece se čtyřmi bratry druhého dne dosti srdečně rozloučil, když se vydali na cestu. Šli dlouho, až přišli k moři, kde sedli na loď a jeli přímo k onomu ostrovu, kde princezna přebývala. Když se dostali až k tomu ostrovu, viděli ji tam se procházet. Drak patrně nebyl doma. Ale jak je uviděla, už na ně kývala dávajícím znamení, že je s nimi zlé. A opravdu, drak se právě vracel, ale bratr chytač přece zvolal, ať je princezna na naší lodi. A tak se skutečně stalo. Princezna však tím více se třásla úzkostí, neboť myslela, že všichni zahynou. Loď však jela pryč, ale drak, jakmile to vše spozoroval, letěl za nimi jako divý. Hvězda zpovídá myslivcovi, bratře, zastřel ho. A bratr myslivec se nedal dvakrát pobízet a křikl, ať je zastřelený, bác! Drak opravdu spadl dolů bez ducha, ale nešťastnou náhodou padl na lodičku a prorazil ji svým ocelovým křídlem. Tu bratr myslivec zvolal na bratra správkaře. Zalátej honem tu díru, sice nám voda do lodičky nateče a my se utopíme. Bratr správkař zvolal, ať je naše loď spravena. A opravdu, po díře nebylo ani památky. Takže se dostali šťastně na břeh, kde vsedli do kočáru i s princeznou a ujížděli ke králi. Cestou se sice trochu pohádali, komu princezna bude z nich náležet i s celým královstvím, ale že byli dobře vychováni, řekli si, nechme to, jak král to rozhodne. Ten ovšem měl nesmírnou radost, když svou dceru uviděl i vyptával se, jak a kdo ji zachránil. Když mu to bratři poctivě pověděli, pravil. Víte, mládenci, všem vám dceru dát nemohu a proto, ať jejím manželem se stane hvězdář. Neboť kdyby on vám nepověděl, kde je, jak těživy byste ji nezachránili. Ale s mým královstvím to udělám jinak, když každý z vás se o zachránění její přičinil. Rozdělím je na 4 díly, abyste všichni mohli královat v tom dílu, který komu z vás připadne. A bratři byli spokojeni, a proto i bratru hvězdáři přáli tu princeznu. To se rozumí, že svatba byla slavná, a hvězdář, když bylo po svatbě, hned si zajel domů pro otce, jenž také přijel a měl velikou radost z toho, že se jeho synové stali panovníky. Ale ti ho chtěli mít u sebe, takže byl brzy u toho syna, brzy u onoho a všude se dobře měl a já s ním. Ale co jsem kde dostal, s tím se nepochlubím, třeba že by mi to nikdo nezáviděl.
4: Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a odešel se zřízencem a žáby začaly kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva, už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou, porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křikloun Racek Chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Zejména skokan hnědý je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro mimínko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Racek, kachna i potápka řekli Čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl, je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla, já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
7: Urvínek mi nabídl bonbon.
8: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
6: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
7: Když já měla
6: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
7: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
6: Ale Máničko...
7: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
6: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
9: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
8: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
9: Nedával, pane Spejble.
6: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
9: Přísloví?
6: No ano, přísloví, jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
9: Jak obrazně?
8: Asi kresbou, vidíte?
6: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
9: Ano.
6: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
9: No?
8: A spadne.
9: No.
6: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
8: Hey, Mánička, ta by žuchla dolů jako pytel.
9: No.
6: Já ti povídám, že tam vyleze.
9: Ano.
6: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
8: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
9: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
6: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
8: Opice, opice, opice!
9: A co mi neposmívá?
6: Ale tím se ti neposmívá, Máničko, no naopak. Tím obrazně vyjádřil, že seš...
8: Opice!
9: No.
6: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, no. Že umíš výborně lézt na strom, no. No? A kdo to umí líp než opice?
9: No, jej, Danánky, tak to je pravda.
8: Ovšem, obrazně.
6: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
8: Simano.
6: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
9: Než holub na střeše.
6: Ano.
9: Ano.
6: Znamená to co, Hurvínku?
8: Znamená to... To znamená, že...
9: Je?
8: To znamená...
9: On neví, pane.
8: Počkej, Máni, to znamená...
9: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejble?
6: Cože?
9: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
6: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
9: Co s tím má koza společného, prosím?
8: Co? Je koza v hrsti?
9: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala? Koza?
6: A rozumí koza Petrželi?
8: A holub snad ano, co je na střeše?
9: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
6: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš...
9: Petrželi, my ji prosím ve škole ještě neprobírali.
6: A koza ji snad ve škole probírala?
8: Co pak koza chodí do školy?
9: Tedy do naší třídy určitě ne.
6: No právě nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
8: Nerozumí, aha.
6: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No tak, podívejte děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
8: Že by pták?
6: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
9: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
6: No, to vím taky.
9: A křídla?
6: No, samozřejmě.
9: Protože plazy nemají nohy.
6: Ale no jo, pořád.
9: Ani křídla?
6: No, samo sebou, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba na první pohled. Podle čeho?
8: Že se holubovi vůbec nepodobá.
6: Ale Máničko, víš to ty.
9: No já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
6: No to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se...
8: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
6: Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
8: Skáče, že ano? Tati, hele, tati. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
6: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
8: A holub?
9: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
8: No mě by zajímalo, kdo doskáče dál, podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
9: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
6: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněna...
9: Aha, už to mám. Slepice.
6: Šmangode.
9: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
8: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum. No.
6: Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
8: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Ty? Proč? Co z toho má?
9: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
8: Jenomže to by se neříkalo doskáče. Ale doskočí, víš?
6: Aha. Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, že ano?
9: Čeho stihne víc?
6: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
9: Ano, prosím.
6: Vrabec by si musel hodně přistát, protože je jaký?
8: Rozštěpířený.
6: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
9: No, přece malý.
6: No, správně, no. Malý. Žáno, když to holub...
8: Je na střeše,
9: ano.
6: To jsem teď nepleť. Jaký je holub, no, proti vrabci?
9: Sim, velký.
6: Velký, no, velký. Konečně. No. Jenomže člověk chce raději, no, Máničko, no...
9: Já už vám rozumím, pane Spejble. No, něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holub až na střeše.
6: No, správně.
9: No a čím prťavější vrabec, tím lepší.
6: Co to povídáš? Proč?
9: No, protože potřebuje míň krmení.
6: Šmangote.
9: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
6: Mlčuš!
8: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
6: Pojď tak laskav.
8: Podívej, Máni.
9: Ano.
8: Holub je velký.
9: No je.
8: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše. Aha. Taky by tě mohl klovnout. Když to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
6: No to snad není pravda tohle. To snad není pravda.
8: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
6: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
8: Obrazně,
6: ano. No, obrazně, chápeš? Urvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
9: Bonbon.
8: To je ono, Máni. Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
9: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
8: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
9: Aha.
8: To dá přeci rozum. Je! Je!
2: Jednou povídá Manka, to jsem dostala chuť na rybu. Když chceš rybu, dostaneš rybu, řekl Runcajs, odskočil si do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec, spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Runcajs už se zvedal, aby Mance došel do jíčina aspoň pro slanečka, ale v tom se splávek zakejkal a sjel do černé hlubiny. Runcajs zasekl takovou silou, až to zahučelo v bukách. Ja, když se ale zháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Takový pořádný špunt, vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Runcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se ale voda v rybníčku začala stáčet dokola a točila se pořád rychleji a rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno, černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Runcajsovi povídá,
6: tak ti na 100 000krát děkuju, že jsi mi z Libníka vytlehl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Rumcajs ho chtěl potěšit, snad nebude tak zlé, když já tě ho tam hned vrátím, ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Wasermánek Volšoveček zatím valem osýchal, bylo ho pořád míň a míň a stěžoval si. Rumcajsi, kdyby cítil tu holkost, co cítím já, jestli v tu chvíli nedáš špunt, kam patří, uschnu na mázdlu. Volšoveček vysýchal a vysýchal, tratil se a tratil a nepřijít v tu chvíli manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Rumcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, a už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Rumcajsovi znova. Je mi tu těsno. Copak Hastelmann může vyžít ve škopíčku? A všelijak se vrtěl a vrtěl, div škopík nezvrhl. Tady Rumcajsi přestávají studie, povídá manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. Tak Rumcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi. Co bys rád, Rumcajs, si povídá bednář. Rumcajs ukázal stéblo, takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. Nic takovýho tu nemám. Rumcajs šel dál a dál, táhl teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník Kastl Sudy, měl jich tam pěknou hranici a v každém sudu vězí špunt. Rumcaj se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se až ten z nejspodnějšího sudu. Jo, to je ten pravý, povídá si Rumcajs. Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozběhly rovnou za Rumcajsem. Vpředu Rumcajs, za ním dekotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník Kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlosti jako pivoňka a křičel za Rumcajsem: abys taky stloustl jako sud, to bys viděl. Otočil se a šel domů. A Rumcaj zatím upaloval před sudy až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou bránou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl: halt nebo střelí! Sudy to notně vylekalo a zarazili před bránou. Rumcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanón. Dohlavně má zaražený špunt z nejlepšího dubu, to aby do kanónu nepršelo. Rumcajs přeměřil špunt rákosem a spokojeně povídá, jako bys z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka a páčí špunt z kanónu. Jenže z okna se díval oficír. Co tam hledáš? Křikl na Rumcajse. Špunt? Povídá Rumcajs a nepřestává dloubat v kanónu. Divo toho, je to nabitý, křikl z okna oficír. No když je to nabitý, tak kudy se s tím míří na rybníček v Řáholci, zeptal se Rumcajs. Oficír hodil rukou, že tudy. Rumcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl povětří. Rumcaj se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír, a spokojeně šel domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a manka už zdaleka volala: Rumcaj, si tebe tak poslat pro smrt, neseš ten špunt? No já jsem
10: ho přece poslal nejrychlejší cestou, vždyť už tu dávno musí být, bránil se Runcajs. A Manka zas, když tu má být, tak proč tu není? No sakryš, že mi ten oficír špatně ukázal, vylekal se Runcajs. Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu. To je se mnou amen. Povzdychl si ve škopíku Hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek. Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína. To se ale ten oficír pořádně splet, povídá Runcajs. Proto ono to tak dlouho trvalo. Špunt zapadl do díry ve dně a ucpal jí. Do rybníčka se hned začala zbíhat voda. Když byl plný, vylil do něho Runcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Wasselmánek projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil po Runcajsovi prázdnou škebličkou. Za to, že jsi takový nešikas udící, ti dávám taky nešikovnou věc. Ale za to, že jsi tak z gluntu naplavil, co jsi zkazil, dostaneš plomanku libu. A Volšoveček podal Runcajsovi pěkného tříliberního kapříka.

0: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho:
1: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
2: No, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
0: Malá čarodějnice však řekla:
1: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
0: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
3: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
0: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm, skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
1: Hej, vy tam,
0: volala malá čarodějnice,
1: i hned slezte dolů.
0: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
1: Tak dobře, tak vy tak,
0: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
4: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
0: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
5: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
6: My nemůžeme,
0: naříkal Pepek Ševců, a Béďa Krejčích brečel.
6: My jsme přirostli, nejde to.
0: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
7: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
8: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla zevrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal, tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takový jsou právě nejhorší, Květuš. Naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
7: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
0: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce. A povídá, dobrý večer.
9: Dobrý večer, odpověděl způsobně Beránek.
2: Ty se tu paseš, pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
9: Vážně?
2: Podivil se Beránek. No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit, vykládal ten myslivec.
9: Já bych se tam odvážil.
2: Ty, že by si se odvážil? A kdy to bude?
9: No, třeba až se na pasu,
0: řekl Beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno Beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním srachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi Beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim Beránek najednou strhl.

0: Teď mi už nezbývá, než se vrátit domů, řekl si Beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
1: A vida,
0: no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá, řekl Beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modrooko. Kocour, Modrooko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radostí. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modrooko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: výborné, teď dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modrooko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři,

0: hlédl jsem bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně, škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl, fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl, co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá, přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modroočko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. Na to se mi nelíbilo.
1: O čertíkovi Marbulínovi. Šel kominík po vsi od chalupy k chalupě a vymetal komíny. Nejprve starostu, pak na faře, u lékárníka a v hospodě a tak to šlo dál, až se ocitl na kraji vesnice. Nedaleko, takhle stranou, skoro až v poli, stálo ještě jedno stavení. Nikdo tam nebydlel, střecha se propadala a komín byl už taky na spadnutí. Dokonce se říkalo, že tam straší. Mohl bych tu barabiznu vynechat, povídá si kominík, ale pak mu to jeho řemeslnická čest přeci jenom nedovolila a tak se tam zastavil. Vyškrábal se na střechu, napřed zašmrdlal v komíně tou svou ježatou štětkou a pak tam hodil železnou kouli na řetězu, aby vyrazil i tu poslední černotu. Dole u dveří se spod prahu zakouřilo, vyvalil se mrak sazí a v tom stejném okamžiku něco zaječelo. Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Kominík se lekl, sjel ze střechy a hned běžel do stavení, co se to děje. Sotva otevřel dveře, div se nezjevil. Na zemi u pece leželo něco hundelatého, mělo to vyplazený růžový jazyk a z černé kudrnaté hlavy tomu trčely dva malé růžky. A vůbec se to nehýbalo. Kominík chvíli koukal a pak se chytil za hlavu, pánenko, sedmi bolestná. Vždyť já jsem přizabil čerta, zakvílel a musel se opřít o futro, aby neupadl. Díval se na tu chundelatou hromádku a v hlavě se mu to přemílalo, co s ním. Moc velký nebyl ten čert. Takové nějaké čertí mládě. Když ho tady nechám ležet, přemýšlel nahlas kominík, tak mám za chvíli na krku celé peklo. No, taky jsem to zavinil. Tak mu musím pomoct. Chňapl čerta vzadu za krkem jako králíka a odnesl ho domů. Co to neseš? Kde jsi to sebral? Vyděsila se paní Kominíková, ale pak se raději už na nic neptala. Roztopila kamna, dala čertíkovi na hlavu obklad z čimeřice a přistrčila ho k ohni, aby se ohřál. Snad se ještě probere, brumlal starostlivě kominík, vzal štokrle, Přisedl si blíž a pozoroval, jak to vzpamatovávání pokračuje. Sotva se udělalo trochu teplo. Čertík otevřel oči, zapráskal ocasem o podlahu, chvilku tiše poknikoval a pak vzdychl, to byla ale šleha. A opatrně si osahával bouly na hlavě. Já jsem nechtěl, omlouval se komíník, ale co pak jsem mohl vědět, že sedíš v komíně? To bych tam tu kouli neházel tak sprutka. Co jsi tam vlastně dělal?
2: Já tam chodím tajně spát, přiznával se čertík, aby se to u nás jako v pekle nevědělo. Mám tam větší klid, tedy pokud mi nehodí zrovna někdo něco na hlavu, zabručel vyčítavě.
1: Já opravdu nerád, řekl kominík. A aby se ta nepříjemnost nějak zamluvila, zeptal se, a jak pak ti říkají?
2: Já jsem Marbulínus, řekl čertík, nejmladší syn vládce pekel Lucifera.
1: Když to kominík uslyšel, vyděsil se ještě víc a naskákala mu husí kůže jako pralinky. No, potěš pámbu, vyjelo z něj a zrovna Luciferův syn.
0: Marbulín se oklepal, jako kdyby ho někdo kopřivou šlehl, až mu z hlavy uletěl obvaz.
2: To přede mnou neříkejte, to potěš a tak dále, vyjekl. To mi nedělá dobře, dodal s komírajícím hlasem a zase usnul.
1: A tak se kominík rozhodl, že si nechá čerta zatím doma, než se zase vykurýruje. Nadšený z toho sice moc nebyl a jeho žena taky nejástala, ale pořád lepší poloviční čert v chalupě, než celé peklo na krku. Největší radost z toho ovšem měla kominíkovic malá dcera Tereska. Když se Marbulínus trochu zdrchal, vyndala z kočárku panenku a místo ní tam strčila čertíka. Přikryla ho vyšívanou peřinkou, do pusy mu vrazila dudlík a vozila ho po dvoře.
3: To se Marbulínovi moc líbilo a samým blahem i hned usínal.
1: Také spolu často dováděli v zahradě. Tereska nejraději hrála hru čerte, čerte, čertičku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, bacili ho po hlavě.
0: Marbulín přitom třásl stromem a když mu nějaká hruška spadla na hlavu nebo se mu dokonce napíchla přímo na roh, Tereska se tomu smála, až se zajíkala.
1: Kominíková tyhle hry neviděla moc ráda, ale muž jí uklidňoval a říkal, jen nechej, vždyť jsou ještě malí, nic se nemůže stát.
0: Později brával kominík sebou Marbulína taky do práce. Přivázal čerta na provaz a spouštěl ho do komína místo kominické štětky. Z toho měl Marbulín taky velikou legraci. Roztočil ocas jako vrtulí, kominík ho strčil do komína, jednou dolů, jednou nahoru a bylo vymeteno. A večer ho vždycky koupali v neckách.
1: To se čertovi líbilo už méně,
0: ale nejraději si hrával s Tereskou.
1: Jednou spolu zase tak seděli schovaní v přítmí půdy, chroustali hrušky a vyprávěli si, když tu najednou Marbulínu zpovídá, je mi tady u vás dobře. Ale stejně se mi začíná stýskat po pekle.
2: Tak tam napíšeme, řekla Tereska, ať si tě vyzvednou.
1: Ale musíš mě chodit navštěvovat, připomněla rychle. Utrhli kus papíru, vzali žďabek uhlu a sesmolili dopis. Milé peklo, Marbulínus čeká u nás v chalupě, že si pro něj přijdete. A pořád nikdo nejde, tak co je. A podepsali to oba dva, ale spíš jenom Tereska, ta už trošku psát uměla. Marbulínus tam udělal jenom takový klikyhák, neboli muří nohu. A hned taky vylezl na střechu a hodil dopis do komína. Prý se takhle dostane to psaní do pekla co nejdříve, tvrdil. A byla to pravda, protože už druhý den večer se najednou z ničeho nic zvedl vítr, kolem chalupy to několikrát zafičelo a v zápětí někdo klepe na dveře. Kominík otevřel a na zápraží stojí nějaký docela pohledný pán v černém rozevlátém plášti, kolem krku červenou šálu a na hlavě cylindr. Smekl a povídá, tak se k nám doneslo, prý je u vás nabitě jistý Marbulínus. Rád bych ho s vaším dovolením viděl. No tak pojďte dál, povídá kominík. Však už tušil, kdo to asi je, a byl rád, že se ta záležitost konečně hnula. Přišli do světnice. Ten pán, teď už bylo jasné, že to je taky čert, kouknul na Marbulína a ještě k němu pro jistotu přičichnul, aby se přesvědčil, jestli je to správně. Hned ale ucuknul a odplivl si, až to řachlo a vyletělo prkno z podlahy. Fuj, tajfl, povídá, vždyť on je vykoupaný. No nic, půjdeme. Ale Marbulín právě učil malou Teresku, jak se dá bez sirek zapálit barák, neměl zrovna čas. A možná ani chuť, nebo si to zase rozmyslel. Zkrátka, postavil si hlavu a že nikam nejde. Ten velký čert do něj horem dolem hučel a přemlouval, ale násilím na něho nemohl. Vždyť byl Marbulín syn samého Lucifera. A tak si nakonec sednul ke kamnům a že prý počká, až si to Marbulínus rozmyslí a půjde po dobrém. A rázem byli v chalupě čerti dva. Ale kominík se ženou ještě ani nestačili začít nad tím pekelným nadělením bědovat, když se venku zvedl ještě větší vítr a přiletěl další čert. Prý si jde taky vyzvednout Marbulína. A už tam byli tři. Ale ani ten s malým čertíkem nic nezmohl. Nedělejte tady průvan, vrčel Marbulín, já stejně nikam nejdu. A venku halasil vítr, čím dál častěji a silněji, vyl, skučel a povykoval, strhla se fujavice a krupobytí, hřmělo a blýskalo se a do kominické chalupy přilétal jeden čert za druhým. Bylo to jako čertí manévry. Kominík s kominicí se hrůzou krčili v koutku. Za to malá Tereska nad příletem každého dalšího čerta jásala, výskala, smála se a tleskala a do toho vykřikoval Marbulínus, že nikam nejde, i kdyby se do chalupy nastěhovalo celé peklo. A skutečně. Za chvíli byla chalupa plná čertů, že tam k hnutí nebylo a v tu chvíli toho měl Marbulínus tak akorát dost. Vyskočil na stůl a křikl, já jsem Luciferův syn, vy mě musíte všichni poslouchat a ven. A ukázal rukou ke dveřím. Čerti stichli, zamšikali ohnivýma očima, ale nikdo se ani nehnul. Nech toho, zatahala malá Tereska čertíka za ocas, vždyť oni tě stejně neposlouchají. No, to by tak hrálo, aby mě neposlouchali, naježil se Marbulínus. To se ještě ukáže. Zadupal kopítkem po stole a zavřískal, kdo je tady pánem?
3: Já, ozvalo se ode dveří a v zápětí zaburácel hrom. Ve dveřích stál sám kníže Lucifer. Marbulínus chvíli vyděšeně koukal a pak se zcvrknul jako vysušená rozinka. Vždyť já jsem se jenom ptal, tatínku, zašvitořil roztomilým hláskem, však za optání nic. A pak už to šlo ráz na ráz. Čerti vylítali z chalupy jako sršní z hnízda, jenom kouř po nich zůstal. Však taky kominík musel ještě celý příští týden chalupu větrat. A jak to bylo dál? Sotva se to v pekle zase trochu uklidnilo, přilétával čertík Marbulínus za Tereskou a tajně si spolu hráli. A kominík? Ten vymetal komíny tak jako dříve, ale vždycky, než tam tu svou kouli na řetězu spustil, naklonil se nad komínem a houknul: je tam někdo? A teprve, když se nic neozvalo, tak tam tu kouli hodil.
4: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl ji větvičkami a že ten mamut šel, šlápl na to a už byl v pasti. Že si potom ten člověk neandrtálský kus toho mamuta ukrojil vždycky k obědu a k večeři a tak dále a Šebestovou to neobyčejně zajímalo. A tak zvedla ruku a řekla: prosím, a jak ten člověk neandrtálský toho mamuta vlastně jedl? S brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem jako smažený řízek? A soudružka učitelka byla z té otázky trochu vedle. Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili? A tak řekla: poslouchej, Šebestová, co to máš za hloupé otázky? Člověka neandrtálského přece nikdo neviděl, takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel, tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A Šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla: hleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl: no jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla: prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo: beze všeho, jak si račte přát, ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci. To víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali? Mach najednou vidí, že Šebestová schází, tak se zastaví a křičí: Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo: tady! No zkrátka, Šebestová měla smůlu. Spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A Mach volal: Šebestová, vylez! A Šebestová křičela: a jak, nevíš ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načiž řekla, děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je Max z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandertalský člověk řekl,
5: těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší. Promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty.
4: A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandertalského líto, řekla tedy. Víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhl mě z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, machu, třeba tamhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi. Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandertálci a pan Huml jim řekl,
5: pánové, toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.
4: A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali rychle pryč. Je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno, a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal Mach nápad a řekl. Poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy? Třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl.
5: No, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
4: A Šebestová řekla, hned? A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna večeřeli. A Šebestová řekla, to koukáte, koho jsme vám přivedli. To je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl, no tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. O paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl, nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal hepčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny a pan Huml se omlouval.
5: To víte, doba ledová je doba ledová.
4: A pan Šebesta řekl, to nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. Takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic. Tak dobrou noc. A šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. Napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, krtáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz a nakonec ho uložil do postele vedle sebe a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo a než usnul, řekl,
5: teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne kapánek kupředu.
4: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli Mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandrtálského všem žákům a učitelům a řekl: uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamutí jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Římě a nepotřeboval už ani kapesník.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: Polská pohádka rozhněval Boha. Byl jednou velice zámožný hospodář, který měl hezoučký statek a všeho dost, takže tato zámožnost popletla mu hlavu. Místo, aby byl Bohu za vše, co srdce povděčen, říkával: kdo se mi vyrovná? Lidé sice říkají, že mi pán Bůh žehná, ale kdyby nežehnal, bylo by to zrovna tak. Hospodařit se musí umět, a pak jde všechno samo sebou. Nerouhej se Bohu, ať tě netrestá, napomenul kdysi kmotra Cholubila stařičký výměnkář. Zrovna tak pošetile, jak ty mluvíš, mluvil jeden z mých prastříců, a víš, co se mu stalo? Vyhořel a byl žebrákem. A já, i kdybych vyhořel, neschudnu. Naopak, postavil bych si statek nový a ještě krásnější, mínil spupný hospodář a smál se v řeči dědečkovi. V tom kdosi přiběhl zvenku a křičel: pan táto, hoří u vás, stodola už je v jednom plameni. Že dům byl zrovna plný hostů, ti to hned vstávali od stolu a chtěli hasit, ale kmotr Chlubil to nedopustil, aby se nenamáhali, ale pouze klidně jim řekl, jako by se nic nestalo. Jen seďte a píte, když hoří, tak hoří. Lidé ze vsi také přispěchali na pomoc, ale když viděli, že hospodář a jeho čeleď ani prstem nehne, také nečinně se dívali na ten oheň, který naposled strávil všechno. Kmotr Chlubil ani nyní nenaříkal, ale sebral se, šel k říčce, nad jejímž břehem nakláněla se stará, vyhnilá vrba. V níž měl uschovány všechny svoje peníze. Ale co vidí? Po vrbě nikde není ani památky, neboť prudká strž mračen rozvodnila říčku, která podryla kořeny starého stromu a odplavila jej v cizí kraje. Tak z kmotra Chlubila se stal žebrák a byl rád, když ho přijali na nedalekém šlechtickém sídle do služby, aby roznášel dopisy. Kdysi na takové cestě zastihla ho noc a proto byl nucen doprošovati se noclehu u majetného a dobromyslného člověka, který dopřál mu netoliko čistého a teplého lůžka, nýbrž i pohostinství. Po večeři prvé, nežli se uložili k spánku, ještě si povídali. Také kmotr Chlubil se rozpovídal a začal vypravovat o sobě. I já jsem býval kdysi bohatým člověkem, ale vyhořel jsem. Z toho však jsem si nic nedělal, poněvadž jsem měl ještě mnoho peněz. Ale ty na neštěstí jsem si uschoval ve staré vrbě. Doufal jsem, že opět a ještě lépe si statek postavím. Ale se špatnou jsem se potázal. Neboť když jsem přišel k říčce, vrba byla pryč i s penězi. Velká voda ji odnesla i s mým pokladem. Takže mně zůstalo jen to, co jsem měl na sobě. Hostitel sotvaže slyšel toto vypravování. Pohlédl na svou ženu a zamyslil se, neboť právě ta vrba připlavala k ním až pod stodolu a když ji chtěli rozsekat, vypadly z ní ony peníze. Přesto přeze vše hostitel neřekl nic a teprve, když kmotr chlubil, uložil se na lože, oba manželé začali uvažovat, jak by příchozímu jeho dukáty vrátili. Víš, co uděláme? Pravil posléze hospodář ženě. Vykrojíme z bochníka spodní kůrku a až tam dukáty nacpeme, zase kůrkou díru zakryjeme a chleba mu dáme na cestu. Že je jistě najde, není pochyb a my tak se zbavíme hříchu i zbytečných díků toho člověka. Jak se uradili, tak učinili. Kmotr chlubil ráno bochník vzal, poděkoval za vše a odešel. Cestou potkali ho honáci, kteří dříve kupovali od něj vepřový dobytek a tázali se, nemá-li nic na prodeji. Ne, nemám, ač jsem mýval, ale přišlo na mě neštěstí, vyhořel jsem a musím nyní sloužit. Ale chcete-li, kupte si ode mne ten bochník chleba, však se vám dobře hodí, jste tři a sníte ho za jeden den. Proč bychom nekoupili? Řekl jeden z nich a dal kmotru za bochník nějaký ten groš. Kupci šli dále a přišli do téže vesnice k témuž hospodáři, který svému nocleháři onen bochník chleba daroval. I ptali se tam, má-li něco na prodej. Já nemám, ale Bůh má, odpověděl hospodář. Zatím posaďte se, pohovte si, dodal a již odešel, aby honáky něčím pohostil. Ti to spozorovali a proto řekli mu, sotva, že zvenku se vrátil. Neobtěžuj se zbytečně, jídla máme dost. A už jeden z nich vyňal homolky a pecen chleba, pravil. Tenhle bochník zrovna jsme před chvílí koupili od jednoho pocestného člověka, jenž pospíchal, aby psaní někam donesl ze zámku. Hospodář i hospodyně nad těmi slovy se nemálo zarazili. Vždyť hned si domyslili, že je to bochník, do něhož vložili dukáty pro toho nešťastného člověka. Proto pravili honákům. Nejdříve poohlédněte se po dvoře, zdali se vám něco nehodí. Honáci poslechli a vyšli ven s hospodářem, jež pohlédl opět na ženu a ta rázem pochopila, co má dělat. Neboť sotva se ocitli venku, bochník zaměnila s jiným a odnesla. Honáci se vrátili, posnídali, snad i něco koupili a odešli. Hospodář i hospodyně byli rádi, že se jim podařilo zachránit peníze, neboť stůj co stůj chtěli je vrátit jejich původnímu majiteli, jež přišel do neštěstí. A ten po nějakém čase zase přišel, nesl psaní a prosil jako tehdy o nocleh. Sedlák i selka rádi ho přijali, pohostili a než druhý den ráno odešel, zabalili peníze do šátku a vložili mu jej do torby. Po snídani se s ním rozloučili a on odešel, za všechno pěkně poděkoval. Když pak ubíral se pěšinkou po zahradě, pomyslel si, hle, co tu krásných jablek roste, proč bych si tedy nějaké neutrhl? A už se dal do trhání, ale že ta nejpěknější byla hodně vysoko, sňal torbu a pověsil ji na větev a vylezl na strom. V tom uviděl hospodáře, honem seskočil a utíkal, na torbu zapomněl. Když hospodář viděl, co se stalo, řekl: chuďas, polekal se, ale co pak není bláhový, když věděl, že po dvakrát jsem ho pohostil, snad se mohl dovtípit, že bych ve své dobrotě pro několik jablek se nehněval. I torbu s penězi zapomněl, ale vím, co udělám. Předběhnu ho tady kratší pěšinkou a položím ji na lávku vedoucí přes potok. Poté musí jít a jistě svou torbu tam najde. Jak pravil, také tak učinil. Schoval se do křoví vedle lávky. Za chvíli přišel onen nešťastník a měl jít přes ní. Ale řekl si: dobře, že ještě vidím na cestu, neboť alespoň posílkou mohu si něco přivydělat. Ale kdybych oslepl, jak bych mohl jít přes lávku? Počkej, hned to zkusím. Dodal, zavřel oči a jal se holý ťukat před sebou, kráče je dále. V tom, o co si nohou zavadil, ale ani si toho nevšimnul, minul lávku a za chvíli zmizel v blízkém lese. Hospodář, jež se ze křoví na to díval, vystoupil, podíval se do rozvodněného potoka, kam nešťastník peníze shodil, a řekl: nebožák, není mu pomoci. Rozhněval si Boha.
8: Nejveselější z celých vánočních prázdnin byla hostina u tety Jeny. Teta Jeny, maminčina sestra, bydlí v selském stavení, které je až daleko na druhou stranu od Storbinu. My všichni z Bulerbinu jsme k ní po Vánocích byli pozváni na neděli. Museli jsme jet na saních moc a moc hodin, než jsme se tam dostali. Maminka nás vzbudila hodně časně a navlékla na nás spoustu kazajek a šátku. Byla jsem přesvědčena, že se zadusím ještě, než mě dovezou na hostinu. A přece přiběhla maminka ještě s další šálou a chtěla mi ji ovázat kolem hlavy. Ale já jsem řekla, že jestli mám jet k tetě Jeny jako nějaká maškara, tak to radši nepojedu. Jeli jsme v našich saních s proutěnou korbou. Tatínek seděl na kozlíku a kočíroval. Na nohou měl veliké slaměné bačkory, aby mu nebyla zima. Naše saně jeli napřed, za námi jeli sergordenské a nakonec norgordenské. Pane, jak ty rolničky krásně cinkaly. Bylo nám tak veselo, že jsme se dali do zpěvu. Ale maminka řekla, že s tím musíme přestat, protože bychom se nalokali moc studeného vzduchu. Za to jsme se nakřičeli moc a moc věcí na Ola, který jel v saních za námi. A ten zaskřičel dál na Britu a Anu: jestli nám dají rybí salát, tak jedu domů. Řekla se. Já taky, přidal se Ole. Potom musel vysvětlit Britě a Aně, co tím myslel. Za chvilku křičel zas Ole na nás, že Brita a Anna taky chtějí jet domů, jestli dostaneme rybí salát. Ale domů jsme nejeli, i když jsme rybí salát dostali. Bylo tam totiž ještě tisíc jiných jídel, takže jsme si nemuseli brát právě rybí salát. Teta Jeny má sama tři holky. A tak byla na té hostině ještě spousta jiných dětí. Byli jsme ve velkém pokoji v prvním patře a hráli si celý den, když jsme teda zrovna nemuseli jíst. Nakonec jsme byli pořádně unaveni vším tím jídlem, protože jakmile jsme jen začali nějakou hru, už přišla teta Jeny, že musíme jít dolů ještě jíst. Dospělí určitě nedělají nic jiného, než že jedí, když jsou někde na hostině. Nejstarší holka tety Jeny se jmenuje Nana. Hráli jsme si, že Nana je čarodějnice, která bydlí v šatně vedle velkého pokoje. Samozřejmě, že jsme dělali jako, že šatna je její chalupa a velký pokoj, že je les. A právě když jsme v lese sbírali borůvky, vyřítila se čarodějnice ze své chalupy a chytala nás. Já jsem se tak bála. Věděla jsem celou tu dobu, že to je jenom Nana, ale stejně jsem se bála, jako by to byla opravdická čarodějnice. V šatně stála velká bedna. Hráli jsme si, že to je babizněna pec. A čarodějnice si pekla v peci lase. Naštěstí se v poslední minutě zachránil. Ale trochu jsem cítit spáleninou, řekl. Někdy se čarodějnice přihnala a křikla: skamenět! A to jsme museli všichni zůstat stát a vůbec se nepohnout. Jednou, když čarodějnice křikla skamenět, vypadala se moc divně. Stál na jedné noze, měl vypláznutý jazyk, držel se rukama za uši a přitom ještě šilhal. Musel stát, ani se nehnout a vypadat pořád tak bláznivě, dokud nepřišla čarodějnice a nevysvobodila ho ze zakletí. To jsme se mu nasmáli. Holky tety Jeny měly moc hezkou skříň s panenkami, která stála v rohu velkého pokoje. Anna a já jsme nemohli odolat, abychom se do ní občas nepodívali. Byla tam kuchyň a jídelna a ložnice a salon. A v nich bydlela vznešená rodina Loutek. Nana říkala, že se jmenují Hrabě a Hraběnka Zlatohříbkovi. A ti měli malou holčičku, která seděla na židli v saloně a jmenovala se Izabela Zlatohříbková. Když byli dospělí konečně hotovi s jídlem, přišli k nám a hráli si taky. Hráli jsme si na slepou bábu. Olův tatínek byl slepá bába. Měl oči zavázané velkým kostkovaným kapesníkem. Běhali jsme a chytali ho za kabát, jakmile jsme se k němu dostali. Potom jsme si hráli na fanty. Dala jsem jako fant své malé zlaté srdíčko. Když jsme fanty vykupovali, bylo mi uloženo, abych udělala 3 kotrmelce. Ty jsem udělala a pak jsem dostala své zlaté srdíčko zpátky. Ole měl zavolat do kamene jméno své nejmilejší. A představte si, že zavolal Lisa. Lase se začal smát a já se strašně styděla. Ale tu se Ole zatvářil opovržlivě a řekl mu: myslel jsem tím maminku, jestli chceš něco vědět. Jmenuje se přece taky Lisa. Tatínkovi uložili, aby skákal kolem pokoje jako vrabec. Musel se skrčit a tak skákat. To jsme se nasmáli. Já jsem tatínka nikdy předtím neviděla, aby skákal jako vrabec. Ale nejhorší bylo, co měla udělat teta Jeny. Měla vylézt na stůl a stát tam na jedné noze a kokrát jako kohout. Ale ona nechtěla. Hloupost, řekla. Stůl by mě ani neudržel, starou tlustou ženskou. A v tom měla asi pravdu, protože teta Jeny váží skoro 100 kilo. Hráli jsme si dlouho a moc jsme se pobavili, ale Anna a já jsme se občas vytratili ke skříni s panenkami navštívit Izabelu Zlatohříbkovou. Nejlepší na té hostině u tety Jeny bylo, že jsme tam zůstali přes noc. Ráda zůstávám přes noc na cizích místech. Všechno se zdá tak neobyčejné a zvláštní a je to tam cítit úplně jinak než doma. Bylo nás tam na hostině 14 dětí a měli jsme spát jeden vedle druhého na podlaze v pokoji, kde jsme si hráli. Ani nevíte, jak je to zábavné spát na zemi. Měli jsme slaměné matrace, ale žádná prostěradla, nýbrž jenom pokrývky. Když jsme se uložili, přišli se na nás všichni dospělí podívat. Tak tady leží mladé Švédsko metr za metrem, řekl tatínek. Když jsme zůstali sami, mysleli jsme, že budeme spát. Ale je opravdu nemožné dokázat, aby 14 dětí bylo sticha. Nana nám vypravovala o velkém pokladu, který jeden rytíř už dávno a dávno zakopal docela blízko odtud. Lase se chtěl hned v noci vydat ven a hledat ho. Ale Nana řekla, že nikdo ho nedokáže najít, protože to je zakletý poklad. A pak už jsem usnula. Domů jsme jeli až pozdě odpoledne příštího dne. Než jsme dojeli do Bulerbinu, úplně se setmělo. Cestou domů jsme už nic na sebe nekřičeli, protože jsme byli strašně unavení. Já jsem si lehla v saních na záda a dívala jsem se na hvězdy. Bylo jich tolik moc a byli tak daleko. A pak jsem se zachumlala ještě víc do kožichu a zpívala jsem si tiše, aby to Lase a Bose neslyšeli. Hvězdičko, když zablíkáš, řekni, kde jsi, jak se máš. Doufám, že budeme moci jet k tetě Jeny na hostinu i na přes rok.

0: Tram tadadá! Musíme znát dopravní značky.
1: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
0: Každé kolo je co?
1: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
0: Silničního provozu.
1: No správně, no. Takže se dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
0: Že jsou rovně položené jako voda.
1: Tedy namalované na zemi vodorovně.
0: Jo.
1: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
2: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
1: Ano. A pak jsou značky světelné.
0: Co svítí?
1: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
0: Za prvé, kam vůbec nesmím.
1: Za druhé?
0: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
1: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
0: Jo.
1: A značka stop znamená co?
0: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
1: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojuhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
2: No, já si to nepamatuju.
1: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
2: Když já nemám kolo.
1: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Hurvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
0: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
1: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
0: No na ostatní účastníky silničního provozu.
1: Ale na nikoho křičet nebudeš.
0: Aspoň na Máničku.
1: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy, ne křiku.
0: No.
1: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
0: Jaké, tatí?
1: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
2: No, no? Hlavní ulici?
1: No.
2: Poznám.
1: No.
2: Podle toho, že je tam rámus.
1: Ale podle jaké značky ji poznáš?
2: No.
0: Podle značky hlavní silnice.
2: No.
1: No dobře, a ta vypadá jak?
0: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
2: Jako baletka.
1: A značka vedlejší ulice je jaká?
0: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
2: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
1: No, správně. No vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
2: No, jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo... Do trojuhelníku.
1: Značky v červeně orámovaném trojuhelníku jsou takzvané výstražné.
0: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
2: A kulaté.
1: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
0: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
2: A ty, co jsou kulaté, modré?
1: Příkazové.
0: Ty znám taky. To udělej. To nedělej.
2: A ty hranaté, většinou modré.
1: No tak ty jsou informativní.
0: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
1: No ano.
0: Tak vidíš, tati Oldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven, co říkáš?
1: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit.
0: Hurá!
1: Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
0: že já si vezmu na kolo kšandy.
2: A já červené šatičky.
1: No, a já zapřáhnu Žerika do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírachů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti.

Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježíbaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce Krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný Bullerbyn. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný Bullerbyn. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit Bullerbyn, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bosse tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu. Bosse ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále. A když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí Hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lase přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmyzu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lase se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v Hromové jámě. V lese přímo u Hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle... 4. To už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lase, neříká se 4., říká se 4. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: Rá!

0: tři, se čtvrtou jde po větří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to praskne každou chvíli. Řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
0: Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose.
1: Jelita se v něm už asi trochu slehla.
0: Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran.
1: Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně.
0: Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám.
2: Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lase se schoval za keř. Křičela jsem na Lase: ty uratný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lase, hurá na lov! Ale Lase si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
1: Tak koukej, no, řekla Brita.
2: Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
1: Co pak si za tím keřem usnul?
2: Křikl Ole na Lase. Tu Lase vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byli Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lase utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lase pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
1: Utíkej, Lase, utíkej!
2: Křičela Anna.
1: Jele, co pak neutíkám?
2: Křičela Lase. Najednou Ulrik Lase trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lase vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lase tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lase utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lase vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lase řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lase. Udělali jsme, co Lase říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme.
1: O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lase a moc se vytahoval.
2: Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma.
1: Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

0: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dub, dub, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrbal se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dub a dub a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachla se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje potká pastýře se stádem ovcí? Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj, křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na sedm západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bačaláteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu. Přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběji mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskli jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: je pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Prokryl pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Prokryle pána, na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Jan Brondibáru.
5: Co se to u tebe děje?
6: Toto voní. Tohle
5: je plný vůně smětrů. A my běháme celé vyplašené.
0: Velecděné dámy.
6: Já pak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte se.
6: Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala a račte se podívat.
6: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti,
6: prosím,
0: daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No,
6: jak
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionkrát.
5: No, to není možné.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
6: No, konečně.
0: Zde prosím. Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí a proto hned začneme hostinu.
5: Ano, ukaž to stolečku.
6: Co pak si to
5: stolečku? Já jsme pičku.
0: Tak pozor. Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
4: To nefunguje.
7: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
7: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
4: Je to obelstavka.
0: Tohle je to
4: obelstavka.
7: Tomáš,
0: to máš.
7: Nedadujeme.
4: Slovila.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od houbového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepe, to tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musí se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším, ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice, prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze samoty, pane uzenáři, prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím, ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
3: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si ji alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o lecčem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy ho, houpy ho. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže. Co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů, a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskly až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor. Jau, jau, vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky. Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou. Ty měla totiž ze všeho nejraději. Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu. Nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
4: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nich neměl páru. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, $100 zatím na prach schořela.

nic nedělá. Všechno na ruby, všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili přívoz.

Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je hala bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvilku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmešká, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půlsklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak
zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amalko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
2: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tullamora juniora a Ramsese.
3: Ten první, odpověděl tulík, ale kdo je ten padre?
2: No, přece vážený pan Tullamor senior, padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
1: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
2: Tak takhle je to.
1: Dusil se Dederon smíchy.
2: Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí. No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
3: To ne,
1: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnič si tam sedělíš od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5 mezulánku. 5, protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než bývával on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucala při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, že ano, a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborek sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavěli moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Václav Cibula.
4: Španělské pohádky.
3: Zlatý

čár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: neděli si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmysli, řekl strážný, copak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o Katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál, když začátkem léta pořádně nezaprší, z
stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

O hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne, pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum? Hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počase poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na tři kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodek psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo pokotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat.
Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla, víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

0: Honza, který se toulal světem, hledal nevěstu a dobré řemeslo, prošel další dvě vsi. Snědl chleba a stmívalo se. Na nebi se dělaly mraky a Honza tušil, že bude pršet. U jedné chalupy uviděl hromádku střepů z rozbitých hrnců. Tady určitě bydlí hrnčíř, říkal si Honza. To jistě není těžká práce, točit hrnce na kruhu. A zaklepal na dveře. Když mu nikdo neotvíral, zabušil silněji. Dobrý večer, pane mistr, chtěl bych k vám mít doučení, křičel. Ale zevnitř se ozvalo. V noci do chalupy nikoho nepouštíme. Začalo pršet a Honzovi byla zima. Marně se rozhlížel, kde by hlavu složil. Žádné dveře se mu neotvíraly, i když prosil. Došel až na kraj vsi. Tam byla jen stará, polorozbořená cihelna. Odtud mě nikdo nevyžene, řekl si a vlezl dovnitř. V koutě našel kupku suchého listí, zavrtal se do ní a usnul. Ale o půlnoci ho za rameno tahal divný otrhanec s dlouhými rozcuchanými vousy. Hú, hú, to je můj Pelech. Co tu chceš, člověče? Tvoj, to jsem se lek, vyskočil Honza. Myslel jsem, že jsi čert.
1: Jsem Ejkal a houkám tu na hrnčířovi skadličku, povídá ten vousatec. Ona se mi moc líbí, ale nechce mě. Je pěkná, taková potřeštěná, nevěsta akorát pro mě. Já bych ji skrotil. Hú, hú.
0: Znovu zahoukal. Víješ jako pes. Všichni se toho tvého houkání bojí. Teď vím, proč mě nikdo nechtěl pustit na noc do chalupy. Zlobil se na Hejkala Honza. Když chceš získat děvče, musíš mu přinést z louky kytku nebo hrnek malin a ne tu houkat a strašit lidi. Jdi se vyspat někam do lesa. Pro dva tu není místo.
1: Když mi slíbíš, že mi pomůžeš kadlu získat, můžeš tu zůstat,
0: sliboval Hejkal.
1: A já už nebudu houkat.
0: Tak dobrá, zkusím to, kývl Honza. A hned ráno, sotva slunce vykouklo na nebe, ťukal znovu na dveře hrnčířovy chalupy. Otevřít mu přišla hrnčířova žena. Co tak brzy, mládenče? A kde jsi v noci spal? Vyptávala se. V cihelně, povídá Honza. Ale nebojte se, paň mámo, to strašilo, co tam bylo, už houkat nebude. To jsem ráda, oddychla si hrnčířka. Já se ho nebála, mámo. Vyběhlo z pokoje děvče v pruhované sukni a divoce zakoulelo očima. Házela jsem po něm hrnce. A jak se rozlobím, hodím hrnec i po tobě, ukázala na Honzu. Tolik hrnců a džbánů se rozbila kadl. A táta potřebuje pomocníka. Brzy bude ve městě jarmark a nemáme nic na prodej. Když chce, ať si zůstane. Ušklíbla se na Honzu kadla. Já si stejně budu dělat, co chci. Vzpůrně pohodila hlavou, popadla mísu ze stolu a křápla s ní o zem.
2: Ta je ale vsteklá, divil se Honza.
0: Zůstaň u nás, třeba si s ní poradíš. S povzdechem sbírala hrnčířka střepy. Honza se nejdřív učil mačkat hlínu, aby byla pěkně tvárná, ne moc tuhá ani měkká. Pak ho hrnčíř naučil točit na kruhu mísy, potom hrnce a nakonec i džbány. Honzovi to nejdřív nešlo, toť se ví, mísy byly šišaté a džbánky trochu nakřivo, ale nakonec se to naučil. Potom všem hrncům a džbánkům přilepily ouška a hrnčíř to hliněné zboží vypálil v peci. A když byly mísy a hrnce do červena vypálené, až zvonily, namíchal hrnčíř barvy. Spolu s Honzou pak malovali na mísy a talíře růže a kopretiny, na džbánky zelené lístky a holubičky, na hrnky srdce a konvalinky. Nakonec to malované zboží hrnčíř ještě jednou vypálil v peci. Barvy se pak leskly a květy vypadaly jako živé. Honza se nemohl na tu krásu vynadívat. Vidíš, jak jsi šikovný, Honzo? Tak brzo to ještě nesvedl žádný učedník, chválila Honzu mistrová. Ani kadla se už na Honzu nemračila jako dřív. Tolik se nevstekala a nerozbíjela hrnce. A když se na okně občas objevily v lopuchovém listě maliny, s Honzou se podělila. Že je tam nosí sám Hejkal, to nevěděla. Až jednou hrnčíř povídá. Honzo, zítra je ve městě jarmark. Pojedeš s kadlou prodávat. Vystlali tedy vozík senem a složili do něj hrnce, džbány, misky a talíře. Kadla se vystrojila a brzy ráno vyjeli. Na náměstí už bylo rušno. Kadla si dala ruce v bok a začala vyvolávat. Pojďte, lidičky, kupte čbánky, kupte si hrnky malované, nebo se na vás nedostane. Každý talířek je jiný, na jednom růže, na druhém kopretiny. A lidi chodili, chválili a kupovali. Blížilo se k polednímu a Honza s Kadlou už půlku zboží prodali. V tom se objevila u vozíku tlustá, naparáděná selka.
1: Já bych chtěla něco extra, povídá. Jsem nejbohatší selka v kraji, vždycky musím mít něco lepšího.
0: Tady je pěkná mísa na ovoce, jsou na ní červené růže, nabízel jí Honza.
1: Moc obyčejné, broukla selka.
0: A tady hrnec na sádlo, ukazoval Honza, ten největší sádelňák.
1: Takových mám plnou komoru, chlubila se selka.
0: A tady čbánky pro radost, na každém je holubička, zvedl Honza dva malé čbánky.
1: Taky nic moc, odfrkla si selka, kdyby na nich byly pávy.
0: Honza honem hledal, co by selce ještě nabídl, ale nevšiml si, že Kadla celá zrudla.
1: Klid se odtud, babo, křikla najednou a hodila po selce hrnec. Když nic nekoupíš, zmiz, už se tu neukazuj, huš!
0: Hodila poselce další hrnec. Ta s křikem utíkala pryč a lidi se smáli, až se za břicha popadali.
1: Kadlo, to nesmíš, lekl se Honza.
0: Ale Kadla hodila hrnec i po něm.
1: Já můžu všechno, křikla znovu.
0: Chytila desku, na které byly poslední hrnky a talíře, a převrhla ji. Všechna ta hliněná krása se rozbila.
1: Co jsi to vyvedla, ty hloupá,
0: naříkal Honza. Jen hrnek se srdíčky zůstal celý. V tom se z ničeho nic objevil vedle nich Hejkal. V roztrhaném plášti, v klobouku s pérem, jako nosí myslivci. Dlouhé rozcuchané vousy kolem něj vlály.
1: Já ten hrnek koupím, houknul, a tu divokou panenku přiberu k tomu.
0: Vytáhl z kapsy zlaťák a podal jej Honzovi. Hrnek strčil do kapsy a než se Honza vzpamatoval, hodil si Kadlu přes rameno. Utíkal s ní pryč a lidi kolem výskali údivem. Ale nikdo Hejkala nezastavil.
1: Tak si ji nech, třeba ji skrotíš, volal za ním Honza.
0: Pak pozbíral všechny střepy, složil je na vozík a jel domů. Tady je tržba, pane mistr. A Kadlu jsem dal Hejkalovi. Já ji skrotit neuměl, rozbila toho dost. Ukázal na střepy ve voze a na bouli na čele.
1: Třeba si s ní Hejkal poradí, vzdychl hrnčíř.
0: A když neporadí, vrátí nám ji.
1: A já abych šel, povídá Honza.
0: Zbalil si ranec a hrnčíř mu dal krejcar, aby si zatlačil tu bouli na čele.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: že den, pomalu už bude večer. Kde jste se vy dva toulali?
1: My jsme se netoulali.
2: Sim, my jsme byli po škole.
0: Cože?
1: Máně.
2: Teda, Hurvínek byl po škole. Já jsem na něj čekala, že aby trefil domů.
0: No počkej, Hurvaš, co to slyším?
1: No,
0: ty netrefíš domů?
1: To se ví, že trefím, jenomže já jsem špatně napsal slohový úkol.
0: Jaký slohový úkol?
1: Má cesta domů, podle pravidel silničního provozu.
0: No, ty neznáš dopravní pravidla?
1: Znám.
0: No tak vidíš.
2: Ale špatně.
1: Máni.
0: No počkejte, tak to ne tohleto. To ne. S tím se musí něco udělat.
1: Že ano. Vezmu si kolo a zajedu si tu cestu dobře prohlédnout.
0: Jo, to tak. Myslíš, že tě pustím s kolem na ulici, když neznáš dopravní pravidla?
1: Nepustíš, viď?
0: No to se ví, že ne. Hezky se posaď.
2: Smím taky.
0: No, no Máničko, když chceš, tak... A nechceš raději za bábinkou?
2: Bábinka není doma. Má hodinu jógy.
0: Šťastná to žena. No jo, no tak dobře, no co se dá dělat. Děti, pěkně se soustřeďte. Což platí hlavně na tebe, Hurvínku.
1: A co Mánička? Teď neřekneš nic. Jen se podívej, jak nechutně oslintává tušku.
2: No dovol. Já ji neoslintávám. Já ji ostřím, že abych si mohla dělat poznámky.
1: Povídali, že mu hráli.
0: Hurvínku, prosím tě, nech Máničku na pokoji a raději sundej nohy se stolu. A sedni si pořádně, jak se na takového školáka sluší a patří.
1: Rozkaz, pane učiteli. Mučiteli.
0: A nešaškuj. Takže, připravení?
1: Na všechno.
0: Vyslechněte si úvodní lekci.
2: A to je která, pane Spejble?
1: Já přeci ta první, to dá rozum.
2: Jej, Danánky, to vím taky, že ne ta poslední. Já se ale ptám, která to je. Co si v té úvodní lekci povíme úvodem?
0: Povíme si o tom, kdo všechno je účastníkem silničního provozu.
2: Ano.
0: Takže začínám. Silniční provoz. Co je to silnice, to pochopitelně víte.
2: Ano,
1: Boreď.
0: A co je to provoz, to doufám víte taky.
2: Ano,
1: jasnačka, Boreď bychom to nevěděli. Povoz, to je taková velká kárka s kolama, kterou veze nějaký ten kůň.
0: Ale ne.
1: Tak osel.
0: Ne.
1: Vůl.
0: Hurvajs, já...
1: Ty?
0: No ne, ani kůň, osel nebo vůl, ani já ne.
1: Fakt ne?
0: Ne. Kdybys mě nechal domluvit, tak bys zjistil, že jsem nemluvil o povozu, ale provozu, ty šiško. O silničním provozu, chápeš?
1: A jo.
0: O sláva. Takže znova. Provoz je co?
2: Co?
0: No, Máničko, provoz.
2: Provoz je, že...
0: No?
2: Když se něco někudy vozí, nosí, tahá, šoupe.
0: No?
2: No, když někdo někudy jezdí, chodí...
1: Leze.
0: No... No, i tak se to dá říct, no. A ten silniční provoz vede kudy?
2: Po silnici.
0: No, výborně, no, vidíš, no. Po silnici, která spojuje město s městem, vesnici s vesnicí, ale...
1: Nebo vesnici s městem.
0: No, to taky. Ale silničním provozem...
2: Nebo město s vesnicí.
0: Ale silničním provozem... Nazýváme jízdu...
2: Nebo chůzi.
1: Tu taky.
0: Nebo chůzi nejen po silnici, ale i po ulicích a náměstích ve městech a...
2: Sím! A taky po návsích, na vsích. Vidíte, pane Spejble?
0: No jistě, že a...
1: A po polních cestách, po lesních cestách.
0: No a...
1: I po lučních cestách.
0: No dobře, jistě a...
2: A po malilinkých pěšinkách.
0: No jo, no. A... a taky po různých jiných prostranstvích.
1: Je, a co to jsou ta jiná prostranství?
0: No, to třeba...
1: Třeba?
0: Třeba mě haly v továrnách. No, i když ty tedy nejsou přístupné všem lidem, nýbrž jenom...
1: Chocholoušům.
0: Šmagozy, jakým chocholoušům zase? Urvaš, zde by se v tovární hale vzal chocholouš.
1: Vzal, taťuldo, vzal. Kvákal říkal, že mu jeho otec říkal, že u nich v továrně lítal chocholouš. Že se nasmáli, říkal.
0: Ale no, no ano, no dobrá, no prostě mě... Dobře, no, prostě tak, každý, kdo vkročí na takovéto prostranství nebo silnici a taky na ulici...
2: Na náves, náves!
0: No dobře, no, tak každý takový člověk se nemůže chovat, jak ho napadne. Nýbrž...
1: Jak ho nenapadne?
0: Nýbrž musí dodržovat pravidla čeho?
2: Silničního provozu.
0: Konečně. Máničko, správně.
2: No.
0: Ještě, že jsi tady zůstala. No, no dobře, dobře. A to proto, protože je jeho součástí.
1: Toho provozu.
0: A tím je myšlen nejenom ten, kdo na ulici vkročí.
1: Vjede.
0: No.
1: Na kolobrně nebo na kole, že?
0: Ovšem. I s autem nebo v autě. S tramvají, anebo v tramvaji.
1: I tehdy, když tlačí trakář.
0: No i tehdy.
1: I když jede na uslu, tatí.
0: No jo, zkrátka je jim každý jezdec i chodec. Každý řidič i cestující, co se pohybuje v silničním provozu. A tudíž musí dodržovat pravidla čeho?
2: Silničního provozu, že? Ano, pane Spejbe.
0: Silničního, maličko, silničního provozu. Tak, a teď, když jsme si to tak hezky vysvětlili,
2: no,
0: se můžeme odvážit vykročit ven z bezpečí domova.
1: Hurá! To je prima nápad, taťulinku. Tak já už běžím. Náčhled!
0: Stůj!
1: Co je? Já jsem se chtěl projet.
0: Tady budeš.
1: Proč?
0: Ještě jsem neskončil.
1: Ale vždyť jsi říkal, že...
0: Co? Že jdeme ven?
2: No, to jste doopravdy říkal, pane Spejble.
0: Jenže já to nemyslel doslova.
1: Ne?
0: Ven hurvaj smíš, až se naučíš všechno o tom, jak se na ulici a na silnici správně chovat, abys nepřišel k úrazu.
2: No. Včera mě Horvínek urazil. Řekl mi,
1: taťona, že... nemyslí urazit, ale mít úraz, ty hloupá.
2: Ty hloupá? Hele, zase mě urazil. No vnímáte to, pane Spejble?
0: Ano, ano, já to vnímám. Já to vnímám. A vnímám i to, že už zase melete páté přes deváté. Děcka, žáci, klid. Teď si popovídáme o tom, co dělat, když se chystáme vykročit z domu na ulici.

0: jak se jim šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No tak šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm macourek a připásnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust. V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček. A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček. Ale brabenec, tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác, to je. Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek. Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek. To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí. Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo z hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu. Hodný myšáček, hodný, hodný, hladil ho Camfourek. Však my ti to oplatíme, ale, zapolikal na sucho Macourek, napřed bych se napil, kde máš vodu? Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
1: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
1: Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváři jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo? Špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Oni jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. 5, 6, 7, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýli, jste tady? Krokodýli, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýli stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
1: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
0: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
2: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
3: Neříkej mi pane, ohradil se Carlos. Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
0: usmál se.
2: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
1: Já tu už nebudu,
0: pronesl otec vážně.
2: Jak to?
0: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
1: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
3: A já vlastně taky.
0: Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z týhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, obrátil se na Carlose. Je to tak?
3: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
2: Jdeme, řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím.
0: Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
4: A jo, jdu s váma. Třeba až na Sibíř.
3: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
2: Co všichni plázníte? Kam chcete jít?
0: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
2: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec.
3: Rozhodně ne na Sibiř,
0: upřesnil Carlos.
2: Tati, a co já?
0: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
2: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Tahle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
0: A kamarád, řekl Ramses. Otec přikývl.
3: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
2: Jenže on si víc rozumí s náma než s lidma. On ti je takovej...
3: Takovej licháč, že jo?
0: Zasmál se Carlos.
2: Přesně!
3: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
1: Dělej toho ředitele ty.
3: Šéf. Jako šéf. Já býval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu Nový život. No, proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
0: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.

0: Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
0: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
1: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
2: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
0: Měsíc vstal z meze a křikl.
1: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecké zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
2: tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
2: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
0: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
2: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
0: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

Už druhý den pršelo a Čtyřlístek se doma nudil. Nikomu se do ničeho nechtělo, však to znát den akorát na spaní. Fifinka seděla v křesle nad pletením, Myšpulín ze samého přemýšlení nad novým vynálezem ve své dílně poklimbával, Pindě seděl před televizí, ale spíše sledoval kapky, které stékaly po okně. A Bobík už nevěděl, co by snědl, a tak chodil po kuchyni a naprázno otvíral lednici a

0: spíš. Nastala chvíle proto, aby se už konečně něco stalo. A opravdu. Všichni se probrali, když u dveří zazvonil náhle zvonek. Asi si nejspíš mysleli, že k ním jde někdo na návštěvu. Ale to nebyla pravda. To jim jen listonoš nesl spěšné psaní.
1: Ukažte, to je určitě od tety z Budějovic.
2: Dívejte, jaká je to krásná barevná obálka. A ta veliká známka.
3: To asi nebude psaní od tety.
2: Ukažte, to je pro mě. Počkejte chvíli, nechte mě číst, ať víme, kdo nám to píše. Tak, to nás zvou naši přátelé z Kolumbovy nadace pro objevy na návštěvu Ameriky. No, to je skvělé, to je náhodička. U jednoho městečka v Americe roste vzácná květina. Je to nejvzácnější kytka na světě. To by byl vynález.
1: To by byl skvělý vynález. To je ta kytka na omlazování, jak se mi tuhle vypravoval.
2: No ano, tu kdo bude mít, tak nikdy nezestárne.
3: A to budem pořád takhle mladí?
2: No, samozřejmě, až nás budou poslouchat děti těch dětí, co nás teď poslouchají, my budeme stále stejní.
3: A jak se ta kytička jmenuje?
2: Jmenuje se Fantazie, ale je těžké ji najít. Jak to? Roste u malého městečka, které neustále mění název.
1: To nevadí, však my ho určitě najdeme. Pojďte, už musíme balit, ať to letadlo nezmeškáme.
2: Je, to my pojedeme letadlem.
3: Letadlem nepojedeme, ale poletíme přeci. Jak jinak by ses chtěl do Ameriky dostat, než letadlem?
2: Je, to se těším. Tak honem, jen ať tu nic nenecháme.
4: Pinjo má pravdu. Nesmíme tu zapomenout nic, co by se nám mohlo hodit.

tam za velkou louči. Zahrát si na kovboje a poznat zblízka, co to je.

0: Všechno dopadlo dobře. Čtyřlístek nasedl do letadla a všichni letěli přes oceán do Ameriky. Na letišti je už čekalo pro ně přichystané auto, které je mělo dovést, kam si budou přát. Vše bylo tak, jak bylo napsáno v dopise. Autem jeli hodně dlouho, až se ocitli na divokém západě. Pak museli jít už jen pěšky, protože Mišpulín tvrdil, že už jsou skoro na místě a v autě by se jim kytička těžko hledá. Takže se rozloučili s řidičem a vydali se na cestu.
1: Jdeme už strašně dlouho. Kdy už tam budeme?
2: Neboj, Fifinko, ještě chvíli a rozhodující přísada do mého největšího vynálezu je naše. Tady někde už to musí

0: Když narazím na pramen, začnou mi uši zatraceně drnčet.
1: Nesmysl. Tobě, když něco drnčí, tak jedině strachy.
2: Podívejte, městečko.
3: A opravdu, na obzoru se vynořily střechy městečka. Tedy městečka. Jedna široká ulice s dřevěnými domky po stranách, ozdobenými malovanými štíty. A mezi nimi jeden s výrazným nápisem Salon.
1: Podívejte se, kdo sedí tamhle u toho stolu?
0: Já jsem věděl, že sem nemáme jezdit. Je, podívejte, tamhle zadrhal se svou zádrhelicí.
4: A s nimi je tam pěkná banda banditů.
1: Já mám žíze.
2: Tak, takhle jsem si ty kovboje nepředstavovala.
5: Nějaká nová šťabajízna, že by to byla ta fifinka. Hej, Marinka, pojď si k nám přisednout.
2: Nechte mě.
1: Nemohl byste se chovat slušně, pane?
5: Co si to říkal ty?